Kral.

0: rockovej večer. Máte za sebou... Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou... Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rádio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dost... Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na... Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na... Pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy a zen? Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšenej krev. Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšenej krevní tlak z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšenej krevní tlak, to je... Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockový... Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer od pondělí a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer od pondělí do pátku úderem o krevní tlak, to je rockovej večer od pondělí do pátku úderem osmý, to je rockovej večer od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rockovej večer od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Ročer od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je s úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brno.
0: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brno.
2: No.
0: Jo. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brno.
2: No.
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brno.
2: No.
1: Ženský.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brno.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři.
0: Pobaví.
1: Hele, Brno.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři. Hele, Brno.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři.
3: Poslední.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři.
3: Poslední je A.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři.
3: Poslední je A.
1: I pohlavní orgán na čtyři.
3: Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo...
1: Na čtyři.
3: Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé.
3: Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé.
3: No. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé.
3: No.
2: A. A je to vodorovně nebo svislé.
3: No.
2: A je to vodorovně nebo svislé.
3: No. Vodorovně.
2: A je to vodorovně nebo svislé.
3: No. Vodorovně.
2: Tak to...
3: Svislé. No. Vodorovně.
2: Tak to bude...
3: No. Vodorovně.
2: Tak to bude... Pusa.
3: Vodorovně.
2: Tak to bude... Pusa.
0: Rock Rádio.
3: Vodorovně.
2: Tak to bude... Pusa.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Tak to bude... Pusa.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Tak to bude... Pusa.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
4: Rock
0: Rádio. Konec legrace.
4: Rock Rádio.
0: Jo. Konec legrace.
4: Rock Rádio.
0: Legrace.

stupid. Hey, hey. Hey, stupid. Hey, stupid. Hey, stupid. Hey, stupid.

0: Neol?
1: Já mám zítra ráno stání.
0: Neol?
1: Já mám zítra ráno stání.
0: Neol, ale když já mám stání...
1: Ráno stání.
0: Neol, ale když já mám stání dneska. Neol, ale když já mám stání dneska. Neol, ale když já mám stání dneska.
1: No tak. Dobrou noc.
2: Rock Radio.
1: No tak. Dobrou noc.
2: Rock Radio.
1: No tak. Dobrou noc.
2: Rock Radio. Konec.
1: Dobrou noc.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku. Stihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? A vychutnejte si rockovej živák. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rokrádiu.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.

0: jak černej ter, bolí to hořím, jak černej ter, hořím, jak černej ter,
1: no tak,
0: jak černej ter,
1: no tak,
0: jak černej ter.

0: Rock Radio. Nářez. Stage v dabu. Rock Radio. Nářez. Dabu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj. Svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo.
1: Betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě.
1: Zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě.
1: Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu. Betonové lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave. Beton neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave. Beton nemůže
3: plavat. To je pravda.
2: Vody beton plave. Beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak.
3: Pravda.
2: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
2: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
2: Plave, beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
1: Z čeho si čerpám?
2: To nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
1: Z čeho si čerpám, Matěj?
2: Plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
1: Z čeho si čerpám, Matěj?
4: No tak, no tak.
1: Z čeho si čerpal, Matěj?
4: No tak.
1: Z čeho si čerpal, Matěj? Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Si čerpal, Matěj? Pravda. Tak čerpal, Matěj? Pravda. Matěj. Pravda. Tak to musí být pravda. Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavně.
1: Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavně.
1: Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavně město Sahary je písek, vole.
1: Tak to musí být pravda.
2: A hlavně město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho být pravda.
2: A hlavně město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho vola Honzíku, ano.
2: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho vola Honzíku, ano.
2: Hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho vola Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal...
2: Je písek, vole.
1: Bez toho vola Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl... Bez toho vola Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel... Bez toho vola Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům. Cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Poctivý český Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě jak. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě jak si rač. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok stop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají. Jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rok přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Tonský kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků většími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků tamy světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je rok roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je rok roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je rok radio stage. Vysťáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc česturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dabu.

0: muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
0: Vás pobaví.
1: Taky prosím tě. Taky prosím tě.
2: Pepino.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino. Už toho. Pepino. Už toho máme dost. Pepino. Už toho máme dost.
3: My taky. Matý.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matý se.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matý se posral.
2: Toho máme dost.
3: My taky. Matý se posral.
0: Rok.
3: My taky. Matý se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Taky. Matýsek se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Matýsek se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz.
1: Rock Radio. Rok 15 na Rock Radio.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. I a zkušeben. Rock

0: DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádrat. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádrat. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokstane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokstane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Rokrádia na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. CZ.

Vstáváme brzo a chodíme spát po... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Pozdě s Jirkou Němý.

už budem spolu navždyc. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Hledat houby. Už budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Spolu navždycky. Hledat houby magický. Vždycky. Hledat houby magický. Má hledat houby magický. Má dobrá žena houby magický. Má dobrá ženo magický.

chvíli, teď mojí. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košily. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košily. Jenom na chvíli, teď mojí starý košily. Teď mojí starý košily. Nosíš mý jméno, teď mojí starý košily.

každými gálí. Každý mý gesta dobře zná. Každý mý gesta dobře znáš. Každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu. Každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu. Každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Taky mě v duchu proklínáš. To když si něm. Taky mě v duchu proklínáš.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

tak nějak jsme to zvládli, bez nic, tak nějak jsme to zvládli, tak nějak jsme to zvládli, to zvládli.

spojení, oči se v... Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže. Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže prom... Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže promění. Vázne spojení, oči se vlouže promění. Spojení, oči se vlouže promění. A já, oči se vlouže promění. A já tě hledám, vlouže promění. A já tě hledám, mění. A já tě hledám.

0: kterým se zachtělo mikrofonu. Trianda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a není den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem tu. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Od 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš, že člověk.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš, že.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto.
0: Pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto. Aby nakonec všechno. Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl. Babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl. Aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati.
1: Aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne.
2: Tati. A byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
2: A byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock.
2: Taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec.
2: Maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Jeden za 18, druhý. Jeden za 18, druhý bez dvou. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kub. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým z dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtěl a Petr Janda. Dva muzikanti.

Americe. V Americe měli branže. V Americe měli branželínu. My. V Americe měli branželínu. My máme Dan. V Americe měli branželínu. My máme Dan. V Americe měli branželínu. My máme Dan. V Americe měli branželínu, my máme Dandabel. Ale ne v Americe měli branželínu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí branželínu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný, nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho. Den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušti do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku. Se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postel na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. A její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Povinně na 6. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Víte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock do 9 na Rock Rádiu.

0: Zes. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
0: Pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi...
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři. Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu, Bedřichu.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před... To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loď. Dělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpě.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater. Zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky. Byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky. Tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď.
2: Mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Další. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rokra.
1: Víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rokra.
1: Deš. Další.
0: Rokrádio.
1: Další.
0: Rokrádio. Konec legendy.
1: Další.
0: Rokrádio. Konec legrace.
1: Další.
0: Rokrádio. Konec legrace. Rokrádio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.
3: Andrew was standing in line.
0: Yo. Konec legrace.
3: Andrew was standing in line. The clubs are never.
0: Konec legrace.
3: Andrew was standing in line. The clubs are never.
0: Konec legrace.
3: Andrew was standing in line. The clubs are never.

Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Chceš

těch, co tě svlí. Těch, co tě svlíkli. Těch, co tě svlíkli až na kost. Těch, co tě svlíkli až na kost. Těch, co tě svlíkli až na kost.

Hutchinson.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben. Rock

0: výzvy na povrch se derou a sedají. Na povrch se derou a sedají na plíce. A sedají na plíce. A sedají na plíce.
1: V dobrým i...
0: A sedají na plíce.

DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na rádiu v DABu i FM nebo na rádiu v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz u i FM nebo na radia.cz slyšem nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší .cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaš. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha vzpomenout, kdo jí. Právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha vzpomenout, kdo jí zpívá. Vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Oblíbenou píseň a nemůžete si zaboha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a nemůžete si zaboha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte si zaboha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web, vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web, nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.roko.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovýradio.cz. Playlist všech odehraných písní. www.rokovýradio.cz. Z odehraných písní. www.rokovýradio.cz. Slušnej web. Písní. www.rokovýradio.cz. Slušnej web. www.rokovýradio.cz. Slušnej web. rokovýradio.cz. Slušnej web. radio.cz. Slušnej web. Slušnej web.

Fuck you, I won't do what you tell me.

naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednáte. Připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. A naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rockrádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rockrádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rockrádiu. Všední den od 11 do 12. Na Rockrádiu. Od 11 do 12 na Rockrádiu. Do 12 na Rockrádiu. Na Rockrádiu.

vás mlsná. Honí vás mlsná. Máte chuť. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej. Honí vás mlsná. Máte chuť. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něcná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabuše pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere, nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektr něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd jo? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Jeho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední deníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. To jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte. Pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte. Připečeme

vyznávate... Vyznávate jedine klasiku. Vyznávate jedine klasiku. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnymi novotami si na... Vyznávate jedine klasiku a s žiadnymi novotami si na vás nepřijdou. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jete jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu ta novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě, přijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš, stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, ví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Legends of Rock na rokový rádio CZ. Rock na rokový rádio CZ.

Where's the

0: Prahy a zpět. Přes den každou hodinu Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soutce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělý přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostrav soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazí tvách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazí skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlak. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za miny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Zamilujte si je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha dělá.
0: Je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice.
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den
1: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in? Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám
1: neděláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí
1: to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bez.
2: Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bez
2: proklouznou.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha.
2: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete
2: dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
2: nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka CZ. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka CZ.
3: Přemýšlíte o
1: objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
1: na práci na letišti.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
1: Na letišti.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do
1: CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web Siko. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Zamište do prodeje Nesiko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Zamište do prodeje Nesiko nebo na web Siko.cz, kde najdete

0: inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější ko nebo na webpsyko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Psyko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní graf, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafické řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyň a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 ke zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, cent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz. Také podlah. Siko.cz.
1: Přestaň být ten
0: Siko.cz.
1: Přestaň být ten divákem.
0: Z.
1: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. A staň se divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. To plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. V realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek. Místo z jiného světa a přitom kousek. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe.

0: To z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world. Jiná kousek od tebe. Another world. Jiná realita od tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。只需要您的几条个人信息，T恤条纹多多品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se
2: kým.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
5: House Runny.
4: Jízdu v supersportu. Allegrie.
5: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
5: House Runny.
4: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalin.

0: Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihová. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovár. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na kterém. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na kterém. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Do Brna.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Do Brna.
0: Můžeme být hrdí.
1: Do Brna. Do Prahy. Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte.
1: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderní.
1: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem.
1: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah.
1: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah.
1: Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem
1: Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna. Moderním vlakem Českých drah. Jeďte.

0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo house running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masning.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každé.
1: Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Firmana. Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firmana zážitky.
1: CZ.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firmana
1: CZ.
3: Chceme.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastní.
1: Zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho
1: postavit na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov. Rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Porfix.
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
3: náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Nejzumem, budujte srdcem.
5: Nejvyšší čas,
4: budujte srdcem.
5: Nejvyšší čas na
4: sem.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky www. rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Já nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. CZ.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek 6 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začíná. Hezké ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální. Ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní. Pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní. 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes večer. Začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny. O složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes. O složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kotiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou znáty. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Z té hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr, kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček, politiky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček, zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit český průmysl. Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou. Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit. Poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indické. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a se na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropy tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší kolem města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku, jednají o integraci. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku, jednají o integraci kapitálu. Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku, jednají o integraci kapitálových trhů. Nový konkurenceschopnost v Lucemburku, jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán se schopnost v Lucemburku, jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní Lucemburku, jednají o integraci kapitálových trhů.

0: Nový plán má unijní ekonomice pomoci o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministr v ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová v Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. Ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. Předehrávce 10. kola. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. Předehrávce 10. kola. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. Předehrávce 10. kola nastoupí první slávy. Liga se vrací po reprezentační pauze. Předehrávce 10. kola nastoupí první slávy a na hřišti prezentační pauze. Předehrávce 10. kola nastoupí první slávy a na hřišti poslední ze. Předehrávce 10. kola nastoupí první slávy a na hřišti posledního Zlína. Pražané z 10. kola nastoupí první slávy a na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně z toho kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporazení první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení Zlín naopak v lize posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení Zlín naopak v lize ještě. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Rokrát. V této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rok Radio.
0: Stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rok Radio.
0: Poražení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Dneska zpočátku lize ještě nevyhrál.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečná.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude
1: oceň. Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude oceň.
1: Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačno. Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer a večer až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer a večer nebude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu západu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty na večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 stupňů místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 stupni Celsia na déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 stupni Celsia. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 8 mezi 11 až 15 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů 11 až 15 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů 15 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů. Celsia, na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů.
2: Ať už
0: na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří,
0: naměříme až 18 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce,
0: 18 stupňů.

0: Ať už prší nebo paří slunce, slušný... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava každého počasí. Rock Radio dobrý. Rock Radio doprava
1: na D1.
0: Rock Radio doprava
1: na D1 se bouralo ve směru na
0: prava.
1: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25. kilometru se srazil nákladák. Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 25. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Se bouralo ve směru na Prahu na 25. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Tvoří směru na Prahu na 25. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolo 25. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony metrů se srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7, srazil nákladák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7 s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7 vekem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7 ve směru na Prahu na 35. dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7 ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášti. Bouralo se taky na D7 ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří. Taky na D7 ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici. Kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici. A v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici.
0: Hledáte
1: nad Ohří na Chomutovské ulici.
0: Hledáte rad
1: na Chomutovské ulici.
0: Hledáte radost z jízdy. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hrad. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové. Z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, Tovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. Rock B. Rokovej Rock Radio, rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čum.
0: Rock Radio, rokovej

0: Čumákovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Pěkný pátečkovej
0: rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Pěkný páteček vám přeje Honza. Dobré ráno, čumáci! Pěkný páteček vám přeje Honza.
2: Anabel.
1: Dobré ráno, čumáci! Pěkný páteček vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: Dobré ráno, čumáci! Pěkný páteček vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minuty po šestý. Čumáci! Pěkný páteček vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minuty po šestý. Pěkný páteček vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minuty po šestý. Máme páteček vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minuty po šestý. Máme pátek 9. vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minuty po šestý. Máme pátek 9.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minuty po šestý. Máme pátek 9. října, přátelé. 3 minuty po šestý. Máme pátek 9. října, přátelé. Takže poslední minuty po šestý. Máme pátek 9. října, přátelé, takže poslední, máme pátek 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiálně 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda tohle týdne je za náma, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda tohle týdne je za náma, někdo ne, takže poslední pracovní den oficiální teda tohle týdne je za náma, někdo něco na poslední pracovní den oficiální teda tohle týdne je za náma, někdo něco novýho, pracovní den oficiální teda tohle týdne je za náma, někdo něco novýho, den oficiální teda tohle týdne je za náma, někdo něco novýho, máte, ne, tohle týdne je za náma, někdo něco novýho, máte, ne, ne, za náma, někdo něco novýho, máte, ne,
3: ne,
1: někdo něco novýho, máte, ne.
3: Ne, dneska po nás už nic ne...
1: Co novýho? Máte? Ne.
3: Ne, dneska po nás už nic nechtěj.
1: Máte? Ne.
3: Ne, dneska po nás už nic nechtěj.
1: Dobře. Jako... Máte? Ne.
3: Ne, dneska po nás už nic nechtěj.
1: Dobře.
4: Jako já jsem rychle. Začala den tak...
1: Ne.
3: Ne. Ne, dneska po nás už nic nechtěj.
1: Dobře.
4: Jako já jsem
1: rychle.
4: Začala den tak skvěle, že...
3: Ne, dneska po nás už nic nechtěj.
1: Dobře,
4: jako já jsem
1: rychle.
4: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit.
3: Dneska po nás už nic nechtěj.
1: Dobře,
4: jako já jsem
1: rychle.
4: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
3: Nechtěj.
1: Dobře,
4: jako já jsem
1: rychle.
4: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
1: Vy jste tak... Dobře,
4: jako já jsem
1: rychle.
4: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
1: Vy jste tady si poryťte,
4: jako
1: bylo rychle.
4: Já jsem začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
1: Vy jste tady si poryťte ruce.
4: Den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
1: Vy jste tady si poryťte ruce. Dneska jsem se...
4: Skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
1: Vy jste tady si poryťte ruce. Dneska jsem se Zuzku.
3: Před chvílí
4: ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
1: Vy jste tady si poryťte ruce. Dneska jsem se Zuzku.
3: Před chvílí Honzovi
4: ukončit, jestli by to šlo.
1: Vy jste tady si poryťte ruce. Dneska jsem se Zuzku.
3: Před chvílí Honzovi říkala, jestli by mohl otevřít.
1: Vy jste tady si poryťte ruce. Dneska jsem se Zuzku.
3: Před chvílí Honzovi říkala, jestli by mohl otevřít to.
1: Vy si poryťte ruce. Dneska jsem se Zuzku.
3: Před chvílí Honzovi říkala, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže...
1: Já jsem se Zuzku.
3: Před chvílí Honzovi říkala, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže... Před chvílí Honzovi říkala, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže...
4: Tak já vyběhnu za tebou, prosím.
3: Honzovi říkala, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže...
4: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu.
3: Dík. Otevřít to okno, že z něj skočím, takže...
4: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže...
3: Že z něj skočím, takže...
4: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečním vysílání.
4: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečním vysílání plný pozitivity je...
4: Já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečním vysílání plný pozitivity je před námi.
4: Tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečním vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na...
4: Můžu. Díky.
1: Takže pátečním vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě. Takže pátečním vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na... Ale tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses na Kino Heaven's Door. Drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses na Kino Heaven's Door. Ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses na Kino Heaven's Door. Kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses na Kino Heaven's Door. Hodíte. Dáme si Guns N' Roses na Kino Heaven's Door. Si Guns

Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl... Jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý... Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes. Můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravila. Byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla. Náročně odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený ze servisu. Tímto zdravím tady. Celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený ze servisu. Tímto zdravím tady. Který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený ze servisu, tímto zdravím tady. Paní, který den vyzvedla, opravený ze servisu, tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásla, opravený ze servisu, tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásně rozle servisu, tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásně rozleštila, opravdu tímto zdravím tady. Paní, která mi to krásně rozleštila, opravila. Paní, která mi to krásně rozleštila, opravila a celý stáhla a nahodila, která mi to krásně rozleštila, opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak krásně rozleštila, opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Rozleštila, opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno, celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči, a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči, zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči, dnes jsem udělal opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči, dnes jsem udělala Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči, dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás. Dobré ráno řidičky a řidiči, dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro dobré ráno řidičky a řidiči, dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny a řidiči, dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí. Dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Takže speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Takže nastartujte nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Takže nastartujte, ale nejdřív blondýny, který neumí parkovat. Takže nastartujte, ale nejdřív hlavu, který neumí parkovat. Takže nastartujte, ale nejdřív hlavu. Takže nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena... Že nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. Nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. Nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dá dolů. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva. Hlavu, když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva. Hlavu, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva. Hlavu doprava. Ne, tečku. Dále si dáme hlavu doleva. Hlavu doprava. Ne, to ne. Dále si dáme hlavu doleva. Hlavu doprava. Ne, to není kontrola účesu. Hlavu doleva. Hlavu doprava. Ne, to není kontrola účesu, ale kontrola doleva. Hlavu doprava. Ne, to není kontrola účesu, ale hlavu doprava. Ne, to není kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli to není kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Účesu, ale kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce před sebe, a jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce před sebe, do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce před sebe a otočte volantem, jíte. Dále si dejte ruce před sebe a otočte volantem doleva. Dále si dejte ruce před sebe a otočte volantem doleva. Dejte ruce před sebe a otočte volantem doleva.

0: leva, doprava, hlavně před sebe a otočte volantem doleva, doprava, hlavně ne a otočte volantem doleva, doprava, hlavně nenajďte na chodníku, volantem doleva, doprava, hlavně nenajďte na chodník nebo nesejm doleva, doprava, hlavně nenajďte na chodník nebo nesejměte nějakou. Doprava, hlavně nenajďte na chodník nebo nesejměte prava, hlavně nenajďte na chodník nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu. Následně se hlavně nenajďte na chodník nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu. Následně se zhluboka najďte na chodník nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu. Následně se zhluboka nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu. Následně se zhluboka nadechněte nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu. Následně se zhluboka nadechněte úsměv starou babičku na přechodu. Následně se zhluboka nadechněte úsměv na starou babičku na přechodu. Následně se zhluboka nadechněte úsměv na rty přechodu. Následně se zhluboka nadechněte úsměv na rty a dnešní parko. Následně se zhluboka nadechněte úsměv na rty a dnešní parko. Se zhluboka nadechněte úsměv na rty a dnešní parkovat. Nadechněte úsměv na rty a dnešní parkovací heslo zní, když se úsměv na rty a dnešní parkovací heslo zní, když se nevejdeš na poprvé. Úsměv na rty a dnešní parkovací heslo zní, když se nevejdeš na poprvé, nejsi formu. A dnešní parkovací heslo zní, když se nevejdeš na poprvé, nejsi Formula 1. Dáš to. Parkovací heslo zní, když se nevejdeš na poprvé, nejsi Formula 1. Dáš to. Přidrslozní, když se nevejdeš na poprvé, nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. Když se nevejdeš na poprvé, nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. A každopádně prvé, nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, jedna, dáš to při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý to. Při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý druhým kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já, takže krátku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já, takže krásný den přátelé. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já, takže krásný den přátelé. Prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já, takže krásný den přátelé, opatrně.
1: A my jdem no.
0: Jste si odřeli celý bok jako já, takže krásný den přátelé, opatrně.
1: A my jdem na olympiky.
0: Já, takže krásný den přátelé, opatrně.
1: A my jdem na olympiky.
0: Opatrně.
1: A my jdem na olympiky. My jdem na olympiky.

0: Rock Radio.
1: A krásny...
0: Rock Radio.
1: A krásnych 13 minút...
0: Rock Radio.
1: A krásnych 13 minút po 6.
0: Rock Radio.
1: A krásnych 13 minút po 6. hned po...
0: Radio.
1: A krásnych 13 minút po 6. hned po Bruce Dickinsonovi při... A krásných 13 minut po 6. hned po Bruce Dickinsonovi přichází. A krásných 13 minut po 6. hned po Bruce Dickinsonovi přichází. 13 minut po 6. hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Annabel 6. hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Annabel hned po Bruce Dickinsonovi přichází. Naše Annabel Šípková, aby Dickinsonovi přichází. Naše Annabel Šípková, aby nám udělala dny přichází naše Annabel Šípková, aby nám udělala dnešní protažení. Naše Annabel Šípková, aby nám udělala dnešní protažení. Naše Annabel Šípková, aby nám udělala dnešní protažení s Annabel. Šípková, aby nám udělala dnešní protažení s Annabel. Šípková, aby nám udělala dnešní protažení s Annabel. Nám udělala dnešní protažení s Annabel.
2: Nemám sluchátka, moment.
1: Dnešní protažení s Annabel.
2: Nemám sluchátka, moment.
3: Moment.
1: Protažení s Annabel.
2: Nemám sluchátka, moment.
3: Moment.
1: S Annabel.
2: Nemám sluchátka, moment.
3: Moment. Jak by řekla.
1: Potřebuješ.
2: Nemám sluchátka, moment.
3: Moment. Jak by řekla.
1: Potřebuješ sluchátka?
3: Jak by řekla.
2: Moment.
3: Jak by řekla.
1: Potřebuješ sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková.
2: Moment.
3: Jak by řekla.
1: Potřebuješ sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková. Moment.
2: Moment.
3: Jak by řekla.
1: Potřebuješ sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková. Moment. Počkej. Jak by řekla.
1: Potřebuješ sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková. Moment. Počkej.
1: Jak by řekla. Potřebuješ sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková. Moment. Počkej.
1: Máš sluchátka?
3: Jak by řekla Jilková, moment! Počkej.
1: Jibori.
3: Tak, jsem ready. Řekla Jilková, moment! Počkej.
1: Jibori.
3: Tak, jsem ready. Moment! Počkej.
1: Jibori.
3: Tak, jsem ready. Jelikož... Počkej.
1: Jibori.
3: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní... Počkej.
1: Jibori.
3: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd...
1: Jibori.
3: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd...
1: Jibori.
3: Tak, jsem ready.

Rokovej rozjezd z... Rokovej rozjezd s Honzou Dan... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou. Fárovou.

0: A 26 hodin a 22 minut k tomu My Chemical Romance, I Don't Love You. A 22 minut k tomu My Chemical Romance, I Don't Love You. A 22 minut k tomu My Chemical Romance, I Don't Love You. 5 minut k tomu My Chemical Romance, I Don't Love You. No a přátelé, my napůl My Chemical Romance, I Don't Love You. No a přátelé, my napůl Romance, I Don't Love You. No a přátelé, my naposledy dneska nebudeme, I Don't Love You. No a přátelé, my naposledy dneska nebudeme kecat, ale... No a přátelé, my naposledy dneska nebudeme kecat, ale budeme makat. Přátelé, my naposledy dneska nebudeme kecat, ale budeme makat. Lépe řečeno, budeme vrtat. Naposledy dneska nebudeme kecat, ale budeme makat. Lépe řečeno, budeme vrtat.
1: Přesně.
0: Nebudeme kecat, ale budeme makat. Lépe řečeno, budeme vrtat.
1: Přesně.
0: Ale budeme makat. Lépe řečeno, budeme vrtat.
1: Přesně tak, máme tady poslední kus
0: makat, lépe řečeno budeme vrtat.
1: Přesně tak, máme tady poslední kus,
0: lépe řečeno budeme vrtat.
1: Přesně tak, máme tady poslední kus vrtačky Stanley.
0: Budeme vrtat.
1: Přesně tak, máme tady poslední kus vrtačky Stanley.
0: Tu.
1: Přesně tak, máme tady poslední kus vrtačky Stanley.
0: Tu.
1: Přesně tak, máme tady poslední kus vrtačky Stanley.
0: Tu nám i dneska
1: tady poslední kus vrtačky Stanley.
0: Tu nám i dneska do naší
1: kus vrtačky Stanley.
0: Tu nám i dneska do naší rozdávačky věnovali Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Denbraven by Debex by Denbraven.
1: To se řekl
0: stavebniny, dodavatel výrobků Denbraven by Debex by Denbraven.
1: To se
0: dodavatel výrobků Denbraven by Debex by Denbraven.
1: To se řekl moc hezky. To je krásná
0: výrobků Denbraven by Debex by Denbraven.
1: To se řekl moc hezky. To je krásná česká firma.
0: Denbraven by Debex by Denbraven.
1: To se řekl moc hezky. To je krásná česká firma. Má prosá, která nabízí
0: Debex by Denbraven.
1: To si řekl moc hezky.
0: Děkuju.
1: To je krásná česká firma, prosá, která nabízí spolehlivý výrobky. To si řekl moc hezky.
0: Děkuju.
1: To je krásná česká firma, prosá, která nabízí spolehlivý výrobky moderní technologie.
0: Hezky.
1: To je krásná česká firma, prosá, která nabízí spolehlivý výrobky moderní technologie kvalitu. A krásná česká firma, prosá, která nabízí spolehlivý výrobky moderní technologie kvalitu. A krátké dodací. Česká firma, prosá, která nabízí spolehlivý výrobky moderní technologie kvalitu. A krátké dodací.
0: Česká firma, se dá říct špatně. No a Stavbat stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří, dá říct špatně. No a Stavbat stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešníme vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin. Darovali patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
1: Na
0: střešních krytin v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí. Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškeré. 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškeré. Prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: Ale
1: stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: Ale akuvrtačku
1: materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: Ale akuvrtačku Stanley seženete
1: kapy nářadí a k tomu veškerý servis.
0: Ale akuvrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět
1: a k tomu veškerý servis.
0: Ale akuvrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo
1: opět k tomu veškerý servis.
0: Ale akuvrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět tady u nás v
1: servis.
0: Ale akuvrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si u ní na akuvrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si u ní napíšete.
1: Ano, pište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo, protože je pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes v Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo, protože je pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes v už půl osmé.
0: Takže držíme palce a za chvíli Ozzy Osbourne, No More Tears. A za chvíli Ozzy Osbourne, No More Tears, žádný další slzy. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte.
2: Nissan Days. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun.

0: Navíc s prodou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou záslevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních 5 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodeji. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. CZ. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz.
1: Izomat stavebniny.
0: CZ.

0: Vánoce. Navštivte L'Occitane, Nike až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značky slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více šce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10
0: a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby? Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne.
1: Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne. Nabízíme pohodlí. Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už na pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salon
2: a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti.
2: Naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes.
2: Dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
2: Už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
2: Salonek. Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu.
2: Mně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Angry Birds Kosmetika.
1: Na práci na letišti.cz.
3: Angry Birds Kosmetika, co má koule.
1: .cz.
3: Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkční věci. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkční věci. Anagr pod i sporek, žádný keci funkční věci. Anagr i pek, žádný keci funkční věci. Anagr i BRD, keci funkční věci. Anagr i BRD, funkční věci. Anagr i BRD, tečka CZ. Anagr i BRD, tečka CZ. Anagr i BRD, tečka CZ. BRD, tečka CZ.
4: Tati,
3: BRD, tečka CZ.
4: Tati, to bylo chytrý koupit.
3: Tečka CZ.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku.
3: CZ.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych.
4: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý.
4: Koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme už.
4: Telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili. Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrá?
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se trálí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachytřil jako já, chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?

0: kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytřil
0: jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je
0: ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrý.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
1: Tračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
1: Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart. Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
3: Zatímco
2: všichni. To je chytrárt. Datart.
3: Zatímco všichni.
2: Datart.
3: Zatímco všichni ještě spí. Ty. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě mak. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě mak. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez ní ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe tě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jež. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Zkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí.
4: Skonto nabité.
3: Profíci vědí.
4: Skonto nabité.
5: Už nemusí.
4: Skonto nabité.
5: Už nemusíte čekat.
4: Skonto nabité.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
4: Skonto nabité.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek.
4: Nabité.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu slevu 50% z každých denách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých denů skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 net slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Značku 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Značkové slevy v Kauflandu
5: nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Značkové slevy v Kauflandu.
5: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší
5: ty u obchodníka.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběr.

0: izomat stavebniny.
1: Široký sortiment.
0: Míny, izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop.
0: Miny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí sít. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. PV. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. PVV. Izomat a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. PVV. Izomat.cz.
2: Proč se...
1: Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. PVV. Izomat.cz.
2: Proč se culí? Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude
2: culíš.
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling.
2: Beauty jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Poli Zličín.
3: Vlasový styling.
2: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje nebo kavárna zdár.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Příprava matcha čaje nebo kavárna zdárečky.
3: Styling.
2: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje nebo kavárna zdárečky.
2: Beauty Days v
3: Metropoli workshopy,
2: příprava matcha čaje nebo kavárna zdárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Příprava matcha čaje nebo kavárna zdárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Matcha čaje nebo kavárna zdárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: 15. až 18.
3: kavárna zdárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: 15. až 18. října.
2: K tomu dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: 15. až 18. října.
3: K tomu ty Days v Metropoli Zličín
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami Zličín
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30.
2: Pohodové nákupy se slevami až 30%
3: díky týdenní slevové knížce.
2: Na slevami až 30%
3: díky týdenní slevové knížce.

Máme 6 hodin. Máme 6 hodin. A máme 6 hodin.

0: které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia Šum potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za příklad Chodura Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Jan jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299 Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do káva krema kilo za 299,90 až do 13 Emma kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland za 299,90 až do 13. října Kaufland.
1: Dobrý den.
0: 99,90 až do 13. října Kaufland.
1: Dobrý den.
0: 99,90 až do 13. října Kaufland.
1: Dobrý den. Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval
0: až do 13. října Kaufland.
1: Dobrý den. Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu
0: října Kaufland.
1: Dobrý den. Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda
0: Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun.
1: Rock Radio. Těšíme se na vás.

0: 7. Přátelé, neroňte slzy, protože má něco po 6:30. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka je po 6:30. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka je tady. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka je tady.
1: Máte pocit, že...
0: Neroňte slzy, protože Zuzka je tady.
1: Máte pocit, že vám v životě něco chybí?
0: Protože Zuzka je tady.
1: Máte pocit, že vám v životě něco chybí?
0: Je tady.
1: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si... Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma... Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat? Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat? Ale nemáte čím. Že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat? Ale nemáte čím. Oslušbí. Chtěli byste si doma jen tak povrtávat? Ale nemáte čím. Oslušte oko. Máme i. Chtěli byste si doma jen tak povrtávat? Ale nemáte čím. Oslušte oko. Mám doma jen tak povrtávat? Ale nemáte čím. Oslušte oko, máme i pro vás slušnou vrtačku távat, ale nemáte čím. Oslušte oko, máme i pro vás slušnou vrtačku, ale nemáte čím. Oslušte oko, máme i pro vás slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka.
2: Slušnou vrtačku vám přináší stavu, vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Držíme zakázky v pohybu.

0: Zprávy.
1: Co se děje?
0: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion. Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v Pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vypmostu v Pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky. Pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a uvolnění zaklíněného kolosu. Zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Hokejová extraliga. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 9. kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio. Počasí. Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne. Mraky dorazí nejdřív na severu. V Čechách počítejte i místy s deštěm. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia na jihu.

0: deštěm. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 11 až 15 stupňů Celsia na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Celsia na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: U Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D1.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na...
1: Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru má...
1: Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru máme hlášenou ne... Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru máme hlášenou nehodu. Na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru máme hlášenou nehodu. Na 8 kilometru máme hlášenou nehodu.
1: Instagram Rock Rádia. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte.

Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu, minutku a něco. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu, minutku a něco. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu, minutku a něco po půl sedmé. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu, minutku a něco po půl sedmé. Tears na Rock Rádiu, minutku a něco po půl sedmé. Přátelé, neroňte slzy, minutku a něco po půl.

0: Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno je půl.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno je půl sedmé.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno je půl sedmé. Jsou tu.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno je půl sedmé. Jsou tu krátké.

Zuzko, díky. Před chvílí tu byl... Zuzko, díky. Před chvílí tu byl Ozzy, teď jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Teď jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Metallica. Wherever I may roam. Wherever I may roam. I may roam.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Metallica nám v 6
0: Radio. Rockový kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 38 minut. Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní oslavence. Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní oslavence. 38 minut uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9. října a uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví dnešní oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan. Případně je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan, případně Sára. Pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta 9. října a svátek dneska slaví Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Svátek dneska slaví Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, den Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionys. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionyska, Diviš, Gunter. Spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionyska, Diviš, Gunter. A nebo Gunter. Sibyla, Denis, Dionys, Dionyska, Diviš, Gunter. A nebo Gunnar. Sibyla, Denis, Dionys, Dionyska, Diviš, Gunter. A nebo Gunnar.
2: Není těch men má.
1: Dionys, Dionyska, Diviš, Gunter a nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: No je Dionýska, Diviš, Gunter a nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: No je to taková dobrá. Diviš, Gunter a nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: No je to taková dobrá. Partr a nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: No je to taková dobrá. Part a nebo Gunnar.
2: Není těch men málo.
1: No je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych tak s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věštit, jestli vyhrajou ve Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věštit, jestli vyhrajou ve sportce konečně.
2: Tě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věštit, jestli vyhrajou ve sportce konečně. Bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věštit, jestli vyhrajou ve sportce konečně.
2: Hmm.
1: A stejně vím, že nevyhraju, no nic, protože ta by uměla věštit, jestli vyhrajou ve sportce konečně.
2: Hmm.
1: A stejně vím, že nevyhraju, no nic. Výročí, ty si vyhrajou ve sportce konečně.
2: Hmm.
1: A stejně vím, že nevyhraju, no nic. Výročí narození ve sportce konečně.
2: Hmm.
1: A stejně vím, že nevyhraju, no nic. Výročí narozenin má dneska. A stejně vím, že nevyhraju, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík. Stejně vím, že nevyhraju, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík. Toho jsem měl, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík. Toho jsem měl rád. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík. Toho jsem měl rád. Ten byl. Narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík. Toho jsem měl rád. Ten byl dobrý, ten Kalil. Dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád, ten byl dobrý, ten Kalil. A český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád, ten byl dobrý, ten Kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na Menšík, toho jsem měl rád, ten byl dobrý, ten Kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. Měl rád, ten byl dobrý, ten Kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55. Ten byl dobrý, ten Kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista. Ten Kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista. Pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzamo. Nahrál druhý a třetí album s Emo. Nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit.

album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Taky krátce působil v Limp Bizkit. Působil v Limp Bizkit.

68 let slaví americký... 68 let slaví americký zpěvák a... 68 let slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel... 68 let slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman. 68 let slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman. 68 let slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman. Industrial. Slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman. Industrial metalu ministry. Carl Jurgensen, zakladatel a frontman. Industrial metalu ministry. Jurgensen, zakladatel a frontman. Industrial metalu ministry. Zakladatel a frontman Industrial Metalu Ministry. Frontman Industrial Metalu Ministry. Metalu Ministry.

No a 86 let by dneska oslavil... No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník... No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon... No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou. No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou The Beatles. 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem John Lennon spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem má syna, který kapelou The Beatles, který mimochodem má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho show The Beatles, který mimochodem má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho šli mimochodem má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon sem má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon syn, tak obou přejeme všechno nej. Všechno nej.

0: Skladba je to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu nějaký skladbě to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu výjíždějí rakve. Skladbě je to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu výjíždějí rakve. Tak takhle pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu výjíždějí rakve. Tak takhle jak to vypadalo. Říká, že na pódiu výjíždějí rakve. Tak takhle jak to vypadalo. Tak takhle jak to vypadalo.
1: Já zase zajedu.
0: Takhle, jak to vypadalo?
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Tak, jak to vypadalo?
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Tak zpátky. To vypadalo?
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Tak zpátky posíláme věnec.
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme.
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme.
1: Svojí rakví.
0: Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dá. Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dá verbičky 40. Zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dá verbičky 40. To jsou zamilovaný nešťast. Posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dá verbičky 48 zamilovaný. Vzpomínáme a za chvíli si dá verbičky 48 zamilovaný nešťastná. Vzpomínáme a za chvíli si dá verbičky 48 zamilovaný nešťastná. Za chvíli si dá verbičky 48 zamilovaný nešťastná.
2: Tak děti, zítra je taky... Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
3: Luboši! Luboši, ty ho nevyho! Luboši, ty ho nevyho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyho!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkemput můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.

People try to put us to death.

0: 50% z každých 10 000 nákupů na Z, slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obprocent z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do
0: 1000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu
0: nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék do
0: obchodníka?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet? Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte.
2: Budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než
2: 30, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. To bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnost se než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská.
1: Ach, nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská
1: gorila. Na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila.
1: Na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila.
1: Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Vám poradíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy.
4: Horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale
4: gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám, i může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským stvám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila.
4: Jsem horská gorila.
5: Neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila.
4: Jsem horská
5: kávy pomůže vám i horským gorila.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Pomůže vám i horským gorila.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mount Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Byla do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkou věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorila.

0: A formou této romantické písně přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday to
0: všechno nejlepší.

Český goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete o kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Buhu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bam. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: Práce na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
1: Tak co? Jsou
0: různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
1: Tak co? Jsou
0: napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní
0: tu svou na práci na letišti.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Práci na letišti.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jenže mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days. K ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jeho října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. ACDC. Ten na Citroen.cz.
3: ACDC Metallica Pink.
2: CZ.
3: ACDC Metallica Pink Floyd. ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy.

0: Každý je...
1: Ne? Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného.
1: Ne? Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k nové...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50 k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50 k tomu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákup 100 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na
0: chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Bank. Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na...
0: Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 na...
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlí
2: na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlí
2: co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme
2: Děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: To?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplně. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplně. Den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady vzniky. Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady vznikne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Náklad. Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně. Taky ne. Když dáme všechno dohromady vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes.
3: Když dáme všechno dohromady vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých...
3: Dohromady vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na...
3: Vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte... Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou...
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou... Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou... Na

0: To mohlo...
1: Happy birthday, happy birthday to you. Hey, happy birthday to you.
0: Tomuhle v kapele se říká...
1: Happy birthday to you.
0: Tomuhle v kapele se říká...
1: Happy birthday to you.
0: Tomuhle v kapele se říká...
1: Hey, do you.
0: Tomuhle v kapele se říká, když blbě... Tomuhle v kapele se říká, když blbě nasadíš tempo, nějaký... Tomuhle v kapele se říká, když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě to moc... V kapele se říká, když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě to moc pomalý, tak se tomu... V kapele se říká, když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě to moc pomalý, tak se tomu říká, že... Když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě to moc pomalý, tak se tomu říká, že nasadíš tempo, nějaký skladbě...

Už nemusíte čekat, až si... Skonto na bytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte... Skonto na bytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s koncenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50 pro pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každý získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 e-shopu s konto.cz slevu 50%.

0: hraj o milion korun do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podaj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti run, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Budovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
1: Domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Rok.
3: Budujte srdcem.

další legendy v jedinečném symfonickém pojetí, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphon a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciálském pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciálském pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciálně. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciální host večera skupina Lucie. Speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupí událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Legends live forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vezmi svůj osud Ticketportal a Ticketmaster. Vezmi svůj osud do vlastní a Ticketmaster. Vezmi svůj osud do Master. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj...

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rockem. Rock je... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rockem. Rock je slušný. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Všechny prachy, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Jednou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku.
1: Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná, pojďme říct.
0: Nevypadá sízně, už to bylo jak Rajčer ošlápnutý.

0: Nemusíš prochlastat všechny pravdy.
1: Já jsem tak zamilovaný.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy.
1: Tak zamilovaný.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy.

0: Ani ten plank?
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak raj...
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: No, ale upřím...
1: paragraf.
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty...
2: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti...
2: Sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti hodinách.
2: Jak rajče rošlápnutý.
0: Ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti hodinách takhle, jako já myslím si, že by byli už dávno mrtví na místě.
1: Já už po pěti vteřinách.
0: No, jako já myslím si, že by byli už dávno mrtví na místě.
1: Já už po pěti vteřinách, no. Bych chtěla říct.
2: Tak spousta...
0: Myslím si, že by byli už dávno mrtví na místě.
1: Já už po pěti vteřinách, no. Bych chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících...
0: By byli už dávno mrtví na místě.
1: Já už po pěti vteřinách, no. Bych chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla pět hodin...
1: Já už po pěti vteřinách, no. Bych chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla pět hodin držet aspoň ty plenky.
1: Po pěti vteřinách, no. Bych chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla pět hodin držet aspoň ty plenky.
0: No.
1: Bych chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla pět hodin držet aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo...
2: Zvládla pět hodin držet aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo. Tak jsme milí při pátku. Plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo. Tak jsme milí při pátku.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo. Tak jsme milí při pátku.
3: Rock Radio.
1: Bylo by to lepší.
0: A moč.
2: A nebo. Tak jsme milí při pátku.
3: Rock Radio.
2: Tak pojďme trošku z...
0: Moč.
2: A nebo. Tak jsme milí při pátku.
3: Rock Radio.
2: Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si... Nebo. Tak jsme milí při pátku.
3: Rock Radio.
2: Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si... Full non blow. Milí při pátku.
3: Rock Radio.
2: Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Four Non Blondes a jejich Let's...
3: Rock Radio.
2: Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Four Non Blondes a jejich Let's...
3: Rock.
2: Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Four Non Blondes a jejich WhatsApp, jakože... Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Four Non Blondes a jejich WhatsApp, jakože... Česky se... Zvolnit, dáme si Four Non Blondes a jejich WhatsApp, jakože... Česky se to překládá jako si Four Non Blondes a jejich WhatsApp, jakože... Česky se to překládá jako co je? Blondes a jejich WhatsApp, jakože... Česky se to překládá jako co je? WhatsApp, jakože... Česky se to překládá jako co je? WhatsApp, jakože... Česky se to překládá jako co je? Česky se to překládá jako co je? Česky se to překládá jako co je? Překládá jako co je?

0: co se nevešlo do zpráv. Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme.
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou
0: nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky
0: do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme. 5 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku. Před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku.

0: No to se neptej, kopačkou na
1: Ježíši
0: solar.
1: Ježíši Kriste.
0: Jan naštěstí... Brut s výskokem jako Chuck Norris a Božko neptej, kopačkou na
1: Ježíši
0: solar.
1: Ježíši Kriste.
0: Jan Brut s výskokem jako Chuck Norris a Božko koukat.
1: Já jsem naštěstí v pohodě. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
2: Voda je fajn.

0: posledního Stanleyho.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě. Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechci. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Char baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát a E. Teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát a S. Fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát a S. Spol nechceš. A proto jsme tu my, Charvát a S. Spolehlivý výrobce. A proto jsme tu my, Charvát a S. Spolehlivý výrobce asfaltu. A proto jsme tu my, Charvát a S. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. A jsme tu my, Charvát a S. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát a S. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. S. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát S, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Ta generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt pro rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.as. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
0: B.
1: Prostě v krvi. www.charvat.cz.
0: B.
1: www.charvat.cz. www.charvat.cz. Charvat.cz.
2: Ne, každý je naladěný.
3: Ne,
2: každý je naladěný na něco.
3: Ne,
2: každý je naladěný na něco jiného.
3: Ne,
2: každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás.
3: Ne,
2: každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému.
3: Ne,
2: každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete.
3: Ne,
2: každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream AI. 50% zpět za stream AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální 5 za stream AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravy.

0: normální chtít víc možností. Aj, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na RB potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Máte
0: chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Máte špatný den.
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Máte špatný den. Buďte rádi, že...
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Máte špatný den. Buďte rádi, že se nemusíte...
0: Více na rb.cz.
1: Máte špatný den. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život... Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Stěhovat. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Stěhování krbec.cz. Kom se nemusíte stěhovat. Život je rok. Stěhování krbec.cz. Kom se stěhovat. Život je rok. Stěhování krbec.cz. Kompletní stěhovací a život je rok. Stěhování krbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Stěhovací a vyklízecí služby. Z nabízecí služby. Z nabídky. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potěšit. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj... 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších... Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 2. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 3 svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 3 nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 408 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 479 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. 9 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě 8 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak neček
1: 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte.
1: 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotě.
1: Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u kope.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kope.
2: Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký.
2: Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které...
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno...
3: Se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: U Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
4: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.

0: Zahrádka.
1: Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
0: Zahrádkář se raduje.
1: Na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
1: Více na kopecký.cz.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kup.
1: Více na kopecký.cz.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu
1: CZ.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste
0: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík,
0: co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na
0: CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitní hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od Pík. U nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Berete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Hradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido
2: českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.
2: Výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Jej koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Spotřební daň.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Spotřební daň.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Spotřební daň. Tvoří 14.
0: Shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Spotřební daň. Tvoří 14%.
0: Partner pro vaši zahradu.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu.
0: Vaši zahradu.
3: Spotřební daň tvoří 14% stát. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Česko.
4: Překáží. Překáží vám doma vysloužilé. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné Překáží vám doma vysloužilé drobné Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Žilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červené elektrospotřebiče. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červiče. Tak právě

0: Four Non Blondes 3 minuty před 7 na rok. Four Non Blondes 3 minuty před 7 na rok rádiu s peckou. Four Non Blondes 3 minuty před 7 na rok rádiu s peckou WhatsApp. Four Non Blondes 3 minuty před 7 na rok rádiu s peckou WhatsApp. Kdyby to napsali 3 Four Non Blondes 3 minuty před 7 na rok rádiu s peckou WhatsApp. Kdyby to napsali WhatsApp, kdyby to napsali 3 sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, musím vám to napsali 3 sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat. No, sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady to co je. Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou. Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě...
0: Musím vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli...
0: Vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě...
0: Musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš jako...
0: Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím. Ale to ještě málo, to ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Čím?
1: No tě málo, to ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Čím?
1: No to se rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Čím?
1: No to se neptej, kopačkou na solár.
0: Ježiši Kriste.
1: Tvrdím.
0: Čím?
1: No to se neptej, kopačkou na solár.
0: Ježiši Kriste, já je naštěstí, čím?
1: No to se neptej, kopačkou na solár.
0: Ježiši Kriste, já je naštěstí.
1: Jan Brut z Výsku.

Právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. I do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. www.červenekontejnery.cz. Červenekontejnery.cz. CZ

0: 1000 mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalovací školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut a tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Bezpečnostní složky s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Bezpečnostní složky už zatkly zapalování budov i aut a rabování učeben. Bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob i aut a rabování učeben. Bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob. A rabování učeben. Bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob. Učeben. Bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob. Ukrajinská delegace dnes ve bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zatkly víc než 500 osob. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíč než 500 osob. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jedna osob. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. Schůzka Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpa Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpův zmocněnec se zástupci z týmu Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpův zmocněnec Steve Witkoff zástupci z týmu Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. Schůzek se zúčastní Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. U jednacího stolu zúčastní Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. U jednacího stolu zasednou také zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. U jednacího stolu zasednou také diplomat a jeho zeť Jared Kushner. U jednacího stolu zasednou také diplomaté z evropských zemí Jared Kushner. U jednacího stolu zasednou taky diplomaté z evropských zemí. U jednacího stolu zasednou taky diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky. U jednacího stolu zasednou taky diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky dnes zasednou taky diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o taky diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují z evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. Fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích světa. Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky připí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupu silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupu. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Rock Radio. Půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno. 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes... Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních... Ano, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 7. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 míst. Dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby na 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren 30 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor na týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchodních elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchodních v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Francista lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Francista názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Francista ale paralyzují masivní spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Francista ale paralyzují masivní a násilné nebo nové bytové domy. Francista ale paralyzují masivní a násilné protesty studentů nové bytové domy. Francista ale paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Francista ale paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnil přes... Francista ale paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnil přes 7 dní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnil přes 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují studentů. Ulice měst zaplnil přes 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající... Ulice měst zaplnil přes 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající školy. Měst zaplnil přes 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. 70

0: slunečno. Rock Radio, počasí. Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od... Radio, počasí. Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti. Počasí. Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě. Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě. Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer. Slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť východě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť nejvyšší teploty 11 až 15 večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na západu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 8 vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18.
1: Ať už
0: Celsia na jižní Moravě až 18.
1: Ať už prší,
0: nebo na jižní Moravě až 18.
1: Ať už prší, nebo paří slunce.
0: Až 18.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si mu. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání start. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzikovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio dobrého počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Na D11 pozor ve směru.
1: Rock Radio doprava.
0: Na D11 pozor ve směru na Prahu.
1: Rock Radio doprava.
0: Na D11 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru.
1: Doprava.
0: Na D11 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší.
1: Doprava.
0: Na D11 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru na D11 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky. Pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D10. Pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D10. Na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Na 7. kilometru a na D řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Na 7. kilometru a na D nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Na 7. kilometru a na D1 do Prahy se bouralo taky na D7 na 7. kilometru a na D1 se bouralo taky na D7 na 7. kilometru a na D1 se pozor, pokud pojedete směr Brno, D7 na 7. kilometru a na D1 se pozor, pokud pojedete směr Brno, tam se řeší na 7. kilometru a na D1 se pozor, pokud pojedete směr Brno, tam se řeší nehoda 3 ostrů a na D1 se pozor, pokud

0: pojedete směr Brno, tam se řeší nehoda 3 osobáků na 2D1. Pozor, pokud pojedete směr Brno, tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. Pozor, pokud pojedete směr Brno, tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. Pokud pojedete směr Brno, tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. Směr Brno, tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. Je tam neprůjezdný levý, tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. Je tam neprůjezdný 3 osobáků na 204. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh osobáků na 204. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se 204. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony.
1: Instagram
0: pruh a tvoří se tam kolony.
1: Instagram rok
0: a tvoří se tam kolony.
1: Instagram rok rádia, to je
0: tam kolony.
1: Instagram rok rádia, to je slušná Instagram rok rádia, to je slušná jízda. Instagram rok rádia, to je slušná jízda. Instagram rok rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, Instagram rok rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte zda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte a nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

0: máš třeba jako normálka, už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v tě jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě. Že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě. To je mazec. Prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě. To je moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě. To je mazec, jako co tam říkáš. Máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě. To je mazec, jako co tam říkáš, jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě. To je mazec, jako co tam říkáš, jako občas.
1: Fakt?
0: Na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě. To je mazec, jako co tam říkáš, jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkal podzemí a nebo na půdě. To je mazec, jako co tam říkáš, jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou na nějaký půdě. To je mazec, jako co tam říkáš, jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou na nějaký půdě. Mazec, jako co tam říkáš, jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou na nějaký půdě.
1: Jo, takhle.
0: Co tam říkáš, jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou na nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře.
0: Tam říkáš, jako občas.
1: Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou na nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře. Fakt?
0: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou na nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře. Humor.
0: Ano. No ty jsi říkala, že tam někde hrajou na nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře. Humor. Ano.
0: Br tam někde hrajou na nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře. Humor. Ano.
0: Brzo?
1: Jo.
0: Hrajou na nějaký půdě.
1: Jo, takhle. Dobře. Humor. Ano.
0: Brzo?
1: Jo. Jo, takhle. Dobře. Humor. Ano.
0: Brzo?
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne. Dobře. Humor. Ano.
0: Brzo?
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já...
1: Ano.
0: Brzo?
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že dneska ne. Bychom...
1: Ano.
0: Brzo?
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že dneska bychom měli...
1: Jo.
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbít, jak mám takový tušení, že...
0: Za hodinu znova?
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbít, jak mám takový tušení, že...
1: Ne.
2: Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbít, jak mám takový tušení, že jako normálně zbít, jak mám takový tušení, že jako normálně něco jako... Dych já takový tušení, že jako normálně něco jako... Dych já horký kafe, tak mohu chrstit, že jako normálně něco jako... Dych já horký kafe, tak mohu chrstu do
1: obliče.
2: Něco jako... Dych já horký kafe, tak mohu chrstu do obliče. Co jako... Dych já horký kafe, tak mohu chrstu do obliče.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dych já horký kafe, tak mohu chrstu do obliče.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky. Horký kafe, tak mohu chrstu do obliče.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry.
2: Tak mohu chrstu do obliče.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry.
2: Zkaždíc po obliče.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry.
2: Zkaždíc strach.
1: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry.
2: Zkaždíc strach. Z každý strany jednu. Dobře, já taky.
0: Vy dvě hydry.
2: Zkaždíc strach. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusy.
0: Vy dvě hydry.
2: Zkaždíc strach. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku.
0: Vy dvě hydry.
2: Zkaždíc strach. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčko, já tě mám rádej. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčko, já tě mám rádej, když mě sereš. Teda, z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčko, já tě mám rádej, když mě sereš. Teda, pardon. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčko, já tě mám rádej, když mě sereš. Teda, pardon.
1: Na ten pokrany
2: jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčko, já tě mám rádej, když mě sereš. Teda, pardon. A já ti dám pusinku, Honzíčko, já tě mám rádej, když mě sereš. Teda, pardon.
1: Na ten popánek si tak...
2: Tam pusinku, Honzíčko, já tě mám rádej, když mě sereš. Teda, pardon.
1: Na ten popánek si tak...
2: Mám rádej, když mě sereš. Teda, pardon.
1: Na ten popánek si tak...
0: Přátelé, máme pro vás...
2: Rádej, když mě sereš. Teda, pardon.
1: Na ten popánek si tak...
0: Přátelé, máme pro vás...
2: Teda, pardon.
1: Na ten popánek si tak...
0: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku.
1: Na ten popánek si tak...
0: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme...
1: Na ten popánek si tak...
0: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny.
1: Tak.
0: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená krku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená krví, budeme rozdávat už za půl.

0: hodiny. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějakýma jinýma tekutinama pat už za půl hodiny.
1: Rock Radio.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockovej Rock Rádio. Rockovej rozjezd. Rock Rádio. Rockovej rozjezd. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré.
0: Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska
0: rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nepotřebujete plenky.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám pře.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám
1: pře. Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám pře Honza.
3: Anabel.
1: Čumáci.
2: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. Ať dneska nepotřebujete plenky, vám pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. V pát potřebujete plenky, vám pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. V pátek te plenky, vám pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. V pátek 9. Pře Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. V pátek 9. října.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky po 7. V pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí. 3 minutky po 7. V pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí. 3 minutky po 7. V pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí. V pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný. Že prostě jak jsou ty Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný. Že prostě jak jsou ty moderní, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný. Že prostě jak jsou ty moderní města, že.

0: Radši Zuzka tady spolkla. Víš, že se dneska vtipnáš.
1: Jo, je to krásný.
0: Radši Zuzka tady spolkla hničku vody a hůdru. Se dneska vtipnáš.
1: Jo, je to krásný.
0: Radši Zuzka tady spolkla hničku vody a hůdru. Vtipnáš.
1: Jo, je to krásný.
0: Radši Zuzka tady spolkla hničku vody a hůdru.
1: Krásný.
0: Radši Zuzka tady spolkla hničku vody a hůdru.
1: Neumíte někdo Heidrichův...
0: Zuzka tady spolkla hničku vody a hůdru.
1: Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že...
0: Hníčku vody a hudru.
1: Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás.
0: Hníčku vody a hudru.
1: Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme tady zůstat. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme tady zůstat tu hníčku vydali z krku. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme tady zůstat tu hníčku vydali z krku. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme tady zůstat tu hníčku vydali z krku. Heidrichův chmat, prosím vás, že bysme tady zůstat tu hníčku vydali z krku.
0: Pardon, říká já dneska poměrně...
1: Ty vás, že bychom tady zůstat tu hničku vydali z krku.
0: Pardon, říká já dneska poměrně chtějte žádný...
1: Zůstat tu hničku vydali z krku.
0: Pardon, říká já dneska poměrně chtějte žádný inteligentní humry.
1: Vydali z krku.
0: Pardon, říká já dneska poměrně chtějte žádný inteligentní humry. Pardon, říká já dneska poměrně chtějte žádný inteligentní humry. Pardon, říká já dneska poměrně chtějte žádný inteligentní humry. Já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry. Jenom low class, o čtyřky nechtějte žádný inteligentní humry. Jenom low class, o čtyřky žádný inteligentní humry. Jenom low class, o čtyřky níž inteligentní humry. Jenom low class, o čtyřky níž.
1: To je v pohodě, hele.
0: Jenom low class, o čtyřky níž.
1: To je v pohodě, hele. Dneska je mezi...
0: Jenom low class, o čtyřky níž.
1: To je v pohodě, hele. Dneska je mezinárodní den vajec.
0: Low class, o čtyřky níž.
1: To je v pohodě, hele. Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme...
0: O čtyřky níž.
1: To je v pohodě, hele. Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme, tak... To je v pohodě, hele. Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme, tak... Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajcáč, hele. Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajcáč, čili pořádný mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajcáč, čili pořádný koule a my tady vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajcáč, čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Tak rokeři musí mít pořádný vajcáč, čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Rokeři musí mít pořádný vajcáč, čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Zuzka, pořádný vajcáč, čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Zuzka, teďka má lžičku navíc. Čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Zuzka, teďka má lžičku navíc. Já jsem pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Zuzka, teďka má lžičku navíc. My tady všichni evidentně koule máme. Zuzka, teďka má lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Koule máme. Zuzka, teďka má lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně teďka má lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírá lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme ještě jako větší. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v nachtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba pak, že otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. Víme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku, je to teda, že píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který mě fakt strašně přijde na tu vrtačku, je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který mě fakt strašně, to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který mě fakt strašně baví. Píš nám Honza. Nicméně jsou tam i tací, který mě fakt strašně baví. Píš nám Honza.

0: A už já jsem tady, nicméně jsou tam i tací, který mě fakt strašně baví. Píše nám Honza. A už já jsem tady koukal. Tam i tací, který mě fakt strašně baví. Píše nám Honza. A už já jsem tady koukal. A strašně mě fakt strašně baví. Píše nám Honza. A už já jsem tady koukal. A strašně moc nás oslovuje. Píše nám Honza. A už já jsem tady koukal. A strašně moc nás oslovuje. A už já jsem tady koukal. A strašně moc nás oslovuje. A už já jsem tady koukal. A strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo koukal. A strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě...
0: Strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si...
0: Moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko...
0: Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko... Těší mě.
0: Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko... Těší mě.
0: A Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko... Těší mě.
2: Já...
1: Lucka mě pobavila, aby si je Lucko... Těší mě.
2: Já jako Honzo tam...
1: Pobavila, aby si je Lucko... Těší mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju...
1: Lucko... Těší mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom...
1: Těší mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazníku...
1: Mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám... Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám... Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala jsem si, jestli mu to... Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno... Tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je... V tom skazníku říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku a mě mám vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bývají krávy.
2: Vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bývají krávy, já ti nevím,
2: jako... To s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bývají krávy, já ti nevím, jakoby...
2: Vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bývají krávy, já ti nevím, jakoby... Ještě...
2: Mám trošku averzi.
3: Luci bývají krávy, já ti nevím, jakoby... Ještě horší jsou Nikoli. Každopádně... Luci bývají krávy, já ti nevím, jakoby... Ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct... Bývají krávy, já ti nevím, jakoby... Ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, nevím, jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený, chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou jakoby chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou, jakoby, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou, jakoby, konkrétní osobou, jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou, jakoby, konkrétní osobou, dost často člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou, jakoby, konkrétní osobou, dost často to dává takový nějaký jméno s nějakou, jakoby, konkrétní osobou, dost často to dává takový vroubek, nepříjemný, s nějakou, jakoby, konkrétní osobou, dost často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně konkrétní osobou dost často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje osobou dost často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznam to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte. Vroubek nepříjemný. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte. Honza Anabel. Každopádně naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte. Honza Anabel.
0: Honziku,
3: Lucka.
0: Jo.
3: Naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte. Honza Anabel.
0: Honziku,
3: Lucka
0: jo.
3: A Zuzanka. Jo, takže se seznamte. Honza Anabel.
0: Honziku,
3: Lucka
0: jo.
3: Alias Zuzka.
0: Je to Zuzka.
3: Takže se seznamte. Honza Anabel.
0: Honziku,
3: Lucka
0: jo.
3: Alias Zuzka.
0: Je to Zuzka, začíná to na.
3: Honza Anabel.
0: Honziku,
3: Lucka
0: jo.

0: alias Zuzka.
1: Je to Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste...
0: Anabel, Honziku, Lucka jo? Alias Zuzka.
1: Je to Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli,
0: Lucka, jo? Alias Zuzka.
1: Je to Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka...
0: Zuzka.
1: Je to Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka s lžičkou v krku. Je to Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka s lžičkou v krku. Začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka s lžičkou v krku. Já si myslím, tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka s lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší. Teďka s lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Eagle a lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Eagle. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Lepší, tak si radši pojďme dát muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Rock Radio Safe Tonight.

0: Led Zeppelin a jejich legend... Led Zeppelin a jejich legendární pecka Immigrant... Led Zeppelin a jejich legendární pecka Immigrant... Led Zeppelin a jejich legendární pecka Immigrant Song House. Led Zeppelin a jejich legendární pecka Immigrant Song House. 7 hodin a 12. Led Zeppelin a jejich legendární pecka Immigrant Song House. 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu. Legendární pecka Immigrant Song House. 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle zvou, když je
0: Immigrant Song House. 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle zvou, když je
0: Song House. 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když je zgej na tý loď.
0: 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když je zgej na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: A 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když je zgej na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když je zgej na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti. Takhle řvou, když je zgej na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě.
1: Je zgej na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě.
1: Co?
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě.
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě. U parníku Praha. Tady na Vltavě. U parníku Praha. Tady na Vltavě. U parníku Praha. Tady na Vltavě. U parníku Praha. U parníku Praha.
1: Ty vole.
0: U parníku Praha.
1: Ty vole. Já se dneska ti prážím.
0: U parníku Praha.
1: Ty vole. Já se dneska ti prážím.
0: Praha.
1: Ty vole. Já se dneska ti prážím. Ty vole. Já se dneska ti prážím.
0: Jo, je to krásný.
1: Já dneska tady ty vole. Já se dneska ti prážím.
0: Jo, je to krásný.
1: Já dneska tady spolkla. Ty vole. Já se dneska ti prážím.
0: Jo, je to krásný.

0: Ne.
1: Dobrze.
0: Żart. Ne.
1: Dobrze. Wiemy, że...
0: Ne.
1: Dobrze. Wiemy, że Aerosmith... Dobrze. Wiemy, że Aerosmith w roce... Dobrze. Wiemy, że Aerosmith w roce 2024 oznámil... Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou... Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou... Že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat. Smith v roce 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky vystupovat, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění od té doby se to tak jako podívá. Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění, od té doby se to tak jako podivně táhlo. Má pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění, od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je úplně v pořádku hlasivky, měl zranění, od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto měl zranění, od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady z Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady z Youngbloodem. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady z Youngbloodem. Přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady z Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady z Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila EPčko, který dali dohromady z Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně na. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně na živu spolu s kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně na živu spolu s hostama. Bude to v a dva koncerty, který dají normálně na živu spolu s hostama. Bude to v LA, který dají normálně na živu spolu s hostama. Bude to v LA, v Americe, v Hollywoodu normálně naživu spolu s hostama. Bude to v LA, v Americe, v Hollywood Bowlu naživu spolu s hostama. Bude to v LA, v Americe, v Hollywood Bowlu spolu s hostama. Bude to v LA, v Americe, v Hollywood Bowlu 29. října. Bude to v LA, v Americe, v Hollywood Bowlu 29. října. Bude to v LA, v Americe, v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu v Americe v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu, což znamená za Americe v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu, což znamená za nějak 5. října a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny nebo možná už za 3. Tak a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny nebo možná už za 3. Tak kdybyste někdo padou, což znamená za nějaký 4 týdny nebo možná už za 3. Tak kdyby za nějaký 4 týdny nebo možná už za 3. Tak kdybyste někdo měl náhodou cestu do LA, tak 4 týdny nebo možná už za 3. Tak kdybyste někdo měl náhodou cestu do LA, tak se jděte podívat, nebo možná už za 3. Tak kdybyste někdo měl náhodou cestu do LA, tak se jděte podívat, budou tam i hosti, údajně Black Rouse, Run DMC, Heart, Billy Idol, Slut. Budou tam i hosti, údajně Black Rouse, Run DMC, Heart, Billy Idol, Slut, Duff McKagan, Tom Morello a další. Takže Duff McKagan, Tom Morello a další. Takže spousta zajímavých hostů, což Tom Morello a další. Takže spousta zajímavých hostů a další. Takže spousta zajímavých hostů, což by trošku možná a další. Takže spousta zajímavých hostů, což by trošku. Takže spousta zajímavých hostů, což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno. Hostů, což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno, teda bude.

což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno teda bude zpívat přímo Steven. Tak bych jako to typoval. Máte ještě 6 minut na to, abyste nám psali. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách.

0: Takhle hraje švédská partička z Göteborgu. Hardcore superstar na Rock Radio.
1: Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne.
0: Dobře. Nechtěli byste jít na koncert?

0: a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. A 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je. 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Oknem
0: vlakem vlaky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si.

0: a spečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během... Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října. O vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte... Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci. Kupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebstraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo pouka kola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na Dermax hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na Dermax nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž. Více na dermax.cz/soutěž. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Výzkum pro
0: vás. dermax.cz/soutěž.
1: Výzkum pro vás máme extra.
0: cz/soutěž.
1: Výzkum pro vás máme extra slevu 10.
0: soutěž.
1: Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše. Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již. Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i on pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online JISK Scandinavia do neděle 11.10. a to na prodejnách i online JISK Scandinavian Sleeping a to na prodejnách i online JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uvažujete
1: online. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uvažujete o tepelném tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montážní. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Honda přiváží akční.
2: Proterm.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
2: CZ.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyber. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV, všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun a získejte

0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale
0: nám to praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník. Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací.
0: Rekonstrukce bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz. Na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: CZ.
0: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.
2: Pomoc.
0: Kvality.
2: Pomoc. Pomoc. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotek.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduch. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslí. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů s myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz, světy trh produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz, světy trání na jednom místě. A odborné poradenství. Ventilátory.cz, světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz, světy trání na jednom místě.
4: Doktor
3: Max.cz, světy trání na jednom místě.
4: Doktor Max o vás.
3: Světy trání na jednom místě.
4: Doktor Max o vás pečuje
3: na jednom místě.
4: Doktor Max o vás.

0: Víte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem s zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dream vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: A co vaše úspory v penzíku? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše... Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeď... Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN na pí. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový. Buďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na zíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Je teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí
2: nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
2: osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting
3: na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělal? Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste na milionáře? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce. Představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce. Kde jste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionů. Jste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste... Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Hazardní jsou tady.
4: Ve hře.
5: Hazardní jsou tady. A tak jsem prochystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět ani si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezče. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci objedná hračky. Opět až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno. Opět až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno. Procent. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš. Už nezapomeň.

0: do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Slevovými kódy na Alza.cz.
1: Rok.
0: Kódy na Alza.cz.
1: Rok.
0: Alza.cz.

poetická. Chci na tebe psát, poetická stát, poetická slova, jak mlad.

kočičím, rozpouštím spánkem kočičím, rozpouštím kočičím, rozpouštím tvánkem.

0: Právě teď zpíval Marie, je 7:31. Marie, je 7:31 a my pojďme na zprávy. Je 7:31 a my pojďme na zprávy se Zuzkou. Je 7:31 a my pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rané. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej zám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku úder a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. To je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rok úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno je půl.
1: Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké.
1: Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy.
1: Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém...
1: Co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dní... Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dní vyprostili kamion. Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dní vyprostili kamion z podmostu. Půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dní vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění zprávy. Hasiči po celém dní vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění. Hasiči po celém dní vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění zaklíněného. Vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací v pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou k uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělní použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby jim mošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby jim mohli těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby jim mohli definitivně odtáhnout. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby jim mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes po soupravu teď dělníci rozebírají, aby jim mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír. Norský výbor pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí jméno vítězně přes držitele Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11:00 Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11:00 dopoledne. Výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11:00 dopoledne. Jasný favorit letos chybí jméno vítězně přesně v 11:00 dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se přesně v 11:00 dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 218 dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidátů. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidátů. Favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidátů. Chybí a vybírá se z rekordních

0: 287 kandidátů. Hokejová extraliga má za sebou rekordních 287 kandidátů. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 97 kandidátů. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 9. kola. Plzeň doma. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 9. kola. Plzeň doma porazila České Budějovice, České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4. Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se... Rok rádio počasí.
1: Rok rádio doprava.
0: Na D7 16 stupňů.
1: Rok rádio doprava.
0: Na D7 se řeší hromadnou.
1: Rok rádio doprava.
0: Na D7 se řeší hromadná nehoda pěti osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru je tam nepříjemná hromadná nehoda pěti osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně ve směru na Prahu na 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 metru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 204 levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 204 hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 204 kilometru a provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 204 kilometru a na D1 se bouralo ve směru na Brno na 204 kilometru a na D11 se řeší nehoda bouralo ve směru na Brno na 204 kilometru a na D11 se řeší nehoda ve směru na Brno na 204 kilometru a na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 8 kilometru
2: Hledáte radost z jízdy
0: kilometru.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeď. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BM. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci. Radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se posedete do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás.

Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky. Zuzko, díky. Trošku zvolníme zase. Zuzko, díky. Trošku zvolníme zase. Zuzko, díky. Trošku zvolníme zase. Red Hoti, rok 19... Zuzko, díky. Trošku zvolníme zase. Red Hoti, rok 1990... Díky. Trošku zvolníme zase. Red Hoti, rok 1999, před milénem. Trošku zvolníme zase. Red Hoti, rok 1999, před milénem. A zvolníme zase. Red Hoti, rok 1999, před milénem. A Californication. Red Hoti, rok 1999, před milénem. A Californication. Rok 1999, před milénem. A Californication. 99, před milénem. A Californication. Před milénem. A Californication. Milénem. A Californication. A Californication. Fornication.

Je 7 hodin 31 minut.

0: tím, že je ženského rodu a je to Stanley. Je to, no, to je zajímavý. Asi tím, že je ženského rodu a je to Stanley. Je to ta vrtačka.
1: Ta vrtačka.
0: Asi tím, že je ženského rodu a je to Stanley. Je to
1: ta vrtačka, ten Stanley. Ta Stanley.
0: Že je ženského rodu a je to Stanley. Je to
1: ta vrtačka, ten Stanley. Ta Stanley.
0: Ženského rodu a je to Stanley. Je to
1: ta vrtačka, ten Stanley. Ta Stanley.
0: Takže kdo chtěl Stanley, ten Stanley.
1: Ta Stanley.
0: Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky. Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky. Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky. Stanleyho a je muž, mobil do ručky. Je muž, mobil do ručky. Ručky.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němců, probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. A Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Jděte přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář francova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František. Boj. Váš farmář František.
3: Itálie, která chutná.
2: Váš František.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské specialka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při první. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Itálii. www.lavite.cz.
4: Zdravíčky.
3: www.lavite.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic. Jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic. No. Proměnit loď v úžasnou zimní zahradu.

0: Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu. Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu s Peckou Kalifornik. Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu s Peckou Kalifornik. Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu s Peckou Californication 8 Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu s Peckou Californication 8 minut po půl osmí. Chili Peppers na Rock Rádiu s Peckou Californication 8 minut po půl osmí. A Rock Rádiu s Peckou Californication 8 minut po půl osmí. A přátelé, je to Peckou Californication 8 minut po půl osmí. A přátelé, je to tady, musím říct, že jste nám 8 minut po půl osmí. A přátelé, je to tady, musím říct, že jste nám ještě po 7 minut po půl osmí. A přátelé, je to tady, musím říct, že jste nám ještě po 7 brutálně za osmí. A přátelé, je to tady, musím říct, že jste nám ještě po 7 brutálně zaplavili. A přátelé, je to tady, musím říct, že jste nám ještě po 7 brutálně zaplavili náš vzkaz. To tady, musím říct, že jste nám ještě po 7 brutálně zaplavili náš vzkazník. Tech musím říct, že jste nám ještě po 7 brutálně zaplavili náš vzkazník. Tech vzkazuje nám ještě po 7 brutálně zaplavili náš vzkazník. Tech vzkazuje těžce po 7 brutálně zaplavili náš vzkazník. Tech vzkazuje těžce přes 1000 zaplavili náš vzkazník. Tech vzkazuje těžce přes 1000 Postupně náš vzkazník těch vzkazuje těžce přes 1000 Postupně to proklikáváme. Vzkazník těch vzkazuje těžce přes 1000 Postupně to proklikáváme a vzkazuje těžce přes 1000 Postupně to proklikáváme a těžce přes 1000 Postupně to proklikáváme a už máme. Postupně to proklikáváme a už máme vybranýho jednoho. Už máme vybranýho jednoho. Můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No.
0: Vybranýho jednoho. Můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No, je to muž?
0: Jednoho. Můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No, je to muž?
0: Je to. Můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No, je to muž?
0: Je to, no, můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No, je to muž?
0: Je to, no, můžeme asi.
1: No, je to muž?
0: Je to, no, můžeme asi říct, že to je muž.
1: Tak pokud jste muž, je to muž?
0: Je to, no, můžeme asi říct, že to je muž.
1: Tak pokud jste muž a napsali jste nám, je to muž?
0: Je to, no, můžeme asi říct, že to je muž.
1: Tak pokud jste muž a napsali jste nám,
0: je to, no, můžeme asi říct, že to je muž.
1: Tak pokud jste muž a napsali jste nám,
0: no, můžeme asi říct, že to je muž.
1: Tak pokud jste muž a napsali jste nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů, ku podivu.
1: Ne muž. Tak pokud jste muž a napsali jste nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů, ku podivu, než holek.
1: Jste muž a napsali jste nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů, ku podivu, než holek. Holky třeba píšou, jako když.
1: Napsali jste nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů, ku podivu, než holek. Holky třeba píšou, jako když Dimitri.
1: Nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů, ku podivu, než holek. Holky třeba píšou, jako když Dimitri někde. Ono napsalo daleko víc mužů, ku podivu, než holek. Holky třeba píšou, jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky, ale mužů, ku podivu, než holek. Holky třeba píšou, jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky, ale o tu vrtačku vždycky píšou, než holek. Holky třeba píšou, jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky, ale o tu vrtačku vždycky píše hodně. Píšou, jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky, ale o tu vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No.
0: Když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky, ale o tu vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No, to je zajímavý.
0: Někde hrajou, tak si napíšou o lístky, ale o tu vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No.
0: O lístky, ale o tu vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No, to je zajímavý. Asi tím, že je ženského rodu.
0: Vždycky píše hodně pánů.
1: No, to je zajímavý. Asi tím, že je ženského rodu a je to Stanley.
0: Pánů.
1: No, to je zajímavý. Asi.

0: zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději...
0: ...krásnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: ...a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: Zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.
0: No.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. U nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Banka. Více na KB.cz.
2: Zatímco
1: více na KB.cz.
2: Zatímco všichni ještě... Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě... Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti vím, co všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez... Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej. A tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. A vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Vědí.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který... Hledáte spolehlivý vůz, který má... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav...
4: U Autopoli...
3: Který má jasnou historii a perfektní technický stav...
4: U Autopoli v Praze a Příbrami...
3: A jasnou historii a perfektní technický stav...
4: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká...
3: A perfektní technický stav...
4: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká... Nabídka pro
3: technický stav.
4: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů. Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz
4: a široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
4: vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu i vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Mý původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít.
3: Získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné finance.
3: A skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto.
4: Výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto.cz. Nabídka vozu na auto.

0: autopoli.cz. Autopoli, váš autorizovaný nabídka vozu na autopoli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner na autopoli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v autopoli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Restaurace Vika.
0: Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Restaurace Vika.
0: Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Restaurace Vikárka.
0: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Restaurace Vikárka. Gastronomická
0: perla a Příbrami.
1: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyň od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky. Vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky. Prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava Kubece. Asociace kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní pak Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky víte. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky víme. Vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní brého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče více. A nyní taky výjimečné nedělní branče více. Taky výjimečné nedělní branče více informací. Výjimečné nedělní branče více informací a rezervace na vikárkařní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Rezervace na vikarkarestaurant.cz.
2: Já
0: se na vikarkarestaurant.cz.
2: Já
0: nový vikarkarestaurant.cz.
2: Já nový plot mám.
0: .cz.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od
0: .cz.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni.
2: Nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha BD. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všech Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všech

Všechno dobrý. CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ploty dobrý, všechno dobrý. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, co máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých dete v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Konto.cz, slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla, slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jak to má mít nákupu nábytku? Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jak to má motora kola? Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jak to má motora kola? Dřív či poskytnutí slevy u obchodníka. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. U obchodníka. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcela. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marky benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pojí motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád k pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká

Firma, která si dávku, u nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/řidičů-váží. spedit.cz/kariéra. spedit.cz/kariéra. spedit.cz/kariéra. Rock/kariéra. Rock/kariéra.

0: Za dvě minutky bude 7:45 a přátelé, rozdáváme
1: Dobré ráno přeju taky. To je nějaký lepší ústí než to druhý ústí, ne?
0: No.
2: Ráno přeju taky.
1: To je nějaký lepší ústí než to druhý ústí, ne?
0: Prosím tě, seš teďka v práci někde? Jo, nejsem v práci. Takže ten hovor je placený.
2: Jo.
0: Výborně, takže vlastně si dostal zadarmo.
2: No jo.
0: Výborně, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože jsi s náma. Výborně, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty jsi psal, že ti nevadí vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty jsi psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku odkrvé nebo jakýkoliv jiných tekutin, hlavně že bude fungovat, jak má. Obrázek jsem manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Obrázek jsem manželce

0: manželce již přijela, stačil hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte, jak se manželce již přijela, stačil hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme již přijela, stačil hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili. Hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu bohatě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi. Pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
0: Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
0: Domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
0: Trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
0: Boháčovi.
1: No, tak to určitě.
2: Další milionář.
1: No, tak to určitě.
2: Další milionář.
1: Správno, tak to určitě.
2: Další milionář.
1: To je správný.
2: Další milionář.
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě.
2: Další milionář.
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě.
2: Milionář.
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě. Máš tam třeba, já nevím.
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě. Máš tam třeba, já nevím.
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě. Máš tam třeba, já nevím. Většinou, že jo. Hele, prosím tě. Máš tam třeba, já nevím. Většinou, že jo, chlapi s montovkou. Máš tam třeba, já nevím. Většinou, že jo, chlapi s montovávají. Máš tam třeba, já nevím. Většinou, že jo, chlapi smontovávají dětem trampolíny nebo bazény nebo dětský domky, něco takového máte? Trampolíny nebo bazény nebo dětský domky, něco takového máte?
1: Ano, máme tam zahradní domek, dětský domek i houpačku.
0: No ty vado.
1: Máme tam zahradní domek, dětský domek i houpačku.
0: No ty vado, že bychom se...
1: Zahradní domek, dětský domek i houpačku.
0: No ty vado, že bychom se...
1: Není domek, dětský domek i houpačku.
0: No ty vado, že bychom se...
2: Pak, že není bohatej, hele, už to z ní leze.
1: Domek i houpačku.
0: No ty vado, že bychom se...
2: Pak, že není bohatej, hele, už to z ní leze.
0: No ty vado, že bychom se...
2: Pak, že není bohatej, hele, už to z ní leze. Venku a kvapa.
0: No ty vado, že bychom se...
2: Pak, že není bohatej, hele, už to z ní leze. Venku a kvapa. Pak, že není bohatej, hele, už to z ní leze. Venku akvapark, tyjo, solnájský. Hej, hele, už to z ní leze. Venku akvapark, tyjo, solnájskyně. Už to z ní leze. Venku akvapark, tyjo, solnájskyně, tyjo. Venku akvapark, tyjo, solnájskyně, tyjo.
0: Přesně.
2: Venku akvapark, tyjo, solnájskyně, tyjo.
0: Přesně. Medvěda ve zlatě před barák.
2: Park, tyjo, solnájskyně, tyjo.
0: Přesně. Medvěda ve zlatě před barákem.
2: Eskyně, tyjo,
0: to... Přesně, medvěda ve zlatě před barákem.
2: Ne, tyjo, to...
0: Přesně, medvěda ve zlatě před barákem. Michale, to... přesně, medvěda ve zlatě před barákem. Michale, a ty jsi medvěda ve zlatě před barákem. Michale, a ty jsi psal, že před barákem. Michale, a ty jsi psal, že manželce si obrázek... Michale, a ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, tak... Michale, a ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě... Michale, a ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje... Ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným. Mám pocit. Psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným. Mám pocit. Manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným. Mám pocit.
1: No,
0: už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným, mám pocit.
1: No, to něco si vymyslí.
0: Takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným, mám pocit.
1: No, to něco si vymyslí.
0: Zaúkoluje něčím jiným, mám pocit.
1: No, to něco si vymyslí, to, toho bych se nebál.
0: Jestli bys možná neměl tu vrtačku jako zatlout, že jsi dostal.
1: No, za úhodu to stalo.
0: Možná neměl tu vrtačku jako zatlout, že jsi dostal.
1: No. Za úhodu to stojí.
0: Tačku jako zatlout, že jsi dostal.
1: No, za úhodu to stojí.
0: Jsi dostal.
1: No, za úhodu to stojí.
0: Prosím tě.
1: No, za úhodu to stojí.

0: Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí.
1: Za úhodu to stojí.
0: Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí na Orlicí, už tě nebudeme dál.
1: Za úhodu to stojí.
0: Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí na Orlicí, už tě nebudeme. Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí na Orlicí, už tě nebudeme déle zdržovat od práce, ať tě... Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí na Orlicí, už tě nebudeme déle zdržovat od práce, ať tě máš hezký... Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí na Orlicí, už tě nebudeme déle zdržovat od práce, ať tě máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Do Ústí na Orlicí, už tě nebudeme déle zdržovat od práce, ať tě máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka, už tě nebudeme déle zdržovat od práce, ať tě máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka, příští zdržovat od práce, ať tě máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka, příští týden dorazí, ještě jednou moc grat, ať máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka, příští týden dorazí, ještě jednou moc hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka, příští týden dorazí, ještě jednou moc gratulujem, moc jí užij. Užij si víkend doma. Vrtačka, příští týden dorazí, ještě jednou moc gratulujem, moc jí užij. Užij si víkend a příští týden dorazí, ještě jednou moc gratulujem, moc jí užij. Užij si víkend a zase se někdy ozví, ještě jednou moc gratulujem, moc jí užij. Užij si víkend a zase se někdy ozví. Budeme moc gratulujem, moc jí užij. Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Budeme rádi.
1: Určitě.
0: Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Budeme rádi.
1: Určitě, moc krát děkuju.
2: Hezký den, měj
0: se... A zase se někdy ozvi. Budeme rádi.
1: Určitě, moc krát děkuju.
2: Hezký den, měj se krásně, papa.
0: Ozvi. Budeme rádi.
1: Určitě, moc krát děkuju.
2: Hezký den, měj se krásně, papa.
1: Taky. Určitě, moc krát děkuju.
2: Hezký den, měj se krásně, papa.
1: Taky, ahoj. Určitě, moc krát děkuju.
2: Hezký den, měj se krásně, papa.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Děkuju.
2: Hezký den, měj se krásně, papa.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Krásně, papa.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Slušnou vrtačku vám přináší...
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Slušnou vrtačku vám přináší...
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Bajčku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Bajdem Ráven přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Bajdem Ráven. Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Bajdem Ráven. Stavmat držniny. Dodavatel výrobků Debex. Bajdem Ráven. Stavmat. Držíme zakázky. Dodavatel výrobků Debex. Bajdem Ráven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Debex. Bajdem Ráven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Aven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: No a psa.
3: Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: No.
3: Držíme zakázky v pohybu.
0: No a přátelé,
3: zakázky v pohybu.
0: No a přátelé, vy kdo jste neměli štěstí. No a přátelé, vy kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden něco. No a přátelé, vy kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdám. Vy kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme.
4: S Bohem.
0: Kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme.
4: S Bohem
0: štěstí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme.
4: S Bohem Stanley, vítej Oasis, vítej Oasis. Today is gonna be the day.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, aby... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny. Všechny.

0: Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je Felicie? Samozřejmě to je původní.
1: Legenda Xtravé 8 Supersport, jehož design doslova fascinoval, nebo MTX Roadster 8 Supersport, jehož design doslova fascinoval, nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Supersport, jehož design doslova fascinoval, nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit, design doslova fascinoval, nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle doslova fascinoval, nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle, nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Na Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobil. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový. Pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník.
0: Automobilového designu a vězte, že je na co koukat.

0: Iné kafe. Iné kafe a jejich keď. Iné kafe a jejich... Iné kafe a jejich keď odchádza niekto. Iné kafe a jejich keď odchádza niekto 7 minút. Iné kafe a jejich keď odchádza niekto 7 minút. Před jejich keď odchádza niekto 7 minút. Před odchádza niekto 7 minút. Před niekto 7 minút. Před
1: se jet.
0: Minut před
1: se jet.
0: Já ti dorazím.
2: Motokeci.
0: Já ti dorazím.
2: Marcelo. Motokeci Marcela Herbolta.
0: Já ti dorazím.
2: Marcelo. Motokeci Marcela Herbolta.
3: O tom.
0: Já ti dorazím.
2: Marcelo. Motokeci Marcela Herbolta.
3: O tom.
2: Marcelo. Motokeci Marcela Herbolta.
3: O tom, že je Česká republika.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: O tom, že je Česká republika a předtím i
2: Československá. Marcela Herbolta.
3: O tom, že je Česká republika a předtím i Československo.
2: Marcela Herbolta.
3: O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí. O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou nemůže. Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském Československo doslova zemí designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na slova zemí designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě 58. členou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníků v Osadce, třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníků v Osadce loni se vyprodalo. Bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníků v Osadce loni na světové výstavě v 58. či jeho následníků v Osadce loni se vyprávějí legendy. V 58. či jeho následníků v Osadce loni se vyprávějí legendy. A co se týče smem, či jeho následníků v Osadce loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak následníků v Osadce loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte, v Osadce loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě. Vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhý design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta králové nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní.

0: Rádio.
1: Nového designu. A vězte, že je na co koukat.
0: Rock Rádio. Motokeci.
1: Je na co koukat.
0: Rock Rádio. Motokeci. Rock Rádio. Motokeci. Rock Rádio. Motokeci.

0: No, aby si řekla minutku a půl před 8 hodinou raní.
1: A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky. 8 hodinou raní.
1: A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy po
0: raní.
1: A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava. A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava.
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče.
0: Takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče.
0: Takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Bude zprávy počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju zprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vole. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole. Ty vole, já ho zabiju, ty vole.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy?
1: Ty vole.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy? Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijde, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme trolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou oprav. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentné bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez po termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Soudní.
2: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Soudní dobré.
2: Jezděte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Soudní dobré. Lepší a
2: bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Soudní dobré, lepší
2: Z. Jezděte bez poruchy.
3: Soudní dobré, lepší a pak jsou tu ale.
2: Jezděte bez poruchy.
3: Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Allegrody. Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce vší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé. Jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sale days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, ta super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak a nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den.

0: Naplno. Když něco, tak Allegro. A hodí si den naplno. Když něco, tak Allegro. Ahoj, tady Kuba Rybář. Plno. Když něco, tak Allegro. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na tu... Co? Tak Allegro. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 kon... Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů pod... Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face? Vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali turáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali 4 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. To face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Šestnáctý, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíš, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kakao. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Ty mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
1: A zadní jsou tady.
0: 25 let, tak doraž na kačinu.
1: A zadní jsou tady.
0: Doraž na kačinu.
1: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové ko. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové ko. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobil stal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily, kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opice produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět a zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30% si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevový noci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevový náš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Neváhejte, nakupujte
1: slevovými kódy na Alza.cz.
2: Neváhejte, nakupujte na letuš
1: kódy na Alza.cz.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz.
1: Alza.cz.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz.
1: Z.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivé. Nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr CZ. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora, nost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a post. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete.

0: Letuška.cz, pora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvod, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka, se světem. Letuška.cz, víc než jen letenka. Letuška.cz, víc než jen letenka. Letuška.cz, víc než jen letenka.
1: Řekni třikrát.
0: Víc než jen letenka.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz.
0: Než jen letenka.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prost.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prost.
1: Třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje.
1: Skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. CZ. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní. Skla prostroje, skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavebnictví. Skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební. Skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Co? Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Speciálské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: K novému
1: prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: K novému Peugeotu parádní nákup
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: K novému Peugeotu parádní nákup.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského.
2: Skla pro pracovní stroje.
3: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete
2: stroje.
3: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu.
2: K novému Peugeotu
3: parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákup. Parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodní. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanskému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Pankrác. Domanský CZ.
4: Nejvyšší čas navštívit
3: Domanský CZ.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový set. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do ránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Vešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz. CZ.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začíná. Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní. Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Krátce jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes. Začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelství. Se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetinu dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat může. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli na dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministerské hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček. Budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy. Průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy. Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou. Poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na lety. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Práci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr na spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města. Se hlavně na letectví dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministr navštíví

0: navštíví 3 indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurence s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku.
1: Jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi

0: Rammstein. Rammstein, Sehnsucht na Rock Radio minutku a... Rammstein, Sehnsucht na Rock Radio minutku a půl před... Rammstein, Sehnsucht na Rock Radio minutku a půl před 8 hodinou. Rammstein, Sehnsucht na Rock Radio minutku a půl před 8 hodinou raní. Rammstein, Sehnsucht na Rock Radio minutku a půl před 8 hodinou raní.
1: A po mně chceš co?
0: No, bys... Sehnsucht na Rock Radio minutku a půl před 8 hodinou raní.
1: A po mně chceš co?

0: 11 až 15 stupni. 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupni. Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupni. Jinde bude mezi 11 až 15 stupni. 11 až 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušně. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Do počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Bouralo se...
1: Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Bouralo se tam na 8.
1: Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Bouralo se tam na 8. kilometru. D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Bouralo se tam na 8. kilometru. A se řeší nehoda ve směru na Prahu. Bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor taky na směru na Prahu. Bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor taky na D7 na Prahu. Bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor taky na D7 se tam na 8. kilometru. A pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na kilometru a pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do kilometru a pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do a pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru je tam na 7. tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silná hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve metru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru. Se pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru. Brna, tam se boural na 204. kilometru.
1: Hledáte radio.
0: Boural na 204. kilometru.
1: Hledáte
0: kilometru.
1: Hledáte radost z jízdy. Hledáte radost z jízdy. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové.

0: Autopart z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi, přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi, BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nemusíte už nic vám...
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nemusíte už nic vám přehon...
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nemusíte už nic vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Ráno, čumáci.
2: Ať dneska nemusíte už nic vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty. Ať dneska nemusíte už nic vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky po 8. Ať dneska nemusíte už nic vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky. Nemusíte už nic vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky po 8 hodině v pátek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky po 8 hodině v pátek 9. října.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minutky po 8 hodině v pátek 9. října startujeme.
4: Zuzka.
2: 3 minutky po 8 hodině v pátek 9. října startujeme poslední. 3 minutky po 8 hodině v pátek 9. října startujeme poslední hodině v pátek 9. října startujeme poslední hodinkou společnou pátek 9. října startujeme poslední hodinkou společnou 9. října startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda já jsem chodil
2: října startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda já jsem
2: startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda
2: poslední hodinkou společnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci
2: společnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat. No tak dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů. Dneska teda já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů. Chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů.
2: Já bych chtěl
5: strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů.
2: Já bych chtěl říct
5: o svojí práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů.
2: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají
5: vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů.
2: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo.
5: Dneska už se těším domů.
2: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím
5: domů.
2: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím tak. Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím taky strašně. Vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím taky strašně rád, miluju tuhle, že nás poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím taky strašně rád, miluju tuhle práci a budu jí klidně dělat, ještě taky strašně rád, miluju tuhle práci a budu jí klidně dělat, ještě bych za ní platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku
2: tuhle práci a budu jí klidně dělat, ještě bych za ní platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu.
2: Budu jí klidně dělat, ještě bych za ní platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu. Podle mě nás
2: dělat, ještě bych za ní platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu. Podle mě nás přeplácejí.
2: I kolek platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu. Podle mě nás přeplácejí.
2: I kolegům vedle.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu. Podle mě nás přeplácejí.
2: I kolegům vedle na druhém.
5: Ubrali trošku z toho platu. Podle mě nás přeplácejí.
2: I kolegům vedle na druhém rádiu taky.
5: Tam ať je to platu, podle mě nás přeplácejí.
2: I kolegům vedle na druhém rádiu taky.
5: Tam ať jim taky uberou svině. Tam nás přeplácejí.
2: I kolegům vedle na druhém rádiu taky.
5: Tam ať jim taky uberou svině.
2: Víc než nám. I kolegům vedle na druhém rádiu taky.
5: Tam ať jim taky uberou svině.
2: Víc než nám. Vedle na druhém rádiu taky.
5: Tam ať jim taky uberou svině.
2: Víc než nám.

0: druhém rádiu taky.
1: Tam a těm taky uberou svině.
0: Víc než nám. Víc než nám. Ano, takže pokračujeme.
1: Uberou svině.
0: Víc než nám. Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní.
1: Svině.
0: Víc než nám. Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní. Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní náladě, to se mi líbí. Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní náladě, to se mi líbí. Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní náladě, to se mi líbí. Tak si dáme nějakou muziku. Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní náladě, to se mi líbí. Tak si dáme nějakou muziku v půl devátý. V dnešní pozitivní náladě, to se mi líbí. Tak si dáme nějakou muziku v půl devátý, výzva pro pandu a pozitivní náladě, to se mi líbí. Tak si dáme nějakou muziku v půl devátý, výzva pro pandu, to se mi líbí. Tak si dáme nějakou muziku v půl devátý, výzva pro pandu a pak se rozloučím. Tak si dáme nějakou muziku v půl devátý, výzva pro pandu a pak se rozloučíme a rozdáme nějakou muziku v půl devátý, výzva pro pandu a pak se rozloučíme a rozejdeme do svých domovů, teda aspoň v půl devátý, výzva pro pandu a pak se rozloučíme a rozejdeme do svých domovů, teda aspoň my. No, výzva pro pandu a pak se rozloučíme a rozejdeme do svých domovů, teda aspoň my. No a teď už si dáme Bon Jovi. Se rozloučíme a rozejdeme do svých domovů, teda aspoň my. No a teď už si dáme Bon Jovi.
1: Já jdu na M-sko a
0: rozejdeme do svých domovů, teda aspoň my. No a teď už si dáme Bon Jovi.
1: Já jdu na M-sko a jdu jakoby
0: domovů, teda aspoň my. No a teď už si dáme Bon Jovi.
1: Já jdu na M-sko a jdu jakoby
0: cvičit. No co jdeš, teda aspoň my. No a teď už si dáme Bon Jovi.
1: Já jdu na M-sko a jdu jakoby
0: cvičit. No co jdeš. No a teď už si dáme Bon Jovi.
1: Já jdu na M-sko a jdu jakoby
0: cvičit. No co
1: jdeš. M-sko.
0: Teď už si dáme Bon Jovi.
1: Já jdu na M-sko a jdu jakoby cvičit. M-sko.
0: To je nějaká droga.
1: Bon Jovi. Já jdu na M-sko a jdu jakoby cvičit. M-sko.
0: To je nějaká droga pod jazyk.
1: M-sko a jdu jakoby cvičit. M-sko.
0: To je nějaká droga pod jazyk.
1: Skoro. Si lehneš.
0: Co jdeš?
1: M-sko.
0: To je nějaká droga pod jazyk.
1: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí. Za...
0: To je nějaká droga pod jazyk.
1: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
0: To je nějaká droga pod jazyk.
1: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
0: Aha. Droga pod jazyk.
1: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
0: Aha, to já existuje.
1: Mám ráda pro... Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
0: Aha, to existuje.
1: Mám ráda pro nás. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
0: Aha, to existuje.
1: Mám ráda pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď to cvičí za tebe.
0: Aha, to existuje.
1: Mám ráda pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď si jdu nech...
0: Aha, to existuje.
1: Mám ráda pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď si jdu nechat dělat břišáky.
0: Aha, to existuje.
1: Mám ráda pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď si jdu nechat dělat břišáky a zadek trošku.
0: Já tohle znám na stůl.
1: Pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď si jdu nechat dělat břišáky a zadek trošku.
0: Já tohle znám.
1: Pro líní paní, je to ideální. Teď si jdu nechat dělat břišáky a zadek trošku.
0: Já tohle znám normálně.
1: To je ideální. Teď si jdu nechat dělat břišáky a zadek trošku.
0: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že?
1: Já si jdu nechat dělat břišáky a zadek trošku.
0: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že?
1: Dělat břišáky a zadek trošku.
0: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že? Si lehnu a ono to cvičí.
1: Břišáky a zadek trošku.
0: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že? Si lehnu
1: trošku.
0: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že? Si lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že? Si lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle.
1: Takhle to děláte.
0: Posteli jako při sexu, že? Si lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle.
1: Takhle to děláte?
0: No piče, si lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle.
1: Takhle to děláte?
0: No většinou já jsem línej, já lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle.
1: Takhle to děláte?
0: No většinou já jsem línej, cvičí za mě, ale tohle.
1: Takhle to děláte?
0: No většinou já jsem línej, mě bolej záda.
1: Takhle to děláte?
0: No většinou já jsem línej, mě bolej záda.
1: Takhle to děláte?
0: No většinou já jsem línej, mě bolej záda. No nic, no většinou vás jsem línej, mě bolej záda. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, jsem línej, mě bolej záda. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, she don't know, bolej záda. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me.
2: Rock Radio.
0: Pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me.
2: Rock Radio.
0: She don't know me.

0: hodně. 6. Takže mě tím pádem bylo 8. Hodně. Takže mě tím pádem bylo 8. Hodně. Mě bylo 8, mě tím pádem bylo 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, bylo 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Třetí a poslední a chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Třetí a poslední album druhá třída, že jo. Třetí a poslední album Nirvány in, že jo. Třetí a poslední album Nirvány in. Třetí a poslední album Nirvány in utero in utero. A poslední album Nirvány in utero in utero. Vyšlo album Nirvány in utero in utero. Vyšlo jen album Nirvány in utero in utero. Vyšlo 21. in utero in utero. Vyšlo 21. září roku 19 utero in utero. Vyšlo 21. září roku 1993 a utero in utero. Vyšlo 21. září roku 1993 utero. Vyšlo 21. září roku 1993 a potom už 9. října vyšlo 21. září roku 1993 a potom už 9. října 1993 a potom už 9. října totálně královalo prvnímu místu a potom už 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku pro 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Října totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Zajímavé královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Zajímavý je, že prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Zajímavý je, že Kurt Cobain žebříčku prodejnosti. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se prodejnosti. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala. Je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala. Že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala. I hate myself. Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala. I hate myself. Tato třetí deska původně jmenovala. I hate myself and I want to die. Třetí deska původně jmenovala. I hate myself and I want to die. Původně jmenovala. I hate myself and I want to die. Jmenovala. I hate myself and I want to die. Nenávidím se. Ach, I hate myself and I want to die. Nenávidím se a chci umřít. Myself and I want to die. Nenávidím se a chci umřít. I want to die. Nenávidím se a chci umřít.
1: Mm-hmm. Ten pocit.
0: Want to die. Nenávidím se a chci umřít.
1: Mm-hmm. Ten pocit mám.
0: Nenávidím se a chci umřít.
1: Mm-hmm. Ten pocit.
0: A chci umřít.
1: Mm-hmm. Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, chci umřít?
1: Mm-hmm. Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš...
1: Mm-hmm. Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na terapii?
1: Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a...
1: Pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle...
1: Často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a děláš nějaký... Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají. Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají. Když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají volání o pomoc. Když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají volání o pomoc. A děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají volání o pomoc.

0: takovýho? Nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají volání o pomoc? Něco takovýho?
1: Může být.
0: Terapeuti tomu říkají volání o pomoc? Něco takovýho?
1: Může být.
0: Tomu říkají volání o pomoc? Něco takovýho?
1: Může být.
0: Víš, jestli už tam volání o pomoc? Něco takovýho?
1: Může být.
0: Víš, jestli už tam... Něco takovýho?
1: Může být.
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že... Něco takovýho?
1: Může být.
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Může být.
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačit.
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačovalo...
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačovalo, až to
0: dokonalo, že...
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo, on byl...
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo, on byl jeden z nich.
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo, on byl jeden z nich.
1: Naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo, on byl jeden z nich. A nakonec to teda...
1: Až to dokonalo.
0: Až to dokonalo, on byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy.
1: Dokonalo.
0: Až to dokonalo, on byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy. Dokonalo, on byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy. Byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy. To album místo. A nakonec to teda dali do dělohy. To album místo teda, aby to znělo takhle. A nakonec to teda dali do dělohy. To album místo teda, aby to znělo takhle depresivně. A dali do dělohy. To album místo teda, aby to znělo takhle depresivně. Ale my dneska... To album místo teda, aby to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty... To album místo teda, aby to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela... Teda, aby to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak já jsem takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak já jsem si řekl, že to bude hodně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodně.
1: Dořekneš to už.
0: Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodně.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty po pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodně.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřeš čura, tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodně.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřeš čura.
1: No, už asi 10
0: od rána, tak jsem si řekl, že to bude hodně.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřeš čura.
1: No, už asi 10 minut.
0: Jsem si řekl, že to bude hodně.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřeš čura.
1: No, už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřeš čurát.
1: No, už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl to už, prosím tě.
0: Ty potřeš čurát.
1: No, už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomín tě.
0: Ty potřeš čurát.
1: No, už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomín. No, už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé,
1: teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme Hooters a
1: že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B.
1: A ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B. Tak to mám.
1: Vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B. Tak to mám ještě 10 minut.
1: Už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B. Tak to mám ještě 10 minutový. Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B. Tak to mám ještě 10 minutový zvuk. Dáme Hooters a Johnny B, tak to mám ještě 10-minutový zvuk tekoucí vody a Johnny B, tak to mám ještě 10-minutový zvuk tekoucí vody vodopádu, tak to mám ještě 10-minutový zvuk tekoucí vody vodopádu v Amazonii, ještě 10-minutový zvuk tekoucí vody vodopádu v Amazonii, takže 10-minutový zvuk tekoucí vody vodopádu v Amazonii, takže se můžete těšit zvuk tekoucí vody vodopádu v Amazonii, takže se můžete těšit.
1: Zvuk
0: tekoucí vody vodopádu v Amazonii, takže se můžete těšit.
1: Zvuk tekoucí vody vodopádu v Amazonii, takže se můžete
0: těšit. Vody vodopádu v Amazonii, takže se můžete těšit. Pádu v Amazonii, takže se můžete těšit.
1: Zvuk tekoucí vody jako tohle nemá cenu.
0: V Amazonii, takže se můžete těšit.
1: Zvuk tekoucí vody jako tohle nemá cenu.
0: Takže se můžete těšit.
1: Jako tohle nemá cenu. Tohle nemá cenu.

93 6. 6. Takže mě tím pádem bylo 8.

0: narozeniny a skromná nejlepší. Ano, narozeniny a skromná nejlepší. Přátelé, pokud byste stále chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak a skromná nejlepší. Přátelé, pokud byste stále chtěli oslavit naše 18. narozeniny, 18. narozeniny, tak můžete ve Zlínské hale Datart a to 7.11. Budeme se na vás, budeme tam křtít kalendář, veselice, budou tam tři kapelky známí, takže se máte určitě na co těšit. Takže se máte určitě na co těšit, je bohatý program.
1: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas registrovat po druhé, takže nemáte zač.

0: slušná parta, že vás z ní občas vykopnem.
1: Takže nemáte zač.
0: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte jako přelézt zpátky.
1: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit.
0: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte jako přelézt zpátky.
1: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenou.
0: Že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte jako přelézt zpátky.
1: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenou. Prostě od krve chceme.
0: Vykopnem, tak tam pak musíte jako přelézt zpátky.
1: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenou. Prostě od krve chceme vidět ty kolena. Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenou. Prostě od krve chceme vidět ty kolena, jinak to neplatí. Abyste museli se vrátit po kolenou, prostě od krve chceme vidět ty kolena, jinak to neplatí. Po kolenou, prostě od krve chceme vidět ty kolena, jinak to neplatí.
2: Padají vám vlasy.
1: Prostě od krve chceme vidět ty kolena, jinak to neplatí.
2: Padají vám vlasy.
1: Ty kolena, jinak to neplatí.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
1: To neplatí.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému. Kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. A bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: A za chvíli
2: doping pro vaše vlasy.
0: A za chvíli si dáme jednu
2: pro vaše vlasy.
0: A za chvíli si dáme jednu z kapel, která A za chvíli si dáme jednu z kapel, která na našich narozeninách, jak tušíte, nebude. A za chvíli si dáme jednu z kapel, která na našich narozeninách, jak tušíte, nebude. Tohle je ideální.

0: Asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nesnaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěch s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fashion Arena.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fashion Arena slaví 19.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fashion Arena slaví 19
1: let. Hodně blízko u zvířat.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná
1: u zvířat.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbené. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavní narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi nové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až od oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion.com/15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion.arena až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion.arena.cz.
3: Slyšíte?
2: Fashion Aréně. Více na Fashion.arena.cz.
3: Slyšíte? To je, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikov právy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikov. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, svěrný dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, svěrným a užitečným, šikovný. Buďte na internetu jako doma, svěrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, svěrným a užitečným parťákem. Seznam internetu jako doma, svěrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Jako doma, svěrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Svěrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Svěrným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Seznam, najdu tam, co neznám. Najdu tam, co neznám. Neznám.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。

0: Je 8 hodin 22 minut, ladíte... Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokový... Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokový rozjezd. Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokový rozjezd. A Rock Radio s kapelou... 8 hodin 22 minut, ladíte rokový rozjezd. A Rock Radio s kapelou Steel Panther a songem The Burden. Minut ladíte rokový rozjezd. A Rock Radio s kapelou Steel Panther a songem The Burden. Rokový rozjezd. A Rock Radio s kapelou Steel Panther a songem The Burden of Being. A Rock Radio s kapelou Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. Jaký s kapelou Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký bez Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký bez songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký být úžasnej, což mi tady z Burden of Being Wonderful. Jak je těžký být úžasnej, což my tady řešíme. Jak je těžký být úžasnej, což my tady řešíme už dohromady 18 let. Jak je těžký být úžasnej, což my tady řešíme už dohromady 18 let, jak je to těžký být úžasný, což my tady řešíme už dohromady 18 let, jak je to těžký být úžasný, je to těžký být úžasný.
1: Já to řeším už 39 let.
0: A ty slavíš narozeniny 7. úžasný.
1: Já to řeším už 39 let.
0: A ty slavíš narozeniny 7. A ty slavíš narozeniny 7. v hale The Tard ve Zlíně.
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano,
0: narozeniny 7. v hale The Tard ve Zlíně.
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano, narozeniny a skromná.
0: Jo, v hale The Tard ve Zlíně.
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano, narozeniny a skromná nejlepší.
0: Přátelé,
1: ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano,

0: 您的几条个人信息和银行卡号。
1: Некупуйте, драги.
0: 个人信息和银行卡号。
1: Некупуйте, драги значки. Ані левні чин.
0: 信息和银行卡号。
1: Некупуйте, драги значки. Ані левні чинські.
0: 和银行卡号。
1: Некупуйте, драги значки. Ані левні чинські.
0: 卡号。
1: Некупуйте, драги значки. Ані левні чинські. Я се. Некупуйте, драги значки. Ані левні чинські. Já se oblíkám drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisky, čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku CZ.
2: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
3: Vy.
1: Z.
2: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
3: Vy chytralý, schytrártel.
2: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
3: Vy chytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
2: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
3: Vy chytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo ne...
4: Chytrý koupitelku v datártu.
3: Vy chytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Dártu.
3: Vy chytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Úplnej Einstein.
3: Chytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Úplnej Einstein.
3: Chytrý, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních.
3: To jsme ušetřili.
4: Tebe

0: Více na cestaodpadu.cz. Má to smysl. Cítte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz. Smysl. Cítte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz. Odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 nižších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000 podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000 za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k víc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanu skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanské i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Když chceš.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Když chceš bezpečně na...
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Když chceš bezpečně nakoupit,
1: to kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoin,
1: až s nabídkou od Domanského.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,
1: od Domanského.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistěná. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistěná. Pan více.

0: kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je 99,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 1,99 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 50 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
1: Rok.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Rok. Lidl,
0: to se vyplatí.
1: Rok.
0: Vyplatí.

0: kávové latte i osvěžující cold brew. Na dno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytré. Espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytré. Krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co?
0: Specialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: Sto.
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální. No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej
2: ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt. No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak
1: plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat bejt?
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si to
1: normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, neď
2: plastový odpad do třídičky jak recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať je to petkový třídičky jak recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev. Je to petkový třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svědět, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se recyklovaná. Třeba jako nová láhev. Nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty vyjde. Třeba jako nová láhev. Nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že nová láhev. Nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě. Nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu. Vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu. Děl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
0: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestu. Život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com.

0: banka. Když neví mamka, poradí mi Partners banka. Neví mamka, poradí mi Partners banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Poradí mi Partners banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Poradí mi Partners banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Poradí mi Partners banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsa. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsa. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL, cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden.

v rádiu. Pojistky vrátili jsme na gra. Pojistky vrátili jsme na gra. Pojistky vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na pojistky, vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely ty. Čekáme na výstřely z Aurory. Leží, čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní na kamen na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní na střely z Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy.

0: Kabáti a písnička. Kabáti a písnička o naší milované. Kabáti a písnička o naší milovaný herečce. Kabáti a písnička o naší milovaný. A písnička o naší milovaný herečce. Jak se jmenuje? Písnička o naší milovaný herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Naší milovaný herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo. To je rozdíl. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo. To je. Mluvte se mnou někdo. To je rozdíl.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport. Dneska je to. Mluvte se mnou někdo. To je rozdíl.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký. Někdo. To je rozdíl.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký. To je rozdíl.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký. Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký. Pojďme na sport, dneska je to těžký. Dneska je to těžký. A? Ono to zase nehraje? A? Ono to zase nehraje? A? Ono to zase nehraje? A? Ono to zase nehraje? A? Ono to zase nehraje? Tak teď nevím, co s tím. A? Ono to zase nehraje? Tak teď nevím, co s tím.
1: Hele.
0: Tak teď nevím, co s tím.
1: Hele, kine.
0: Tak teď nevím, co s tím.
1: Hele, kine.
0: Slyšíte to? Tak teď nevím, co s tím.
1: Hele, kine.
0: Slyšíte to? Tak teď nevím, co s tím.
1: Hele, kine.
0: Slyšíte to?
1: No, že někdo? Nic neslyšíme.
0: Tak teď nevím, co s tím.
1: Hele, kine.
0: Slyšíte to?
1: No, že někdo? Nic neslyšíme.
0: Haló?
1: Nic neslyšíme?
0: Haló?
1: Haló?
0: My tady nic neslyšíme. Haló?
1: Haló?
0: My tady nic neslyšíme.
1: Hm? Blbý.
0: Tak to asi vypnem.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko.
2: Rock Radio Sport.
0: Tak Zuzko.
2: Rock Radio Sport. Rock Radio Sport.
1: Fotbalová liga se vrací.
2: Radio Sport.
1: Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. V předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti. Pražané jsou v této sezóně 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga má za sebou dvě před neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky devátého. Hokejová extraliga má

0: za sebou dvě předehrávky devátého kola. Vyhrál. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila. Extraliga má za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice. Liga má za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se tého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na 1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Komet čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. Vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. České fotbalistky dělá na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. České fotbalistky dnes večer zabojují Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup podlehla 3-4 v prodloužení. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství v prodloužení. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v Česky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále bojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnosti světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti sil. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden finále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Rock Radio. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Rock Radio. Začíná přesně v 19 hodin. Rock Radio. Doprava. V 19 hodin. Rock Radio. Doprava. Na D1 se bude 12 hodin. Rock Radio. Doprava. Na D1 se bude Rock Radio. Doprava. Na D1 se bouralo ve směru Rock Radio. Doprava. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 170. Doprava. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 171. Doprava. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 171. kilometru ve směru na Brno na 171. kilometru se srazila dodávka na Brno na 171. kilometru se srazila dodávka s autem auto skončilo na 171. kilometru se srazila dodávka s autem auto skončilo na boku prvním kilometru se srazila dodávka s autem auto skončilo na boku ve Valašském kilometru se srazila dodávka s autem auto skončilo na boku. Ve Valašském Meziříčí dodávka s autem auto skončilo na boku. Ve Valašském Meziříčí se řeší nehoda, auto skončilo na boku. Ve Valašském Meziříčí se řeší nehoda na Vsetínské ulici. Ve Valašském Meziříčí se řeší nehoda na Vsetínské ulici a na D7 pozor. Ve Valašském Meziříčí se řeší nehoda na Vsetínské ulici a na D7 pozor, pokud jedete. Meziříčí se řeší nehoda na Vsetínské ulici a na D7 pozor, pokud jedete do Prahy na 7. se řeší nehoda na Vsetínské ulici a na D7 pozor, pokud jedete do Prahy na 7. Na D7 pozor, pokud jedete do Prahy na 7. kilometru se bouralo. Pokud jedete do Prahy na 7. kilometru se bouralo.
1: Ale
0: do Prahy na 7. kilometru

0: se bouralo. Kilometru se bouralo.
1: Hledáte radost z jízdy?
0: Se bouralo.
1: Hledáte radost z jízdy? Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovali. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Park z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubic. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme. BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. Rok BMW.

0: ne, nemusím nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
1: A ty už si pro kolby.
0: A já ne, nemusím nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
1: A ty už si prozradila.
0: A já ne, nemusím nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
1: A ty už si prozradila, kýku.
0: Musím nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
1: A ty už si prozradila, kýku.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
1: A ty už si prozradila, kýku.
0: Jako, ne, ne, nic.
1: A ty už si prozradila, kýku.
0: Jako, se prozradila.
1: A ty už si prozradila, kýku.
0: Jako, se prozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
1: Prozradila, kýku.
0: Jako, se prozradila, jsem řekla, že nemusím nic. Jako, se prozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
1: Nemusíš nic.
0: Jako, se prozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
1: Nemusíš nic, nejdeš volit.
0: Ne. Jako, se prozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
1: Nemusíš nic, nejdeš volit.
0: Ne.
1: Dobře.
0: Já nemám to si... Ne.
1: Dobře.
0: Já nemám si... čas, já mám odřený
1: auto. To hodně, hodně motivuješ některý naše posluchače. Dobře.
0: Já nemám si... čas, já mám odřený
1: to
0: auto.
1: Hodně, hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé,
0: já nemám
1: to si...
0: čas, já mám odřený
1: to
0: auto.
1: Hodně, hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby...
0: Mám odřený
1: to
0: auto.
1: Hodně, hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby do komunálu... To. Hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby do komunálu, ne do týk... Motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby do komunálu, ne do té posluchače. Přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, ale do... přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, ale do vašeho... volby do komunálu, ne do té kapely, ale do vašeho vedení města. Volby do komunálu, ne do té kapely, ale do vašeho vedení města či obce. Ne do té kapely, ale do vašeho vedení města či obce. Dneska a zítra do vašeho vedení města či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete to vašeho vedení města či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak vašeho vedení města či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak města či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit, tak jim říct, že lituju spoustu lidí ve spoustě míst. Lituju spoustu lidí ve spoustě míst, protože jsem viděl spoustu lidí ve spoustě míst, protože jsem viděl lidí ve spoustě míst, protože jsem viděl spoustu letošních volebních spotů ve spoustě míst, protože jsem viděl spoustu letošních volebních spotů a je to teda míst, protože jsem viděl spoustu letošních volebních spotů a je to teda brutální, protože jsem viděl spoustu letošních volebních spotů a je to teda brutální. Viděl spoustu letošních volebních spotů a je to teda brutální, brutální bizár. Letošních volebních spotů a je to teda brutální, brutální bizár. A mít volebních spotů a je to teda brutální, brutální bizár. A mít a je to teda brutální, brutální bizár.
0: A mít každý rok vždycky.
1: No, ale teď je to jako bizár.
0: A mít každý rok vždycky.
1: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některý ty věci.
0: A mít... každý rok vždycky.
1: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některý ty věci.
0: Každý rok vždycky.
1: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některý ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodou. No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některý ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. To je jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některý ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. Nicméně, ultra, jako to si ještě nepamatuju některý ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. Jako to si ještě nepamatuju některý ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. Nicméně, tu některý ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. Nicméně, je to asi, to bych si chtěl nalejt sa vodou očí. Nicméně, je to asi půl roku nalejt sa vodou očí. Nicméně, je to asi půl roku, co mi psala... Nicméně, je to asi půl roku, co mi psala... Nicméně, je to asi půl roku, co mi psala posluchačka Petra. Je to asi půl roku, co mi psala posluchačka Petra. Půl roku, co mi psala posluchačka Petra. Vzkaz ve smyslu, co mi psala posluchačka Petra. Vzkaz ve smyslu, prosím, prosím, mi psala posluchačka Petra. Vzkaz ve smyslu prosím, prosím, moc posluchačka Petra. Vzkaz ve smyslu prosím, prosím, moc

0: prosím, udělá Petra vzkaz ve smyslu prosím, prosím moc, prosím, udělí něco vzkaz ve smyslu prosím, prosím moc, prosím, udělí něco od Bena Kristova. Vzkaz ve smyslu prosím, prosím moc, prosím, udělí něco od Bena Kristova. Což jsem si říkal, smyslu prosím, prosím moc, prosím, udělí něco od Bena Kristova. Což jsem si říkal, že je tak prosím moc, prosím, udělí něco od Bena Kristova. Což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělá moc, prosím, udělí něco od Bena Kristova. Což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, udělí něco od Bena Kristova. Což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to Bena Kristova. Což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase je ty pravově. Což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase je ty pravově. Říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase je ty pravověrný rokeři. Je takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Ale to neudělám, protože to tady zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Ale protože to tady zase ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně ty pravověrný rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi ty rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to čís z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec. Volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil, aby to. Jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku stravitelnější. Na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku stravitelnější. Vůbec šlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku stravitelnější. Vůbec jsem to tak jako trošku předělal. A udělal jsem z toho takovou předvolební slibovačku toho. volbách může čekat od těch kandidátů.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.

občanku a běž volit a hodíš to mě, ale městskýho lokálu. Dneska zítra vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit lokálu. Dneska zítra vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten, kdo vydáš. Dneska zítra vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten, kdo vydáš zlatem chodníčanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten, kdo vydáš zlatem chodníky, jsem ten, kdo postaví a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten, kdo vydáš zlatem chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od mě, protože vás budu solit. Jsem ten, kdo vydáš zlatem chodníky, jsem ten, kdo postaví školku, budu solit. Jsem ten, kdo vydáš zlatem chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od píky, jsem ten, co nasadí už ten, kdo vydáš zlatem chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od píky, jsem ten, co nasadí úředníkům oklatem chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od píky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od píky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, kdo postaví školku od píky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, co díry asfaltuje školku od píky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, co díry asfaltuje v kravatě, nějaký mega, jsem ten, co nasadí úředníkům.

0: Van Halen. Van Halen, Can't Stop. Van Halen, Can't Stop Loving You. Van Halen, Can't Stop Loving You. Nemůžu tě přestat milovat 7 minut. Can't Stop Loving You. Nemůžu tě přestat milovat 7 minut po půl. Stop Loving You. Nemůžu tě přestat milovat 7 minut po půl devátý. Nemůžu tě přestat milovat 7 minut po půl devátý. Je pátek, tak si tě přestat milovat 7 minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Milovat 7 minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. 7 minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Rock Radio. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Rock Radio. Výzva pro... Tak si to pojďme odbít. Rock Radio. Výzva pro pandu. Výzva pro pandu. Dneska a zítra pro pandu. Dneska a zítra jsou komunální volby. Dneska a zítra jsou komunální volby. Dneska a zítra jsou komunální volby.
1: A já ne, nemusím.
0: Dneska a zítra jsou komunální volby.
1: A já ne, nemusím nic.
0: A zítra jsou komunální volby.
1: A já ne, nemusím nic. Ne, ne, ne, ne.
0: Jsou komunální volby.
1: A já...

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Jdem říct mimo.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. 90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 252 okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 90. A máslo 250 gramů za 24,90. Máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 4,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. To se vyplatí.
2: Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme z res lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka v přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farmanem mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Francimel na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Z. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Alzadny jsou tady.
2: To je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Alzadny jsou tady.
2: Váš farmář František.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe...
2: Tišek.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové... Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové... Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. Dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produkty. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produkty.

autobusy platit. Postavím sám každý den 3 obecní byty a vedle nich stadiony, autobusy platit. Postavím sám každý den 3 obecní byty a vedle nich stadiony jenom na mošpity. Oběhnu mladit. Postavím sám každý den 3 obecní byty a vedle nich stadiony jenom na mošpity. Sám každý den 3 obecní byty a vedle nich stadiony jenom na mošpity. Oběhnu mladý holky a z obecní byty a vedle nich stadiony jenom na mošpity. Oběhnu mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci není stadiony jenom na mošpity. Oběhnu mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci budou bezpečný jako most, jenom na mošpity. Oběhnu mladý

0: produktů. Zlevák jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si, podni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půl nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půl opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza 10%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetřeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alzi objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Skoč. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Skoč to nabité.
0: Slevovými kódy na Alza.cz.
1: Skoč to nabité.
0: Kódy na Alza.cz.
1: Skoč to nabité.
2: Už nemusíte čekat
0: CZ.
1: Skok to nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
1: Skok to nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na
1: nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v plitek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s vše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50. Pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každý. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých 10 tisíc. A na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých 10 tisíc. U konto.cz, slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým.
2: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem,
2: ještě slevy u obchodníka.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. S mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás všude znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme mky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionálně u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým a mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se pojď se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nádraží nebo vysokorychlostních tratí?

Všechny prachy z heren vyhraju, až zkrachujou. Nechám jako most, dětem do škol sudy piva, až se radujou. Všechny prachy z heren vyhraju, až zkrachujou. Nechám svým dětem do škol sudy piva, až se radujou. Všechny prachy z heren vyhraju, až zkrachujou. Nechám svým dětem rychlo vlaky, radujou. Všechny prachy z heren vyhraju, až zkrachujou. Nechám svým dětem rychlo vlaky, jako zelní žito. Nečekejte na do. Všechny prachy z heren vyhraju, až zkrachujou. Nechám svým dětem rychlo vlaky, jako zelní žito. Nečekraju, až zkrachujou. Nechám svým dětem rychlo vlaky, jako zelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevním zbytov. Na trávníku. Nechám svým dětem rychlo vlaky, jako zelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevním zbytov. Na trávníku povolím ti parkovat svou vlaky jako zelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevním zbytov. Na trávníku povolím ti parkovat svůj bekáč do historický to. Nečekejte na doktora, když zlevním zbytov. Na trávníku povolím ti parkovat svůj bekáč do historického zámku na Stěhu, když zlevním zbytov. Na trávníku povolím ti parkovat svůj bekáč do historického zámku na Stěhu, mekáč. Budu zdravit každou. Na trávníku povolím ti parkovat svůj bekáč do historického zámku na Stěhu, mekáč. Budu zdravit každou babičku. Naší povolím ti parkovat svůj bekáč do historického.

0: Výzva pro pandu. Rock Radio. Výzva pro pandu. Rock Radio. Výzva pro pandu. Rock Radio. Výzva pro pandu.
1: Tak
0: Rock Radio. Výzva pro pandu.
1: Tak
0: Výzva pro pandu.
1: Tak ještě jednou šťastnou ruku vám
0: pro pandu.
1: Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Kde to snad bude srozumitelnější. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Kde to snad bude srozumitelnější.
2: Ne, nemusím.
1: Najdete někde s titulkama. Kde to snad bude srozumitelnější.
2: Ne, nemusím nic.
1: S titulkama, kde to snad bude srozumitelnější.
2: Ne, nemusím nic. Ne.
1: Kde to snad bude srozumitelnější.
2: Ne, nemusím nic. Ne, nic.
1: Kde to snad bude srozumitelnější.
2: Ne, nemusím nic. Ne, nic. Hej,
1: Srozumitelnější.
2: Ne, nemusím nic. Ne, nic. Hej, nemusím nic. Musím nic. Ne, nic. Hej. Ne, nemusím nic. Hej, nemusím nic.
3: Já mám sakra odřený auto, jdu psích na ušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí. Tak přátelé,
3: auto jdu psích na ušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí. Tak přátelé, za chvíli.
3: Psích na ušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí. Tak přátelé, za chvíli.
3: Mnohem důležitější.
1: Jo, to s tím hodně souvisí, tak přátelé, za chvíli.
3: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Jo, to s tím hodně souvisí, tak přátelé, za chvíli.
3: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Souvisí, tak přátelé, za chvíli.
3: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Za chvíli si dáme Green Day, tak přátelé, za chvíli.
3: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Za chvíli si dáme, za chvíli.
3: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case bys tady.
3: Důležitější než žádný volby.
1: Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case bys tady jdem říct mimo.
3: Volby!
1: Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case bys tady jdem říct mimo. Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case bys tady jdem říct mimo. Case bys tady jdem říct mimo.

0: se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budou vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost na rychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě. Podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Tantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojď.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Ceny střech jsou šílený.
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš.
0: projektantbudoucnosti.cz.
1: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu.
0: .cz.
1: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu.
2: Já jako řemes.
1: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu.
2: Já jako řemes.
1: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu.
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet.
1: A termínu nedohlednu nemáš nějakou radu.
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá.
1: Nedohlednu nemáš nějakou radu.
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost.
1: Jakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost.
1: Jako
2: řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to příjmy, beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímý výrobojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a ne...
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekají. Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Výrobci udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn. Dělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to
2: čekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle.
2: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
2: Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet.
2: Ti, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce
2: se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních
2: poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Nám je skvělé, jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a...
1: Jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Těm. Na míru a hned. Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Míru a hned. Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište
0: CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do pro... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Jste do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trend Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a řešení a

jediný. Budu zdravit každou babičku v naší obci. Tak mi dej hlas, vyzmi jak svýmu otci. Jsem tu jediný. Volitelný zvíře. Babičku v naší obci. Tak mi dej hlas, vyzmi jak svýmu otci. Jsem tu jediný. Volitelný zvíře. Až mi zvolíš tak chci. Tak mi dej hlas, vyzmi jak svýmu otci. Jsem tu jediný. Volitelný zvíře. Až mi zvolíš tak samou. Vyzmi jak svýmu otci. Jsem tu jediný. Volitelný.

0: nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 6000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelní. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. Procent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a takent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
0: A také podlah. Siko.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopodlah.
0: Siko.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme.
0: Dojezd.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce.
1: Řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce.
2: Tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
2: Ne. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
4: Ať řešíte.
2: Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto.
3: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto.
3: Lehce jetý za super cenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší
3: nabídku. Za super cenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku.
3: Super cenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 5 řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 koliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší 2 let. Najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší 2 let. Auto nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný přes 500 prověřených. Každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Izomat stavebniny.
4: A Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Stavíš barák.
4: Auto. Autonord.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Stavíš barák rodin.
4: Autonord.cz.

40 prodejen a e-shop. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavební. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. A e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment.
0: Termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen.
0: Webniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen. A jaký sortiment? Vyškolený personál.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rock. Prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Ty prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: Taky mám update super, tady mám update super songu pro dámské osazenstvu. Update super, tady mám update super songu pro dámské osazenstvu. Tady mám update super songu pro dámské osazenstvu. Já ne, mám update super songu pro dámské osazenstvu. Já ne, neumím nic, super songu pro dámské osazenstvu. Já ne, neumím nic, jsem pirátka dámské osazenstvu. Já ne, neumím nic, jsem pirátka silnic, kapsu si chtvu. Já ne, neumím nic, jsem pirátka silnic, kapsu si chci napakovat, protože neumím nic, jsem pirátka silnic, kapsu si chci napakovat, protože neumím nic, jsem pirátka silnic, kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat, jsem pirátka silnic, kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat, musím si rychle silnic, kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat, musím si rychle vybrat stran, kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat, musím si rychle vybrat stranu, nemám si chci napakovat, protože neumím zaparkovat, musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, he. Protože neumím zaparkovat, musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak.
0: Zaparkovat, musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak, to je krásné.
0: Musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak, to je krásná báseň.
0: Vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak, to je krásná báseň ovšem.
0: Nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak, to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho
0: teda na opravu, hezký den.
1: No tak, to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně...
0: Hezký den.
1: No tak, to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože... No tak, to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto... Jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedl. Depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Že pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odřeje je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže den, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odřít si kompletně celý dveře, který byly. To vyzvedla celý nalakovaný ze servisu. Takže odřít si kompletně celý dveře, který byly nalakovaný ze servisu. Takže odřít si kompletně celý dveře, který byly nalakovaný 5 dní. Odřít si kompletně celý dveře, který byly nalakovaný 5 dní. Je opravdu umění, který umím jenom já. Celý dveře, který byly nalakovaný 5 dní. Je opravdu umění, který umím jenom já. Ale dveře, který byly nalakovaný 5 dní. Je opravdu umění, který umím jenom já. A nalakovaný 5 dní je opravdu umění, který umím jenom já. Ale nalakovaný 5 dní je opravdu umění, který umím jenom já. Ale je opravdu umění, který umím jenom já. Ale jsou i horší věci, že jo? Který umím jenom já. Ale jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba... Umím jenom já. Ale jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná, ale jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak.
1: Jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což jsi taky.
1: Jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což jsi taky.
1: I horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což jsi taky.
1: Což jo, mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak. Což jsi taky.
1: Což jsem taky, třeba být nemocná.
0: Přesně tak, což jsi taky.
1: Což jsem taky, já beru antibiotika. Nemocná.
0: Přesně tak, což jsi taky.
1: Což jsem taky, já beru antibiotika, ale tak.
0: Přesně tak, což jsi taky.
1: Což jsem taky, já beru antibiotika, ale tak, že jo.
0: Hele, je... Což jsi taky.
1: Což jsem taky, já beru antibiotika, ale tak, že jo.
0: Hele, jestli chceš...
1: Což jsem taky, já beru antibiotika, ale tak, že jo.
0: Hele, jestli chceš...
1: Taky já beru antibiotika, ale tak, že jo.
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni...
1: Ale tak, že jo.
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bez... Hele, jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechty a bude to jak... Jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechty a bude to jak nový.
1: Pojď mi...
0: Já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechty a bude to jak nový.
1: Pojď mi to...
0: Já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechty a bude to jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím.

0: cku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechte a budete jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdem...
0: Lízni to normálně bezbarvým lakem na nechte a budete jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdem...
0: Bezbarvým lakem na nechte a budete jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdem domů. Mějte se krásně a páčik slib.
0: Nechte a budete jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdem domů. Mějte se krásně a páčik slib.
0: Přátelé,
1: pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdem domů. Mějte se krásně a páčik slib.
0: Přátelé, krásně
1: dolů, prosím tě, a jdem domů. Mějte se krásně a páčik slib.
0: Přátelé, krásný víkend všem v pondělí.
1: Jdem domů. Mějte se krásně a páčik slib.
0: Přátelé, krásný víkend všem v pondělí v 6 zase.
1: Mějte se krásně a páčik slib.
0: Přátelé, krásný víkend všem v pondělí v 6 zase na značka.
1: Krásně a páčik slib.
0: Přátelé, krásný víkend všem v pondělí v 6 zase na značkách. Přátelé, krásný víkend všem v pondělí v 6 zase na značkách. A teď už Alanis Morissette. Ale krásný víkend všem v pondělí v 6 zase na značkách. A teď už Alanis Morissette. Víkend všem v pondělí v 6 zase na značkách. A teď už Alanis Morissette, Ironic. V pondělí v 6 zase na značkách. A teď už Alanis Morissette, Ironic. V pondělí v 6 zase na značkách. A teď už Alanis Morissette, Ironic. Značkách a teď už Alanis Morissette, Ironic. Ach, a teď už Alanis Morissette, Ironic. Morissette, Ironic.

0: Značkové slevy. Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Klasik nebo kuře potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Klasik nebo kuřecí za celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor It. Klasik nebo kuřecí za 24. Například Snackit. Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékan Kit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovoc Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprní tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník cný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,99,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října, tak za 13,90. Až do 13. října, Kaufland. 90. Až do 13. října, Kaufland. Až do 13. října, Kaufland.
1: Z kosmetika, co?
0: 13. října, Kaufland.
1: Z kosmetika, co má koule?
0: Kaufland.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy vůně. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy vůně. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy vůně. Pot i sporek žádný koule. Angry Birds. Housy vůně. Vůně pot i sporek žádný keci funkční. Angry Birds, housy vůně pot i sporek žádný keci funkční věci. Housy vůně pot i sporek žádný keci funkční věci. Vůně pot i sporek žádný keci funkční věci. Anagr i sporek žádný keci funkční věci. Anagr i BR žádný keci funkční věci. Anagr i BR deset si funkční věci. Anagr i BR deset tečký věci. Anagr i BR deset tečka. Anagr i BR deset tečka CZ.
0: Řekni tři.
1: I BR deset tečka CZ.
0: Řekni třikrát.
1: BR deset tečka CZ.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znarodosel.cz.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Sol.cz.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám
1: lep.cz.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší, skla pro stroje.
1: Z.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší, skla pro stroje, skla pro...
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší, skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro...
0: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší, skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje, CZ. Znám lepší, skla pro...

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební skla prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje Z.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
2: skla prostroje CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
2: skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje
2: skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje a stavební stroje
2: skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
2: skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den.
2: Prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří
2: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
0: Pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
0: Stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď
3: se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili
3: a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
3: do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše
3: Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Zřádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a hybridní na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV až téměř hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV až téměř SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV, až téměř čtvrt milionu Honda CRV, ZRV a HRV, až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte s RV, ZRV a HRV, až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat RV a HRV, až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z hybridní čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. K nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarovce může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na aut sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Když chce i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Když chceš bez zároveň, více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Když chceš bezpečně nakoupit byt, více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,
3: Z. Těšíme se na vás.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě
3: na vás.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. S partners bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Je to jistě nápad víc než obstojný. S partners s apkou bankovní, to jistě nápad víc než

0: Partnersbanka.
1: Mož, když neví mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
2: Aktuální
1: poradí
0: Partnersbanka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo. V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí
2: se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vznik
2: osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Euro
3: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot
3: vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží.
3: Závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř. Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř. Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Pot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůže drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot být. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Pot, lístek ke svobodě. Ke svobodě.
5: Překáží vám do
4: vodě.
5: Překáží vám doma překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery. Právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. www.červenékontejnery.cz. Červenékontejnery.cz.

Hezké dopoledne máme. Rádio. Zprávy. Hezké dopoledne máme. Zprávy. Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Zprávy. Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku. Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky. Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místě. Dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 7. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasů. Rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. Dva místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích v hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor na případné výstavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na stavby větrných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvatných elektráren v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny v obcích. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Francie vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes 7 paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrách. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy. Měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provázející školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budovatelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Provází tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Střety s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených zapalování budov i aut a rabování učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zapalování budov i aut a rabování učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí aut a rabování učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání ani učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí

0: Klíčová jednání. Tým prezidenta se dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se za klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu do jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci s tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu do Donalda Trumpa. U Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. U jednacího stolu zasednou taky diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí
1: Zápas začíná v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku.
2: Rock Radio.
1: Skotsku. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Zápas začíná přesně v 19 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Přesně v 19 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku dnes bude slunečno. 19 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku dnes bude slunečno, během dne bude
2: počasí.
1: Zpočátku dnes bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačno.
2: Počasí.
1: Zpočátku dnes bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti. Počátku dnes bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer. Jinde od 11 do 15 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si

0: prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání starce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje, rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rok každého počasí. Rok rádio. Doprava. Rok rádio. Doprava.
1: Nadej.
0: Rok rádio. Doprava.
1: Nadej nič.
0: Rok rádio. Doprava.
1: Na D1 se řeší nehoda ve
0: směru... Rok rádio, doprava.
1: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno. Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo. 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v prvním kilometru jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou. Na Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou. Kousek od křižovatky s Plzeňskou.
0: Instagram.
1: Kousek od křižovatky s Plzeňskou.
0: Instagram Rock Rádia.
1: S Plzeňskou.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Páteční rokový dopoledne, máme 5 minut po 9. hodině. Jak se páteční rokový dopoledne, máme 5 minut po 9. hodině. Jak seš na tom s rýmou s horečkou? Dopoledne máme 5 minut po 9. hodině. Jak seš na tom s rýmou s horečkou a s těma věcma? Jakou máme 5 minut po 9. hodině. Jak seš na tom s rýmou s horečkou a s těma věcma? Jakou je to dobrý? Po 9. hodině. Jak seš na tom s rýmou s horečkou a s těma věcma? Jakou je to dobrý? Jak seš na tom s rýmou s horečkou a s těma věcma? Jakou je to dobrý?
1: Je to lepší, není to...
0: Tom s rýmou, s horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý?
1: Je to lepší, není to úplně dobrý.
0: Není ještě úplně. A s horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý?
1: Je to lepší, není to úplně dobrý.
0: Není ještě úplně. A věcma, jako už je to dobrý?
1: Je to lepší, není to úplně dobrý.
0: Není ještě úplně.
1: Ale myslím si, že přes...
0: Dobrý?
1: Je to lepší, není to úplně dobrý.
0: Není ještě úplně.
1: Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím, že to lepší, není to úplně dobrý.
0: Není ještě úplně.
1: Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím, že už to bude fajn.
0: Já jsem... Není ještě úplně.
1: Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
0: Já jsem jako ready, ten nosá...
1: Úplně. Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
0: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát.
1: Ještě myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
0: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát.
1: Ještě víš, jak... trošku poležím a že už to bude fajn.
0: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát.
1: Ještě
0: víš, jako
1: vejď,
0: je tam
1: no,
0: ten nos.
1: Myslím, a že už to bude fajn.
0: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát.
1: Ještě
0: víš, jako
1: vejď,
0: je tam
1: no,
0: ten nos. Já jsem jako ready, ten nosánek akorát. Víš, jako
1: vejď.
0: Je tam
1: vejď, no,
0: ten nos.
1: My jsme
0: jako,
1: tady všichni takový lazaři.
0: Je nosánek akorát, furt víš, jako
1: vejď.
0: Je tam vejď,
1: no,
0: ten nos.
1: My jsme
0: jako,
1: tady všichni takový lazaři, ale snad to bude
0: je tam ten Jirka
1: no,
0: nos.
1: My jsme
0: jako,
1: tady všichni takový lazaři, ale snad to bude dobrý.
0: Je tam ten Jirka Korn ještě pořád, no.
1: Všichni takový lazaři, ale snad to bude dobrý.
0: Je tam ten Jirka Korn ještě pořád, no.
1: My tady Anabel zařijeme, snad to bude dobrý.
0: Je tam ten Jirka Korn ještě pořád, no.
1: My tady Anabel říkáme ráno, že snad to bude dobrý.
0: Je tam ten Jirka Korn ještě pořád, no.
1: My tady Anabel říkáme ráno...
0: Jirka Korn ještě pořád, no.
1: My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako láb...
0: No.
1: My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus 2. My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak... My tady Anabel říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak...
0: Jo.
1: Ty seš... Říkáme ráno, že zní jako lábus 2.0, tak...
0: Jo.
1: Ty seš Jirka Korn.
0: No, tak...
1: Ráno, že zní jako lábus 2.0, tak...
0: Jo.
1: Ty seš Jirka Korn.
0: No, tak ten kouzel...
1: Lábus 2.0, tak...
0: Jo.
1: Ty seš Jirka Korn.
0: No, tak... ten kouzelník se nám sem vetřel.
1: No, tak
0: jo.
1: Ty seš Jirka Korn.
0: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel. Jo.
1: Ty seš Jirka Korn.
0: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel. No,
1: Jirka Korn.
0: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel. No, tak uvidíme, já už bych potřeboval, tak ten kouzelník se nám sem vetřel. No, tak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo. Se nám sem vetřel. No tak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci nějak. No tak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci nějak. No tak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký slogany, jaký to. Uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký slogany, jaký tohle a furt tam. Bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký slogany, jaký tohle a furt tam. Zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký slogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten určitý věci, nějaký slogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten nocíček, víš, jako že to není z... nějaký slogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten nocíček, víš, jako že to není z... nějaký slogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten nocíček, víš, jako že to není z extra, no.
1: Nocíček
0: tohle a furt tam mám jako ten nocíček, víš, jako že to není z extra, no.
1: Nocíček to zůstane už.
0: To snad ne. Tam mám jako ten nocíček, víš, jako že to není z extra, no.
1: Nocíček to zůstane už.
0: To snad ne. Nocíček ten nocíček, víš, jako že to není z extra, no.
1: Zůstane už.
0: To snad ne. No, víš, jako, že to není z extra, no.
1: Tak to zůstane už.
0: To snad ne. No i když, proč ne, že jo?
1: To
0: není z extra, no.
1: Tak to zůstane už.
0: To snad ne. No i když, proč ne, že jo?
1: Tak to zůstane už.
0: To snad ne. No i když, proč ne, že jo?
1: On si zvykne, no.
0: To snad ne. No i když, proč ne, že jo?
1: On si zvykne, no.
0: No i když, proč ne, že jo?
1: On si zvykne, no.
0: Tak doufám, když, proč ne, že jo?
1: On si zvykne, no.
0: Tak doufám, že to posluchačům nevadí, proč ne, že jo?
1: On si zvykne, no.
0: Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, už zvykne, no.
0: Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
0: No. Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
0: No, sámek, no. Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.

0: Nosánek, no.
1: Tak jo, tak...
0: Vám, že to posluchačům nevadí.
2: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no.
1: Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, Poleš...
0: Nevadí.
2: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no.
1: Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, Poleš si teda, budeme to...
2: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no.
1: Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, Poleš si teda, budeme to sledovat, no. Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, Poleš si teda, budeme to sledovat. Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, Poleš si teda, budeme to sledovat, jak teda to bude. Zuzko, hezký víkend, Poleš si teda, budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
2: Já myslím, že bude.
1: Víkend, Poleš si teda, budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
2: Já myslím,
1: sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
2: Já myslím, že bude to sledovat, jak ležím, tak to snad.
1: Ne. Jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
2: Já myslím, že bude to sledovat, jak ležím, tak to snad.
1: Ne. To bude v pondělí znít u tebe.
2: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad
1: ne. Ne, tak to, hele, nevíš, znít u tebe.
2: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad
1: ne. Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
2: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad
1: ne. Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
2: To je pravda.
1: To
2: bude to sledovat, jak ležím, tak to snad
1: ne. Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
2: To je pravda, tak to snad
1: ne. Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
2: To je pravda.
1: To oko, hele, může. Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
2: To je pravda.
1: Oko, hele, může být všude, jako dneska. I na tom telefonu, hele, nevíš dneska.
2: To je pravda.
1: To oko, hele, může být všude, jako dneska. I na tom telefonu dneska.
2: To je pravda.
1: To oko, hele, může být všude, jako dneska. I na tom telefonu.
2: Nestraš, prosím.
1: To oko, hele, může být všude, jako dneska. I na tom telefonu.
2: Nestraš, prosím.
1: No fakt, jako. Může být všude, jako dneska. I na tom telefonu.
2: Nestraš, prosím.
1: No fakt, jako.
2: Tak já ho nechám někde na zahradě.
1: Dneska. I na tom telefonu.
2: Nestraš, prosím.
1: No fakt, jako.
2: Tak já ho nechám někde na zahradě.
1: No to radši. Telefonu.
2: Nestraš, prosím.
1: No fakt, jako.
2: Tak já ho nechám někde na zahradě.
1: No to radši. Fakt. To normálně.
2: Nestraš, prosím.
1: No fakt, jako.
2: Tak já ho nechám někde na zahradě.
1: No to radši. Fakt. No fakt, jako.
2: Tak já ho nechám někde na zahradě.
1: No to radši. Fakt. To normálně skovávej, protože.
2: Já ho nechám někde na zahradě.
1: No to radši. Fakt. To normálně skovávej, protože ty jsi nečetla.
2: Zahradě.
1: No to radši. Fakt. To normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu. No to radši. Fakt. To normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo?
2: Ne.
1: Fakt. To normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo?
2: Ne.
1: Že nějaký, to normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo?
2: Ne.
1: Že nějaký ty televize něco sledují, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo?
2: Ne.
1: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma. Nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo?
2: Ne.
1: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Kauzu teďkon, jak to bylo?
2: Ne.
1: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Teďkon, jak to bylo?
2: Ne.
1: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo.
2: Tak.
1: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak. O čem si povídáte? Nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak. O čem si povídáte?
2: Televizi nemám, takže jsem.
1: Co sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak. O čem si povídáte?
2: Televizi nemám, takže jsem.
1: Nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak. O čem si povídáte?
2: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
1: Tak vidíš. Víš, jako co děláte, jo. Tak. O čem si povídáte?
2: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
1: Tak vidíš, jo.
2: Jo,
1: tak, o čem si povídáte?
2: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
1: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak, o čem si povídáte?
2: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
1: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Si povídáte?
2: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
1: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude.
2: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
1: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme. Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, víš? Tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend, nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou Theory of Dead Men. Jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou Theory of Dead Men. Měj se hezky, hezký víkend a tady jsou Theory of Dead Men. Hezký víkend a tady jsou Theory of Dead Men. Tady jsou Theory of Dead Men.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový do... Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Tak rozjišť...
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Tak rozjištíme pád...
0: Jo, rokový dopoledne.
1: Tak rozjištíme páteční rokový dopoledne, máme...
0: Rokový dopoledne.
1: Tak rozjištíme páteční rokový dopoledne,
0: máme...
1: Tak rozjištíme páteční rokový dopoledne, máme 5 minut po 9. Tak rozjištíme páteční rokový dopoledne, máme 5 minut po 9. hodině, jak seš... Rozjištíme...

taky. Letadlo stoupá nad mraky, mě čtyři. Letadlo stoupá nad mraky, mě čtyři muži. Letadlo stoupá nad mraky, mě čtyři muži. Spadá to stoupá nad mraky, mě čtyři muži. Spadáky a nad mraky.

jeden z nich. Skok poslední s posledním, vešla skok poslední s posledním, vešla smrtka dál bez pozva, poslední s posledním, vešla smrtka dál bez pozvání s posledním.

Ještě že tak, aspoň vážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned se usínal. Ještě že tak, aspoň vážnej v budce usínal.

Stav je oslovil, dva co zbyli, blíží se vpřed. Stav je oslovil, kulomety, blíží se vpřed. Stav je oslovil, kulomet, blíží se vpřed. Stav je oslovil, kulomet, hlasitě štěká. Stav je oslovil, kulomet, hlasitě štěká, jak zuřit. Stav je oslovil, kulomet, hlasitě štěká, jak zuřit. Oslovil, kulomet.

Ringa Stara i Paula McCartneyho, kteří tady mezi námi jsou ze stejné generace. Takže kdyby se nestal ten mezi námi pořád jsou a jsou ze stejné generace, takže kdyby se nestal ten osudný moment, jsou a jsou ze stejný generace, takže kdyby se nestal ten osudný moment v roce 1980 a Mark Chapman nezastřelil Johna Lennona. Bylo možný, že by tady pořád mezi námi byl Johna Lennona. Dvě nejlepší alba kapely Slayer. Za mě společně

0: The South of Heaven, dvě nejlepší alba kapely Slayer, společně ze South of Heaven, dvě nejlepší alba kapely Slayer, určitě teď spousta The South of Heaven, dvě nejlepší alba kapely Slayer, určitě teď spousta skalních, dvě nejlepší alba kapely Slayer, určitě teď spousta skalních panoušků namítá, že tam chybší alba kapely Slayer, určitě teď spousta skalních panoušků namítá, že tam chybí Rain kapely Slayer, určitě teď spousta skalních panoušků namítá, že tam chybí Rain Blood, ale tam určitě teď spousta skalních panoušků namítá, že tam chybí Rain Blood, ale tam je určitě teď spousta skalních panoušků namítá, že tam chybí Rain Blood, ale tam je fakt moc nebere. Spousta skalních panoušků namítá, že tam chybí Rain Blood, ale tam je fakt moc nebere. Ta je moc jako panoušku namítá, že tam chybí Rain Blood, ale tam je fakt moc nebere. Ta je moc jako rozjetá, moc to je bez diskuze, ale prostě celkově mě ta deska moc nebere, spíš opravdu, ale prostě celkově mě ta deska moc nebere, spíš opravdu South of Heaven. Prostě celkově mě ta deska moc nebere, spíš opravdu South of Heaven. Celkově mě ta deska moc nebere, spíš opravdu South of Heaven. Celkově mě ta deska moc nebere, spíš opravdu South of Heaven. A season ne bys takový ty sofistikovanější desky od kapely Slayer, tak ty má moc rád. Takže dneska určitě půjde na Gramec, protože tohle album miluju moc rád. Takže dneska určitě půjde na Gramec, protože je k tomu důvod a vy to můžete udělat taky. Dáme si ACDC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně a čekají nás i Linkin Park.
1: Oknem fouká firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Forge Business. Česká spořitelna.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám? Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník malý.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník
1: malý. A střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník
3: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale
1: a kdo pak nám to praví?
2: Zedník
3: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno.
1: Zedník
3: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Rekník
1: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat.
2: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více i rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací se bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací
4: na udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbo bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity. Záruka kvality.
2: Informací na rekbity.cz.
4: Rekbity. Záruka kvality.
2: Na rekbity.cz.
4: Rekbity. Záruka kvality.
2: .cz.
4: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality.
5: Tlačíš.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Tlačíš.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Tlačíš.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Tlačíš.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Nastlačený vzduch je nejlepší.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
6: Ale moc to nejde.
5: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme na nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Technika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory po...
5: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory pomlčka vzduch...
5: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
5: Nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
5: Produktů na jedno místo.
7: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě... Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho... Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře po... Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz.
7: Na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz.
7: Za to dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Východ.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Východ slunce nad Bali. Slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. V Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí Bangkoku. Váš další příběh.

9 hodin 21 minut na Rock Rádiu. 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube dneska. 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube dneska máme 9. října. 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube dneska máme 9. října. 21 minut na Rock Rádiu YouTube dneska máme 9. října a v tento den minut na Rock Rádiu YouTube dneska máme 9. října a v tento den oslavil John Lennon. Narodil se v roce 1940. To znamená John Lennon narodil se v roce 1940. To znamená, že narodil se v roce 1940. To znamená, že by mu dnes bylo 86 let. 1940. To znamená, že by mu dnes bylo 86 let. Což není až tak nereálné. To znamená, že by mu dnes bylo 86 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme, že by mu dnes bylo 86 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme, bylo 86 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme Ringa Starra 6 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme Ringa Starra i Paula McCartneyho. Což není až tak nereálný, když si vezmeme Ringa Starra i Paula McCartneyho, kteří není až tak nereálný, když si vezmeme Ringa Starra i Paula McCartneyho, kteří tady mezi námi, když si vezmeme Ringa

0: Příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 000 Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 770. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 770. Vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. A letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 300. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška 71 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška C. Jednička na trhu letenek.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice...
0: Letenek.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli casting na milionáře? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už... Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve... Co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Milion? Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Přemýšlíte?
2: Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Přemýšlíte o nové koupelně
2: a jste ve hře.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Myslíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete i... Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější... Nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější... Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní graf inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž tak grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Nový návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 až také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 nebo koupelnu sleva 10.

0: 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny. Sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylo to měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen kuva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen procent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Z.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Staň být jen divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Jeho. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, které. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. On kousek od tebe. Another world. Another world. Jiná realita CZ. World. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita.cz.
2: Hledáte spolehlivý. Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz, který má. Hledáte spolehlivý vůz, který má. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technickou. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze,
2: který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká
2: jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká
2: a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
2: technický stav.
3: U aut-

0: čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. I v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný.
0: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte
0: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení. Vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodu
1: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto.polit.cz.
0: Využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto.polit.
0: Výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto.polit.cz. Autopoli, váš. Nabídka vozu na auto.polit.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Jste připraveni obklopit se
1: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vízku na
1: Praze a Příbrami.
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vízku
1: na
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vízku nabízíme široký sortiment byt. Jste připraveni

0: kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jabitku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living, vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: A co Vašek?
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: A co vaše úspory?
0: Sleeping and Living.
1: A co vaše úspory? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše... Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte... Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Spí. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří... Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 N. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun. Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. Te odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. Od pouze v říjnu. Více na NNCZ. NN. Na vás záleží. Více na NNCZ. NN. Na vás záleží. CZ. NN. Na vás záleží. Rok. NN. Na vás záleží.

skupiny Škvor a Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Všechny posluchače Rock Radio. Rádia.

I když ten svět, i když ten svět nás provokoval, i když ten svět nás provokoval, i když

0: Ahoj.
1: Rock Radio.
0: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny
1: Rock Radio.
0: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím
1: Rock Radio.
0: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Bruse. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů. 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

slavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datard. To všechno víte, o tom už jsme informovali 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datard. To všechno víte, o tom už jsme informovali Lupeny může v sobotu ve Zlíně v hale Datard. To všechno víte, o tom už jsme informovali Lupeny můžete ještě v Zlíně v hale Datard. To všechno víte, o tom už jsme informovali Lupeny můžete ještě pořád kupovat. To všechno víte, o tom už jsme informovali Lupeny můžete ještě pořád kupovat. Víte, o tom už jsme informovali Lupeny můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za jsme informovali Lupeny můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za Lupeny můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 peny můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu potom pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu potom za teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu potom za 990, aktuálně za cenu 890 korun v listopadu potom za 990 a 890 korun v listopadu potom za 990 a co je důležitý korun v listopadu potom za 990 a co je důležitý tak padu potom za 990 a co je důležitý tak už 990 a co je důležitý, tak už kromě toho, že sát. A co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam a co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia. Co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej. Kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten stoj rokovej kalendář, ten s tou mužskou populací kalendář, ten s tou mužskou populací ze zástupců, ten s tou mužskou populací ze zástupci rokových muzikantů, s tou mužskou populací ze zástupci rokových muzikantů a zpěváků, mužskou populací ze zástupci rokových muzikantů a zpěváků a populací ze zástupci rokových muzikantů a zpěváků a vy se můžete zástupci rokových muzikantů a zpěváků a vy se můžete podívat, pokud sledujete rokových muzikantů a zpěváků a vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě a vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat, co pro vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravuje. Vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravuje. Pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravujeme a co můžete očekávat. Sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravujeme a co můžete očekávat. Ba co víc, samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravujeme a co můžete očekávat. Ba co víc, dokonce podívat, co pro vás připravujeme a co můžete očekávat. Ba co víc, dokonce pokud jste členy sled, co pro vás připravujeme a co můžete očekávat. Ba co víc, dokonce pokud jste členy slušný party, připravujeme a co můžete očekávat. Ba co víc, dokonce pokud jste členy slušný party, tak můžete očekávat. Ba co víc, dokonce pokud jste členy slušný party, tak si můžete slušnej ba co víc, dokonce pokud jste členy slušný party, tak si můžete slušnej rokovej ba co víc, dokonce pokud jste členy slušný party, tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok, pokud jste členy slušný party, tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok 2027 slušný party, tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok 2027 před obě, tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok 2027 předobjednat, protože tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok 2027 předobjednat, 27 předobjednat, protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje hned, jak ho pokřtíme, tak objednat, protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje hned, jak ho pokřtíme, tak dva, protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje hned, jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje, pustíme do prodeje hned, jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje, prodeje hned, jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje, ale může se stát, pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje, ale může se stát, v pondělí půjde do prodeje, ale může se stát, že třeba už nebude.

0: bude, protože je, ale může se stát, že třeba už nebude, protože to množství je samozřejmě,
1: Padají vám vlasy, vraťte úder. Alpecin kofeinový. Padají vám vlasy, vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a brát úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědi. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Ani Alpecin doping pro vaše vlasy.
0: Pojďme se podívat na
1: Alpecin doping pro vaše vlasy.
0: Pojďme se podívat na akce, které se budou dít.
1: Doping pro vaše vlasy.
0: Pojďme se podívat na akce, které se budou dít.
1: Vaše vlasy.
0: Pojďme se podívat na akce, které se budou dít mnohem, mnohem dřív. A to. Pojďme se podívat na akce, které se budou dít mnohem, mnohem dřív. Podívat na akce, které se budou dít mnohem, mnohem dřív. A to už tento víkend, takže kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit. Pokud se chcete bavit, no a pak si dáme. Kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit. Pokud se chcete bavit, no a pak si dáme další muziku. Aleš Brych, připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit. Pokud se chcete bavit. No a pak si dáme další muziku. Aleš Brychta, kam můžete vyrazit. Pokud se chcete bavit, no a pak si dáme další muziku. Aleš Brychta, Gamare. Pokud se chcete bavit, no a pak si dáme další muziku. Aleš Brychta, Gamare nebo Jimmy Jamison. To je další muziku. Aleš Brychta, Gamare nebo Jimmy Jamison. To je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny. Aleš Brychta, Gamare nebo Jimmy Jamison. To je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny. Gamare nebo Jimmy Jamison. To je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny. Nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny.
2: Tak děti,
0: Jamison, to je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny.
2: Tak děti, zítra je taky
0: nás čeká ještě do 10. hodiny.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už dospat
0: a ještě do 10. hodiny.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a
0: tý hodiny.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Taky den a teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.

0: Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělám. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělám. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělám. Nic ti neudělám.
1: Kempovat může. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: Itálie.
1: www.bezkempu.cz.
2: Itálie, která
1: chutná.cz.
2: Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Nejchutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraně ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Italie a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu te. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soudu. Vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochut, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Máte
2: Itálii. www.lavite.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár.
2: www.lavite.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí
2: Lavite.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné
2: Z.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrána. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrána. Plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Best Prila nálada. Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba držbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best. Až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
4: Stačí
3: 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila. Brila.
4: Stačí si vybrat.
3: Co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebnina
3: i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách i Zuma.

Tak tohle byly lidi. Tak tohle byly linky. Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok. Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok rádiu 9. Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok rádiu 9 hodin a Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok rádiu 9 hodin a 37 minut. Tak tohle byly Linkin Park, který jsme si dali na rok rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží Linkin Park, který jsme si dali na rok rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží, který jsme si dali na rok rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží už pomalu listopad, a to znamená i 18. narozeniny. To všechno rokrádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datard. To, který os...

0: Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat
0: a Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Izomat.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to nerezové.
1: Z.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to nerezové komíny kouřovo. Komín musí mít pořádnej.

0: Kompletní sortiment pro komínové systémy. Ach, OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Nové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK. Komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK. Pomlčka se firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK. Pomlčka se to. CZ. OK. CZ. OK se to. Ten pravej tah.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte. Jste špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrn. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz. Musíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovat. A vyklízecí služby rok. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovanikrbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby. A vyklízecí služby. Profi Vonda, s tou se nemůžu. Služby.

0: kabelu a vyzkoušej, aku tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej, aku nářadí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej, aku nářadí Hilti. Protože odstřihni se od kabelu a vyzkoušej, aku nářadí Hilti. Protože profíci od kabelu a vyzkoušej, aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Zkoušej, aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
1: Dobrý den,
0: Hilti. Protože profíci vědí.
1: Dobrý den.
0: Protože profíci vědí.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a
0: profíci vědí.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás
1: A rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění.
1: Pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše
1: Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV. Zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV. Na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV. Až téměř čtní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV. Až téměř $250,000 Honda CRV, ZRV a HRV až téměř $250,000. Přijďte si je k nám ERV, ZRV a HRV až téměř $250,000. Přijďte si je k nám otestovat ZRV a HRV až téměř $250,000. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se až téměř $250,000. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z $250,000. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být on. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i testovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Výtním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme
2: se, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečně
2: CZ.
1: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě
1: na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj. Chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Skoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
0: poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
0: vyplatí. Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Odplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 9,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Finální výprodej
1: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej,
1: to se vyplatí.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej se
1: vyplatí.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sport už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. Život v pohybu. Korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. Život v pohybu. Kupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. Život v pohybu.
3: Koupil nové ventilátory.
2: Nebo online. Sportisimo. Život v pohybu.
3: Koupil nové ventilátory.
2: Sportisimo. Život v pohybu.
3: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory.
2: Sportisimo. Život v pohybu.
3: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory.
2: Život v pohybu.
3: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroje ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroje ventilátory, krmové ventilátory, ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroje ventilátory, krmové ventilátory. Ani ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak,
3: plozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku.
3: Střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku.
3: Přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky.
3: Krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde.

0: bylo teplej.
1: Vytvořeno s použitím AI.
0: Aby vám bylo teplej i v chladní.
1: Vytvořeno s použitím AI.
0: Aby vám bylo teplej i v chladných.
1: Vytvořeno s použitím AI.
0: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dám.
1: Použitím AI.
0: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené. Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 200. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249. Pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 100 barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 109 provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den 49 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvlášť už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodeji 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
2: Rock.
0: Kik. Víc než si myslíte.
2: Rock Radio.
0: Víc než si myslíte.
2: Rock Radio.
3: Rock Radio.
0: Víte.
2: Rock Radio.
3: Rock Radio. Co se děje?
2: Rock Radio.
3: Rock Radio. Co se děje?
4: Léto.
2: Rock Radio.
3: Rock Radio. Co se děje?
4: Léto je definitivně.
2: Radio.
3: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se...
2: Radio.
3: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zastivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, se vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host za kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají v domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října, tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to tako? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk za tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Pražským Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude ta kafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý. God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý v opici v sobotu 10. Zahrají

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zatímco všichni.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Zatímco všichni ještě spí.
0: Pivoda.cz.
1: Zatímco všichni ještě spí. Ty už. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max. Ty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyjdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od

SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým punk Distrofestu zahrají Vision Days. Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák Opici v sobotu 10. Na druhým punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU 10. Na druhým punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU posilov. Na druhým punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a tu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip. Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Tak VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metal. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová. Tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. I Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. A Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Šárka Holubcová. Prorok Rádio.

0: Partnersbanka. Dobrý kámoš, když neví mamka, poradí ty Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji.
0: Když neví mamka, poradí ty Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji.
0: Mamka.

0: vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz jinde nenajdete. Ventilátory.cz nenajdete. Ventilátory.cz
1: vytvořeno s použitím
0: ventilátory.cz
1: vytvořeno s použitím
0: ventilátory.cz
1: vytvořeno s použitím AI.cz
0: vytvořeno
1: s použitím AI.
2: Aby vám...

rokový dopoledne s Kamilou. Rokový dopoledne s Kamilem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí. Slevy u obchodníka. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku s kartou Benu Plus, totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Zahrádkář se raduje. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje.
4: Ať už jste hobík nebo profík.
5: Zafido.eshop.cz.
4: U nás si vyberete.
5: Připravte se.
4: Ať už jste hobík.

0: Fík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Ate. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e.
0: Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Sada zimních kol zdarma.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Sada zimních kol zdarma.
1: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená
1: CZ. Partner pro vaši zahradu.
2: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka
1: pro vaši zahradu.
2: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qash. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 5 záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 let. Nissan Qashqai, nyní už od 599 tisíc korun Nissan Qashqai, nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Nissan Qashqai, nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 99 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům PH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Nissan.cz.

Ale a... Ale, copak? Ale, copak? Pískají brzdy, bo... Ale, copak? Pískají... Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek... Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí... Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už... Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijde... Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijde... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme... Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk. Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez to servis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Jezděte bez poruchy. Už nemusíte čekat až poruchy. Skonto nábyte. Už nemusíte čekat až si. Skonto nábyte. Už nemusíte čekat až si ušetříte.

0: za nákupy potravy. Je normální 5 za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: NIT.
0: Více na rb.cz.
1: Nejvyšší čas.
0: rb.cz.
1: Nejvyšší čas.
0: .cz.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Radio.cz.

0: obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám. V obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodej. Obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu. Většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. K různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Vám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Norský příklad k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výbor spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne uděl. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno. Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní. Dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností paní Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávaní oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členství patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureát očekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureát ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. No a výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. No a vedoucí třinec bude v deváta z 287 kandidátů. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejů 80 kandidátů. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové kandidátů. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení. Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty. Extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. O další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Souní rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře ocelářů bude Hradec výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře ocelářů bude Hradec Králové bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře ocelářů bude Hradec ztráty od začátku sezóny. Soupeře ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubicku sezóny. Soupeře ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí. Soupeře ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. Ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středu. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeské představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio.
0: Utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Českém derby s Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme ještě na počasí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá oblačnost.
1: Počasí.
2: Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá oblačnost dneska. Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá oblačnost dneska, který... Tak pojďme ještě na počasí, proměnlivá oblačnost.

0: Host dneska, který bude, pojďme ještě na počasí, proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně přibývat, ale bude to spíš bez srážek. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia
1: a je mezi 12 až 16. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Nehoda nákladního auta a autobusu, protože tam se řeší na

0: nehoda nákladního auta a autobusu, řeší na nehoda nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte nehoda nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte nehoda nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku.
1: Hledáte
0: a taky se zdržením v tomhle úseku.
1: Hledáte radost z jízdy
0: s zdržením v tomhle úseku.
1: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do Beku. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovali. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové. Radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Staráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Máme
2: Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Máme něco málo po 10. hodině
2: dne s Kamilem Drábem.
0: Máme něco málo po 10. hodině, Kamil Dráb vám přeje. Máme něco málo po 10. hodině, Kamil Dráb vám přeje hezký pátek. Máme něco málo po 10. hodině, Kamil Dráb vám přeje hezký pátek 9. Máme něco málo po 10. hodině, Kamil Dráb vám přeje hezký pátek 9. října. Tý hodině, Kamil Dráb vám přeje hezký pátek 9. října a v této hodině se mi vám přeje hezký pátek 9. října a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat pátek 9. října a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i novík 9. října a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout. A v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. Večer měla premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. Ale co je premiéru na YouTube, takže už si můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. YouTube, takže už si můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. Ale co je důležité, my si tuhle tu píseň

0: Každý je naladený na něco jiného.
1: Ne.
0: Každý je naladený na něco jiného. Proto si...
1: Ne.
0: Každý je naladený na něco jiného.
1: Ne.
0: Každý je naladený na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu...
1: Ne.
0: Každý je naladený na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat... Každý je naladený na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5 něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět zkrát 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákup, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální procent zpět za stream a AI, nebo 10% zpět

můžete poslechnout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i fechnout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a slib. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem. Tu píseň představíme i Féteru Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem Féteru Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem Martinem Rádia a spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat a spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhle spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a o tomhle klipu. Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a o tomhle klipu a samozřejmě si i zahrát právě o týhletý písni a o tomhle klipu a samozřejmě si o týhletý písni a o tomhle klipu a samozřejmě si i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a o tomhle klipu a samozřejmě si i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete klipu a samozřejmě si i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete něco novýho a samozřejmě si i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete něco novýho si i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete něco novýho dozvědět i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete něco novýho dozvědět o skladbě nebo že se máte na co těšit a pokud se chcete něco novýho dozvědět o skladbě nebo konkrétně máte na co těšit a pokud se chcete něco novýho dozvědět o skladbě nebo konkrétně o novým albu, který vychází 14. října, tak určitě zůstaňte na novým albu, který vychází 14. října, tak určitě zůstaňte naladěný. Do té doby spousta muzik, který vychází 14. října, tak určitě zůstaňte naladěný. Do té doby spousta muziky Judas Priest 14. října, tak určitě zůstaňte naladěný. Do té doby spousta muziky Judas Priest, Fall Out Boy a tak určitě zůstaňte naladěný. Do té doby spousta muziky Judas Priest, Fall Out Boy a na začátek zůstaňte naladěný. Do té doby spousta muziky Judas Priest, Fall Out Boy a na začátek Franta Sahula. Do té doby spousta muziky Judas Priest, Fall Out Boy a na začátek Franta Sahula. Spousta muziky Judas Priest, Fall Out Boy a na začátek Franta Sahula. Judas Priest, Fall Out Boy a na začátek Franta Sahula. Fall Out Boy a na začátek Franta Sahula. A na začátek Franta Sahula. Franta Sahula.

0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Rača.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Rača. Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu. Dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční se je David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční sečák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních ref. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referent. 20 komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referent. 20 plebiscitů s volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referent. 20 plebiscitů se týká výstavby uskuteční 37 místních referent. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren 37 místních referent. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích místních referent. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obcitů týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit větrných elektráren v obcích.

Rock, Rock Radio. Rockový dopoledne. Rock, Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock, Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

víc mluví. A zajímavý je, že se do něj nově pustila i Partners Bank. Ta totiž nově umožňuje koupit Bitcoin. Přímo ve své bankovní aplikaci. Protože vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky je docela

0: docela dobré, protože vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky je docela dobrý nápad, ne? Toliko informační sdělení ohledně nákupu. Toliko informační sdělení ohledně nákupu a investic a možného třeba proniknutí na finanční trh. No a teď zase se pojďme vrátit k muzice. Dáme si Scorpions, Metallicu a taky Komunál.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
1: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. To je Domanský. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze.

0: Tak tohle byli Aerosmith, který jsme...
1: Jedná se o to, že Bitcoin teď zase začíná růst, a tak se o něm po letní pauze znovu víc mluví. A zajímavé je, že se do něj nově pustila i pauze znovu.

0: Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseku. Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných víně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat i které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Itálii. www.lavite.cz.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy Brnem Českých drah. Jeďte

0: Techniky Proterm. Naštěte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a vniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s naštěná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám vznikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odprovozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivých umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu na odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Mám osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: I kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: U nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na
0: Proterm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První Proterm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci, díky nám letadlo.
1: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví.
1: A děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadla.
2: Jdeme na to? První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadla.
2: Nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když na noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Tak kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne.
1: Občas. Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrik.
2: Zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
2: Elektrikář. Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci.
2: Tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti. CZ přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti. CZ pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti. CZ.
3: Tak.
1: Objevte tu svou na práci na letišti. CZ.
3: Tak co jí koupím?
1: Svou na práci na letišti.cz.
3: Tak co jí koupíme?
1: Přála... Na letišti.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala...
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To spíme. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To si přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří.
4: Říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Nebyla, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme.
3: A vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.

0: kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
0: Svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
1: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
1: zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večer.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro... Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adren. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslo...
2: Pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zasloužený.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vybere supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek. Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
2: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
2: Firma. Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Skonto nábytku.
1: Hledejte na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Skonto nábytku.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Skonto nábytku.
1: CZ.
4: Skonto nabité.
0: Už ne...
1: CZ.
4: Skonto nabité.
0: Už nemusíte čekat až...
4: Skonto nabité.
0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na...
4: Skonto nabité.
0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Pořiďte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu. Do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Zkažte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Procent z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchod 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka 1000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Poskytnutí slevy u obchodníka. U obchodníka.
5: Denně řeš. Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k pel na farmě rodiny Němcovi.

0: Olomouce, Prahy a s moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovější Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. Pět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelem. Den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. V nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazí. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za milion minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Uvažujete o
0: vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Uvažujete o tepelném.
0: Zamilujte si je taky.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle.
0: Si je taky.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle. Vsaďte na značku tradiční. Uvažujete o tepelném čerpadle. Vsaďte na značku tradiční. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky.

0: kde hospodaříme s respektem k přírodě, mě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě, je to probioticovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě, je to probiotický jogurtový nápoj z vlastní, hospodaříme s respektem k přírodě, je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte jeho mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel, to je boží na imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Nápoj. Váš farmář František. Farmář František.
1: Pohon všech kol. Pohon všech kol u nového X-Trailu. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zilu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze běma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan. Prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte ruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissance. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Aktuální
1: na Nissan.cz.
2: Aktuální zpráva hazardní
1: na Nissan.cz.
2: Aktuální zpráva hazardní her
1: CZ.
2: Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí.
2: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj!
3: Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj!
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot
3: může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží.
3: Závislost.
4: Ahoj!

nám stále drží. Dnes ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Pod lístek ke svobodě. Rok. Lístek ke svobodě. Rok. Rádio. Svobodě.

další várka novinek. Do čela se dere Merkelovýho referenda, míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou referenda, míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One, míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination ka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. S deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Stones a jejich Foreign Tongues. A do jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte, tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový Rádio One. Hlasujte na našem webu Rokový Rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový Rádio CZ. CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na

Vyberte si rokový. Vyberte si rokový album na Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album na

hlasu záleží. A vás, rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří dal... Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří... Hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela... Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokovýho referenda míří...

To zkusím. Pokusím se s ním spojit a hodíme řeč o týhletý zkusím. Pokusím se s ním spojit a hodíme řeč o týhletý skladbě. Pokusím se s ním spojit a hodíme řeč o týhletý skladbě. Za mě teda jít a hodíme řeč o týhletý skladbě. Za mě teda ještě musím dodat, že a hodíme řeč o týhletý skladbě. Za mě teda ještě musím dodat, že za mě je to řeč o týhletý skladbě. Za mě teda ještě musím dodat, že za mě je to velký potenciál týhletý skladbě. Za mě teda ještě musím dodat, že za mě je to velký potenciál, protože za mě teda ještě musím dodat, že za mě je to velký potenciál, protože už jsem ještě musím dodat, že za mě je to velký potenciál, protože už jsem celou desku slyšel, že za mě je to velký potenciál, protože už jsem celou desku slyšel, je to velký potenciál, protože už jsem celou desku slyšel, už ji mám i naposlouchanou potenciál, protože už jsem celou desku slyšel, už ji mám i naposlouchanou, mám ji poslouchanou, mám ji doma a musím říct, že tahle píseň za mě tedy mám ji doma a musím říct, že tahle píseň za mě tedy z celý desky hodně vyčnívá. A musím říct, že tahle píseň za mě tedy z celý desky hodně vyčnívá. Tahle píseň za mě tedy z celý desky hodně vyčnívá. Tak jsem moc zvědavej, co na ní píseň za mě tedy z celý desky hodně vyčnívá. Tak jsem moc zvědavej, desky hodně vyčnívá. Tak jsem moc zvědavej, co na ní řeknete i vy posluchači, až hodně vyčnívá, tak jsem moc zvědavej, co na ní řeknete i vy posluchači, až ji uslyšíte poprvý. Tak jsem moc zvědavej, co na ní řeknete i vy posluchači, až ji uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia. Co na ní řeknete i vy posluchači, až ji uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia. I vy posluchači, až ji uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už ji máte mokači, až ji uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už ji máte možnost streamovat. Poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost streamovat. Poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost streamovat na YouTube, jak jsem říkal, Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost streamovat na YouTube, jak jsem říkal, samozřejmě už jí máte možnost streamovat na YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočený videoklip. A máte možnost streamovat na YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočený videoklip. A streamovat na YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočený videoklip. Klip. A i o něm si za chvíli budeme YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočený videoklip. A i o něm si za chvíli budeme snad povídat, říkal, je k ní natočený videoklip. A i o něm si za chvíli budeme snad povídat, dovytočit číslo a natočený videoklip. A i o něm si za chvíli budeme snad povídat, dovytočit číslo a uvidíme, jestli se nám. A i o něm si za chvíli budeme snad povídat, dovytočit číslo a uvidíme, jestli se nám povede. Si za chvíli budeme snad povídat, dovytočit číslo a uvidíme, jestli se nám povede. S Martinem spojit. Snad povídat, dovytočit číslo a uvidíme, jestli se nám povede s Martinem spojit. Dovytočit číslo a uvidíme, jestli se nám povede s Martinem spojit. Uvidíme, jestli se nám povede s Martinem spojit. Nám povede s Martinem spojit. S Martinem spojit.

0: Je plný probiotických kultur. Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur. Probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je buď tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
1: Doktor František. Doktor Max o vás pečuje už. Doktor Max o vás pečuje už 20. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 200 pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a zí 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokolo 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Trokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dnky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé. A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den na za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Běž na od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak ale CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak ale nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, tady Kuba.
2: Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, tady Kuba Rybář.
2: Si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim
2: naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyráží. Podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Ne do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech? 24

0: Na Rock Rádiu Komunál a déšť na cenou v 10:37. Na Rock Rádiu Komunál a déšť na cenou v 10:37. Na Rock Rádiu Komunál a déšť na cenou v 10:37. A na domácí scéně ještě zůstává. Rádiu Komunál a déšť na cenou v 10:37. A na domácí scéně ještě a déšť na cenou v 10:37. A na domácí scéně ještě zůstaneme, protože na cenou v 10:37. A na domácí scéně ještě zůstaneme, protože já jsem vám v půlu hodiny říkal, že kapela Škvor, Tajný přání a že si o něm
1: pokusím se s ním spojit a hodíme řeč.

0: 4 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali? 4 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jaké republice? Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá? Tak doraž. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá? Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž v menších sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá? Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž v sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá? Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Šest plečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. kým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Zatím 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Zatímco všichni ještě
0: doraž na Kačinu.
1: Zatímco všichni ještě spí, ty už
2: A v baťůžek.
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal.

0: obál.
1: A v baťužek?
0: Ano.
1: I na obal pro pastelky?
0: I v obál.
1: A v baťužek?
0: Ano, v tohle vše...
1: Pro pastelky?
0: I v obál.
1: A v baťužek?
0: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. I v obál.
1: A v baťužek?
0: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných
0: pál.
1: A v baťužek?
0: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví?
1: Baťužek.
0: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho...
0: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí...
0: Se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tati.
2: Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tati.
2: To smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tati. A...
0: Běž už.
2: Te plasty.
1: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tati. A...
0: Běž už.
1: Já jdu tu pet lahve vytřídit. Tati. A...
0: Běž už.
2: Více na cesta odpadu...
1: Dět. Tati. A...
0: Běž už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
1: Tati. A...
0: Běž už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Jsem ho...
1: A...
0: Běž už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Jsem horská...
0: Už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Jsem horská gorila slů...
2: Na cesta odpadu CZ.
3: Jsem horská gorila slů... Gandhi.
4: Šálek obyčejný...
2: Z.
3: Jsem horská gorila slů... Gandhi.
4: Šálek obyčejné kávy...
3: Jsem horská gorila slů... Gandhi.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
3: Horská gorila slů Gandhi.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
3: gorila slů Gandhi.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. A
3: Gandhi.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská.
4: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila sluga.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila sluga.
4: Vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila sluga.
4: Česká značka gorila.
3: Jsem horská gorila sluga.
4: Česká značka outdoorového.
3: Jsem horská gorila sluga.
4: Česká značka outdoorového
3: sluga.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
3: Gandhi.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečným. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečným. Česká outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého. Do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení. Tu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horský goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horský goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkového balení věnujeme na záchranu horský goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte na záchranu horský goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte goranu horský goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorila. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Pijte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: www.bushman.cz. Auto z prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Auto z druhé ruky
0: i na www.bushman.cz.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím.
0: www.bushman.cz.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
2: Bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou. Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt?
3: Přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak...
3: Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
3: Prověřených aut, polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
4: Jedu na sever.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
4: Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v
2: No tak to už se nebojím.
4: Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka
2: Nebojím.
4: Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v
4: regionu. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní.
5: V pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her.
5: Od Prahy. Autonord.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí.
5: Autonord.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí.
5: CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí.
6: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí.
6: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
6: 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj!
7: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále.
7: Hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále.
7: Vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hraj... Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme... Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůže stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být nad... Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Chce být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: Přemýšlí...
8: Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: Přemýšlíte o nové koupelně
8: nebo... Jackpot, lístek ke svobodě.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
8: Lístek ke svobodě.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do...
8: Vodě.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Syko nebo na web Syko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nebo na web Syko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trend.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a graf řešení a nejoblíbenější

0: nejnovější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejnovější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc nany zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen ten navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na vševa 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vaš měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také pod podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz.
1: Rok.
0: Siko.cz.
1: Rok. Radio.
0: CZ.
1: Rok. Radio.
2: Tak přátelé.
1: Rok. Radio.
2: Tak přátelé, jsme zpátky.
1: Rok. Radio.
2: Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím... Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit... Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit s Martinem Belcem. Přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali. Pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to, aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo, Martine na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: Čau, co ty děláš Škvor aktuálně po telefonu, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: Čau, co ty děláš Škvor aktuálně po, ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: Čau, co ty děláš Škvor aktuálně po nahrání desky.
3: Ahoj, Kamile.
2: Čau, co ty děláš Škvor aktuálně po nahrání desky, odpočíváte nebo schází? Čau, co ty děláš Škvor aktuálně po nahrání desky, odpočíváte nebo scházíte? Co ty děláš Škvor aktuálně po nahrání desky, odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete aktuálně po nahrání desky, odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album nebo nahrání desky, odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album nebo teď máte jako počíváte nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album nebo teď máte jakože pauzu oce nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album, nebo teď máte jakože pauzu od sebe?
3: No, tak...
2: Diskutujete, probíráte album, nebo teď máte jakože pauzu od sebe?
3: No, tak úplně pauzu.
2: Probíráte album, nebo teď máte jakože pauzu od sebe?
3: No, tak úplně pauzu nemáme.
2: Probíráte album, nebo teď máte jakože pauzu od sebe?
3: No, tak úplně pauzu nemáme.
2: Nebo teď máte jakože pauzu od sebe?
3: No, tak úplně pauzu nemáme. Samozřejmě jsou ještě...
2: Jakože pauzu od sebe.
3: No, tak úplně pauzu nemáme, samozřejmě jsou ještě nějaký...
2: ...od sebe.
3: No, tak úplně pauzu nemáme, samozřejmě jsou ještě nějaký věci. No, tak úplně pauzu nemáme, samozřejmě jsou ještě nějaký věci, který se... Úplně pauzu nemáme, samozřejmě jsou ještě nějaký věci, který se pojejí vlastně jakoby... Máme, samozřejmě jsou ještě nějaký věci, který se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky. Samozřejmě jsou ještě nějaký věci, který se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky.

0: ještě nějaký věci, které se pojí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo, věci, které se pojí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo a tak dále, se pojí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo a tak dále, vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo a tak dále, a vydáním desky, s nějakým promo a tak dále, a s nějakým promo a tak dále, a v podstatě potom si dáme promo a tak dále, a v podstatě potom si dáme teda a tak dále, a v podstatě potom si dáme teda a v podstatě potom si dáme teda takovou krat, a v podstatě potom si dáme teda takovou krat, nějakou kratší jako, v podstatě potom si dáme teda takovou krat, nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, v podstatě potom si dáme teda takovou krat, nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky máme teda takovou krat, nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na svoje rodiny a přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na svoje rodiny, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na svoje rodiny, ale taky měli čas aspoň na sebe a na svoje rodiny, ale aspoň na sebe a na svoje rodiny, ale po novém roce začneme hnedka aspoň na sebe a na svoje rodiny, ale po novém roce začneme sebe a na svoje rodiny, ale po novém roce začneme hnedka už ale po novém roce začneme hnedka už vlastně tvrdě, ale po novém roce začneme hnedka už vlastně tvrdě zkoušet na se začneme hnedka už vlastně tvrdě zkoušet na následující jarní turné. Už vlastně tvrdě zkoušet na následující jarní turné.
1: Vy jste
0: vlastně tvrdě zkoušet na následující jarní turné.
1: Vy jste vlastně letos
0: zkoušet na následující jarní turné.
1: Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční
0: na následující jarní turné.
1: Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo?
0: Ano, ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu
1: vlastně. Rozum, že jo?
0: Ano, ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že ano, ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že
1: no.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že nebo chápeme, že to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bere z důvodu vlastně, že chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bere, že chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. Chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. My jsme to vlastně taky tak brali. Nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. My jsme to vlastně taky tak brali. Že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. My jsme to vlastně taky tak brali. Ale lidi to bralo už jako takovou tradici. My jsme to vlastně taky tak brali. Ale vzhledem tomu jakou tradici, my jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, my jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, jarní, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, jarní turné, vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, jarní turné, které nás čeká, jak jsem říkal, jarní turné, které vlastně bude zatím největší, jak jsem říkal, jarní turné, které vlastně bude zatím největší, jarní turné, které vlastně bude zatím největší v historii, jarní turné, které vlastně bude zatím největší v historii, historie Škvoru, ne, které vlastně bude zatím největší v historii, historie Škvoru, tak které vlastně bude zatím největší v historii.

0: historii Škvoru, vlastně bude zatím největší v historii,
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od
0: Tanouškovské síly. Tak.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera jde od
0: Tak.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera jde od 19. hodin.
0: Tak.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera jde od 19. hodiny. Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera jde od 19. hodiny. Visí na YouTube a v Tajný přání, která od včera jde od 19. hodiny. Visí na YouTube a v podstatě sání, která od včera jde od 19. hodiny. Visí na YouTube a v podstatě si posluchači od včera jde od 19. hodiny. Visí na YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout od 19. hodiny.
0: Já jsem to vlastně věděl hned, když jsme tu písničku začali nějakým způsobem tvořit a nahrát. Já jsem to vlastně věděl hned, když jsme tu písničku začali nějakým způsobem.

0: vlastně tvořit a nahrávat, když jsme tu písničku začali nějakým způsobem vlastně tvořit a nahrávat, tak písničku začali nějakým způsobem vlastně tvořit a nahrávat, tak mi bylo jasný, že tady ta skladba, nějakým způsobem vlastně tvořit a nahrávat, tak mi bylo jasný, že tady ta skladba vlastně tvořit a nahrávat, tak mi bylo jasný, že tady ta skladba tvořit a nahrávat, tak mi bylo jasný, že tady ta skladba prostě bude mít, tak mi bylo jasný, že tady ta skladba prostě bude mít ten potenciál, jasný, že tady ta skladba prostě bude mít ten potenciál, samozřejmě tu písničku, ta skladba prostě bude mít ten potenciál, samozřejmě skladba prostě bude mít ten potenciál, samozřejmě tu písničku mám rád, jako mám rád, prostě bude mít ten potenciál, samozřejmě tu písničku mám rád, jako mám rád všechny písničky, kdy bude mít ten potenciál. Samozřejmě tu písničku mám rád, jako mám rád všechny písničky, které jsme kdy dělal. Samozřejmě tu písničku mám rád, jako mám rád všechny písničky, které jsme kdy udělal. Samozřejmě tu písničku mám rád, jako mám rád všechny písničky, které jsme kdy udělali. Nicméně, písničku mám rád, jako mám rád všechny písničky, které jsme kdy udělali. Nicméně, za mě osobně mám rád všechny písničky, které jsme kdy udělali. Nicméně, za mě osobně písničky, které jsme kdy udělali. Nicméně, za mě osobně, já to mám trošku kdy udělali. Nicméně, za mě osobně, já to mám trošku hozený udělali. Nicméně, za mě osobně, já to mám trošku hozený jinak. Za mě osobně, já to mám trošku hozený jinak. Netajím se tím. Za mě osobně, já to mám trošku hozený jinak. Netajím se tím. Mně, já to mám trošku hozený jinak. Netajím se tím. Já to mám trošku hozený jinak. Netajím se tím, že trošku hozený jinak, netajím se tím, že když jinak, netajím se tím, že když vlastně netajím se tím, že tvrdší věci. Ale to je jenom můj já mám radši ty tvrdší věci. Ale to je jenom můj jakoby osobní já mám radši ty tvrdší věci. Ale to je jenom můj jakoby osobní subjekt já mám radši ty tvrdší věci. Ale to je jenom můj jakoby osobní subjektivní názor, mám radši ty tvrdší věci. Ale to je jenom můj jakoby osobní subjektivní názor věci. Ale to je jenom můj jakoby osobní subjektivní názor. Takže, ale to je jenom můj jakoby osobní subjektivní názor, takže samozřejmě prostě tak. To je jenom můj jakoby osobní subjektivní názor, takže samozřejmě prostě tajný přání, jakoby osobní subjektivní názor, takže samozřejmě prostě tajný přání, subjektivní názor, takže samozřejmě prostě tajný přání je prostě hitovka. Takže samozřejmě prostě tajný přání je prostě hitovka, která si myslím, že bude. Takže samozřejmě prostě tajný přání je prostě hitovka, která si myslím, že bude. Samozřejmě prostě tajný přání je prostě hitovka, která si myslím, že bude. Prostě tajný přání je prostě hitovka, která si myslím, že bude. Fungovat. A přání je prostě hitovka, která si myslím, že bude. Fungovat. A je prostě hitovka, která si myslím, že bude. Fungovat a necháme se, která si myslím, že bude, fungovat a necháme se překvapit, že bude, fungovat a necháme se překvapit.
1: Třetí písně.
0: Která si myslím, že bude fungovat a necháme se překvapit.
1: Třetí.
0: Fungovat a

0: necháme se překvapit.
1: Třetí píseň, třetí videoklip, plánujete dělat klip?
0: A necháme se překvapit.
1: Třetí píseň, třetí videoklip, plánujete dělat klipy?
0: Překvapit.
1: Třetí píseň, třetí videoklip, plánujete dělat klipy ke... Třetí píseň, třetí videoklip, plánujete dělat klipy ke každý písni nebo ještě k další? Třetí videoklip, plánujete dělat klipy ke každý písni nebo ještě k dalším singlům? Klip, plánujete dělat klipy ke každý písni nebo ještě k dalším singlům? Kolik jich ještě bude? Dělat klipy ke každý písni nebo ještě k dalším singlům? Kolik jich ještě bude? Ke každý písni nebo ještě k dalším singlům? Kolik jich ještě bude? Každý písně nebo ještě k dalším singlům, kolik jich ještě bude?
0: No.
1: Nebo ještě k dalším singlům, kolik jich ještě bude?
0: No hele...
1: Dalším singlům, kolik jich ještě bude?
0: No hele, vlastně si myslím, že...
1: Kolik jich ještě bude?
0: No hele, vlastně si myslím, že... Vlastně si myslím, že... No hele, vlastně si myslím, že... Vlastně si myslím, že... No hele, vlastně si myslím, že už jich moc nebude, možná... No hele, vlastně si myslím, že už jich moc nebude, možná vydám ještě třeba taky jeden.
1: Hmm.
0: Myslím, že už jich moc nebude, možná vydám ještě třeba taky jeden.
1: Hmm. Já jsem se chtěl zeptat na to, v klipu se objevuje had, ten je z tvojí sbírky?
0: Ano.
1: Se objevuje had, ten je z tvojí sbírky?
0: Ano.
1: Ten je z tvojí sbírky?
0: Ano. Ten je z mojí sbírky? Ano. Ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těhle...
0: Ano. Ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těhle těch potvor...
0: Ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těhle těch potvorů různých.
0: Ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těhle těch potvorů různých. Ty máš bohatou sbírku, že jo, těhle těch potvorů různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatel...
1: Máš bohatou sbírku, že jo, těhle těch potvorů různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatelství...
1: Že jo, těhle těch potvorů různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatelství...

0: chovatelství.
1: Do různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatelství věnuju de facto celý život a chovatelství
1: Prej ti přivodil během natáčení nějaký neček.

0: která je spojená s tímhle klipem, prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení.
1: Takže prostě ano, hádme po.

0: poslal ruku, tak prostě hold se tak chová, no. Takže prostě ano, hád mi poslal ruku. se tak chová, no. Takže prostě ano, hád mi poslal ruku.
1: Dobře.
0: Chová, no. Takže prostě ano, hád mi poslal ruku.
1: Dobře, Martin.
0: Ano, hád mi poslal ruku.
1: Dobře, Martine, já ti moc děkuju.
0: Poslal ruku.
1: Dobře, Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej mi. Dobře, Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej mi. Dobře, Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej, měj se hezky a my si jdeme pustit. Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej, měj se hezky a my si jdeme pustit Škvora tajný. Rozhovor. Užívej, měj se hezky a my si jdeme pustit Škvora tajný přání. Užívej, měj se hezky a my si jdeme pustit Škvora tajný přání. Měj se a díky, ahoj.
0: Výborné, ahoj.
1: A my si jdeme pustit Škvora tajný přání. Měj se a díky, ahoj.
0: Výborné, ahoj všem.
1: Čau. A my si jdeme pustit Škvora tajný přání. Měj se a díky, ahoj.
0: Výborné, ahoj všem.
1: Čau. Škvora tajný přání. Měj se a díky, ahoj.
0: Výborné, ahoj všem.
1: Čau, čau. Přání. Měj se a díky, ahoj.
0: Výborné, ahoj všem.
1: Čau, čau. Rokový do... Díky, ahoj.
0: Výborné, ahoj všem.
1: Čau, čau. Rokový dopoledne.
0: Výborné, ahoj všem.
1: Čau, čau. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Rok všem.
1: Čau, čau. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Čau, čau. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: které potěší...
1: Všechno dobrý.
0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, kabanové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, kabanos Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, kabanos favorit, klasik nebo kuře potěší celou rodinu. Například Snackit, kabanos favorit, klasik nebo kuřecí za 20 rodinu. Například Snackit, kabanos favorit, klasik nebo kuřecí za 24,90. Například Snackit, Cabanos Favorit, klasik nebo kuřecí za 24,90. TK Kit, Cabanos Favorit, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný vrit, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprně ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 10. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 3. Holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: K novému Peugeotu.
0: Part 90. Až do 13. října. Kaufland.
1: K novému Peugeotu.
0: Part. Až do 13. října. Kaufland.
1: K novému Peugeotu.
0: Parádní nákup. Října. Kaufland.
1: K novému Peugeotu.
0: Parádní nákupy.
1: Pouze u Domanského dostanete.
0: Kaufland.
1: K novému Peugeotu.
0: Parádní nákupy.
1: Pouze u Domanského dostanete.
0: K novému Peugeotu.
1: Parádní nákupy.
0: Pouze u Domanského dostanete.
1: K novému Peugeotu 5.
0: Peugeotu.
1: Parádní nákupy.
0: Pouze u Domanského dostanete.
1: K novému Peugeotu 5000 na
0: nádní nákupy.
1: Pouze u Domanského dostanete.
0: K novému Peugeotu 5000.
1: Pouze u Domanského dostanete.
0: K novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru.
1: Arkého
0: dostanete. K novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. Arkády Pankrác.
1: K novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác.
0: Domanský CZ.
1: 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác.
0: Domanský CZ.
1: Na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác.
0: Domanský CZ.
2: Fashion Arena slaví 19.
1: Centru Arkády Pankrác.
0: Domanský CZ.
2: Fashion Arena slaví 19.
1: Arkády Pankrác.
0: Domanský CZ.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečný.
1: Domanský CZ.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná
1: Z.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort doprovod. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort doprovodný program. Jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort doprovodný program a hlavně světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek. Dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gram a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi pak narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.pomlčka. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.pomlčka. 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.pomlčka. Aréna CZ 18. října ve Fashion Aréně.

0: Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Skončina ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Skonto na Aréně. Více na fashion-arena.cz. Skonto na Aréně. Více na fashion-arena.cz. Skonto na Aréně. Fashion-arena.cz. Skonto na Aréně.
1: Už nemusíte čekat a...
0: CZ.
1: Skonto na Aréně. Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
2: Skonto na Aréně.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
2: Skonto na Aréně.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu parou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 tisíc a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu na konto CZ slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla pod slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla pod 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 2000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: 2+1 zdarma
1: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: 2+1 zdarma na pleťovou.
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii.
1: Slevy u obchodníka.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak
1: u obchodníka.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od +1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu všema na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette vína, kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette vína se slevou čerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette vína se slevou 40%. To se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette vína se slevou 40%. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette vína se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Od Gillette, včetně Gillette vína se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodej Gillette vína se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shop se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. Vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Když chceš bezpečně
3: na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Když chceš bezpečně nakoupit
3: tetadrogerie.cz.
4: Když chceš bezpečně
3: nakoupit

0: Partners Banka.
1: Když neví mamka, poradí mi
0: Partners Banka.
1: Když neví mamka, poradí mi
0: Partners Banka.
1: Mamka, poradí mi
0: Partners Banka.
2: Nej,
1: poradí mi
0: Partners Banka.
2: Nejvyšší čas navštívit
0: Partners Banka.
2: Nejvyšší čas navštívit služka. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se doní rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. A nevešlo na www. Rokový rádio.cz. A www. Rokový rádio.cz. Rokový rádio.cz. Rokový rádio.cz.

0: Meteorologové ale upozorňují, že sezónní výhled v polárního víru.
1: Tak ještě zkoukneme počasí. Dneska bude pro počas.

0: Nový plot mám, nový plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý. Vám budou obdivovat nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha CD. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Máme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kaufland.
0: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší.
0: Dobrý, všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu.

0: Tak ještě zkoukneme počasí. Dneska bude proměnlivá oblačnost.
1: Rok napsání startuje v 18 hodin. Si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Pojďme.
1: Rock Radio doprava.
0: Pojďme do Kolína.
1: Rock Radio doprava.
0: Pojďme do Kolína. Ulice
1: Rock Radio doprava.
0: Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká
1: doprava.
0: Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká nehoda. Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká nehoda dvou osobních aut tam komplik. Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká nehoda dvou osobních aut tam. Ulice Ovčárecká nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd. Ulice Ovčárecká nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd. Ovčárecká nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd. Počítejte s tím a v Českých Budějovicích nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd. Počítejte s tím a v Českých Budějovicích sedmých aut tam komplikuje průjezd. Počítejte s tím a v Českých Budějovicích si dejte tentokrát pozor, je průjezd, počítejte s tím a v Českých Budějovicích si dejte tentokrát pozor v ulici s tím a v Českých Budějovicích si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše v Českých Budějovicích si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam se řešíte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam se řeší taky srát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože

0: Že tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Si Edvarda Beneše, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v Beneše, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam, protože tam se řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na místě policie řeší taky srážka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, ka dvou osobních aut. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky aut. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Překáží to tam v provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Provozu na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením. Policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením.
1: Hledá
0: nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením.
1: Hledáte radost,
0: tak tam taky počítejte s omezením.
1: Hledáte radost,
0: tak tam taky počítejte s omezením.
1: Hledáte radost z jízdy, přijeďte
0: s omezením.
1: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubice. Radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rád BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vaše BMW. BMW.

0: Hezké dopoledne přeje
1: David Račák.
0: První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky.
1: Meteorologové ale upozorňují, že sezónní víno i stav polárního víru.

důvodu, třeba svoji oblíbenou písní. A tu možnost máte právě z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní. A tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš podu, třeba svoji oblíbenou písní. A tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook oblíbenou písní. A tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv. A nebo a tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv, a nebo případně na e-mail máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv, a nebo případně na e-mail obet teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv, a nebo případně na e-mail obet zavináč rokovýrádio, napíšete na náš Facebook do zpráv, a nebo případně na e-mail obet zavináč rokovýrádio.cz Facebook do zpráv, a nebo případně na e-mail obet zavináč rokovýrádio.cz a nebo případně na e-mail obet zavináč rokovýrádio.cz. Já jsem připraven. Případně na e-mail obet zavináč rokovýrádio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Obet zavináč rokovýrádio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. rokovýrádio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. Nejsem zaskočen, takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. Skočen, takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dneš a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda Alice Cooper hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda Alice Cooper a Poison. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda Alice Cooper a Poison. Příspěvek dnešního elektrického oběda Alice Cooper a Poison. Příspěvek dnešního elektrického oběda Alice Cooper a Poison. Elektrického oběda Alice Cooper a Poison. Alice Cooper a Poison. Poison.

jistě nápad víc než obstojný, skoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partners appkou. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partners appkou bankovní. Je to jistě nápad víc než

0: oběd.
1: Startujeme elektrický oběd.
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd.
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11.
0: Elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině.
0: Oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám. Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home officeu nebo jste s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home officeu nebo jste z práce doma. Nebo vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home officeu nebo jste z práce doma. Nebo toho. Doufám, že jste buď na home officeu nebo jste z práce doma. Nebo toho před sebou nemáte tolik. Že jste buď na home officeu nebo jste z práce doma. Nebo toho před sebou nemáte tolik. Což fisu nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik, což jsou tři nejideálnější z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik, což jsou tři nejideálnější varianty, a nebo toho před sebou nemáte tolik, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu nemáte tolik, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten tolik, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli, jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní, a tu možnost si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní, a tu mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu.

0: narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu a já si případně trochu vyžehlím.
1: No a tady je panoptikon.

Posloucháte elektrické... Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu rozjeli. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu rozjeli jsme to s Alicem Cooperem. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu rozjeli jsme to s Alicem Cooperem. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu rozjeli jsme to s Alicem Cooperem a teď už pojďme elektrický oběd na Rock Rádiu rozjeli jsme to s Alicem Cooperem a teď už pojďme na vaše přání. Oběd na Rock Rádiu rozjeli jsme to s Alicem Cooperem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše: rozjeli jsme to s Alicem Cooperem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše: to s Alicem Cooperem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše: ahoj Kamilech, Cooperem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše: ahoj Kamilech, chtěl bych tě požádat, zdali bys ani Jirka píše: ahoj Kamilech, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéf. Ahoj Kamilech, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou. Chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku a to noc žádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku a to noc v opeře. Prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku a to noc v opeře. Od Panoptika. Mal pro moji šéfovou její oblíbenou písničku a to noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny. Šéfovou její oblíbenou písničku a to noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny. Oblíbenou písničku a to noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak ať má zase a to noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu a já si případně má dneska narozeniny.

0: Rock Radio.
1: Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp.
2: A Kamil Tráp.

Vlastíka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn. Má to být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, máte být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Dík. Tak jestli bych to mohl zahrát.

Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu Flex. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu Flex. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickým... Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickým obědě na přání... Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickým obědě na přání Radky a další... Osbourne na Rock Rádiu v elektrickým obědě na přání Radky a další přání je od... v elektrickým obědě na přání Radky a další přání je od... vlastně na přání Radky a další přání je od vlastní Radky a další přání je od vlastníka, který napsal přání je od vlastníka, který napsal, že je od vlastníka.

0: Rock rádio elektrický oběd.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá pod
0: oběd.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia, Šunka výběrová 100 gramů, potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia, Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299.

0: 299. Zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. Káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland za 299,90. Až do 13. října. Kaufland. 99,90 až do 13. října. Kaufland. 9,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Zdravíčko,
0: sousede. Až do 13. října. Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založ...
0: 13. října. Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě.
0: Já... Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se roz... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli... Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději
1: úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději
1: zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.
1: No.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. U nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
3: Finální banka.
2: Více na KB.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu.
2: Na KB.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej zna... Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 200 obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách ne volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. Život 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. Život v pohybu. Korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. Život v pohybu.
4: Mám jen 10 vteřin.
3: Na prodejnách nebo online. Sportisimo. Život v pohybu.
4: Mám jen 10
3: nebo online. Sportisimo. Život v pohybu.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti mám 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Ček to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne.
4: Co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí.
4: Jdeme na to?
5: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě na edice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím.
4: Check-in?
5: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bez
5: nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní
5: proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha na.
5: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti.
5: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600
5: pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600

0: 600 různých pozic napříč obory kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti. Na letišti. CZ.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za celý. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Jděte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu 6 za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s kont, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Máte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu na slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vezmi svůj osud do vlastní.
2: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
2: Poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
2: Obchodníka.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhone. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti. Hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/sou. Trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Na Allegro.cz/smart/soutěž. /smart/soutěž.
4: Xandria, symfonik metalová krása. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show a míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xand s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires u Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvab z dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říct. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer.

0: 15. říjen, Pražský deny, 3 epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt, čer, 15. říjen, Pražský distrikt.
1: No to, že seš mladej pro...
0: 15. říjen, Pražský distrikt.
1: No to, že seš mladej projektant smok...
0: Jen, Pražský distrikt.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem...
0: District.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahrady. Mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahrady. S mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, že nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop, ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým apu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projekt Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí rychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svoji budoucnost najdeš v tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svoji budoucnost podívej na projektant budoucnosti CZ svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop projektant budoucnosti CZ svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojď CZ svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnost.cz právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnost.cz Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Aha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz
2: Aktuální
1: s námi. www.projektantbudoucnosti.cz
2: Aktuální
1: www.projektantbudoucnosti.cz
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v
1: budoucnosti.cz
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting
3: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionář.
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře.
3: Hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře.
3: Vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře.
5: Dokážete si představit?
4: Sportka Casting na milionáře.
5: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste
4: vyhráli casting na milionáře?
5: Dokážete si představit, co byste dělali, když by
4: milionáře?
5: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
4: Už.
5: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
4: Už dnes losujeme ve...
5: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
4: Už dnes losujeme ve sport...
5: Dělali, když byste vyhráli milion?
4: Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených
5: milion?
4: Už dnes losujeme ve sportce...

0: Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Tak milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: Tati.
0: Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu
0: chytrý... plný tiket a jste ve hře.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu
0: chytrý... ve hře.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v... Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý...
1: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý...
1: Koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý, s chytrártem jsme u...
1: v Datártu.
2: Přímo vychytralý, s chytrártem jsme ušetřili, šetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké...
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny... Chytřil jako já, tak víš, že nízké ceny...
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Tak víš, že nízké ceny...
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké
2: ceny... Že nízké ceny...
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké
2: ceny...
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datár.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datár.
1: Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datár.
4: Tak co?
1: Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Tak co, sousede, už máš zim...
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám.
3: Datárt. Datárt.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový...
3: Datárt.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: Máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej. Gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej.
5: Citroen Happy Day. Jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou... A k ním nový Citroen.
4: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi Citroen.
4: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
4: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Na. Tak mrkněte na Citroen.cz. Mrkněte na Citroen.cz.
6: Rok
5: na Citroen.cz.
6: Rok.

Posloucháte Rock Radio, samozřejmě. Posloucháte Rock Radio, samozřejmě elektrický oběd. Posloucháte Rock Radio, samozřejmě elektrický oběd, kde si užíváte muziku. Posloucháte Rock Radio, samozřejmě elektrický oběd, kde si užíváte muziku na vaše přání. A tohle byly Rammsteini. A tohle byly Rammsteini, samozřejmě, a mám tady přání, které zní takto, a i Kamele rád bych nechal do dnešního elektrického oběda zahrát. Pro kolegu Koudyho a Helgu Dicketickn od Rammsteinu. Díky moc. Soňa z Roudnice.

z nás. Elektrický oběd. Ty na ty bolavý z nás. Elektrický oběd. Ty na ty bolavý z nás. Elektrický oběd s Kamrábem. Rock Radio. Rock Radio.

Halloween na rok. Halloween na rok rádiu. Halloween na rok rádiu. I want out píseň. Halloween na rok rádiu. I want out píseň, kterou si napsal Petr. Posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich napsal Petr. Posloucháte elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Děkujeme.

0: 90 neplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. Salátová XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. Salátová okně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 50 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Oknem
0: 4,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Oknem fouká.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Oknem fouká, střecha padá.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak? Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlaha.
1: Střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlaha.
2: Ale ne.
1: Kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlaha.
2: Ale ne.
1: Na to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlaha.
2: Ale ne. Na to všechno stačí regbity.
1: Praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlaha.
2: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce.
3: Zedník.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Topenář.
2: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte.
2: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více. Ty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbitce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
3: Jeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity, záruka opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity, záruka kvality.
2: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity, záruka kvality.
2: Na regbity.cz.
3: Regbity, záruka kvality.
4: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho mo... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlap
4: netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi,
4: potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to ne.
4: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéf ho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchu.
5: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.
5: Že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledny.
5: Mám čas.
4: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. Na web, kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno. Kompresory vzduchotechnika.

0: Technika.cz, přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Technika.cz, přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí, vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo na místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do... Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut odem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by
0: šlo. A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Ve firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory. Pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: O, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: No.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: KFC ti zase nabíjí.
0: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: KFC ti zase nabízí víc.
0: Technika.cz. To je fičák.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky.
0: To je fičák.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
0: Fičák.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 7. KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové
2: ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory. MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s
3: Pepsi.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi. Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účten.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový
2: KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhraj skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhraj s KFC.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhraj s KFC. Podmínky na vyhraj s KFC. CZ.
4: ACDC men na vyhrajskafc.cz. ACDC Metallica Pink
2: C.cz.
4: ACDC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin
2: Z.
4: ACDC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další. ACDC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedin. ACDC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v ACDC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciálním pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večer na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupiny Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universe a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universum Praha. Speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universum Praha. Nenechte si u...

0: skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony. O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Slyšenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Slyšíte Ticketportal a Ticketmaster.
1: Slyšíte? To je
0: a Ticketmaster.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás te? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává no je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď jste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď šmej. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď šmejdí. Kdože to má dnes? Vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď šmejdí. Vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šávy. A teď, teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internet šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jaký. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Věrným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Seznam najdu tam, co neznám. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Angry Birds, kosmetika, co má kouř.
1: Najdu tam, co neznám.
2: Angry Birds, kosmetika, co má kouř.
1: Znám.
2: Angry Birds, kosmetika, co má kouř. Angry Birds, kosmetika, co má kouř. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má kouř. Angry Birds, lousy vůně, kosmetika, co má kouř. Angry Birds, lousy vůně, pot i co má kouř. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný kec. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný kec. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný kec. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný kec. Si funkční věci, ano, lousy vůně, pot i sporek, žádný kec. Si funkční věci, ano, gr, pot i sporek, žádný kec. Si funkční věci, ano, gr, i, žádný kec. Si funkční věci, ano, gr, i, br, kec. Si funkční věci, ano, gr, i, br, dosec, ano, gr, i, br, dosec, tečka, cz, gr, i, br, dosec, tečka, cz. BRDS.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst.
2: BRDS.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám.
2: BRDS.cz.

0: www.strčprskrskrsk.cz.
1: Řekni třikrát strč prsk skrz krk.
2: Znám lepší.
0: .cz.
1: Řekni třikrát strč prsk skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Sklapro.cz.
1: Řekni třikrát strč prsk skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprostroje.
1: Řekni třikrát strč prsk skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje.
1: Třikrát strč prsk skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.
1: Strč prsk skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. CZ. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní stroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a sklaprostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a sklaprostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovnické a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní
1: pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Z.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje. Skla pro pracovní stroje.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多。每一件漂亮的T恤条纹多多。品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky.
3: How?
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku celý s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Dobrý den.
4: Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl.
4: Bez potisku CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval.
4: Potisku CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád.
4: Z.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě
5: ten jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď
5: do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné
5: Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Ní na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř čtvrt hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám na CRV, ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám o ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že je až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z hybridním čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za...
0: Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu...
0: Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsí. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL. Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně.

0: Zem může být zábavná, sportovní i úsporná. Zem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz. Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Vní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Voda na zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn. V létě
0: to jarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn. V létě na koupání.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dáš. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda faj. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nech. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme... Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvátráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových. Proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střeš. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, má generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt pro firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Prostě v krvi. www.charvat.cz. www.charvat.cz. Rock Radio. CZ.

Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu páteční Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu páteční poslední v tomto týdnu. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu páteční poslední v tomto týdnu. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu páteční poslední v tomto týdnu. Samozřejmě muzika podle vaší chuti. Na Rock Rádiu páteční poslední v tomto týdnu. Samozřejmě muzika podle vaší chuti a přání a zazněla nám Petty. Rock Rádiu páteční poslední v tomto týdnu. Samozřejmě muzika podle vaší chuti a přání a zazněla nám Petty. Poslední v tomto týdnu. Samozřejmě muzika podle vaší chuti a přání a zazněla nám Petty Smith. O kterou to týdnu samozřejmě muzika podle vaší chuti a přání a zazněla nám Petty Smith, o kterou si napsal si muzika podle vaší chuti a přání a zazněla nám Petty Smith, o kterou si napsal Standa, vaší chuti a přání a zazněla nám Petty Smith, o kterou si napsal Standa, dání a zazněla nám Petty Smith, o kterou si napsal Standa, další vzkaz zazněla nám Petty Smith, o kterou si napsal Standa, další vzkaz je o kterou si napsal Standa. Další vzkaz je ta, kterou si napsal Standa. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, psal Standa. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, prosím. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu. Vzkaz je tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG. Je tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG. A tady, pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG. A pokud by to šlo, prosím o kurtizánu od UDG. A píše o kurtizánu od UDG. A píše od UDG. A píše holky, tahle je. A píše holky, tahle je pro vás, díky. A píše holky, tahle je pro vás, díky Míša. Píše holky, tahle je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si dát.

Elektrický oběd Sami Len Drab. Elektrický oběd Sami Len Drabem. Rock. Elektrický oběd Sami Len Drabem. Rock Radio. Elektrický oběd Sami Len Drabem. Rock Radio. I oběd Sami Len Drabem. Rock Radio. Len Drabem. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

0: Plácet, prosím.
1: No, pro léky i pro radu.
0: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to
0: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus.
0: Budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více.
0: Plácet, prosím.
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků.
0: Prosím.
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo s kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnost léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádka v našich lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, víme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčuje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už
1: na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už
1: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
1: to potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Připravte CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu. Hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními fík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na CS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Na Zafidu.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. @e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. CZ. Partner pro vaši zahradu. Partner pro vaši zahradu. Zahradu.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se ne... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejdá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 500.

0: Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Mrakodrapy New York.
0: Které můžeme být hrdí.
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže.
0: Být hrdí.
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní park. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní park. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte se. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku. Drapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za svou. Pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami. Národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Kami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839. Akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 830. Za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška C 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. 3839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. Přijďte si do korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. CZ. Jednička na trhu letenek. Přijďte si do Benu pro léky i jednička na trhu letenek. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za
1: letenek? Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?

0: za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za pětších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot a rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem.
0: Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
0: Teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalon. Čekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby na...
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snad...
2: Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Když uvidíte
1: služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert ne...
1: se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné levka.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější
2: Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo zhledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74,90. U nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74,90. Krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou 4,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.50. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. Nejvyšší 30.9.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se

do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Vešlo na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. rokoviradio.cz. .cz. .cz.

0: světové válce a tomuto trhu předtupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouhodobce, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. Přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a Česk po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes dové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí tím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klim zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se finále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý. Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na. Pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkopy, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19. Odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. V Pardubicích má výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. Výkop v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. Hodin. Rock Radio. Počasí. Radio. Počasí.
1: Tak jaký bude
2: počasí?
1: Tak jaký bude zítra počasí? Tak jaký bude zítra počasí? Velká proměnlivá. Tak jaký bude zítra počasí? Velká proměnlivá oblačnost. Tak jaký bude zítra počasí? Velká proměnlivá oblačnost na většině území. Tak jaký bude zítra počasí? Velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a zítra počasí? Velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální denní velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální denní teploty a proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální denní teploty mezi 11 na většině území přehánky a maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupňů přehánky a maximální denní teploty mezi 11 až 15 a maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupňů Celsia. Maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupňů Celsia. Denní teploty mezi 11 až 15 stupňů Celsia. Ač 11 až 15 stupňů Celsia.
3: Ač už prší nebo paří
1: až 15 stupňů Celsia.
3: Ač už prší nebo paří slunce
1: stupňů Celsia.
3: Ač už prší nebo paří slunce slušnej rok. Ač už prší nebo paří slunce slušnej rok si mu. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého.

0: na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Jeho počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Neplachovice.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Neplachovice na Opavsku.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Neplachovice na Opavsku. Tam
0: Radio. Doprava.
1: Neplachovice na Opavsku. Tam je
0: Doprava.
1: Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda. Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda v Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří. Nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak je tam listy, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením, právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně pro ně je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě. Tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě. Tak pokračujte a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě. Tak pokračujte ve spanělým a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě. Tak pokračujte, projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě. Tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojďte v pořádku. Jinak se to zdá být v pohodě. Tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojďte v pořádku. Šťastnou cestu. V pohodě. Tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojďte v pořádku. Šťastnou cestu. Pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojďte v pořádku. Šťastnou cestu. Spanělý jízdě a hlavně dojďte v pořádku. Šťastnou cestu.
2: Hledáte radost
1: a hlavně dojďte v pořádku. Šťastnou cestu.
2: Hledáte radost z jízdy.
1: Šťastnou cestu.
2: Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autoval. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubice. Radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Se postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vaše BMW.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio, rockovej foras.
1: Tak Danuš za mě.

0: Hezký.
1: Rock Radio. Zprávy.
0: Hezký.
1: Zprávy.
0: Hezké poledne přeje David.
1: Zprávy.
0: Hezké poledne přeje David Račák. Do...
1: Zprávy.
0: Hezké poledne přeje David Račák do konce letošního roku. Hezké poledne přeje David Račák do konce letošního roku skončí. Hezké poledne přeje David Račák do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost. Hezké poledne přeje David Račák do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještěšního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičů skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online. Svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online. Kontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci řídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z utratili loni a v první skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku dopravy. Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná. Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv. Generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv. Utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé na a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození v letech 1990 výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození v letech 1997 až více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození v letech 1997 až 2 jiná generace. Lidé narození v letech 1997 až 2012 tak předstihli. Lidé narození v letech 1997 až 2012 tak předstihli i zástupce generací v letech 1997 až 2012 tak předstihli i zástupce generace 1997 až 2012, tak předstihli i zástupce generace, která přicházela až 2012, tak předstihli i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé 12, tak předstihli i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce, stihli i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce.

0: Rock Radio, rockovej foras.
1: Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal hele.
0: Rockovej foras.
1: Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal hele, víš co, já bych si. Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Tak Danuš za mě párkrát zaskáknul, tak říkal hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Mě párkrát zaskáknul, tak říkal hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Chci si odpočinout. Zaskáknul, tak říkal hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Chci si odpočinout, chci zrelaxovat. Tak říkal hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno. Chci si odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věci. Co, já bych si v pátek vzal volno. Chci si odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věci, kámoš přijede. Prostě nechtěl bys si zrelaxovat, mám nějaký věci, kámoš přijede. Prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak, mám nějaký věci, kámoš přijede. Prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě a říkám, kámoš přijede. Prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě a říkám, jasně, dluže. Prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě a říkám, jasně, dluže. Nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě a říkám, jasně, dlužím ti to, to víš, že jo. Pomůžu rád, tak jsem tady zůstal a jasně, dlužím ti to, to víš, jo. Mé jméno je Kamil a Dan odpočívá, no a já jsem tady za něj při rokovým voraze. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme. Takže o tu ochuzený nebude. Vládneme, důležitý je, že muziky je tady spousta. Takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že se důležitý je, že muziky je tady spousta. Takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj. A můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj. A můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj. A my pojďme na tinlizi, trout. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj. A my pojďme na tinlizi, trout. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj. A můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj. A my pojďme na tinlizi, tr

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Adio.

0: pomoct pořídit a vidět tam bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělcování a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři. Sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. No a sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. No a vy, co jste dokonce členy služby, podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. No a vy, co jste dokonce členy slušný, to, co na vás v tom kalendáři čeká. No a vy, co jste dokonce členy slušný party, kalendáři čeká. No a vy, co jste dokonce členy slušný party, tak kalendáři čeká. No a vy, co jste dokonce členy slušný party, tak už si ho můžete. No a vy, co jste dokonce členy slušný party, tak už si ho můžete předobjednat, protože no a vy, co jste dokonce členy slušný party, tak už si ho můžete předobjednat. Dokonce členy slušný party, tak už si ho můžete předobjednat, protože slušný party, tak už si ho můžete předobjednat, protože 7. bude pokřtin party, tak už si ho můžete předobjednat, protože 7. bude pokřtin 9. už si ho můžete předobjednat, protože 7. bude pokřtin 9. bude dojednat, protože 7. bude pokřtin 9. bude do prodeje, ale může, protože 7. bude pokřtin 9. bude do prodeje, 7. bude pokřtin 9. bude do prodeje, ale může se klidně stát, že pokřtěn 9. půjde do prodeje, ale může se klidně stát, že pokřtěn 9. půjde do prodeje, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší a že ho půjde do prodeje, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší a že pak je, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost klidně stát, že se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost si ho se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové zapráší a že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost, že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost dělat už teď mít možnost si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky. Případně pokud. Takže členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky, případně pokud. Členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky, případně pokud nejste členy slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky, případně pokud nejste členy možnost dělat už teď předobjednávky, případně pokud nejste členy slušní party, tak se můžete předobjednávky, případně pokud nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat, případně pokud nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář. Případně pokud nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhletím. Nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhletím způsobem. Členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhletím způsobem pojistit. Tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhletím způsobem pojistit. No a jak jsem zaregistrovat a můžete si kalendář tímhletím způsobem pojistit. No a jak jsem říkal, v rámci narozenin Rokrádia bude kalendář pokřtěn.
1: Padají vám vlasy.
0: Narozenin Rokrádia bude kalendář pokřtěn.
1: Padají vám vlasy.
0: Rokrádia bude kalendář pokřtěn.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin.
0: Kalendář pokřtěn.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Posy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Pomáhá posilovat vlasové kořínky. A bránit. Alpecin kofeinový šampon. Pomáhá posilovat vlasové kořínky. A bránit dědičné. Alpecin kofeinový šampon. Pomáhá.

Iron Maiden na Rock Rádiu, Iron Maiden na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jednu a mám tady pro vás informace týkající se našich narozenin. Nicméně informace nebo respektive takový lákadlo je na slušný kalendář na ten pánskej, který měl loni premiéru a uchytil se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět, že i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět, že i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět, že i letos bude pokračování a budete si

0: posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy.
1: V rokojování.
0: Alpecin doping pro vaše vlasy.
1: V rokovým orazu budeme pokračovat.
0: Alpecin doping pro vaše vlasy.
1: V rokovým orazu budeme pokračovat. Za chvíli nás čekají
0: pro vaše vlasy.
1: V rokovým orazu budeme pokračovat. Za chvíli nás čekají Anglikidy. V rokovým orazu budeme pokračovat, za chvíli nás čekají Angliky Joe, dáme si taky. V rokovým orazu budeme pokračovat, za chvíli nás čekají Angliky Joe, dáme si taky. V rokovým orazu budeme pokračovat, za chvíli nás čekají Angliky Joe, dáme si taky Five Finger Death Punch, a nebo kam budeme pokračovat, za chvíli nás čekají Angliky Joe, dáme si taky Five Finger Death Punch, a za chvíli nás čekají Angliky Joe, dáme si taky Five Finger Death Punch, a nebo kabáty. Angliky Joe, dáme si taky Five Finger Death Punch, a nebo kabáty. Dáme si taky Five Finger Death Punch a nebo kabáty. Five Finger Death Punch a nebo kabáty. Punch a nebo kabáty. Kabáty.
2: Hledáte. Hledáte spolehlivý vůz, který má. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Máte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoliv,
2: který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoliv Praze
2: má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široká
2: a perfektní technický stav.
3: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
2: technický stav.
3: U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka. U Autopoliv Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Poli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má
3: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovat
3: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
3: nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení. Vaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto
3: Můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto.polic.cz
3: Výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto.polic.cz Autopoli. Nabídka vozu na auto.polic.cz Autopoli. Váš autorizovaný partner. Nabídka vozu na auto.polic.cz Autopoli. Váš autorizovaný partner na auto.polic.cz Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus to.polic.cz Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Drbis.
2: Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Drbis ohrad a výběh.
2: Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb.
4: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb.
4: Surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří
4: hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou na hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou na pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je

0: jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. A lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu. To je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak, být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak, zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak, a v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak,
1: Zoopark Zelčí.
0: Surikaty, opravdu dobré. Tak,
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně
0: dobré.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. A hodně blízko u zvířat.
2: Izomat stavebniny.
1: Blízko u zvířat.

Komín musí mít podporu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Komín.cz. Komín musí mít pořádnej tah. Kompresoryvzduchotechnika.cz. Komín musí mít pořádnej tah. Technika.cz. Komín musí mít pořádnej tah. OKSeto.cz. Komín musí mít pořádnej tah. OKSeto. Nerezové komíny, kouřovody a komín musí mít pořádnej tah.

komínové systémy, OKZ, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKZ to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKZ to, nerezové kompletní sortiment pro komínové systémy. OKZ to, nerezové komíny pro firmy i domén pro komínové systémy. OKZ to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Ve systémy. OKZ to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách, nerezové to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na OK pomlčka firmy i domácnosti.

Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských gorila Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kterého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla kovičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodeji a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushmaster gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz. Oknem fouká Bushman.cz.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál. 4
0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Široký sortiment, vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stač sortiment, vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat, vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat, Izomat. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat, Izomat stavebniny. www.izomat.cz prodejen a e-shop. Stačí si vybrat, Izomat stavebniny. www.izomat.cz stavebniny. www.izomat.cz.
2: Co je?
1: Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Co je?
1: www.izomat.cz.
2: Co je?
3: Funguj ty.
1: Izomat.cz.
2: Co je?
3: Funguj ty.
2: Křápe. Co je?
3: Funguj ty.
2: Křápe.
3: Já to musím dnes...
2: Co je?
3: Funguj ty.
2: Křápe.
3: Já to musím dnes...
2: Co je?
3: Funguj ty.
2: Křápe.
3: Já to musím dneska...
2: Funguj ty.
3: Křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám.
2: Křápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou... Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. Nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pnoství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresorské nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresory a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Komíte na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.

ten pravej tah. Profi.ok.seto.cz OK Seto, ten pravej tah. Profi voda. Seto.cz OK Seto, ten pravej tah. Profi voda. OK Seto, ten pravej tah. Profi voda. S tou se nemusí. Ten pravej tah.

0: Na práci na letišti .cz. Tetu svou na práci na letišti .cz. Práci na letišti .cz. Letišti .cz.
1: Z nabídka
0: .cz.
1: Z nabídky 7 Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těchky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších dá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. I svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 výhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000 skladové vozy již za 735 000 7 dní Peugeot právě teď.
2: Tak nečekej
1: již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekej.
1: 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezd.
1: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: Staňte se 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: Staňte se Peugeoták. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalon. Jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které
1: se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Víkem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
3: Rok.
2: Zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
3: Rok.
1: Kopecký.cz.

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Jsem vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jsem horská
0: dny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jsem horská gorila.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jsem horská gorila s
0: zárukou. Profivoda.cz.
1: Jsem horská gorila s
0: Voda.cz.
1: Jsem horská gorila s Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může...
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct...
1: Horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek...
1: Gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek...
1: Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné... Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám... Vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila. Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila.
1: Jsem horská gorila.
2: Kávy pomůže vám i horským gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Vám i horským gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka horským gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka gorila.
1: Jsem horská gorila.
2: Česká značka outdoorového.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se za
1: gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
1: unikátní.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
1: Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mount. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mount. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou.

0: malíř,
1: topenář,
0: po kázřech a padách, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale
0: nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne,
0: praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho.
1: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Čeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka k opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Z.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin.
2: Ty, záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to.
2: Záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: To uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in? Co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí.
3: Na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování
3: pravidel.
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně. Pak. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou.

0: prostě slušná oslava se vším všudy. Dokerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najde vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy, line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si láme opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si láme kvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu jdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme v našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Dáte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s námi. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma za listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Mini
0: Rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb z
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Miniřáb z Lín. Ahoj, jsem Miniřáb z Lín. Pomůžu ti stavět Ahoj, jsem Miniřáb z Lín. Pomůžu ti stavět Ahoj, jsem Miniřáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Ahoj, jsem Miniřáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Miniřáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na mini usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na mini Jeřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na mini Jeřáb Zlín CZ. Na mini Jeřáb Zlín CZ.
2: Rok má být tvrdej.
1: CZ.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Rok má být tvrdej a beton taky. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. Být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobetce. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobetce. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejd nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Nejpotlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, týkovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě

takovýhle turné, který je rozjetý a řešit náhradní termín.

aby se nestalo nic to, co právě se teď aktuálně děje.

0: Čert na koze jel. Čert na koze jel a kabát na Rock Rádiu. Ve 12 hodin a 35 minut píseň, která není kabát na Rock Rádiu. Ve 12 hodin a 35 minut píseň, která není s rádiu. Ve 12 hodin a 35 minut píseň, která není s aktuálním playlistem. 12 hodin a 35 minut píseň, která není s aktuálním playlistu. 35 minut píseň, která není s aktuálním playlistu. Koncert, která není s aktuálním playlistu koncertů a turné kapely s aktuálním playlistu koncertů a turné kapely Kabát s aktuálním playlistu koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel aktuálním playlistu koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel playlistu koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna. A turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna včera a turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna včera. Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna včera. Proběhnout v rámci Brna včera a zítra. A nestalo se tak v rámci Brna včera a zítra. A nestalo se tak a nestane se tak protože Kabát oznámili zítra. A nestalo se tak a nestane se tak, protože Kabát oznámili. A nestalo se tak a nestane se tak, protože Kabát oznámili, že tyto dva koncerty.
1: Protože takovýhle turné, který je rozjetý a řešit, protože

0: 5x5 a bude taky Mike Oldfield. Roses, dáme si Traktor 5x5 a bude taky Mike Oldfield. Dáme si Traktor 5x5 a bude taky Mike Oldfield.
1: Vítejte v kempu, vaše místo...
0: Traktor 5x5 a bude taky Mike Oldfield.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860...
0: A bude taky Mike Oldfield.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G... Field. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. Sektor G.

0: až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové kina. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitán na 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitán Nike díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitán Nike Profimet a další. Navštivte L'Occitán Nike Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropol L'Occitán Nike Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co?
0: A další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co?
0: Značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně.
0: Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním no...
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový...
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
1: No ne...
2: Jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Day... A k ním nový Citroen?
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Day jsou tu. Nový Citroen?
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Day jsou tu. S nimi extra ceny.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Day jsou tu. S nimi extra ceny.
1: Nekecej.
2: Citroen Happy Day jsou tu. S nimi extra ceny. A Citroen Happy Day jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a Happy Day jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrk a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroence k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroence zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Neváhej.
2: Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Neváhejte, nakupujte na
2: Citroen.cz.
3: Neváhejte, nakupujte na
2: Let.cz.
3: Neváhejte, nakupujte na Letuš. Neváhejte, nakupujte na Letuška.cz. Tradice, hlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Hlebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Víc než jen letenka.
4: Tak co jí koupíme?
3: Víc než jen letenka.
4: Tak co jí koupíme? Tak co jí koupíme? Přál?

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat. Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. VV. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. VVV be... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. VVV bez kempu cat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. VVV bez kempu CZ. Tak, zkus to bez kempu. VVV bez kempu CZ.
2: Proč?
1: Zkus to bez kempu. VVV bez kempu CZ. Bez kempu. VVV bez kempu CZ.
2: Proč se culíš?
1: Protože... VVV bez kempu CZ.
2: Proč se culíš? Protože budeme krásný.
1: Kempu.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece...
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný.
3: Culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Že budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty sní.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty days v Metropoli Zlín.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty days v Metropoli Zlín.
3: Jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový
3: bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling.
2: Beauty level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Příprava mač.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Příprava mač.
3: Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Příprava mača čaje nebo kav.
3: Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Příprava mača čaje nebo kavárna.
3: Vlasový styling,
2: beauty workshopy,
3: příprava mača čaje nebo kavárna s dárečky.
2: Vlasový styling,
3: beauty workshopy,
2: příprava mača čaje nebo kavárna s dárečky.
3: Beauty day,
2: beauty workshopy,
3: příprava mača čaje nebo kavárna s dárečky.
2: Beauty days v Metropoli Zličín,
3: příprava mača čaje nebo kavárna s dárečky.
2: Beauty days v Metropoli Zličín,
3: 15.
2: čaje nebo kavárna s dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zličín,
2: 15. až 18.
3: kavárna s dárečky.
2: Beauty days v Metropoli Zličín,
3: 15. až 18.
2: října z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín,
2: 15. až 18. října.
3: K tomu po
2: Beauty Days v Metropoli Zličín,
3: 15. až 18. října.
2: K tomu pohodové
3: Metropoli Zličín,
2: 15.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic.
0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic. No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a...
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj.
0: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alexi.
0: Dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
0: Tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
0: Když už neví...
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
0: Když už nevíte, co darovat...
1: Letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
0: Když už nevíte, co...
1: Vyřešíme zážitkem od Alegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
1: od Alegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt proč už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House
0: darovat, darujte zážitek od Alegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu vstek od Alegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersport Alegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinovou romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek ne večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslou...
0: Pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou...
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou...
0: Supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Alegrii vyberete...
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Alegrii vyberete dárek opravdu...
1: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledanou masáž.
0: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte.
0: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma na zážitky.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma na zážitky.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma na zážitky
1: CZ.
0: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma na zážitky
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma na zážitky
1: CZ. Přemýšlíte hledejte na
2: firma na zážitky
1: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni
2: na zážitky
1: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci po kuchyni. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci styl prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější CZ, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny si, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafické řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 ke zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento víc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000.

0: korun a jen tento měsíc u novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc slev koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny pod korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, cent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoin.
0: Podlah. Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny.
0: Siko.

0: 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, co?
0: 4,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, co pak? Píska.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, sví...
0: To se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek,
0: splatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Tí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez... Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservikoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jsme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. S velmi krátkou dobou. Opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. S velmi krátkou dobou. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. S velmi krátkou dobou. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8. S velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás je...
0: Poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak...
0: bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to...
0: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nej...
0: Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
0: A bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel... Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou... Řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. České doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plech od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbeckých doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. A hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Najdete to své

jistě nápad víc než obstojí. Chceš bezpečně nakoupit bitcoiny? Je to jistě nápad víc než obstojí. Nakoupit bitcoiny? Je to jistě nápad víc než obstojný. Spárt ne bitcoiny? Je to jistě nápad víc než...

I don't like it. I don't like it. I don't like it.

0: banka.
1: Vše, co potřebuji,
2: Mamka poradí.
0: Partners banka.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci.
2: Mamka poradí.
0: Partners banka.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci.
0: Banka.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře. Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky. Boji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky X, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Saláto XL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 1,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24. 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To 70 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Ale.

25. Rock Radio. My máme 25. Rock Radio. Rock je my máme 25. Rock Radio. Rock je slušná muzika. My máme 25. Rock Radio. Rock je slušná muzika. 25. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: rugbyty.cz.
1: Rugbyty, záruka kvality. Rugbyty, záruka kvality.
0: Značku,
1: záruka kvality.
0: Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Cabanos v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Cabanos Favorite, které potěší celou rodinu. Například snacky. Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí rodinu. Například snacky. Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24. Například snacky. Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Snekit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocit, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 2 nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,24,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90 a holba tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý čaj, různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13 druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 5,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. světlý ležák za 13,90 až do 13. října Kaufland světlý ležák za 13,90 až do 13. října za 13,90 až do 13. října Kaufland 50 až do 13. října Kaufland až do 13. října. Kaufland.
2: Ne. Ne.
0: Října. Kaufland.
2: Ne. Ne.
3: Každý.
0: Kaufland.
2: Ne. Ne.
3: Každý je naladěný na něco.
2: Ne. Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u...
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto...
2: Ne,
3: každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50 si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10 odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy po 500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy, 100% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se
3: Víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a...
3: Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
3: Více na rb.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
3: rb.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto...
3: CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto...

0: nový pod... Já nový... Já nový plot mám. Já nový plot mám.
1: Nový plot od firmy...
0: Já nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou...
0: Já nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou...
0: Já nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat...
0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme... Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montu... Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty do... Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Plotovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty dobáme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobré. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všech Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Oknem
1: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Oknem fouká střech.
1: Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Oknem fouká střecha padá.
1: Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám...
1: Všechno dobrý.
2: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to...
1: Dobrý.
2: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník.
2: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
2: Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne.
2: Tak kdo pak nám to praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí.
2: Pak nám to praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno
2: praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
4: Zedník.
3: Malíř.
4: Topenář.
3: Podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Rekonstrukce bytů.
4: Topenář.
3: Podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat
3: hář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
4: Rekonstrukce bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět.
3: Ne, na to všechno stačí rekbity.
4: Rekonstrukce bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Všechno stačí rekbity.
4: Rekonstrukce bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
3: rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.
4: Udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.bytu
4: opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvalit domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
3: Na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.

0: Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
1: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše
0: Honda Autojarov.
1: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV.
2: Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná.
0: Těšíme se na vás.
3: Tak co koupelna hotová?
4: Tak právě ty patří do červených kontejnerů.

červených kontejnerů. www.drobneelektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenelektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnerice? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. www.červenekontejnery.cz. Červenekontejnery.cz. Nery.cz.

0: byly dlouhodobých maxim. Prémiová paliva naopak dál zdražila, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních cim. Prémiová paliva naopak dál zdražila, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30. Paliva naopak dál zdražila, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. Naopak dál zdražila, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. No, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude vyšší za posledních více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série. Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bez bodovém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bez bodové ztráty extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bez bodové ztráty od začátku sezóny usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bez bodové ztráty od začátku sezóny další prodloužení rekordní série výher. Bez bodové ztráty od začátku sezóny soupeře moc rekordní série výher. Bez bodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocelářů bude hradecký série výher. Bez bodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocelářů bude bez bodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé bodové ztráty od začátku sezóny soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice začátku sezóny soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovice. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve Středočeské. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve Středočeském derby. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve Středočeském derby s Mladou Boleslaví. Představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve Středočeském derby s Mladou Boleslaví. Rokovic. No a třeba Kladno se utká ve Středočeském derby s Mladou Boleslaví. Rok Rádio. Třeba Kladno se utká ve Středočeském derby s Mladou Boleslaví. Rok Rádio. Počasí. Ve Středočeském derby s Mladou Boleslaví. Rok Rádio. Počasí.
1: Ještě si Rádio. Počasí. Ještě si dáme zítřejší počasí, je velká proměnlivá Počasí. Ještě si dáme zítřejší počasí, je velká proměnlivá Ještě si dáme zítřejší počasí, je velká proměnlivá oblačnost na většině Si dáme zítřejší počasí, je velká proměnlivá oblačnost na většině území. Přehánky počasí je velká proměnlivá oblačnost na většině území. Přehánky a denní teploty mezi je velká proměnlivá oblačnost na většině území. Přehánky a denní teploty mezi 11 proměnlivá oblačnost na většině území. Přehánky a denní teploty mezi 11 až 15 na většině území. Přehánky a denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia území. Přehánky a denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia, přičemž na Přehánky a denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě by teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18. A přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18. Ať už prší, jižní Moravě by mohlo být až 18.
2: Ať už prší nebo paří slunce,
1: by mohlo být až 18.
2: Ať už prší nebo paří slunce,
1: 18.
2: Ať už prší nebo paří slunce, Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startu. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin.

0: můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio do pravého počasí. Rock Radio do prava. Rock Radio doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chemie.
0: Rock Radio doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici.
0: Rock Radio doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se.
0: Rock Radio doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se řeší nehoda.
0: Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se řeší nehoda osobního auta překá. V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se řeší nehoda osobního auta. Bouralo v ulici Chebská, tam se řeší nehoda osobního auta, překáží to v provozu, počítejská, tam se řeší nehoda osobního auta, překáží to v provozu, počítejte s omezením a hra. Řeší nehoda osobního auta, překáží to v provozu, počítejte s omezením. Hoda osobního auta, překáží to v provozu, počítejte s omezením a Hradec Králové, Gočárov. Osobního auta, překáží to v provozu, počítejte s omezením a Hradec Králové. Gočárova třída. To v provozu, počítejte s omezením a Hradec Králové, Gočárova třída. Nehočtejte s omezením a Hradec Králové, Gočárova třída. Nehoda dvou osobních a Hradec Králové, Gočárova třída. Nehoda dvou osobních aut, počítejte s Králové, Gočárova třída. Nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikace, Gočárova třída. Nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením třída. Nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením. Nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením. Dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením.
0: Instagram
1: aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením.
0: Instagram Rock Rádia,
1: počítejte s komplikacemi a se zdržením.
0: Instagram Rock Rádia, to je
1: se mi a se zdržením.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mo. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavol. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Na, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Da. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Ty zkontrolujte až zastavíte. Až zastavíte.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák v Kambodži. Hezké odpoledne přeje David Račák v Kambodži byli zadrženi dva čeští. Hezké odpoledne přeje David Račák v Kambodži byli zadrženi dva čeští občané čelí odpoledne přeje David Račák v Kambodži byli zadrženi dva čeští občané čelí obvinění související je David Račák v Kambodži byli zadrženi dva čeští občané čelí obvinění souvisejícímu s drogou Račák v Kambodži byli zadrženi dva čeští občané čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností byli zadrženi dva čeští občané čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností dnes to čeští občané čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí česká diplomacie. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí česká diplomacie je podle něj to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární. Diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých maxim prémie poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila patrně zlevnily z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila jejich z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila jejich ceny v

Dan v podstatě vzal svůj rokový voraz. Ano, rokovej voraz, Dan v podstatě vzal svůj rokový voraz. Rokovej voraz, Dan v podstatě vzal svůj rokový voraz za své a opravdu. Dan v podstatě vzal svůj rokový voraz za své a opravdu si dneska. V podstatě vzal svůj rokový voraz za své a opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil. Vzal svůj rokový voraz za své a opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za ní za své a opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za ní nezaskočil velice rád. A opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za ní nezaskočil velice rád. Opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za ní nezaskočil velice rád, protože on za mě zaskakuje. Vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za ní nezaskočil velice rád, protože on za mě zaskakuje. Poprosil, jestli bych za ní nezaskočil velice rád, protože on za mě zaskakuje. Taky pravidelně, tak jsme si to velice rád, protože on za mě zaskakuje. Taky pravidelně, tak jsme si to prohodili, takže mu, protože on za mě zaskakuje. Taky pravidelně, tak jsme si to prohodili, takže mu popřejme, mě zaskakuje. Taky pravidelně, tak jsme si to prohodili, takže mu popřejme, ať se mu hezky odpočívá. Taky pravidelně, tak jsme si to prohodili, takže mu popřejme, ať se mu hezky odpočívá. No a s vámi je Kamil, tak jsme si to prohodili, takže mu popřejme, ať se mu hezky odpočívá. No a s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hodili, takže mu popřejme, ať se mu hezky odpočívá. No a s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju 3 minuty po popřejme, ať se mu hezky odpočívá. No a s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju 3 minuty po 13. hodině, se mu hezky odpočívá. No a s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju 3 minuty po 13. hodině, hezký den, hezký pátek. No a s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju 3 minuty po 13. hodině, hezký den, hezký pátek, 9. No a s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju 3 minuty po 13. hodině, hezký den, hezký pátek, 9. října. A s Dráb, já vám přeju 3 minuty po 13. hodině, hezký den, hezký pátek, 9. října. A samozřejmě 3 minuty po 13. hodině, hezký den, hezký pátek, 9. října. A samozřejmě tady mám pro vás v té hodině, hezký den, hezký pátek, 9. října. A samozřejmě tady mám pro vás hezký den, hezký pátek, 9. října. A samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. A samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže nebudu zbytečně kecat a pouštím vám Arakajny. Samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže nebudu zbytečně kecat a pouštím vám. Tady mám pro vás spoustu muziky. Takže nebudu zbytečně kecat a pouštím vám Arakajny, Paparouč. A na začátek spoustu muziky. Takže nebudu zbytečně kecat a pouštím vám Arakajny, Paparouč. A na začátek Soule Zajlum. Zbytečně kecat a pouštím vám Arakajny, Paparouč. A na začátek Soule Zajlum. A pouštím vám Arakajny, Paparouč. A na začátek Soule Zajlum. Mám Arakajny, Paparouč. A na začátek Soule Zajlum. A na začátek Soule Zajlum. Začátek Soule Zajlum. Soule Zajlum.

0: dalo čekat 19%, takže ten souboj nakonec, tedy během očekáváním, ale tak to se dalo čekat 19%, takže ten souboj nakonec, tedy během dnešního dne, ale tak to se dalo čekat 19%, takže ten souboj nakonec, tedy během dnešního dne a 19%, takže ten souboj nakonec, tedy během dnešního dne a takže ten souboj nakonec, tedy během dnešního dne a části zítřka, protože souboj nakonec, tedy během dnešního dne a části zítřka, protože konec tedy během dnešního dne a části zítřka, protože 19 hodin už dnešního dne a části zítřka, protože 19 hodin už si pustíme vítězný dne a části zítřka, protože 19 hodin už si pustíme vítězný album, takže ještě části zítřka, protože 19 hodin už si pustíme vítězný album, takže ještě během odpoledne bude zítřka, protože 19 hodin už si pustíme vítězný album, takže ještě během odpoledne budete moct 19 hodin už si pustíme vítězný album, takže ještě během odpoledne budete moct hlasovat a rozhodovat. Hodin už si pustíme vítězný album, takže ještě během odpoledne budete moct hlasovat a rozhodovat. Tak tam se to celý rozhodíme vítězný album, takže ještě během odpoledne budete moct hlasovat a rozhodovat. Tak tam bum, takže ještě během odpoledne budete moct hlasovat a rozhodovat. Tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně během odpoledne budete moct hlasovat a rozhodovat. Tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nebudete moct hlasovat a rozhodovat. Tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný rozhodovat. Tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný. Tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný říct a přestože celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný říct a přestože jsem si myslel, že Marilyn Manson teda zvítězí, tak teď pak jako nesázím.
1: Za chvíli sáhneme trochu do historie, čekají nás Linkin Park, Vláďa Šafránek a dáme si...

0: Na Rock Rádiu něco málo, konkrétně 4 minuty po 2:15. No a mě napadlo se podívat na náš webrokový radio.2. No a mě napadlo se podívat na náš webrokový radio.cz a zkontrolovat.
1: Takže ten souboj nastávají za očekáváním, ale tak to se dalo čekat 19%.

Sáhneme trochu do historie, čekají nás Linkin Park, Vláďa Šafránek a dáme si třeba taky Red historie, čekají nás Linkin Park, Vláďa Šafránek a dáme si třeba taky Red Hot Chili Peppers. Čekají nás Linkin Park, Vláďa Šafránek a dáme si třeba taky Red Hot Chili Peppers. Linkin Park, Vláďa Šafránek a dáme si třeba taky Red Hot Chili Peppers. Šafránek a dáme si třeba taky Red Hot Chili Peppers. Dáme si třeba taky Red Hot Chili Peppers. Taky Red Hot Chili Peppers. Peppers.

0: Z nabídky 7 Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nej... Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nej... nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. A potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá v tr již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě 5000. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanské.
0: Peugeot probíhá právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
0: Probíhá právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je
1: Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Autokup. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Autokupujte až s nabídkou. Výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Autokupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy.
1: To kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poru, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. To. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny.

0: termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit.
0: Jezděte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Doktor.
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Doktor Max o vás.
3: Budujte srdcem.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20.
3: Budujte srdcem.
4: Doktor Max o vás pečuje
3: srdcem.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakup. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října, ale Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 200 o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 200 už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte 10 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci. Kupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytrého a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky. Te kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na Dermax hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz lomeno soutěž na měření cholesterolu. Více na dermax.cz lomeno soutěž cholesterolu. Více na dermax.cz lomeno soutěž. Více na dermax.cz lomeno soutěž.
5: Ahoj, tady
4: se na dermax.cz lomeno soutěž.
5: Ahoj, tady Kuba Ryba, Stribič. Ahoj, tady Kuba Ryba, Stribičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý Stribičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladé. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. Face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž. Face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž. Face že jo. 16. Jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž. Face že jo. 16.10. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příště. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíš, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.

0: Uvažuje Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Uvažujete o teplném... Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Uvažujete o tepelném čerpadle? Jsme 25 let, tak doraž na Kačinu. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku 25 let, tak doraž na Kačinu. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku... Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné... Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Na tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše te... Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vy... na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým tichého výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Proterm.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
0: CZ.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný kec. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. A nagr, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. A nagr, i ve sporek, žádný keci funkčí věci. A nagr, i ve ar, žádný keci funkčí věci. A nagr, i ve ar, deset. A nagr, i ve ar, deset. Tečka cz. A nagr, i ve ar, deset. Tečka cz. BRDS.cz.
2: Náš výkup je teď
1: BRDS.cz.
2: Náš výkup je teď totální
1: hard.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.cz. Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore.
3: Ačkách zvyšuje
2: náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
2: Výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme vše
2: totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
2: Hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta a platíme. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i platíme ceny. Vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i kupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě ta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na a. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na a. Auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na a. Auto.cz. Dnes a získejte nejvýhodnější cenu na

0: trhu. Více na aaaauto.cz. Ten nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz. Nebo volejte. Více na aaaauto.cz. Nebo volejte 800 110 800. aaaauto.cz. Nebo volejte 800 110 800. aaaauto.cz. Nebo volejte 800 110 800. Nebo volejte 800 110 800.
1: Zatím
0: volejte 800 110 800.
1: Zatímco všichni
0: 110 800.
1: Zatímco všichni ještě spí.
0: 800.
1: Zatímco všichni ještě spí. Ty. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě maká. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prosí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyskax a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. I taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Zkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
2: Jsou
1: Hilti. Protože profíci vědí.
2: Jsou dny dobré, lepší,
1: protože profíci vědí.
2: Jsou dny dobré, lepší,
1: a pak soudci vědí.
2: Jsou dny dobré, lepší,
1: a pak jsou tu Allegrody.
2: Jsou dny dobré, lepší,
1: a pak jsou tu Allegrody.
2: Jsou dny dobré, lepší,
1: a pak jsou tu Allegro Days.
2: Ty nejlepší dny.
1: Jsou dny dobré, lepší,
2: a pak jsou tu Allegro Days.
1: Ty nejlepší dny na nákupy.
2: Nyní
1: je lepší,
2: a pak jsou tu Allegro Days.
1: Ty nejlepší dny na nákupy.
2: Nyní šeba kapřičky.
1: A pak jsou tu Allegro Days.
2: Ty nejlepší dny na nákupy.
1: Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeživý.
2: Allegro Days.
1: Ty nejlepší dny na nákupy.
2: Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 70.
1: Ty nejlepší dny na nákupy.
2: Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou
1: na nákupy.
2: Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% nákupy.
1: Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13.
2: Šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 2 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. Procent za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
2: 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak to
2: 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdil.
2: Října.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil.
3: Mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil, lehce jet. Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto v Autonord.
5: Lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto v Autonord, najdete
5: jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto v Autonord, najdete největší nabídku ojetých
5: v cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto v Autonord, najdete největší nabídku ojetých v regionu. Ať řešíte jakékoliv auto v Autonord, najdete největší nabídku ojetých v regionu.

0: regionu. Přes 500 prověřených koliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé ten největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Auto mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. A Dasvelt Auto. Autonord.cz.
1: Přestaň být jen divák.
0: Autonord.cz.
1: Přestaň být jen divákem.
0: Nord.cz.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zaběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, které. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybere. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Another world. Jiná realita. Jiná realita CZ.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Adio.

zdá, do sebe se zamiluje a jako ty. Dostává křídla, zamiluje a jako ty. Dostává křídla, vzduch pojede.

Vyberte si rockový album na sobotní. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rockový album na

vašem hlasu záleží. Vás, rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a její Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongue. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust in Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na

Posloucháte Rokovej voraz na rok... Posloucháte Rokovej voraz na Rock Rádiu dneska s... Posloucháte Rokovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela... Posloucháte Rokovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně s Kamilem Ma... Posloucháte Rokovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně s Kamilem, máme 13 hodin. Rokovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně s Kamilem, máme 13 hodin a 37 minut. A na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně s Kamilem, máme 13 hodin a 37 minut a dozněli Red Hot dneska zcela mimořádně s Kamilem, máme 13 hodin a 37 minut a dozněli Red Hot Chili Peppers. S Kamilem máme 13 hodin a 37 minut a dozněli Red Hot Chili Peppers. Do dnešního dne máme 13 hodin a 37 minut a dozněli Red Hot Chili Peppers. Do dnešního 13 hodin a 37 minut a dozněli Red Hot Chili Peppers. Do dnešního dne se čekalo na 7 minut a dozněli Red Hot Chili Peppers. Do dnešního dne se čekalo na finále. Dozněli Red Hot Chili Peppers. Do dnešního dne se čekalo na finálního headlinera. Do dnešního dne se čekalo na finálního headlinera příštího. Do dnešního dne se čekalo na finálního headlinera příštího ročníku, má se čekalo na finálního headlinera příštího ročníku Masters of Rock, tedy na finálního headlinera příštího ročníku Masters of Rock, tedy Masters of finálního headlinera příštího ročníku Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2000 headlinera příštího ročníku Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2027 a příštího ročníku Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2027 ročníku Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2027 už tam Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2027 už tam byl Slash, Masters of Rock 2027, už tam byl Slash, Bruce Dickinson, Rock 2027, už tam byl Slash, Bruce Dickinson, Skillet 27, už tam byl Slash, Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou samozřejmě, už tam byl Slash, Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou samozřejmě malý jména, Slash, Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou samozřejmě malý jména, a Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou samozřejmě malý jména, ale Dickinson, Skillet, což nejsou samozřejmě malý jména, ale Skillet, což nejsou samozřejmě malý jména, ale Masters of Rock nejsou samozřejmě malý jména, ale Masters of Rock čekal na odtajně malý jména, ale Masters of Rock čekal na odtajnění toho hlavního headlinera pro příští rok a už zhruba 3 hodiny je to venku headlinera pro příští rok a už zhruba 3 hodiny je to venku, takže pokud jste to ještě ne... rok a už zhruba 3 hodiny je to venku, takže pokud jste to ještě nezaregistrovali, už zhruba 3 hodiny je to venku, takže pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak 3 hodiny je to venku, takže pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak headlinerem příští je to venku, takže pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak headlinerem příštího ročníku Masters, takže pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak headlinerem příštího ročníku Masters of, pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak headlinerem příštího ročníku Masters of Rock registrovali, tak headlinerem příštího ročníku Masters of Rock budou Judas Priest. Headlinerem příštího ročníku Masters of Rock budou Judas Priest. Příštího ročníku Masters of Rock budou Judas Priest. Tak, máte se na co těšit. Masters of Rock budou Judas Priest. Tak, máte se na co těšit, protože rok budou Judas Priest. Tak, máte se na co těšit, protože Judas budou Judas Priest. Tak, máte se na co těšit, protože Judas Priest. Tak, máte se na co těšit, protože Judas. Tak, máte se na co těšit, protože Judas to je samozřejmě obrovská ikona, ale máte se na co těšit, protože Judas to je samozřejmě obrovská ikona a legenda, je obrovská ikona a legenda a je dobře, že pořád hrajou, že jsou aktivní a hrajím to famo. Ikona.

A legenda, a je dobře, že pořád hrajou, že jsou aktivní a hrajem to famózně. Takže je potřeba se připravit určitě na velký zážitek. Takže jestli už vám tohle

0: To kapelu Judas Priest určitě bude taky velký. Takže jestli už vám tohle to stačí k tomu, abyste si koupili, určitě bude taky velký. Takže jestli už vám tohle to stačí k tomu, abyste si koupili Lupen na příští ročník, tak okay. Takže jestli už vám tohle to stačí k tomu, abyste si koupili Lupen na příští ročník, tak jestli už vám tohle to stačí k tomu, abyste si koupili Lupen na příští ročník, tak myslím, že vám tohle to stačí k tomu, abyste si koupili Lupen na příští ročník, tak myslím, že nemusíte na nic čekat a k tomu, abyste si koupili Lupen na příští ročník, tak myslím, že nemusíte na nic čekat a můžete se do toho koupili Lupen na příští ročník, tak myslím, že nemusíte na nic čekat a můžete se do toho klidně pustit. Na příští ročník, tak myslím, že nemusíte na nic čekat a můžete se do toho klidně pustit. Tak myslím, že nemusíte na nic čekat a můžete se do toho klidně pustit. My si dáme myslím, že nemusíte na nic čekat a můžete se do toho klidně pustit. My si dáme Bon Jovi za chvíli taky architekt na nic čekat a můžete se do toho klidně pustit. My si dáme Bon Jovi za chvíli taky architekt, můžete se do toho klidně pustit. My si dáme Bon Jovi za chvíli taky architekt nebo do toho klidně pustit. My si dáme Bon Jovi za chvíli taky architekt nebo Noida a klidně pustit. My si dáme Bon Jovi za chvíli taky architekt nebo Noida a podíváme se na kulturní typ. My si dáme Bon Jovi za chvíli taky architekt nebo Noida a podíváme se na kulturní typy, abyste Bon Jovi za chvíli taky architekt nebo Noida a podíváme se na kulturní typy, abyste byli taky architekt nebo Noida a podíváme se na kulturní typy, abyste věděli, co se naopak bude dít text nebo Noida a podíváme se na kulturní typy, abyste věděli, co se naopak bude dít se na kulturní typy, abyste věděli, co se naopak bude dít tento víkend a kam můžete vyrazit za muzikou. Abyste věděli, co se naopak bude dít tento víkend a kam můžete vyrazit za muzikou. Tak jste věděli, co se naopak bude dít tento víkend a kam můžete vyrazit za muzikou. Tak si na to počkejte. Naopak bude dít tento víkend a kam můžete vyrazit za muzikou. Tak si na to počkejte. Tento víkend a kam můžete vyrazit za muzikou. Tak si na to počkejte. Tak a můžete vyrazit za muzikou. Tak si na to počkejte. Vyrazit za muzikou. Tak si na to počkejte. Muzikou. Tak si na to počkejte. Počkejte.
1: Když vy... Když vyrábíte z vlast... Když vyrábíte z vlastního... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurt, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurt, na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Značkové
1: boží nápoj. Váš farmář František.
2: Značkové slevy v Kauflandu.
1: Váš farmář František.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Na... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová potěší celou

0: rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6 výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krém. Jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krém. Kilo za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krém. Kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krém. Kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krém. Kilo za 299,90 zrnková káva krém. Kilo za 299,90 až do 13. října krém. Kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland. A 299,90 až do 13. října Kaufland. Až do 13. října Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede.
0: Října Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě.
0: Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmenko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli. Te mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmenko. No tak nic, no. Se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
0: Půjč.
1: Měnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
0: Půjčte si raději.
1: Úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
0: Půjčte si raději.
1: A ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
0: Půjčte si raději u nás.
1: No tak nic, no.
0: Půjčte si raději u nás. Komerční bank.
1: No tak nic, no.
0: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Candy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever v symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 2. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Universe Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Východ slunce.
0: Zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Východ slunce nad Bali.
0: Sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel
0: a Ticketmaster.
1: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu.
0: Chuť Ticketmaster.
1: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh. Na světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuteče asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10771 korun neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10771 korunu. Tokio za letuška.cz. Bangkok za 10771 korunu. Tokio za 15000. Bangkok za 10771 korunu. Tokio za 15300. Bangkok za 10771 korunu. Tokio za 15350. 771 korunu. Tokio za 15354 koruny. Letuška 51 korunu. Tokio za 15354 koruny. Letuška CZ. Tokio za 15354 koruny. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. 15354 koruny. Letuška CZ. Jednička na trhu 354 koruny. Koruny. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. Koruny. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu pro lék.
1: Letuška CZ. Jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu pro
1: CZ. Jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za
1: letenek?
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék?
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: I pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
3: Budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
3: Doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 let.
3: Prosím.
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v léku bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradí. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: A co vaše?
2: Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku?
2: Benu, rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají?
2: Vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vaše úspory v penzíku?

0: penzíku. Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzík penzíku. Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k N nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Naďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převodový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze jen 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
0: Na vás záleží.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se cítí?
0: Leží.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
2: No má bejt.
1: No to co?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že si tak...
2: Co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že si tady jezdí... Tady je ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner, do kterého se cítí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner, cítí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner? No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky?
1: Normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky? Jak recyklaci.
1: Jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě žlutej kontejner.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí. No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí, ať to plastový odpad do třídičky jak recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí, ať to odpad do třídičky jak recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí, ať to Petku vytřídit, aby se vrátila z recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí, ať to Petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná třeba.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí, ať to Petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná třeba.
1: Nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí, ať to Petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná třeba jako nová láhev, nebo takhle. Radši dopí, ať to Petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná třeba jako nová láhev, nebo takhle reflex to Petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná třeba jako nová láhev. Nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svět vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý cyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plast jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Cementu.
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu i život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Neodpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ.
4: Nissan Days jsou tady.
3: Ekokom. Více na cesta odpadu CZ.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omez s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan.

0: nebo na nissan.cz. Podmínky akce běžte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. CZ. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Aktuální
0: podmínky akce na nissan.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazard
0: akce na nissan.cz.
1: Aktuální.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
1: osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj,
2: financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj,
2: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj,
2: hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží.
2: Vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hra. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o tém. Ahoj. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si pot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůže drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot můžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Ale.
3: Vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Ale, co pak?
5: Pískají.
3: Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Ale, co pak?
5: Pískají brzd.
3: Lístek ke svobodě.
4: Ale, co pak?
5: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
3: Lístek ke svobodě.
4: Ale, co pak?
5: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
4: Ale, co pak?
5: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
4: Ale, co pak?
5: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijde brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opek svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Z kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. To a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezd autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Jezděte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: Jezděte bez poruchy. Rock Radio. Z poruchy.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Léto je
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Léto je definitivně za námi.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce za...
1: Rock Radio, co se děje?
2: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
1: Radio, co se děje?
2: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. To je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba, že se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako host zahrají. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako host zahrají Loco Loco. Barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek se svojí tak jdem dál tour jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a jdem dál tour jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v Praž. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Pražským Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v kafé. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým S a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu za. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu za. Bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Day v opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Dryák v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Dryák VVU. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Dryák VVU, posilový autobus a řada dalších. Distrofestu zahrají Vision Days, Dryák, VVU, posilový autobus a řada dalších. Tu zahrají Vision Days, Dryák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě Vision Days, Dryák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě Dryák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října nový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Sim. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Sandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holub. Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

Rock Rádio, Šárka Holubcová. Šárka Holubcová.

Ahoj, tady... Ahoj, tady Vašek Noid Bárta, zdravím... Ahoj, tady Vašek Noid Bárta, zdravím posluchače Rock Rádia, užijte... Ahoj, tady Vašek Noid Bárta, zdravím posluchače Rock Rádia, užijte... Ahoj, tady Vašek Noid Bárta, zdravím posluchače Rock Rádia, užijte si... Ahoj, tady Vašek Noid Bárta, zdravím posluchače Rock Rádia, užijte si následující pecku. Tady Vašek Noid Bárta, zdravím posluchače Rock Rádia, užijte si následující pecku. Zdravím posluchače Rock Rádia, užijte si následující pecku. Posluchače Rock Rádia, užijte si následující pecku. Užijte si následující pecku. Pecku.

0: kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů na Z, slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidlo 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodník. Z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodník. 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Poskytnutí slevy u obchodníka. Slevy u obchodníka. Z nabídky sedmka. Z nabídky sedmní Peugeot se nedá. Z nabídky sedmní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky sedmdní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky sedmdní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Sedmdní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 2. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc nebočích podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc nebo 2008, již za 408, již za 379 tisíc nebo 2008. Již za 379 tisíc nebo 2008, již za 475 tisíc nebo 2008, již za 470 tisíc nebo 2008, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot nebo 2008, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot C8, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekej,
0: již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autíte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Auto Autosalony Kopecký.
0: Jděte. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které
0: jste se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
0: Kopeckém u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Když chceš bezpečí.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Když chceš bezpečně.
1: Na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny.
1: Snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to
0: Kopecký.cz.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to již bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojí. Koupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než

0: Je v noci? Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. První nápověda je v noci? Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. V noci? Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají, jde o čas. Nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
0: Ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
0: Taky ne. Občas stát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
0: Taky ne.
1: Dění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně. Jde o čas.
1: Technik ve věži.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
1: Naletí technik ve věži.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 6.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600
0: tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
0: svou. Přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. A najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Nejvyšší
2: svou na práci na letišti.cz.
3: Nejvyšší
2: na letišti.cz.
3: Nejvyšší čas
2: navštívit.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádánky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Šlo na www. Rokový rádio CZ. www. Rokový rádio CZ. Rádio CZ. CZ.

0: Banka. Kámoš, když neví mamka, poradí ty Partners Banka. Když neví mamka, poradí ty Partners Banka.
1: Přemýšlíte? Mamka, poradí ty Partners Banka. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Poradí ty Partners Banka. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Poradí ty Partners Banka. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si. Partners Banka. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci kuchyni. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Ko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafické inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní graf stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafní a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyňší trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její monty. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také z grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc ne zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc ne a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun darma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. 10% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. A řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Mám jen
1: koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
1: Také podlah. Siko.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
1: Prah. Siko.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na
1: CZ.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v...
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci.
2: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně
2: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění. Jdeme na to?
3: První nápověda

přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírají... Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírají volební místnosti. Přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírají volební místnosti. Voliči začnou rozhodovat. Volební místnosti se otevřou i zítra. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně.

Už nemusíte... Už nemusíte čekat, až si už... Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový... Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. A ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v pro. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na kterou.

0: Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Vrtkář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem. Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7. Za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7. Poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Flames ale prohráli s Coloradem 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Prohráli s Coloradem 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na...
0: 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na zítřejší počasí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na zítřejší počasí, bude...
1: Radio. Počasí.
2: Jdeme na zítřejší počasí, bude...
1: Počasí.
2: Jdeme na zítřejší počasí, bude... Velká proměnlivá oblačnost. Jdeme na zítřejší počasí, bude... Velká proměnlivá oblačnost. Na zítřejší počasí, bude... Velká proměnlivá oblačnost. Na většině území pře... Počasí, bude... Velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a bude velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a denní teploty proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupňů přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupňů a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupňů Celsia. Budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být mezi 11 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být až 8 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být až 18 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být až 18 Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být až 18.
1: Ať už
2: prčemž na jižní Moravě tam může být až 18.
1: Ať už
2: prvě tam může být až 18.
1: Ať už prší nebo paří slunce
2: až 18.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Po paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání start. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání start si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slutovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slu každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rokka do každého počasí.
3: Rock Radio.
1: Jeho počasí.
3: Rock Radio. Doprava.
1: Časí.
3: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Tak a ještě nějaký...
3: Rock Radio. Doprava.
2: Tak a ještě nějaký ty dopravní...
3: Rock Radio. Doprava.
2: Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace...
3: Radio. Doprava.
2: Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat...
3: Doprava.
2: Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat... Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat v Praze v ulici Hertie. Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat v Praze v ulici Hertigova. Dopravní komplikace můžete očekávat v Praze v ulici Hertigova, pokud tudy budete projíždět. Tak se můžete očekávat v Praze v ulici Hertigova, pokud tudy budete projíždět, tak se tam řeší nehoda. Očekávat v

Praze v ulici Hertigova, pokud tudy budete projíždět, tak se tam řeší nehoda.

0: pátku dojte. Tak jezděte opatrně při pátku a hlavně v pořádku dojte.
1: Hledáte
0: pátku a hlavně v pořádku dojte.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte
0: v pořádku dojte.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovali. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové. Radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. I vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockové. Rock Radio. Rockové for. Rock Radio. Rockové for. Rockovej foras.
0: Poslední
2: Rock Radio. Rockovej foras.
0: Poslední hodinka rockovýho vorazu.
2: Rock Radio. Rockovej foras.
0: Poslední hodinka rockovýho vorazu je tady.
2: Rockovej foras.
0: Poslední hodinka rockovýho vorazu je tady dneska.
2: Rockovej foras.
0: Poslední hodinka rockovýho vorazu je tady dneska. Poslední hodinka rokovýho vorazu je tady dneska zcela mimořádně s Kamilem. Poslední hodinka rokovýho vorazu je tady dneska zcela mimořádně s Kamilem Drábem, který vás zdraví. Hodinka rokovýho vorazu je tady dneska zcela mimořádně s Kamilem Drábem, který vás zdraví 3 minuty. Vorazu je tady dneska zcela mimořádně s Kamilem Drábem, který vás zdraví 3 minuty po 14. Tady je dneska zcela mimořádně s Kamilem Drábem, který vás zdraví 3 minuty po 14. hodině. Dneska mimořádně s Kamilem Drábem, který vás zdraví 3 minuty po 14. hodině. Dneska zaskakuju já s Kamilem Drábem, který vás zdraví 3 minuty po 14. hodině. Dneska zaskakuju já, který vás zdraví 3 minuty po 14. hodině. Dneska zaskakuju já, zadana, jakožto on, 3 minuty po 14. hodině. Dneska zaskakuju já, zadana, jakožto on, zaskakoval hodině. Dneska zaskakuju já, zadana, jakožto on, zaskakoval já, zaskakuju já, zadana, jakožto on, zaskakoval za mě teď několik pondělků. Tak jsme já zadana, jakožto on zaskakoval za mě teď několik pondělků, tak jsme si to prohodili, jakožto on zaskakoval za mě teď několik pondělků, tak jsme si to prohodili, Dan odpočívá, já zaskakoval za mě teď několik pondělků, tak jsme si to prohodili, Dan odpočívá, já makám teď několik pondělků, tak jsme si to prohodili, Dan odpočívá, já makám a budu makat ještě pondělků. Tak jsme si to prohodili, Dan odpočívá, já makám a budu makat ještě příští 60. Tak jsme si to prohodili, Dan odpočívá, já makám a budu makat ještě příští 60 minut. To prohodili, Dan odpočívá, já makám a budu makat ještě příští 60 minut, ale nebudu na to sám. Odpočívá, já makám a budu makat ještě příští 60 minut, ale nebudu na to sám, protože já makám a budu makat ještě příští 60 minut, ale nebudu na to sám, protože tady samozřejmě spousta makat ještě příští 60 minut, ale nebudu na to sám, protože tady samozřejmě spousta slušných 60 minut, ale nebudu na to sám, protože tady samozřejmě spousta slušných rockových umělců, ale nebudu na to sám, protože tady samozřejmě spousta slušných rockových umělců, který vám udělají radost. To sám, protože tady samozřejmě spousta slušných rockových umělců, který vám udělají radost. Příští, protože tady samozřejmě spousta slušných rockových umělců, který vám udělají radost. Příští, tady samozřejmě spousta slušných rockových umělců, který vám udělají radost. V příštích minutách Gary Moore a slušných rockových umělců, který vám udělají radost. V příštích minutách Gary Moore, slušných rockových umělců, který vám udělají radost. V příštích minutách Gary Moore, Lucie a taky, který vám udělají radost. V příštích minutách Gary Moore, Lucie a taky Kiss and Dynamite. Radost. V příštích minutách

Gary Moore, Lucie a taky Kissin' Dynamite. V příštích minutách Gary Moore, Lucie a taky Kissin' Dynamite. A Gary Moore, Lucie a taky Kissin' Dynamite. Lucie a taky Kissin' Dynamite. A taky Kissin' Dynamite. Kissin' Dynamite. Dynamite.

Radio.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezký.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Rač.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se... Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se... Hezké odpoledne...

se bavit o díš. Nebudem se bavit o díš. Nebudem se bavit o divadle. Nebudem se bavit o divadle. Nebudem se bavit o divadle.

třeba, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám i s Foo Fighters. Každopádně, Green určitě by se našli, ale teď nad tím nebudu přemýšlet. A třeba to tak máte i taky, kdo ví. Každopádně,

Tak tohle byli Green Day, který jsme si... Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14... Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin a 20... Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin a 21... Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin a 21 minut. Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin a 21 minut. Dáme trochu takovýho filozofického, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin a 21 minut. Dáme trochu takovýho filozofického okýnka. Na Rock Rádiu dali ve 14 hodin a 21 minut. Dáme trochu takovýho filozofického okýnka. 14 hodin a 21 minut. Dáme trochu takovýho filozofického okýnka. Protože já jsem na 21 minut. Dáme trochu takovýho filozofického okýnka, protože já jsem tady celou minut, dáme trochu takovýho filozofického okýnka, protože já jsem tady celou tu píseň trochu takovýho filozofického okýnka, protože já jsem tady celou tu píseň přemýšlel filozofického okýnka, protože já jsem tady celou tu píseň přemýšlel okýnka, protože já jsem tady celou tu píseň přemýšlel vlastně ta kapela, že já jsem tady celou tu píseň přemýšlel. Vlastně ta kapela u mě patří do... Tady celou tu píseň přemýšlel. Vlastně ta kapela u mě patří do kategorie... Tu píseň přemýšlel. Vlastně ta kapela u mě patří do kategorie... Přemýšlel. Vlastně ta kapela u mě patří do kategorie, že... Vlastně ta kapela u mě patří do kategorie, že se mi líbí. Ta kapela u mě patří do kategorie, že se mi líbí. A vlastně nevím, patří do kategorie, že se mi líbí. A vlastně nevím, co se mi na nich je, že se mi líbí. A vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože že se mi líbí. A vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádá se mi líbí. A vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý ingredience, který jí. A vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý ingredience. Nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců líbí, protože postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců fungují jakože na postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou, veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají ingredience, který u mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt u mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já je první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky, všechno a přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky, všechno a přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky, všechno a přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí a podobně to třeba mám už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí a podobně to

0: Green Day naprosto, teď nad tím nebudu přemýšlet, a třeba to tak máte i taky, kdo ví. Každopádně Green Day naprosto skvělý na rok přemýšlet, a třeba to tak máte i taky, kdo ví. Každopádně Green Day naprosto skvělý na rok rádiu před chvílí, a třeba to tak máte i taky, kdo ví. Každopádně Green Day naprosto skvělý na rok rádiu před chvílí. Každopádně Green Day naprosto skvělý na rok rádiu před chvílí, a věřím, že se vám budou líbit i Vitat. Green Day naprosto skvělý na rok rádiu před chvílí, a věřím, že se vám budou líbit i Vitat. Skvělý na rok rádiu před chvílí, a věřím, že se vám budou líbit i Vitacit, ještě s Milošem Dodo Doležalem, rádiu před chvílí, a věřím, že se vám budou líbit i Vitacit, ještě s Milošem Dodo Doležalem, dáme si taky, že se vám budou líbit i Vitacit, ještě s Milošem Dodo Doležalem, dáme si taky Battle Beast, budou líbit i Vitacit, ještě s Milošem Dodo Doležalem, dáme si taky Battle Beast, a nebo Vitacit, ještě s Milošem Dodo Doležalem, dáme si taky Battle Beast, a nebo Europe za chvíli.
1: Spotřební daň tvoří 14%
0: za chvíli.
1: Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Bohatší Česko.
2: Tlačíš? Tlačíš? Tlačíš?
3: Tlačím.
2: Tlačíš? Tlačíš?
3: Tlačím, tlačím, ale moc to ne...
2: Tlačíš? Tlačíš?
3: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch.
3: Tlačíš? Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší.
3: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresor...
3: To nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika... Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech pro e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo technika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Komtep. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
2: Jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho ne... Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře po... vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz.
4: Koho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz.
4: To za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. CZ. To je fičák. To je fičák. To je fičák.
5: Hledáte Hledáte spolehlivý vůz, který... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoliv.
0: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoliv v Praze a Příbrami na vás čeká
0: technický stav.
1: U Autopoliv v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů.
0: Každý vůz má garantovaný
1: a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
1: prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i
0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，
3: Nekupujte drahé značky, ani levný Já se oblíkám bez potisku.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně

0: Nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko. Myslíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylování a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její mondy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na nu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Ny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Výzkum
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Výzkum pro vás máme extra
0: podlah. Siko.cz.
1: Výzkum pro vás máme extra slevu 10%.
0: Siko.cz.
1: Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše. Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně. Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí. Máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze u 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách. Od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JIS 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JIS do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JIS Scandinavian 11.10. a to na prodejnách i online. JIS Scandinavian Sleeping and Living 10. a to na prodejnách i online. JIS Scandinavian Sleeping and Living prodejnách i online. JIS Scandinavian Sleeping and Living
2: vše, co
1: online. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
1: vyplatí. Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XX za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salát XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A má salátová okurka

0: 1 kus za 11,90. A máslo 200-palátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 2 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 90. A máslo 250 gramů za 24,90 Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90 Lidl. To se vyplatí. 250 gramů za 24,90 Lidl. To se vyplatí. Gramů za 24,90 Lidl. To se vyplatí. 24,90 Lidl. To se vyplatí.
1: Itálie, která chutná.
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu.
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavi.
0: To se vyplatí.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přijďte ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Itálie, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speceka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvních vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat itality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
3: www.lavite.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Lavite.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře.
2: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
2: Co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
4: Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
4: Ne, ne. Čistota je pro nás úplně. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
4: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ. Vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
4: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
4: Taky stovkám lidí.
2: Salonky.
4: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
4: Lidí.
2: Salonky.
4: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady. Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha.
4: Nás úplný základ.
2: Úklid.
4: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha. Kuchař.
4: Správně.
2: Na letišti. Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
4: Správně. Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
4: Správně.
2: Na letišti Praha najdete.
4: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
4: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes.
4: Vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
4: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Ha, kuchař.
4: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu.
4: Ha, kuchař. Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.

0: Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Na práci na letišti.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě, je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz.
2: Rock.

Fenomenální design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme fenomenální design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná. Do 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX není. Na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra. Dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Sub vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Super sport je. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Super sport, jehož design doslova fascinoval. Namátkou legendární MTX Tatra V8. Super sport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Tatra V8. Super sport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který Tatra V8. Super sport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základ. Super sport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základ. Jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden kož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek, nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal, vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy na Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhal jeho záliba. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový. A k tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Abilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 pade, to je buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musí. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe se jen autům Supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středu Supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středu České muzeum Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středu České muzeum v Rostokách u Prahy, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středu České muzeum v Rostokách u Prahy, právě tam běží až prostě musíte vidět. Nejlépe ve středu České muzeum v Rostokách u Prahy, právě tam běží až do března v Rostokách u Prahy, právě tam běží až do března výstava s názvem Václav tečka Král. Právě tam běží až do března výstava s názvem Václav tečka Král automobilového běží až do března výstava s názvem Václav tečka Král automobilového designu. A vězte, že výstava s názvem Václav tečka Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat s názvem Václav tečka Král automobilového designu.

0: vězte, že je na co koukat. Václav.král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat. Automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio.
0: Automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio.
0: Designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Je na co koukat.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Motokeci. See you.

0: Motokeci Marcela. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova
0: Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova zemí design
0: Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou. O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být Česká republika a předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o Brusel předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světko doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho může být pochyb, třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníků v od třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníků v od pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendové výstavě v 58. či jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy a v 58. či jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy a co se týče či jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy a co se týče vozidel, tak vzpomeňte na v Osace loni se vyprávějí legendy a co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto v loni se vyprávějí legendy a co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design legendy a co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete, co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie samo. Vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie samo. Na naprosto fenomenální.

Ve čtvrtek... Ve čtvrtek 15. října Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nova. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska. 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si nás spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý událost nemůžeme nechat ujít. Celý den můžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere zpět deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večerně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pust 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, kdy... Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, kdy... Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, i když je on... Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, i když on se skladbou Let It Be nemá vlastně... To je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, i když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic... Podsta Johnu Lennonovi na konci, i když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného ani... Johnu Lennonovi na konci, i když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného ani na ní nehrál. Konci, i když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného ani na ní nehrál. Ale dnes, když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ale dneska Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ale dneska, právě při 9. říjnu, si můžeme vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ale dneska, právě při 9. říjnu, si můžeme připomenout, ani na ní nehrál. Ale dneska, právě při 9. říjnu, si můžeme připomenout výročí jeho... Ale dneska, právě při 9. říjnu, si můžeme připomenout výročí jeho narození. Ale dneska, právě při 9. říjnu, si můžeme připomenout výročí jeho narození.
1: Je to
0: vlastně
1: tak?
0: Oslavil vlastně... Právě při 9. říjnu si můžeme připomenout výročí jeho narození.
1: Je to
0: vlastně
1: tak?
0: Oslavil 86. říjnu si můžeme připomenout výročí jeho narození.
1: Je to
0: vlastně
1: tak?
0: Oslavil 86. narozeniny. A proto tady vítám výročí jeho narození.
1: Je to
0: vlastně
1: tak?
0: Oslavil 86. narozeniny. A proto tady vítám experta na...
1: Je to
0: vlastně
1: tak?
0: Oslavil 86. narozeniny. A proto tady vítám experta na Johna Lennona. Oslavil 86. narozeniny. A proto tady vítám experta na Johna Lennona. A proto tady vítám experta na Johna Lennona. Petra Jandu mladšího. Tady vítám experta na Johna Lennona. Petra Jandu mladšího.
1: To si ze mě děláš schválně sranu.
0: Experta na Johna Lennona. Petra Jandu mladšího.
1: To si ze mě děláš schválně sranu.
0: Petra Jandu mladšího.
1: To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem...
0: Petra Jandu mladšího,
1: který... To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal...
0: Petra Jandu mladšího,
1: který... To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem tady... To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemo. To si ze mě děláš schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto tak schválně srandu, protože já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto ze mě děláš, že já když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto ze mě děláš srandu teďka. Když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto ze mě děláš srandu teďka. Vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto ze mě děláš srandu teďka.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citron.
1: Omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto ze mě děláš srandu teďka.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový.
1: John Lemon. Tak proto ze mě děláš srandu teďka.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový.
1: Já mám rád citron Lemon. Tak proto ze mě děláš srandu teďka.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Proto se mi děláš srandu teďka, vy.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony takový... obecně, ví.
0: Máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony takový... obecně, ví.
0: Ty nemáš rád olympik. Ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony
0: takový...
1: obecně, ví.
0: Ty nemáš rád olympik, ty máš rád citron.
1: Já mám rád citrony takový... obecně, ví.
0: Ty nemáš rád olympik, ty máš rád citron, jo.
1: Ony obecně, ví.
0: Ty nemáš rád olympik, ty máš rád citron, jo.
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Ty nemáš rád olympik, ty máš rád citron, jo.
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ty nemáš rád olympik, ty máš rád citron, jo.
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ale olympik, ty máš rád citron, jo.
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí citron, jo.
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý.
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na. Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec... Ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No.
0: Vlastně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: Tam to všechno nahraje. Je blbý, že opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: Tam to všechno nahrál Paul McCartney. Opravdu na Let It Be, on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney, no. On tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabotně nehraje.
1: No, je

0: tam taky to všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň dokonce.
1: Je to tak. Přesně tak.
0: Paul McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň dokonce.
2: Ve 84 prostě hodně šetřil, protože teď jsme ho viděli, že jo?

0: No přesně.
1: Ve 84 prostě furt jako mladík, hele. Teď jsme ho viděli, že jo?
0: No přesně.
1: Ve 84 prostě furt jako mladík, hele. Který dokonce i do mě nalýval rum, že jo?
0: No přesně.
1: Ve 84 prostě furt jako mladík, hele. Který dokonce i do mě nalýval rum, takže ve 84 prostě furt jako mladík, hele. Který dokonce i do mě nalýval rum, takže jako já myslím prostě furt jako mladík, hele. Který dokonce i do mě nalýval rum, takže jako já myslím, že jako mladík, hele. Který dokonce i do mě nalýval rum, takže jako já myslím, že
0: jako sám to
1: dokonce i do mě nalýval ruma, takže jako já myslím, že
0: jako sám to nechápu, kde on to
1: byl ruma, takže jako já myslím, že
0: jako sám to nechápu, kde
1: jako já myslím, že
0: jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
1: Myslím, že
0: jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
1: Super. Tak jo.
0: Jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
1: Super. Tak jo, tak se mi
0: sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
1: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě.
0: Chápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
1: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ti to utíká.
0: Ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
1: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi
0: tak jako.
1: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend. Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme. Jo, tak se mi hezky přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau. Přeju tě, ti to utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau.
2: Vytvořeno.
1: A já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau.
2: Vytvořeno s použitím.
1: Loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau.
2: Vytvořeno.
1: Víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo.
1: Slyšíme se v pondělí, čau.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladu.
1: Čau.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete
2: užitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dám. Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od dvě. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. Dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 190 deních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každé 9 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. 9 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. Den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Vod.
3: Pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Vod.
3: KIK. Víc než si myslíte.
4: Voda je fajn. V létě na koupání.
3: Víc než si myslíte.
4: Voda je fajn. V létě na koupání.
3: Myslíte.
4: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dáš n. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dáš z ní. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dáš z ní uvařit pivo. Ani. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechce.

0: začni uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme... Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltu. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. To jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šinder. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. A generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme ale firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. V kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. V Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz S. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
1: No to, že
0: prostě v krvi. www.charvat.cz
1: No to, že seš mladý projektant.
0: www.charvat.cz
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem.
0: www.charvat.cz
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profe u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysím absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnost Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ rychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte, tvoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom snad, najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz
0: Sudop Praha.
1: Pojďte v tom s námi.
0: www.projektantbudoucnosti.cz Sudop Praha.
1: Pojďte v tom s námi.
0: www.projektantbudoucnosti.cz
1: CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nestává.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účast
0: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
0: osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
0: 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře
1: může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
1: Vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete?
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokáže
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli
2: na milionáře?
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už
3: dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme ve Sportce.
3: Představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme ve Sportce.
3: Kde jste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
3: Byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
3: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket.
2: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
3: Vsaďte plný tiket a losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
2: Vsaďte plný tiket a 10 zaručených milionářů.
3: Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
2: Milionářů.
3: Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: To bylo
3: Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: To bylo chytrý koupitel.
3: Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
3: Vy a jste ve hře.
4: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
5: Vy chytralý.
4: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
5: Vy chytralý.
6: S chytrártem jsme ušetřili.
4: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
5: Vy chytralý.
6: S chytrártem jsme ušetřili.
4: Chytrý koupitelku v datártu.
5: Vy chytralý.
6: S chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Telku v datártu.
5: Vy chytralý.
6: S chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí.
5: Vy chytralý.
6: S chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplný Einstein.
5: Chytralý.
6: S chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplný Einstein.
6: S chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni.

0: nedá radovat potichu. Pořiďte si... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvíc. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 200. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. I vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 407 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 9000 nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní 8 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
1: pro svůj nový Peugeot si
0: 5 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
1: pro svůj nový Peugeot si přijďte
0: 7 dní Peugeot právě teď
1: pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému
0: velký Peugeot právě teď
1: pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému velký výběr
0: právě teď
1: pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému velký pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému velký výběr vozů skladem i hned Peugeot si přijďte k Domanskému velký výběr vozů skladem i hned k odběru přijďte k Domanskému velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou dem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Když u...
2: k odběru. To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Když uvidíte
2: Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Když uvidíte Albert neporazit,
1: to kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně
1: s nabídkou od Domanského.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej.
1: Domanského.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento
0: jeho. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo. Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gram. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apto týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. České máslo 250 gramů s apkou za 34,90. 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 120. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9.990. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. Srovnání k 30.9. 30.9.

0: Jestem farmas Franciszek z... Jestem farmas Franciszek z Wistoczyny. Jestem farmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemcowych... Jestem farmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemcowych hospodaříme z... Na farmie rodiny Niemcowych hospodaříme z respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francii. Niemcowych hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurt. Hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. A z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotického mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na... Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Vášnemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Z. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Oknem.
0: Váš farmář František.
1: Oknem fouká
0: František.

0: potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svůj
0: @eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu
0: CZ.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého vína, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. U zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupí zim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz.
1: AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz.
1: Partner. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši
1: zahradu. Koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. CZ. Partner pro vaši zahradu.
2: Rock Radio.
0: Pro vaši zahradu.

0: krémové latte i osvěžující Cold Brew, který snadno připraví espresso krémové latte i osvěžující snadno připraví espresso krémové latte i osvěžující Cold Brew. Nízké ceny. Espresso krémové latte i osvěžující Cold Brew. Nízké ceny. To je chytrát. Krémové latte i osvěžující Cold Brew. Nízké ceny. To je chytrát. Datart i osvěžující Cold Brew. Nízké ceny. To je chytrát. Datart. Opravdový elektrospecialistí Cold Brew. Nízké ceny. To je chytrát. Datart. Opravdový elektrospecialista. Nízké ceny. To je chytrát. Datart. Opravdový elektrospecialista. Ceny. To je chytrát. Datart. Opravdový elektrospecialista. Datart. Opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista.
1: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá.

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
0: Topká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Alen,
0: padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Alen, ne.
0: Kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Alen, ne.
0: To praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Alen, ne. Na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce.
2: Malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Alen, ne. Na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce.
2: Topenář,
1: podlahář. Alen, ne. Na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si
1: podlahář. Alen, ne. Na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Alen, ne. Na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity. Bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity. Záru. Opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity. Záruka kvality.
1: Na regbity.cz.
2: Regbity. Záruka kvality.
1: .cz.
2: Regbity. Záruka kvality. Regbity. Záruka kvality.
3: Zahrádka.
2: Záruka kvality.
3: Zahrádkář z kvality. Zahrádkář se raduje zahrád. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Tkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už
3: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profi.
3: Všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si

I hate. I hate. I hate my life. I hate my life. I hate.

0: K novému Peugeotu parádní nákup. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského do... K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete... K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arka. Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Fashion Art na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19
0: let. Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let.
0: Čeká Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná
0: Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mapping. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný pro. Jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky. Oblíbený narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap. Program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Kolumbia. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Kolumbia. Ní narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Kolumbia. Oslavte to s námi nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Kolumbia. Oslavte to s námi 15. až oček jako Gap, Nike nebo Kolumbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Gap, Nike nebo Kolumbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Nike nebo Kolumbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na já. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.com 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz 15. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
1: Více na fashion.arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
1: Arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
1: Napovím ti. Mluvím. CZ.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celé.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby. Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to.
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby? Děláš. Jdeme na to.
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem celého světa.
2: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna.
1: Ne.
2: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna.
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
1: Správně před odletem.
2: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
1: Správně.
2: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
1: Správně. Uhodlo si.
2: Na letišti.
1: Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
1: Správně. Uhodlo si.

0: Na letišti.
1: Začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
1: Už tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč o. Salonek.
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
1: Uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Restaurace
0: napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Restaurace Vikárka.
0: Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Restaurace Vikárka.
0: Práci na letišti.cz.
2: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo.
0: CZ.
2: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno. Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20. Perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Jedino každý den. Od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně. Den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezident 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asotin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava Kubece. Hned kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava Kubece. Hned cukrářů. České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. Republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní tak hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče více. A nyní taky výjimečné nedělní branče více informací a rezervace. Taky výjimečné nedělní branče více informací a rezervace na vikárčné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikárka restaurantče. Více informací a rezervace na vikárka restaurantče. Více informací a rezervace na vikárka restaurantče. Více informací a rezervace na vikárka restaurant.cz. A rezervace na vikárka restaurant.cz.
3: Vezmi
2: se na vikarkarestaurant.cz.
3: Vezmi svůj osud do
2: vikarkarestaurant.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
2: Restaurant.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s
2: Allegro.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhone svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhone a mnoho dalších tních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun.

0: iPhony a mnoho dalších cen. Akce zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro CZ/cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/. Trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Do pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž.
1: Dobrý den, jmenuji si
0: CZ/smart/soutěž.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl.
0: Smart/soutěž.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme
1: se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás při
1: autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
1: Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. Pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat. ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se. ZR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může 1 000 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být za. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být za. Otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme
2: zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se
2: sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: I úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Překáží vám dos. Překáží vám doma vysloužilé drob. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektros. Překáží vám doma vysloužilé drobné. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Potřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Červené kontejner. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Ty patří do červených kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Červených kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Červené kontejnery CZ. Červené kontejnery CZ.

0: Přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Dostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil končil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je suchá sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovat. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovit. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. Houbaři by ale i teď najít místy třeba hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor místy třeba hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkousky bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích. Kde může houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích. Kde může být chladněji než v hlubších prostorech. Dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích. Kde může být chladněji než v hlubších prostorech. Pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích. Kde může být chladněji než v hlubších prostorech. V lesích nebo na jejich okrajích, kde může být chladněji než v hlubších prostorech. Vědci objevili nebo na jejich okrajích, kde může být chladněji než v hlubších prostorech. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé, kde může být chladněji než v hlubších prostorech. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy chladněji než v hlubších prostorech. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků v našich prostorech. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, našli je při Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, našli je při monitoringu mokřadů na jí. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. V Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro pavouků, našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka, našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o ringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní druhů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní druhy. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní druhy. Jak se jmenují z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní druhy. Jak se jmenují a čím jsou nálezy zajímavé člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní druhy. Jak se jmenují a čím jsou nálezy zajímavé řekne a nejde ani o invazivní druhy. Jak se jmenují a čím jsou nálezy zajímavé řekne mluvčí Masarykovy univerzity v Brně druhy. Jak se jmenují a čím jsou nálezy zajímavé řekne mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim. Jak se jmenují a čím jsou nálezy zajímavé řekne mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
1: Uskákovky.
0: A čím jsou nálezy zajímavé řekne mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
1: Uskákovky.
0: Zajímavé řekne mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
1: Uskákovky Actulus inexpectus je nález zajímavý.
0: Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
1: Uskákovky Actulus inexpectus je nález zajímavý tím, že
0: v Brně Radim Sajbot.
1: Uskákovky Actulus inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita
0: Sajbot.
1: Uskákovky Actulus inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu Actulus inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera. Nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera.

0: Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly... Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. U zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem. V Česku začaly celorepublikové komunální volby, spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny celorepublikové komunální volby, spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Takové komunální volby, spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volby, spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti, spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete volit senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14 do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní. Svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli po výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přepí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí s bystatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody utra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončila Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončila plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Plan. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě.

0: Jezera v Rakousku. Nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, tu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen.
1: U snovačky krustulina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
2: A to kvůli četným nálezům sousedních
1: stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
2: A to kvůli četným nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet.
2: Tolik zprávy.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu přijde.
3: Radio. Počasí.
4: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu přijde to ale.
3: Počasí.
4: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra teploty méně po celé České republice, možná se tomu akorát vyhne jih Moravy.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. diktovat každý den.

0: psání startuje v 18 hodin. Slušná muzik každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Krokrát do každého počasí. Krokrádio. Doprava. Pasí. Krokrádio. Doprava. Krokrádio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat taká si...
0: Krokrádio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat taká situace na cestách na D5.
0: Krokrádio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat taká situace na cestách na D5 77.
0: Jo, doprava.
1: Pojďme se ještě podívat taká situace na cestách na D5 77. kilometr.
0: Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat taká situace na cestách na D5 77. kilometr směrem na Rozvadov. Pojďme se ještě podívat taká situace na cestách na D5 77. kilometr směrem na Rozvadov. Jsou v sobě dva osoby. Situace na cestách na D5 77. kilometr směrem na Rozvadov. Jsou v sobě dva osobáky. Počítejte tam. Na D5 77. kilometr směrem na Rozvadov. Jsou v sobě dva osobáky. Počítejte tam s kolonou. Na 77. kilometr směrem na Rozvadov. Jsou v sobě dva osobáky. Počítejte tam s kolonou. Na silnici 360. kilometr směrem na Rozvadov. Jsou v sobě dva osobáky, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíč Rozvadov jsou v sobě dva osobáky, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od dvě dva osobáky, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Hus 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku, vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky němu úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. A Prazova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. A Praze ještě jeden nešku osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. A Praze ještě jeden nešvar na osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. A Praze ještě jeden nešvar na autobusem, díky bohu ale bez zranění. A Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce za sjezd bez zranění. A Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce za sjezdem. A Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce za sjezdem na průmyslovou směrem. Jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce za sjezdem na průmyslovou směrem na Černák. Nešvar na Štěrboholský sportce spojce za sjezdem na průmyslovou směrem na Černák. Sportce spojce za sjezdem na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobce za sjezdem na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Sjezdem na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony.
0: Insta
1: osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Na to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte a nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout 15.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu.
0: Radio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu. Rokový odpoledne začíná.
0: Odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu. Rokový odpoledne začíná. No.
0: Ne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu. Rokový odpoledne začíná. Normálně na to pojďme rovnou vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu. Rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu. Rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom hodin 5 minut k tomu. Rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není. To bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme. Ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. S Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlím, bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní sednění, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli. Komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce. Úplně stejně jako já. Tak doufám, že včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce, úplně stejně jako já. Tak doufám, že si tu akci i přesto, že dneska jdou do práce, úplně stejně jako já. Tak doufám, že si tu akci včera užili, dneska jdou do práce, úplně stejně jako já. Tak doufám, že si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám, úplně stejně jako já. Tak doufám, že si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny, úplně stejně jako já. Tak doufám, že si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak doufám, že si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Se si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband. Ty mě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband. Taky Ozzy mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband. Taky Ozzy pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband. Taky Ozzy přijde z jeho peckou Mr. Crowley, tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde z jeho peckou Mr. Crowley. Black rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde z jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society, čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde z jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale Motorband, taky Ozzy přijde z jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, Ozzy přijde z jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to rokují odpoledne na jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to rokují Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to rokují odpoledne. Nám začnou R.E.M. Black Label Society se sem podívají, ale tady to rokují odpoledne. Nám začnou R.E.M. Society se sem podívají, ale tady to rokují odpoledne. Nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Ale tady to rokují odpoledne. Nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Peska už rokují odpoledne. Nám začnou R.E.M.

R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92, to nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92, to bych ani nevěřil, ty brďo. R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92, to bych ani nevěřil, ty brďo. Tak si hlavně užijte. Man on the Moon. Peska už z roku 92, to bych ani nevěřil, ty brďo. Tak si hlavně užijte. Jedem, Rockwheel podává, to bych ani nevěřil, ty brďo. Tak si hlavně užijte. Jedem, Rockwheel podá začíná. Věřil, ty brďo, tak si hlavně užijte. Jedem, Rockwheel podá začíná. Tak si hlavně užijte. Jedem, Rockwheel podá začíná. Jedem, Rockwheel podá začíná. Rockwheel podá začíná.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Sám prázdný.
0: Rock Radio.
1: Sám prázdný.
0: Rock Radio.
1: Sám prázdným domě bloudím, stesk mě

Motorband a jejich pecka Tví oči. Motorband a jejich pecka Tví oči lžou právě teďka dojela na Rock Rádiu. Motorband a jejich pecka Tví oči lžou právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme pecka Tví oči lžou právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 15 hodin 22 minut lžou právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 15 hodin 22 minut a nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že dojela na Rock Rádiu. Máme 15 hodin 22 minut a nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že už je na čo. Máme 15 hodin 22 minut a nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase 22 minut a nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky, co vy na to? Nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky, co vy na to? Zase si zase rozdat nějaký lístky, co vy na to? Tady ten týden totiž rozdáváme, co vy na to? Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a... Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už... Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už je úplně... Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už je úplně poslední šance, jak se na jejich koncert buď 15. rozdáváme lístky na Harley a dneska už je úplně poslední šance, jak se na jejich koncert buď 15.10. do Plzně. Dneska už je úplně poslední šance, jak se na jejich koncert buď 15.10. do Plzně a nebo 16. šance, jak se na jejich koncert buď 15.10. do Plzně a nebo 16.10. do Ústí Plzně a nebo 16.10. do Ústí nad Orlicí dostat. Takže rozhodně zdejka otevřete Facebooky 16.10. do Ústí nad Orlicí dostat. Takže rozhodně zdejka otevřete Facebooky a tam mi napište do Ústí nad Orlicí dostat. Takže rozhodně zdejka otevřete Facebooky a tam mi napište do zprávy na stránky Rock Rádia. Takže rozhodně zdejka otevřete Facebooky a tam mi napište do zprávy na stránky Rock Rádia. Proč bych tady teďka otevřete Facebooky a tam mi napište do zprávy na stránky Rock Rádia? Proč napište do zprávy na stránky Rock Rádia? Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Tak jak tady na stránky Rock Rádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Tak jak k tomu připište stránky Rock Rádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Tak jak k tomu připište samozřejmě vaše... Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Tak jak k tomu připište samozřejmě vaše... Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Tak jak k tomu připište samozřejmě vaše telefony měl dát právě vám? Tak jak k tomu připište samozřejmě vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat. Tak k tomu připište samozřejmě vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat, a nebo tak k tomu připište samozřejmě vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat, a nebo tak jste samozřejmě vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat, a nebo taky vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat, a nebo taky připište telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat, a nebo taky připište nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď vám odsud mohl zavolat, a nebo taky připište nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď a nebo taky připište nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. taky připište nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. takže rozhodně pište a pište, protože buď 15.10. nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište přes 10. nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište přes tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište přes tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který 10. Takže rozhodně pište a pište přes tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který bude mě ty rozhodně pište a pište přes tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který bude mě ty lístky dostane, a to by byla škoda. Pište přes tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který bude mě ty lístky dostane, a to by byla škoda si je nevzít. Hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který ode mě ty lístky dostane, a to by byla škoda si je nevzít, když už vás, který ode mě ty lístky dostane, a to by byla škoda si je nevzít, když už je na ně dneska ta poslední šance. Mě ty lístky dostane, a to by byla škoda si je nevzít, když už je na ně dneska ta poslední šance. Tak šo ode, a to by byla škoda si je nevzít, když už je na ně dneska ta poslední šance. Tak šo otevřete Facebook, ať to neprošvihne, si je nevzít, když už je na ně dneska ta poslední šance. Tak šo otevřete Facebook, ať to neprošvihnete, když už je na ně dneska ta poslední šance. Tak šo otevřete Facebook, ať to neprošvihnete, já vám zatím pustím nějaká poslední šance. Tak šo, otevřete Facebook, ať to neprošvihnete, já vám zatím pustím nějakou další muziku, čeká vás. Tak šo, otevřete Facebook, ať to neprošvihnete, já vám zatím pustím nějakou další muziku, čeká vás The Darkness. Šo, otevřete Facebook, ať to neprošvihnete, já vám zatím pustím nějakou další muziku, čeká vás The Darkness, taky ať to neprošvihnete, já vám zatím pustím nějakou další muziku.

0: muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku na rokovém od Darkness, taky Rybičky 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku na rokovém odpolední 48. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku na rokovém odpolední. A nebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku na rokovém odpolední. Jeremy, už za chvilku na rokovém odpolední.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to...
0: Chvilku na rokovém odpolední.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky i za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně... To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 200. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 21 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak tím. Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Vyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz.
6: Ventilátory.cz.
7: Ku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na ti... Zlevni si počítače.

0: mobily nebo kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky, tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. Mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Máte špatný den?
0: Kódy na Alza.cz.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte...
0: Na Alza.cz.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www. Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www. Špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www. Stěhování. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www. Stěhování. Krbec.cz. Musíte stěhovat. Život je rok. www. Stěhování. Krbec.cz. Kompletní stěhování. Život je rok. www. Stěhování. Krbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí www. Stěhování krbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. I stěhovací a vyklízecí služby.
2: A co vaše úspory v penzíku?
1: Vyklízecí služby.
2: A co vaše úspory v penzíku?
1: Služby.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď.
2: Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
2: Spí.
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří... Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstlíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. NN. Více na NNCZ. NN. Na vás záleží.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Po sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokvádra.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokvádra.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokvádra.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokvádra.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokvádra.cz. Rokrádia na www.rokvádra.cz.
5: Jsem horská gorila. Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale
5: gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Jiné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horský může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horstvám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy.

0: pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Čajné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila
0: sluga. Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila sluga.
0: I horským gorilám.
1: Jsem horská gorila sluga. Jsem horská gorila sluga.
0: Česká značka outdoorového oblečení
1: Bushman. Gorila sluga.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
1: unikátního.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení tu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte z coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu. Ní věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Horský goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách.

0: nemůžete nechat ujít. Je to šance být měř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za... Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Pot. Lístek ke svobodě. Lístek ke svobodě.
1: Xandria. Symphonic Metal. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dech. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. A krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secrets do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tříperoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické ka Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. A Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Pražský distrikt.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
1: Pražský distrikt.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvím.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého
2: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti.
3: Naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Na
3: dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
3: Už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
3: si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
4: Rock Radio.
2: Práci na letišti.cz.
4: Rock
2: Radio.

0: Nersbanka. Když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Aktuální mamka, poradí mi Partnersbanka. Aktuální zpráva. Hazardní her.
0: Partnersbanka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby.
0: Partnersbanka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Minister České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: Se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj. Euro.
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj!
2: V hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále...
2: Vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hraje... Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hraje... Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece ne... Nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to... Hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece...

zná a jen který každý mužský zná a jen žena ho, který každý mužský zná a jen žena ho.

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.
1: Je 10
0: hodin odpoledne.
1: Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno.

0: prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Na oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy všech sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart, mejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Spadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ.
1: Ahoj,
0: Rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jak elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Kouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
2: Rok má být tvrd.
1: Více na minijeřabzlin.cz.
2: Rok má být tvrdý.
1: Minijeřabzlin.cz.
2: Rok má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná zeď. Ferobet.cz.

my na sebe po 18 nách. Ale my na sebe po 18 nách rok. Ale my na sebe po 18 nách rok rádia radši dej. Ale my na sebe po 18 nách rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 nách rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Po 18 nách rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořád bude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky křes. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky křes kalendář. Tři český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky křes kalendářů. Prostě skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky křes kalendářů. Prostě slušná oslava se vším. Rock Rádia, slušný rockerky křes kalendářů. Prostě slušná oslava. Rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět přes kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapení.

The Darkness a jejich peska. The Darkness a jejich peska Is It The Darkness a jejich peska Is It Just Me právě teď. The Darkness a jejich peska Is It Just Me právě teď dojela na rok. The Darkness a jejich peska Is It Just Me právě teď dojela na Rock Rádiu v 15:40. The Darkness a jejich peska Is It Just Me právě teď dojela na Rock Rádiu v 15:40 k tomu. Darkness a jejich peska Is It Just Me právě teď dojela na Rock Rádiu v 15:40 k tomu. Is It Just Me právě teď dojela na Rock Rádiu v 15:40 k tomu. A já vás samozřejmě musím právě teď dojela na Rock Rádiu v 15:40 k tomu. A já vás samozřejmě musím pozvat na Rock Rádiu v 15:40 k tomu. A já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 15:40 k tomu. A já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11 k tomu a já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11 ve Zlíně. A já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11 ve Zlíně. Vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11 ve Zlíně. 7.11 ve Zlíně pozvat na to, co se bude dít 7.11 ve Zlíně. 7.11 ve Zlíně, totiž ve sportovní hale, co se bude dít 7.11 ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datart, 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datart, budeme slavit naše osmnácté ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datart, budeme slavit naše 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datart, budeme slavit naše 18. Rock Rádiový. 11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datart, budeme slavit naše 18. Rock Rádiový. Totiž ve sportovní hale Datart, budeme slavit naše 18. Rock Rádiový narozeniny. Hale Datart budeme slavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozně doufáme, že budeme slavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozně doufáme, že budete u toho naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozně doufáme, že budete u toho a taky vám 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozně doufáme, že budete u toho a rádiový narozeniny. Takže rozně doufáme, že budete u toho a taky vám doporučuju, abyste se ještě mrkli. Takže rozně doufáme, že budete u toho a taky vám doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky Rockový rádio. Doufáme, že budete u toho a taky vám doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky Rockový rádio. Budete u toho a taky vám doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky rockovýradio.cz a taky vám doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky rockovýradio.cz. Doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky rockovýradio.cz. Buď do naší slušný partie. Doporučuju, abyste se ještě mrkli na naše stránky rockovýradio.cz. Buď do naší slušný partie nebo na ty stránky. Mrkli na naše stránky rockovýradio.cz. Buď do naší slušný partie nebo na ty stránky jako takový. rockovýradio.cz. Buď do naší slušný partie nebo na ty stránky jako takový. Kde už si můžete CZ. Buď do naší slušný partie nebo na ty stránky jako takový. Kde už si můžete podívat na nějaký videa. Buď do naší slušný partie nebo na ty stránky jako takový. Kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně partie nebo na ty stránky jako takový. Kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich stránky jako takový. Kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů služeb. Kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního roku. Už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního rokera. Na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního rokera a slušní rokerky. Ně focení našich nových kalendářů slušního rokera a slušní rokerky. A podotýkáme, že ten našich nových kalendářů slušního rokera a slušní rokerky. A podotýkáme, že ten slušný kalendářů slušního rokera a slušní rokerky. A podotýkáme, že ten slušný rok slušního rokera a slušní rokerky. A podotýkáme, že ten slušný roker je docela nacpaný zpěvák slušní rokerky. A podotýkáme, že ten slušný roker je docela nacpaný zpěvákama z českých kapel rokerky. A podotýkáme, že ten slušný roker je docela nacpaný zpěvákama z českých kapel. A podotýkáme, že ten slušný roker je docela nacpaný zpěvákama z českých kapel. Ten slušný roker je docela nacpaný zpěvákama z českých kapel. Takže nebo obecně muzikantama z českých kapel, docela nacpaný zpěvákama z českých kapel. Takže nebo obecně muzikant spaný zpěvákama

0: českých kapel, takže, nebo obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že pákama z českých kapel, takže, nebo obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodl, takže, nebo obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, nebo obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby. Do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách krokovyradio.cz taky můžete koupit lístky z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách krokovyradio.cz taky můžete koupit lístky kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách krokovyradio.cz taky můžete koupit lístky. Ale samozřejmě si na těch stránkách krokovyradio.cz taky můžete koupit lístky. Tady mě si na těch stránkách krokovyradio.cz taky můžete koupit lístky. Tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře. Stránkách krokovyradio.cz taky můžete koupit lístky. Tady na ty narozeniny krokovyradio.cz taky můžete koupit lístky. Tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme, CZ, taky můžete koupit lístky. Tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme. Takže můžete koupit lístky. Tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozky. Tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete. Narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete. Tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete. I pokříme, takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete.
1: Padají vám vlasy.
0: Rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete.
1: Padají vám vlasy.
0: Ať něco neprošvihnete.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpe.
0: Prošvihnete.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šip. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a te úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičným kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin pomáhá vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vašky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy.
0: No a teď
1: Alpecin doping pro vaše vlasy.
0: No a teď nás bude čekat ještě nějaká
1: doping pro vaše vlasy.
0: No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson taky. No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson taky Medvěd 009. No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson taky Medvěd 009. Ale jako první začnou. Teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson taky Medvěd 009. Ale jako první začnou Twisted Sister. Teď nás bude čekat další muzika. Marilyn Manson taky Medvěd 009. Ale jako první začnou Twisted Sister. We're not gonna. Marilyn Manson taky Medvěd 009. Ale jako první začnou Twisted Sister. We're not gonna take it. Už za Sister. We're not gonna take it. Už za chvíli.
2: Vítejte v kempu, vaše místo.
0: Not gonna take it, už za chvíli.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
0: Už za chvíli.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Cigáň!
1: Třikrát zelená smažák!
0: Cigáň!
1: Třikrát zelená smažák!
0: Cigáň!
1: Zelená smažák!
0: Cigáň!
1: Čák!
0: Cigáň!
2: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Paní ředitelko,
2: bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: www.bezkempu.cz
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: bezkempu.cz
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes...
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr.
3: Můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme.
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme.
7: Dvojnásobíme investice.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete
5: vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko? Předvýběr a
5: šíříme
7: dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
5: Šíříme
7: dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko? Přijmete to riziko? Přijmete to riziko?
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Vod.
8: Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Voda je fajn.
8: Firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Voda je fajn.
8: George Business. Česká spořitelna.
9: Voda je fajn. V létě na koupání.
8: Česká spořitelna.
9: Voda je fajn. V létě na koupání.
8: Telna.
9: Voda je fajn. V létě na koupání.
10: V zimě na hokej.
9: Voda je fajn. V létě na koupání.
10: V zimě na hokej.
9: Fajn. V létě na koupání.
10: V zimě na hokej.
9: Dá se z ní v létě na koupání.
10: V zimě na hokej.
9: Dá se z ní uvařit pivo.
10: Tě na koupání.
9: V zimě na hokej.
10: Dá se z ní uvařit pivo.
9: V zimě na hokej.
10: Dá se z ní uvařit pivo.
9: Ale
10: mě na hokej.
9: Dá se z ní uvařit.

0: uvařit pivo. Ale v baráku ji tedy. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto zvo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát a baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát a S, spole nechceš. A proto jsme tu my, Charvát a S, spolehlivý výrobce asfaltový. A proto jsme tu my, Charvát a S, spolehlivý výrobce asfaltových pásů. To jsme tu my, Charvát a S, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindel. Charvát a S, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindel. A S, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindel. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát a S, čtvrtý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinných pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asi ze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Ve kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Charvát S. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Prostě v krvi. www.charvat.cz www.charvat.cz Už www.charvat.cz
1: Už nemusí
0: Charvat.cz
1: Už nemusíte čekat až
2: skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat až si už
2: skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si Už nemusíte čekat až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Tak. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto je za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každý. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 000. Z konto CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slev nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Bez navýšení a za 0%
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Bez navýšení a za 0% Prostě míň
1: poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Bez navýšení a za 0% Prostě míň už to
1: u obchodníka.
3: Bez navýšení a za 0% Prostě míň už to nejde. V Ačkách. Bez navýšení a za 0% Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky a za 0% Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky procent. Prostě

0: to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané. Už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě procentní úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AA právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte na splátky a máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte, máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800 110. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800. Na AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ceny střech jsou šílený.
0: Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ceny střech jsou šílený a termínu
0: nebo volejte 800 110 800.
1: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou... Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz.
1: Střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz, bet.
1: Jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz, bet.
1: Nedohlednu, nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz, bet.
3: A naprostá spokojenost.
1: Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz, bet.
3: A naprostá spokojenost.
1: Kazdu.
2: Já jako řemeslník beru vše ukaz, bet.
3: A naprostá spokojenost.
2: Řemeslník beru vše u Kazbet.
3: A naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiní?
3: Jsou to přímí.
1: Kazbet a v čem jsou jiní?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekají. Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam vši, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. A nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet. Se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových
3: radí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Do kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Dobrý den.
4: Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a...
4: Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval...
4: Kazbet.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
4: Z.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás.
5: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili.
5: A rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění.
5: Do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na
5: Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda C. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. Mimořádné zvýhodnění na naše

0: Hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám od RV a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úspěšná.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným...
2: V prodejnách i na výnos se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i

0: Na e-shopu Teď 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. I v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Proč se culíš?
0: I na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Proč se culíš?
0: Protože bude
1: ta drogerie.cz. Proč se culíš?
0: Protože budeme
1: z. Proč se culíš?
0: Protože budeme krásný.
1: To už. Proč se culíš?
0: Protože budeme krásný.
1: To už před. Proč se culíš?
0: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
0: Proč se culíš?
1: Protože budeme krásný.
0: To už přece jsme.
1: Tohle bude ale jíž.
0: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
0: Tohle bude ale jiný level.
1: Budeme krásný.
0: To už přece jsme.
1: Tohle bude ale jiný level.
0: Beauty Days v.
1: To už přece jsme.
0: Tohle bude ale jiný level.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín.
0: Co jsme.
1: Tohle bude ale jiný level.
0: Beauty Days v Metropoli Zličín.
1: Vlasový.
0: Tohle bude ale jiný level.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín.
0: Vlasový styling.
1: Beauty
0: jiný level.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín.
0: Vlasový styling.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín.
0: Vlasový styling.
1: Beauty workshopy.
0: Příprava mačača.
1: Days v Metropoli Zličín.
0: Vlasový styling.
1: Beauty workshopy.
0: Příprava mačača je
1: nebo Metropoli Zličín.
0: Vlasový styling.
1: Beauty workshopy.
0: Příprava mačača je
1: nebo Zličín.
0: Vlasový styling.
1: Beauty workshopy.
0: Příprava mačača je
1: nebo kavárna z dárečky.
0: Vlasový styling,
1: beauty workshopy,
0: příprava matcha čaje
1: nebo kavárna z dárečky.
0: Beauty Days v Metro.
1: Beauty workshopy,
0: příprava matcha čaje
1: nebo kavárna z dárečky.
0: Beauty Days v Metropoli Zličín.
1: Příprava matcha čaje
0: nebo kavárna z dárečky.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín.
0: Matcha čaje
1: nebo kavárna z dárečky.
0: Beauty Days v Metropoli Zličín.
1: Kavárna z dárečky.
0: Beauty Days v Metropoli Zličín.
1: 15. až 18. října.
0: Beauty Days v Metropoli Zličín.
1: 15. až 18. října.
0: Beauty Days v Metropoli Zličín.
1: 15. až 18. října.
0: K tomu pohodové nákupy se
1: Zličín.
0: 15. až 18. října.
1: K tomu pohodové nákupy se slevami.
0: 15. až 18. října.
1: K tomu pohodové nákupy se slevami až
0: 30. až 18. října.
1: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
0: díky týdnu
1: až 18. října.
0: K tomu pohodové nákupy se slevami až
1: 30%
0: díky týdenní
1: října.
0: K tomu pohodové nákupy se slevami až
1: 30%
0: díky týdenní
1: slevové.
0: K tomu pohodové nákupy se slevami až
1: 30%
0: díky týdenní
1: slevové knížce.
0: Nákupy se slevami až
1: 30%
0: díky týdenní
1: slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitane
1: až 30%
0: díky týdenní
1: slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitane,
1: Nike,
0: Profime
1: procent
0: díky týdenní
1: slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitane,
1: Nike,
0: Profime
1: a další značky
0: týdenní
1: slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitane,
1: Nike,
0: Profime
1: a další značkové
0: slevové knížce.
1: Navštivte
0: L'Occitane,
1: Nike,
0: Profime
1: a další značkové obchody.
0: Více na
1: se.
0: Navštivte
1: L'Occitane,
0: Nike,
1: Profime
0: a další značkové obchody.
1: Více na webu
0: Metrofime
1: a další značkové obchody.
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Značkové obchody.
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Značkové obchody.
0: Více na webu Metropole Zličín.
2: Rok.
1: Více na webu Metropole Zličín.
2: Rok.
1: Metropole Zličín.
2: Rok. Rádio.
3: Rok rádio.
2: Rok. Rádio.
3: Rok rádio. Co se děje?
2: Rok.
3: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je...
2: Rock Radio.
3: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi.
2: Radio.
3: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám...
3: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací.
3: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
3: Co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. To je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třemi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta.

0: tak v Praze můžeme vyrazit třeba se zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour.
1: Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: a rovnou hranu a dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla. 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat.
0: Co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izum.
0: Auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izumat.
0: Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izumat.
0: Izumat. Dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izumat. Izomat.cz.
0: Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izumat. Izomat.cz.
2: Mrako.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izumat. Izomat.cz.
2: Mrak.
1: Stavebninách Izumat. Izomat.cz.
2: Mrakodrape New Yorku pláž
1: Izumat. Izomat.cz.
2: Mrakodrape New Yorku pláže Miami národní
1: Izomat.cz.
2: Mrakodrape New Yorku pláže Miami. Mrakodrape New Yorku pláže Miami národní parky USA. Mrakodrape New Yorku pláže Miami národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s lety New Yorku pláže Miami národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami Miami národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Z. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 000. V akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 koruny. New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Let 1302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Jedničky. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. Korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek.
3: Přestaň být NG.
2: Jednička na trhu letenek.
3: Přestaň být jen divákem.
2: Trhu letenek.
3: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo kde. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě.

Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. To v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, ty sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom koukneš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. To z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Přitom kousek od tebe. Another world. Jiná kousek od tebe. Another world. Od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ.

0: Ne.
1: Každý je naladěný.
0: Ne. Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného.
0: Ne. Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás...
0: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému...
0: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šní na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrátného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. K novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10%. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální cen zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na RB potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Více na rb.cz. Nejvyšší čas rb.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.roko. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se dví stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio CZ.

Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková v Česku odstartovala. Podzimní volby přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev.

0: Snap. Z nabídky 7 dní Peugeot se... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, zadní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodně nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejt potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba ro... Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak
0: 5 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Ko.
1: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Ko.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby?
2: Nese Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Vítem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na...
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz. Kopecký.cz.

Máte dlažbu. Máte dlažbu plnou spár. Máte dlažbu plnou spár. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada.

0: vyčká třeba 2 roky, možná učiní lépe, když vyčká třeba 2 roky, neboť je učiní lépe, když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst cen. Vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst cen. Nemovím těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst cen nemovitostí. Hypoték citelně omezí další nárůst cen nemovitostí.
1: Pokud se ale situace
0: citelně omezí další nárůst cen nemovitostí.
1: Pokud se ale situace ve světě
0: citelně omezí další nárůst cen nemovitostí.
1: Pokud se ale situace ve světě zlepší
0: další nárůst cen nemovitostí.
1: Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od
0: cen nemovitostí.
1: Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku. Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně slevňovat. Ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně slepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně slevňovat. Ski areály se připravují na hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně slevňovat. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu poloviny příštího roku mírně slevňovat. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu některá roku mírně slevňovat. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala zvýrobňovat. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala s výrobou technického Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v krkonošskou sezónu, některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou, která střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají. Střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celou dobou technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celý tento týden. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nad Jizerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov. Areály celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by se mohly od ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by se mohly otevřít v polovině se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by se mohly otevřít v polovině prosince ještě v Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by se mohly otevřít v polovině prosince záležet nebo Harachov. Areály počítají, že by se mohly otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude. Areály počítají, že by se mohly otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Dají, že by se mohly otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Tolik zprávy. Otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Tolik zprávy.
2: Rok rádio.
1: Polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Tolik zprávy.
2: Rok rádio. Počas.
1: Záležet ale bude především na počasí. Tolik zprávy.
2: Rok rádio. Počasí.
1: A bude především na počasí. Tolik zprávy.
2: Rok rádio. Počasí.
1: Tolik zprávy.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer a taky
2: Rok rádio. Počasí.
3: Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer a taky celou noc jde to na
2: Rok rádio. Počasí.
3: Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer a taky celou noc
2: Počasí.
3: Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer a taky celou noc jde to na nás z západu a začne. Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer a taky celou noc jde to na nás z západu a začne to tak nějak kolem. Dneska bude pršet celý večer a taky celou noc jde to na nás z západu a začne to tak nějak kolem 7. Večer a taky celou noc jde to na nás z západu a začne to tak nějak kolem 7. hodiny, takže pozor na to. Celou noc jde to na nás z západu a začne to tak nějak kolem 7. hodiny, takže pozor na to. Na nás z západu a začne to tak nějak kolem 7. hodiny. Takže pozor na to. Teploty máme venku momentu.

0: a začne to tak nějak kolem 7 hodiny, takže pozor na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14, to tak nějak kolem 7 hodiny, takže pozor na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14 hodiny, takže pozor na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi, takže pozor na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6. Pozor na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6. Zítra nás budeme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po 14 stupňů a večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé české večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé české 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy a celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší.
0: Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří
0: stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
0: Do každého počasí.
1: Rock Radio.
0: Do každého počasí.
1: Rock Radio.
0: Do
1: pravácí. Rock Radio.
0: Do prava.
1: Rock Radio.
0: Do prava. Ještě se podíváme, jaká je situace na
1: Rock Radio.
0: Do prava. Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách na
1: Rock Radio.
0: Do prava. Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách na jižní spojce, vidím nehodu osoba.
1: Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách na jižní spojce, vidím nehodu osoba. Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách na jižní spojce, vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách na jižní spojce, vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce situace na cestách na jižní spojce, vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý. Na jižní spojce vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počkat. Spojce vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. Osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. Kladákem je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou průjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. Počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. A taky je to místo té nehody. Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. A taky je to, jsou v sobě dva osobáky, díky bohu.

Best Brilla má minimum spár 5 nálada, velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár 5 barev a rovnou velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár 5 barev

0: ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. Fulky díky bohu ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. Ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí a taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem tak místo té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobák, kde poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor, průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. V Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici Tovární taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici do osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě na hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. V ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, tak v Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. V sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to. Ale nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to.
1: Hledáte radost
0: vozovce, takže pozor na to.
1: Hledáte radost z jízdy
0: při pozor na to.
1: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do B. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Zdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postará Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vaše BMW.
0: Máme 16 hodin, 3 minuty.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu.
2: Rockový odpoledne.
0: Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a rockový odpoledne najíždí. Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a rockový odpoledne najíždí do svojí. Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a rakodí odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom 16 hodin, 3 minuty k tomu a rakodí odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně k tomu a rakodí odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, najíždí do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám také do svojí druhé hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako ta hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley.

buď 15.10. Taky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley buď 15.10. do Plzně, anebo tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. Rozdávám tentokrát na Harley buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tentokrát na Harley buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo 10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte za Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky darovat. Pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky darovat. Teda lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky darovat. Teda jenom jednomu. Ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky darovat. Teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale sam za 40 minut můžu tady ty lístky darovat. Teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě 10 minut můžu tady ty lístky darovat. Teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože můžu tady ty lístky darovat. Teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože ty lístky darovat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat, čekaj vám z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat, čekaj vás Kerni. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat, čekaj vás Kerni. Taky přijde dáme další muziku, protože na co taky čekat, čekaj vás Kerni. Taky přijde Baby Metal. Muziku, protože na co taky čekat, čekaj vás Kerni, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako taky čekat, čekaj vás Kerni, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se čekat, čekaj vás Kerni, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Bryan Adams, Kerni, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Bryan Adams, si obeckou sam, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Bryan Adams, si obeckou samba, Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Bryan Adams, si obeckou somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ale teďka jako první se rozjíždí Bryan Adams, si obeckou somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. První se rozjíždí Bryan Adams, si obeckou somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. Pojďte trošku trsnout, ne. Ne.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne
0: při... Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šivčík.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šivčíková.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šivčíková. V Česku odstartovala...
0: Zprávy.

0: prostě není úplně ono a tohleto, jako jí docela jako neuznávali, jo, říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohleto, ale teď se jako neuznávali, jo, říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohleto, ale teďka člověče, čím jsem starý, jo, říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohleto, ale teďka člověče, čím jsem starší, tak mi říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohleto, ale teďka člověče, čím jsem starší, tak mi začíná není úplně ono a tohleto, ale teďka člověče, čím jsem starší, tak mi začíná nějak víc bavit. To, ale teďka člověče, čím jsem starší, tak mi začíná nějak víc bavit, ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište, člověče, čím jsem starší, tak mi začíná nějak víc bavit, ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište, tak mi začíná nějak víc bavit, ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, tak mi začíná nějak víc bavit, ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, nějak víc bavit, ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký má víc bavit, ty brďo, musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na musím uzat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proč zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skal, máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skal, názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vlastně proti ním vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadí. Vůbec nic nemám. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadí vlastně. No každopádně budu. Než bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadí vlastně. No každopádně nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadí vlastně. No každopádně budou tady v O2 Areně, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadí vlastně. No každopádně budou tady v O2 Areně 26. asi vůbec jako nevadí vlastně. No každopádně budou tady v O2 Areně 26. června, takže sadějí vlastně. No každopádně budou tady v O2 Areně 26. června, takže samozřejmě vy kdo je máte. No každopádně budou tady v O2 Areně 26. června, takže samozřejmě vy kdo je máte rádi. Budou tady v O2 Areně 26. června, takže samozřejmě vy kdo je máte rádi. Tak si myslím, že byste si 26. června, takže samozřejmě vy kdo je máte rádi. Tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat. Takže samozřejmě vy kdo je máte rádi. Tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela. Samozřejmě vy kdo je máte rádi. Tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela. Si myslím, že to bude fajn. Vy kdo je máte rádi. Tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela. Si myslím, že to bude fajnový koncert. Tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela. Si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zavítat tady na ten docela. Si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity. Takže docela si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity. Takže rozhodně si u toho nový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity. Takže rozhodně si u toho zas. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity. Takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete. Zase ty jejich největší hity. Takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete a tak dále. Největší hity. Takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete a tak dále. Teď už se dám, takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete a tak dále. Teď už se dáme samozřejmě rovně si u toho zaskotačíte, zařvete a tak dále. Teď už se dáme samozřejmě další muziku. Zaskotačíte, zařvete a tak dále. Teď už se dáme samozřejmě další muziku. Pretty Maids vás zařvete a tak dále. Teď už se dáme samozřejmě další muziku. Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta a tak dále. Teď už se dáme samozřejmě další muziku. Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta. Teď už se dáme samozřejmě další muziku. Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta, a nebo Whitesnake už za chvíli. Samozřejmě další muziku. Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta, a nebo Whitesnake už za chvíli. Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta, a nebo Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji
0: se taky Aleš Brichta, a nebo Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl
0: Brichta, a nebo Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval.
0: Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu.
0: Chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď.
1: Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás.
1: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás.
1: A rád bych vás pozval do autosalonu Honda.

Říkal jsem si, že to prostě není. Jsem byl taky jeden z těch, který jako jí docela jako neuznávali.

0: Honda Autojarov.
1: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné
0: zval do autosalonu Honda Autojarov.
1: Právě teď jsme pro vás připravili
0: autosalonu Honda Autojarov.
1: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naš
0: Autojarov.
1: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV. Zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř čtvrt. Hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř čtvrt. SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. CRV, ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat. ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat. A HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarovce může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz. Zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Drby. Úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Drby s ohraveň. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Drby z ohrad a výběhu z Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Drby z ohrad a výběhu z Zooparku Zelčín.
0: Těšíme se na vás.
1: Drby z ohrad a výběhu z Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze
0: vás.
1: Drby z ohrad a výběhu z Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady a výběhu z Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí.
1: Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí.
1: Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají.
1: Ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají.
1: Rady.
2: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám, hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám, pomalu klusají a vy se smějete. I já si říkám, pomalu, ale a vy se smějete. I já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. I já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Jak si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak tep, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš vem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně. Když sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. Stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu po... Jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový. Je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový krásný. A jaký je to tu pohodový léto. A jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
2: Je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
2: Pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od

0: Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Itálie.
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Itálie, která chutná.
0: Tak od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Itálie, která chutná.
0: A hodně blízko u zvířat.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu
0: blízko u zvířat.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a pijte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravě italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvních vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním k tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat. Které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz ním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Voda je.
1: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Voda je fajn.
1: Nad Itálii. www.lavite.cz.
2: Voda je fajn.
1: www.lavite.cz.
2: Voda je fajn. V létě.
1: www.lavite.cz.
2: Voda je fajn. V létě na koupání.
1: Z.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. A v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku je na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A to. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charváku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát a ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spol nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltový. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů. Jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, i výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrt asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s rizeních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS,

0: astné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Vévalem. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama.
0: www.charvat.cz
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na.
0: www.charvat.cz
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu
0: CZ.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů. Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět, podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali republice. Seš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. Seš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. 10. za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. 10. mladá Boleslav. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. 10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 20 poblíž, vsaď se, že jo. 16. 10. mladá Boleslav. Jo, a příští, že jo. 16. 10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kači. 16. 10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kači. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: A za dny jsou...
1: Příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: A za dny jsou tady... A
1: 5 let, tak doraž na Kačinu.
2: A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe...
1: Doraž na Kačinu.
2: A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe na... A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na... A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. Tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Chystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily. Ne, kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, tisíce produktů, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až produktů, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30% a nezapočítače. Mobily nebo hračky, opět až 30% a nezapomeň nebo hračky, opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Už pomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Aktuální.
2: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se
2: se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se českými
2: kódy na Alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí
2: za CZ.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby.
2: Aktuální zpráva.
3: Hazardní her

0: se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hlavní zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře to financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Sportka casting na
0: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Sportka casting na milionáře.
0: Hře může vzniknout závislost.
1: Sportka casting na milionáře.
0: Závislost.
1: Sportka casting na milionáře. Dokážete Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených, byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Staďte plný tiket a jste ve hře.
2: Tak co jí koupíme?
1: Plný tiket a jste ve hře.
2: Tak co jí koupíme?
1: Přál jste ve hře.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že...
2: si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos...
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřeší...
2: Dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už tele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už neví...
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat...
3: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat...
3: Zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantické.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek od večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zasnink.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Altu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
3: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každé.
3: Po zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledej u masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Zážitky.cz.
2: Opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Zážitky.cz.
5: Skonto nábyte.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na
5: Skonto nábyte.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábyt. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábyt. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou až si ušetříte.

0: Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. A ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v... Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na vše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50%. Pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50%. Pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50%. V prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Auto
0: 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky?
0: Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
0: Slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord
0: obchodníka.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes pět.
1: No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených.
1: Trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší. V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší. Víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt?
2: Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
2: Prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
2: Polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojet.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny.
1: No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka.
1: No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka
1: v sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord. Nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. V 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Rok. Na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Rok Radio.
3: Autonord.cz.
4: Rok Radio.
3: CZ.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

hlasujte na našem Rast s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyber na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. CZ. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na

hlasu záleží. Do vás rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka no záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere. Rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou Renda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One as další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Anka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Má Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice a jejich Foreign Tongues. A do Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasu třetice tu máme Seven Dust s deskou One.

0: Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmaceutického mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu.
1: Izomat. Izomat. Best Brilla. Stačí

0: Chci vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
0: Izomat. Izomat.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
0: Izomat.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
0: CZ.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 7. KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17. KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17 se nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Slucha víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats
2: a
1: 117.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen. Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s
2: projektory.
1: Sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registrovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej
1: cen. Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhraj.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhraj s KFC.cz.
2: Účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: Slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
3: Uvažujete o tepelném.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle.
1: Vyhrajskafc.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku
1: t.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. O tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilní techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montážem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobně vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou tíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou stáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm Service. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Tu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
4: ACDC
3: u nás zvyklí. ProTerm.cz.
4: ACDC, Metallica, Pink Floyd,
3: Led ProTerm.cz.
4: ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led
3: Zeppelin.cz.
4: ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy. ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném. ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém. ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom. Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Led Zeppelin.

Pretty Maids a jejich pecka Face the World. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Mám. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut. Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut. World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase. Skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějak. 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky.

0: největší legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera na místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 7. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universe speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si na Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony na O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky za Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Přijďte si do Benu.
0: V sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro
0: Portál a Ticketmaster.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Master.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék do...
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
1: Pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu...
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídí...
2: Budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než...
2: Plácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než...
2: Tím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo s kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z více léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo pro
4: všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík,
4: co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík,
4: Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Přiberete.
6: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Ty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido
6: českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz.
6: Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro
6: nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz.

0: partner pro vaši zahradu.
1: Koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Finální výprodej.
0: Partner pro vaši zahradu.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značko.
0: Radu.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve sport. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sport 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sport 9 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Hondinách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Honda přiváží akční
2: online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Honda přiváží akční nabídku.
2: Sportissimo. Život v pohybu.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
2: V pohybu.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si. Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV. Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte si hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 RV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úspor až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná 30 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of ním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. I zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Jsou dny dobré, lep.
3: Honda. The power of dreams.
4: Jsou dny dobré, lepší.
3: Of dreams.
4: Jsou dny dobré, lepší.
5: A pak jsou tu Allegro.
4: Jsou dny dobré, lepší.
5: A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší.
4: Jsou dny dobré, lepší.
5: A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup.
4: Jsou dny dobré, lepší.
5: A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva
4: lepší.
5: A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy.
4: Nyní dva elektrické.
5: A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy.
4: Nyní dva elektrické.
5: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy.
4: Nyní dva elektrické kartáčky Philips
5: Days. Ty nejlepší dny na nákupy.
4: Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou
5: lepší dny na nákupy.
4: Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% kupy.
5: Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4000.
4: Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4000. Otáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4890. Otáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899. Care se slevou 18% za 4899 korun. Se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen 10% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října. Za 4899.

neřeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němců. Kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němců. Zvířat, u lidí.

0: 99 korun. Allegro Days jen do 18. října. 1899 korun. Allegro Days jen do 18. října. 99 korun. Allegro Days jen do 18. října. Korun. Allegro Days jen do 18. října. Allegro Days jen do 18. října.
1: Mej.
0: Do 18. října.
1: 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte, drahý. Nekupujte, drahý
1: značky.
2: Nekupujte, drahý značky. Nekupujte, drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte, drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Rock Radio. Po malý pauze jsem zpátky a konečně... Pomalý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám, tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj, Ráďo.
4: Ahoj, ahoj, to je čau. Tak prosím tě, ať ti moskrá gratuluju, že ty lístky jsou tvoje. Ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit.
5: Je to pravda, no.
4: S manželkou nebyli nikde zapařit, tak jak je to možný?
5: Je to pravda, no, protože jsem měl...
4: Takový zdravotní průser.
5: A je to pravda, no, protože...

0: jsem měl takový zdravotní průser a bo jsem nemohl chodit do teďka.
1: Ježišmarja, no a už... Ježišmarja, no a už je to v pohodě, byli jste moci trošičku zatancovat?
0: Určitě pošlu a užijem si to.

0: moc. Hele, určitě pošlu a užijem si to moc. Hele, děkuji. Určitě pošlu a užijem si to moc. Hele,
1: tak
0: děkuji.
1: Jo. Díky, děkuji, Ráďo.
0: Pošlu a užijem si to moc. Hele,
1: tak
0: děkuji.
1: Jo. Díky, děkuji. Ráďo. Měj se, ahoj.
0: A užijem si to moc.
1: Tak
0: hele, děkuji.
1: Jo. Díky,
0: děkuji.
1: Ráďo. Měj se, ahoj. Taky, ahoj.
0: A užijem si to moc.
1: Tak
0: hele, děkuji.
1: Jo. Díky,
0: děkuji.
1: Ráďo. Měj se, ahoj.
0: Taky, ahoj, ahoj. Si to moc.
1: Tak
0: hele, děkuji.
1: Jo. Díky,
0: děkuji.
1: Ráďo. Měj se, ahoj.
0: Taky, ahoj, ahoj. Děkuji.
1: Díky,
0: děkuji.
1: Ráďo. Měj se, ahoj.
0: Taky,
1: ahoj,
0: ahoj. Ahoj.
1: Díky, děkuji. Ráďo. Měj se, ahoj.
0: Taky,
1: ahoj,
0: ahoj. Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesou.
1: Se, ahoj,
0: taky,
1: ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
0: Ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
0: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Žijeme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok.
1: Tak dneska si nám za sebou vedl.
2: Máme od rána do večera slušnej rok.
1: Tak dneska si nám za sebou vedlo rozdat nějakou radost.
2: Slušnej rok.
1: Tak dneska si nám za sebou vedlo rozdat nějakou radost.
2: Rok.
1: Tak dneska si nám za sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat. Tak dneska se nám za sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Tak dneska se nám za sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teď nám za sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teď už se hrám nějaký rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teď už se hrám nějaký kabáty a jejich burlaky, co bojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teď už se hrám nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teďka už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Rozdávat další lístky. Teďka už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Lístky. Teďka už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Teďka už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Co ty na to?

0: plotujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem.
0: Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká.
0: Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká, střecha padá.
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak?
0: Všechno dobrý.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak?
0: Všechno dobrý.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
1: Střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
1: A kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno
1: nám to praví.
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Zedník.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Rekonstrukce bytů.
3: Přebytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvalitu.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: Informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: Na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: .cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: .cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Jste připraveni?
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Jste připraveni Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme široký. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme široký sortiment. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme široký.

0: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Zpráklad.
1: Úklid.
0: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti. Úklid.
0: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti.
0: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
0: Vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba.
1: Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama.
1: Svou. Na práci na letišti.cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na
1: práci na letišti.cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné.
1: .cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kultura. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncert. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v opletěři koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v opletěři republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak do. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak do. Raš. A že nehrajem to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak do. Raš. A že nehrajem nikde poblíž v sále, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak do. Raš. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. V oplečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. Šestým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok, že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok blíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kač. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu.
3: Angry Birds kosmetika.
2: 25 let, tak doraš na kačinu.
3: Angry Birds kosmetika, co máš
2: na kačinu.
3: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy. Kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy, vůně pot i sporek, co má koule. Angry Birds lousy, vůně pot i sporek, žádný. Angry Birds lousy, vůně pot i sporek, žádný kecifu. Angry Birds lousy, vůně pod i sporek, žádný keci funkčí birc. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. A lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. A nagr i pod i sporek, žádný keci funkčí věci. A nagr i sporek, žádný keci funkčí věci. A nagr i br dosi keci funkčí věci. A nagr i BR10 funkční věci. Anagor i BR10 tečka tři. Anagor i BR10 tečka tři. Anagor i BR10 tečka tři. BR10 tečka tři.
4: Zdravíčko.
3: BR10 tečka tři.
4: Zdravíčko, sousede.
3: Co tečka co?

0: CZ.
1: Zdravíčko, sousede.
0: Tečka CZ.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem...
0: CZ.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli... Sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic. Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: Zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: Komerční chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: Nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. U nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Více na KB.cz. KB.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
4: U auta
3: spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
4: U Autopoli v Praze a Příbram.
3: Vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
4: U Autopoli v Praze a Příbrami na
3: má jasnou historii a perfektní technický stav.
4: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široký
3: a perfektní technický stav.
4: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených
3: technický stav.
4: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů
3: Škoda. Stav.
4: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garant.
4: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a
4: na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a
4: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
4: prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis
4: Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít
3: i servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídku oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto pomlčka.
4: Použít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz.
4: Ne financování.
3: Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš auto. Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. V Praze a Příbrami.
5: Překáží vám
3: a Příbrami.

překáží vám... Překáží vám doma vysloužilé drobné... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do... vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červenče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. www. Červené kontejnery.cz. Červené kontejnery.cz. Kontejnery.cz.

0: i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisku i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk Scandinavian Sleep, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Kouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Správnou hřejivou atmosféru. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Atmosféru. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
0: Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
1: Každý den 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den
1: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Mé úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dá stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady. Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Pro nás úplný základ.
1: Úklid.

nový plot mám. Nový plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány, prodat od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i Montbrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý i montujeme.

Dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce, na druhé straně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce, na druhé na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěné jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic z této zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku, zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chyběly obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voličů ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot použili, byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na tní. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát čtou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát 46,67 koruny za litr. Benzin bude stát 46,67 koruny za litr. Benzin bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené za litr. Benzin bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny. Benzin bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémium 6,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva 8 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza z stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila, ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterinář. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese. Zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza žila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka do českého kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvíře. Potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze. Není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka z kořen nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka z kořen vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka z kořice a podzim na tamní kolonádě. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka z kořice a podzim na tamní kolonádě. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka.

0: jablka z kořice a podzim. Na tamní kolonádě se uskuteční o víkendu provoní jablka z kořice a podzim. Na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník provoní jablka z kořice a podzim. Na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňka z kořice a podzim. Na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského podzim. Na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu jablek. Na kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu jablek. Na co se můžou návštěvníci už 14. ročník lázeňského festivalu jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí 14. ročník lázeňského festivalu jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne ročník lázeňského festivalu jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka festivalu jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání.
0: Můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční,
0: řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nej.
0: Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější
0: Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí krásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnost jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a při nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže ze. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže ze. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže zelená. Bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže zelená hvězda Karlovar. Slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže zelená hvězda Karlovarského kraje 2000 a předání ceny vítězi soutěže zelená hvězda Karlovarského kraje 2025 vítězi soutěže zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
0: Tolik zprávy.
1: Že zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké.
1: Hvězda Karlovarského kraje 2025.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
1: Karlovarského kraje 2025.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
1: 2025.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet.
0: Hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večer.
2: Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá.
2: Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý. Začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek, a to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně. I samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů večer to padne, můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů. Večer to padne asi na 6 a stupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. Stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. Padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. A zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné
0: rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčík.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší
0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech. Dne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle voleb dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří věd na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektrárnů. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve stavbě o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostraven. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostra. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek. Chyb se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti. Lidé

0: už prší nebo paří.
1: Úplně přesně zrovna tak.
0: Ať už prší nebo paří slunce.
1: Slušně zrovna tak.
0: Ať už prší nebo paří slunce.
1: Slušně tak.
0: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat k... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v chvíli, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18. Diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika dok. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rádio do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio do. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
1: Dejte si pozor na D1.
0: Rock Radio doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 202.
0: Rock Radio doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru.
0: Doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru směrem do Prahy.
0: Doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru směrem. Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s... Pozor na D1 na 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočáka. 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás. 22. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor. 22. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. Do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bak jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehrad srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem čákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu najdete v ulici nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osoba zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osobák a znám. Jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osobák a znám kladákem v sobě. Taky se najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osobák a znám kladákem v sobě. Taky v Praze, kde si je osobák a znám kladákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu, kde si je osobák a znám kladákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž si je osobák a s nákladákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu a s nákladákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž směrem na Smíchov v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž směrem na Smíchov. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda Blanku tunelu v Praze, je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda třech osobáků, totiž směrem na Smíchov, nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou na Smíchov, nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Třech osobáků, takže už tam můžete očekávat.

0: a docela dost velkou kolonu.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte a nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Máme 15 hodin skoro.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Máme 15 hodin skoro 5 minut k tomu a
1: rockový odpoledne.
0: Máme 15 hodin skoro 5 minut k tomu a rockový odpoledne najíždí do svojí
1: odpoledne.
0: Máme 15 hodin skoro 5 minut k tomu a rockový odpoledne najíždí do svojí třetí. Máme 15 hodin skoro 5 minut k tomu a rockový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme 15 hodin skoro 5 minut k tomu a rockový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek opáté k tomu a rockový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek opáté, takže rockový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek opáté, takže všem najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek opáté, takže všem Sárám a Štefanům tři hodiny. Samozřejmě tady máme svátek opáté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší. Samozřejmě tady máme svátek opáté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. Svátek opáté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnů. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Začneme být, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Začneme peckou od Avantages, kej docela pár fajnových pecek. Začneme peckou od Avantages, se jima Dying for an fajnových pecek. Začneme peckou od Avantages, se jima Dying for an Angel. Pak budou taky pecek. Začneme peckou od Avantages, se jima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnout. Začneme peckou od Avantages, se jima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se peckou od Avantages se jima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se jima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage pojďte pořádně. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage pojďte pořádně užít. Rokový odpohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Avantage pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne ten se přijde podívat, ale teďka už tady tu Avantage pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Dívat, ale teďka už tady tu Avantage pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Teďka už tady tu Avantage pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Rokový odpoledne pokračuje. Nepokračuje.

Šatiko. Na léto si pak uvaří. Šatiko pro léto si pak uvaří. Šatiko pro léto uvaří. Šatiko pro léto a gulá. Šatiko pro léto a gulá. Šatiko pro léto a gulá. Šoví, šatiko pro léto a gulášoví.

z marcipánu s vanilkovou. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Z marcipánu s vanilkovou příchutí. Špánu s vanilkovou příchutí. S vanilkovou příchutí. Šámazaný ovou příchutí. Šámazaný bruše příchutí. Šámazaný brušetou. Šámazaný brušetou. S tymi šámazaný brušetou. S tymiánu a mazaný brušetou. S tymiánu a mazaný.

šaty koprelky, pak uvaří. Šaty koprelky, uvaří. Šaty koprelky. Šaty koprelky. Rock Radio.

Zítra se spustí prodej vstupenek. Tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra se spustí prodej vstupenek.

0: bude vůbec. Ale na co neměli bejt? Protože možná už takováhle příležitost nebude vůbec. Ale na co nemusíte čekat? Protože možná už takováhle příležitost nebude vůbec. Ale na co nemusíte čekat ani chvilku, tak je další muzika. Možná už takováhle příležitost nebude vůbec. Ale na co nemusíte čekat ani chvilku, tak je další příležitost nebude vůbec. Ale na co nemusíte čekat ani chvilku, tak je další muzika tady vůbec. Ale na co nemusíte čekat ani chvilku, tak je další muzika tady na Rock Rádiu. Bon Jovi vás nemusíte čekat ani chvilku, tak je další muzika tady na Rock Rádiu. Bon Jovi vás čeká taky Amarant. Chvilku taky další muzika tady na Rock Rádiu. Bon Jovi vás čeká taky Amarant, ale začneme s nouzecností. Muzika tady na Rock Rádiu. Bon Jovi vás čeká taky Amarant, ale začneme s nouzecností. Na Rock Rádiu. Bon Jovi vás čeká taky Amarant, ale začneme s nouzecností. Bon Jovi vás čeká taky Amarant, ale začneme s nouzecností. Amarant, ale začneme s nouzecností. Začneme s nouzecností.
1: Do Brna, do Prahy.
0: Nouzecností.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderní.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídlem. Hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. V nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Pravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než a skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem už za 3 hodiny na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem už za 3 hodiny. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem už za 3 hodiny a Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem už za 3 hodiny a 7 minut. Hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Tak co?
2: Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Tak co, sousede, už...
2: Zamilujte si je taky.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: Milujte si je taky.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně, že mám.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No, ne, už máš zimní gumy.
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
4: Gumy. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
2: Citroen.
4: Jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou...
4: A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu.
4: Citroen.
3: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi
3: extra. No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra ceny až o...
3: Kecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra ceny až o...
2: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní...
2: Jsou tu.
4: S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneuka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkni u kvozu zdarma, jen do 23. října.

0: tak mrkněte na Citroen zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Mám.
0: Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co...
0: Mrkněte na Citroen.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám.
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví,
1: co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne.
1: Tát. Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova. Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti. Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
2: V tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600.
2: Elektrikář. Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít
1: pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah.
1: Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah.
1: Tu svou na práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okáz
1: na letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okáz to
1: nerez.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okáz to nerezové komín. Komín musí mít pořádnej

Within Temptation a Within Temptation a jejich pecka What Have You Done. Within Temptation a jejich pecka What Have You Done právě teďka dojde. Within Temptation a jejich pecka What Have You Done právě teďka dojela. Within Temptation a jejich pecka What Have You Done právě teďka dojela na Rock Rádiu máme. Within Temptation a jejich pecka What Have You Done právě teďka dojela na Rock Rádiu máme 17 hodin 21 minut. Temptation a jejich pecka What Have You Done právě teďka dojela na Rock Rádiu máme 17 hodin 21 minut k tomu. Pecka What Have You Done právě teďka dojela na Rock Rádiu máme 17 hodin 21 minut k tomu. A já You Done právě teďka dojela na Rock Rádiu máme 17 hodin 21 minut k tomu. A já mám pro vás zase jednu teďka dojela na Rock Rádiu máme 17 hodin 21 minut k tomu. A já mám pro vás zase jednu docela velkou zajímavou na Rock Rádiu máme 17 hodin 21 minut k tomu. A já mám pro vás zase jednu do 17 hodin 21 minut k tomu. A já mám pro vás zase jednu docela velkou zajímavost, jo. 21 minut k tomu. A já mám pro vás zase jednu docela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Am pro vás zase jednu docela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako jednu docela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Řekněme koncem října nebo začátkem listopadu. Jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout listopadu. Jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra jste konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra se spůl, ej, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou záruku. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou záruku. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni
0: vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát
0: strč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprostroje.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.cz. Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.cz. Lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Proje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní stroje. Sklaprostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro
2: CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Co? Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Přemýšlí pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Zamyšlí pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje
2: nové stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web si nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A víc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% o koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také pny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Sikolen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Když
3: a také podlah. Siko.cz.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoin.
3: Podlah. Siko.cz.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny.
3: Siko.cz.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc.

0: Partnersbanka. Když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu
0: mý mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu
0: kterka, poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Jde Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vezmi svůj
1: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vezmi svůj osud do...
1: To se vyplatí.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o... Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v prany a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smartcen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart. Trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. V pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Chceme ho...
2: allegro.cz/smart/soutěž.
3: Chceme ho postavit
2: vlastně...smart/soutěž.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: soutěž.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat do...
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý
5: a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Jak?
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Jak to má?
6: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Jak to má motora kola?
6: Rozumem, budujte srdcem.
7: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcelská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzín. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory.

0: motory a rychlost stoupá do extrému. Poslední benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herm, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád
0: pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku
0: na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si... ...nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, u nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz / kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz / kariéra. Si svých řidičů váží. Spedit.cz / kariéra. Váží. Spedit.cz / kariéra. Spedit.cz / kariéra. Rock.cz / kariéra. Rock.cz.

komínové systémy. OK, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy vody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkazů. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkazů. Nerezové komíny pro firmy

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Ne.
1: Much good can come from the roof use of power. One good can come from the roof use of power.

0: i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ. Elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ. Kouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ.
1: Rok má
0: se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ.
1: Rok má být tvrdej.
0: Více na Minijeřáb Zlín. CZ.
1: Rok má být tvrdej.
0: A Jeřáb Zlín. CZ.
1: Rok má být tvrdej. A beton.
0: CZ.

0: ale my na sebe A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím.

má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a dej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná. Beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Bet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Přijde kapitán a vy si poledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím. Za chvilku mě tady vystřídá kapitán. Uslyším se s vámi zase zítra, teda ne zítra, vlastně v pondělí, mám před sebou víkend. Takže v pondělí od 3 do 6 a už v plný palbě i s Kubou.
1: Vytvořeno s použitím
0: i s Kubou, tak se mějte jo, čus.
2: Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc pro 199 korun.
3: Náš výkup je teď totální.

0: totální hardcore.
1: A tému 9.
0: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách.
0: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšuješ
0: výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
0: Teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta.
0: Hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta
0: a platíme i...
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta
0: a platíme i hned.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta
0: a platíme i hned.
2: V hotovosti
0: kupujeme všechna auta a platíme i hned.
2: V hotovosti i převodem.
0: Prodejte u nás a platíme i hned.
2: V hotovosti i převodem.
0: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejhned.
2: V hotovosti i převodem.
0: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější
2: hotovosti i převodem.
0: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Odem.
0: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Více na AA.
0: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Více na AA.
0: A získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Více na AA
0: Auto.cz.
2: Nebo volejte osm.
0: Nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Více na AA
0: Auto.cz.
2: Nebo volejte osm.
0: Na trhu.
2: Více na AA
0: Auto.cz.
2: Nebo volejte 800 110.
0: Více na AA
2: Auto.cz.
0: Nebo volejte 800 110 800.
2: Auto.cz.
0: Nebo volejte 800 110 800.
2: Z.
0: Nebo volejte 800 110 800.
3: Tak co jí koupíme?
0: Volejte 800 110 800.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: 110 800.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: 800.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svý.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tvář.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřeší.
3: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme za.
3: Dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíš.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíš.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte.
4: To vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte
4: zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu. Zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v super Alegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinovou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo
3: pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Alegrii vybere supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Alegrii vyberete dárek.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Tak nebo zaslouženou masáž.
3: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky.
3: Vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanaza.
3: Opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazazážitky.cz.
3: Každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazazážitky.cz.
4: Lepší zážitky hledejte na

0: www.firmanazajitky.cz.
1: Jsem horská gorila.
0: Zážitky hledejte na
2: firmanazajitky.cz.
1: Jsem horská gorila.
2: Firmanazajitky.cz.
1: Jsem horská gorila.
2: Firmanazajitky.cz.
1: Jsem horská gorila.
2: Firmanazajitky.cz.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek
0: Z.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může...
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct...
1: Horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
1: A gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale...
1: Z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem
3: neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská
3: gorila. Kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
3: Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Horským gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorové.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Uni.
1: Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horsk kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od čkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodej. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. K novému na www.bushman.cz. K novému Peugeotu parádní nákupy. www.bushman.cz. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Bushman.cz. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostane k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ.
4: Komín musí mít
3: nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ.
4: Komín musí mít
3: centru Arkády Pankrác. Domanský CZ.
4: Komín musí mít
3: Arkády Pankrác. Domanský CZ.
4: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to.
3: Domanský CZ.
4: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny.
3: Domanský CZ.
4: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny. Kouřovody.

Buongiorno. Bon Jovi, I You Give Love a Bad Name. Bon Jovi, I You Give Love a Bad Name. Bon Jovi, I You Give Love a Bad Name právě teďka. Bon Jovi, I You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už to ale bohu... Bon Jovi, I You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už to ale bohužel jistě zna... You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už to ale bohužel jistě značí konec rokový... Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio, no a už to ale bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne. No a už to ale bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už... Bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím. Za chvilku mě značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím. Za chvilku mě tady rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím. Za chvilku mě tady vystřelím.

0: Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: CZ. OK Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: OK Seto, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
1: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý
1: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne.
1: Na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ. Vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky mě v stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha.
2: Úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha. Kuchař.
2: Správně. Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha. Kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha. Kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete.
2: Všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha. Kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete.
2: Vznikne magie.
1: Ha. Kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
2: Magie.
1: Ha. Kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Zahrádkář se
1: napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Zahrádkář se raduje.
1: Zahrádkář.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidopkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eš, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobby.
3: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
3: to, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Připrav.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na
3: CZ.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim. Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty Profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od české, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce, vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.
4: Od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.e.
4: Výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.e-shop.cz.
4: AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner.
4: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Zafido.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Rock Radio.
3: Pro vaši zahradu.
5: Rock Radio.

zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října, tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne Loco? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k Palína a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý pici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada. Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní za čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Týhořína dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Šárka Holubcová.

Sortiment pro komínové systémové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy, sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlka. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na rezové komíny pro firmy i domácnosti.

0: Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na Rušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock radio nebo na radia.cz. Rock radio radia.cz. Rock radio Rock radio co se děje? Rock radio Rock radio co se děje? Rock radio Rock Radio, co se děje?
1: Léto je
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce z...
0: Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A... Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí se svojí Tak jdem dál tour. Jako host

4 ráno. Jsou 4 ráno nad Prahou. Jsou 4 ráno nad Prahou. Jsou 4 ráno nad Prahou vládne tma. Ráno nad Prahou vládne tma. Nad Prahou vládne tma. Vládne tma. Posl tma.

čtyři ráno pro ten. Jsou čtyři ráno pro ten atentát. Jsou čtyři ráno pro ten atentát. Čtyři ráno pro ten atentát. Pro ten atentát.

0: zubní pastu Kerry dávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry zvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry s Protection minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry s Protection Duopack 150 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry s Protection Duopack 150 ml. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry s Protection Duopack 150 ml. Jen za zubní pastu Kerry s Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Pastu Kerry s Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez pek 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce 90 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce DR jen za 99 korun. Super ceny bez akce DM vždy výhodně 99 korun. Super ceny bez akce DM vždy výhodně korun. Super ceny bez akce DM vždy výhodně. Super ceny bez akce DM vždy výhodně.
1: A za dny jsou tady a tak
0: DM vždy výhodně.
1: A za dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal
0: vždy výhodně.
1: A za dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. A za dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000. A za dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000. Jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Stal slevové kódy.

0: Přihlaste si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Šéfe, zase na Nissan.cz. Šéfe, zase na Nissan.cz. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi.
0: Tlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi.
0: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi.
0: Vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Sor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe,
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnik.
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop.
1: Mám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno. Technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skvělé. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skvělé. E-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to na místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fič.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. CZ. To je fičák.
2: Nejvyšší čas.
0: To je fičák.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný
0: fičák.
2: Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový radio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový radio.cz. Všechno rokový stránky. www. Rokový radio.cz. Všechno, co se do rádiky. www. Rokový radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Věda. Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžete. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžete. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Z. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Super ceny.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Super ceny bez čekání na akci.
0: Můžeme být hrdí.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmě. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sort čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4. Ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba L celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba L a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba L Max.

Rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. Radio.cz. CZ.

0: občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise tak případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže. Všechny prohlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže. Všechny problémy se ale podařilo obrat s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže. Všechny problémy se ale podařilo Jedna volební komise také hlásila potíže. Všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbor komise také hlásila potíže. Všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou potíže. Všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledá. Všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dále podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všechny vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecnou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům při duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, výmluvčí VZP psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, výmluvčí VZP Viktorie podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, výmluvčí VZP Viktorie Plívová 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, výmluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využijte mohou až na
0: Kam peníze konkrétně míří, výmluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využijte mohou až na 10 sezení.
0: Konkrétně míří, výmluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využijte mohou až na 10 sezení u terapeutů.
0: Mluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využijte mohou až na 10 sezení u terapeutů.
0: Viktorie Plívová.
1: Využijte mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek.
0: Plívová.
1: Využijte mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále. Využijte mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 tisíců. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 tisíců. Požádalo o něj už téměř 100 tisíc lidí, mezi které VZP rozdělili už téměř 100 tisíc lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu 100 tisíc lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už 100 VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem. Jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
0: Jejich sezení
1: už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
0: Jejich seznam najdou
1: stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
0: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách,
1: kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
0: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné
1: sezení dětem i dospělým.
0: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny
1: dospělým.
0: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Vimbledonská šampionka najdou zájemci na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Vimbledonská šampionka Linda Nosková na webových stránkách všeobecné zdravotní pojišťovny. Vimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje všeobecné zdravotní pojišťovny. Vimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenis zdravotní pojišťovny. Vimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na dny. Vimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Vimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to opionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude tenisovém turnaji.

0: Zprávy.
1: Krásný podvečer.
0: Adio. Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident kvo. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám nakonec. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka. Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování. Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad Půb a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstane státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-dorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační. Zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura o bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunální. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunální. Digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátní agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jim několik příkup Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jim několik případů, kdy občané hlásili. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jim několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázkou. Komunálních a senátních voleb registrovala jim několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Senátních voleb registrovala jim několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Registrovala jim několik případů, kdy občané.

0: mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupky. 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. 8. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí. Paru hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí. Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio.
0: A Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio.
0: Mohlo mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
0: A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mockrát.
0: Končí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mockrát děkujeme.
1: Radio. Počasí.
2: Mockrát děkujeme drahá za zprávy a pojďme se podívat.
1: Počasí.
2: Mockrát děkujeme drahá za zprávy a pojďme se podívat.
1: Počasí.
2: Mockrát děkujeme drahá za zprávy a pojďme se podívat na počasí a... Mockrát děkujeme drahá za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí český... Mockrát děkujeme drahá za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí český hydrometeorolog. Děkujeme drahá za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí český hydrometeorologický ústav na zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí český hydrometeorologický ústav na sobotu. Tak podívat na počasí a jak to vidí český hydrometeorologický ústav na sobotu. Tak máme počasí a jak to vidí český hydrometeorologický ústav na sobotu. Tak máme oči a jak to vidí český hydrometeorologický ústav na sobotu, tak máme očekávat převážně zataženo Český hydrometeorologický ústav na sobotu, tak máme očekávat převážně zataženo na většině území. Máme očekávat převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu s občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách. Odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách oblačnost ubývat. Od severozápadu srážky a v Čechách oblačnost ubývat. Nejvyšší západu srážky a v Čechách. Nejvyšší teploty na 16 a v Čechách oblačnost ubývat.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do... Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Do každého počasí.

0: na Masarykově náměstí.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci. Nehoda dvouosobního.
1: Doprava.
0: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci. Nehoda dvouosobních aut. Projíždíte tam.
1: Doprava.
0: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci. Nehoda dvouosobních aut. Projíždíte tam opatrně. V Jindřichově Hradci. Nehoda dvouosobních aut. Projíždíte tam opatrně. No a v Ocelářské. Nehoda dvouosobních aut. Projíždíte tam opatrně. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda dvouosobních aut. Projíždíte tam opatrně. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda aut. Projíždíte tam opatrně. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda dvouosobních tam opatrně. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda dvouosobních aut. Blokujete tam dopravu takou. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda dvouosobních aut. Blokujete tam dopravu Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda dvouosobních aut. Blokujete tam dopravu tak určitě da Praze taktéž nehoda dvouosobních aut. Blokujete tam dopravu tak určitě dávejte pozor, buď nehoda dvouosobních aut. Blokujete tam dopravu tak určitě dávejte pozor, buďte osobních aut. Blokujete tam dopravu tak určitě dávejte pozor, buďte blokujete tam dopravu tak určitě dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Tak určitě dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 na 180 dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 na 183 a dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 na 183 a půltým kilometr hlavně trpěliví. Na D1 na 183 a půltým kilometru na trpěliví. Na D1 na 183 a půltým kilometru na trase Palpra. Na D1 na 183 a půltým kilometru na trase Palpra. Na 183 a půltým kilometru na trase Praha Polsko státní hranice. 83 a půltým kilometru na trase Praha Polsko státní hranice. Půltým kilometru na trase Praha Polsko státní hranice. Je na trase Praha Polsko státní hranice. Je neprůjezdný levý jízdní pruh. Praha Polsko státní hranice. Je neprůjezdný levý jízdní pruh. Překážku na vozovce státní hranice. Je neprůjezdný levý jízdní pruh. Překážku na vozovce tam tvoří hranice. Je neprůjezdný levý jízdní pruh. Překážku na vozovce tam tvoří hranice. Je neprůjezdný levý jízdní pruh. Překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří průjezdný levý jízdní pruh. Překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních aut. Tak jeď. Překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních aut. Tak jeď. Překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních aut. Tak jeďte opatrně a tam tvoří nehoda tří osobních aut. Tak jeďte opatrně a ať jedete na čem. Nehoda tří osobních aut. Tak jeďte opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv aut. Tak jeďte opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo jeďte opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv. Hlavně doražte opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv. Hlavně doražte v pořádku. Jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv. Hlavně doražte v pořádku. Kamkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv. Hlavně doražte v pořádku. Nebo kamkoliv. Hlavně doražte v pořádku. Hlavně doražte v pořádku. Doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastaví. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Do kapitánský kajuty na 7 2 5 8 4 4 4 2 4 pište na Messengera. Do kapitán.

kapitánský kajuty na 725844424, pište na Messengera a do kapitánský kajuty na 725844424, pište na Messengera a do mailu na 725844424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na kura 44424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na kura 424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na kuráž whisky, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na kuráž whisky, dokonce a do mailu. No a na úvod si dáme na kuráž whisky, dokonce in the jar od mailu. No a na úvod si dáme na kuráž whisky, dokonce in the jar od Metallica. Dáme na kuráž whisky, dokonce in the jar od Metallica a během týhle. Whisky, dokonce in the jar od Metallica a během týhle pětiminutovky koukejte naskakovat na náš pirát. Dokonce in the jar od Metallica a během týhle pětiminutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. Jar od Metallica a během týhle pětiminutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouvá. Od Metallica a během týhle pětiminutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě během týhle pětiminutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Protože právě vyplouváme. Joho! Vyplouváme. Joho!

0: Tak na zdraví. Tak na zdraví, přátelé. Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar. Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar. Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme. Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějak. Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou. Přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hodný. Jar od Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hodný. Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hodný mi psal. Dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hodný mi psal. Poprosil bych za nějakou českou píseň. Dominik Hodný mi psal. Poprosil bych za nějakou písničku od Aleše píseň. Dominik Hodný mi psal. Poprosil bych za nějakou písničku od Aleše Brechty, když Dominik Hodný mi psal. Poprosil bych za nějakou písničku od Aleše Brechty, když Hodný mi psal. Poprosil bych za nějakou písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem, psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když zahrát písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme, jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu dáku, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tu. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok.
0: Musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání.
0: My to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání.
0: Takže si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání.
0: Rok. Tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
0: Píseň.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
1: Na přání.
2: Rok rádio.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: dneska, udělala to, to je super. Prosím o zahrání písničky,
1: On tam měl fotku někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema.

0: někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema a vysfotku někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byl někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byl Afriky s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byl pod tím je nápis život s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byl pod tím je nápis život s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byl pod tím je nápis život začíná a vysmátej tam byl pod tím je nápis život začíná po 50. A vysmátej tam byl pod tím je nápis život začíná po 50. A potom tam byl pod tím je nápis život začíná po 50. A tím je nápis život začíná po 50. A potom, protože už je mu víc, život začíná po 50. A potom, protože už je mu víc, tak tam to na po 50. A potom, protože už je mu víc, tak tam to pce. A potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrt. Potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrt. Je tam napsáno po 60. Potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrt. Je tam napsáno je mu víc, tak tam to pade přeškrt. Je tam napsáno po 60. Jo, život začíná, tak tam to pade přeškrt. Je tam napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, pade přeškrt. Je tam napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70. Po, je tam napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70. Po, napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70. Po 80. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70. Po 80. A jednou zase. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70. Po 80. A jednou zase skončí. A začíná furt, přátelé, po 70. Po 80. A jednou zase skončí. Ale tato show bude pokračovat. Po 80. A jednou zase skončí, ale tato show bude pokračovat. Tak Míro vše. Po 80. A jednou zase skončí, ale tato show bude pokračovat. Tak Míro vše. A jednou zase skončí, ale tato show bude pokračovat. Tak Míro vše.
1: Rok na psání.
0: A jednou zase skončí, ale tato show bude pokračovat. Tak Míro vše.
1: Rok na psání s Jirkou.
0: Pokračovat. Tak Míro vše.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Všenej.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: Tak to byla Černá labuť od kapely... Tak to byla Černá labuť od kapely Str... Tak to byla Černá labuť od kapely Strac. Tak to byla Černá labuť od kapely Strac, neboli Black Swan. Tak to byla Černá labuť od kapely Strac, neboli Black Swan, anglicky. Černá labuť od kapely Strac, neboli Black Swan, anglicky. Labuť od kapely Strac, neboli Black Swan, anglicky.
1: English.
0: Kapely Strac, neboli Black Swan, anglicky.
1: English.
0: A teď neboli Black Swan, anglicky.
1: English.
0: A teď si dáme něco k Swan, anglicky.
1: English.
0: A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Anglicky.
1: English.
0: A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Psalami Alžbětky.
1: English.
0: A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Psalami Alžbětky.
1: English.
0: A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Psalami Alžbětky. Mail už. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Psalami Alžbětky. Mail už včera říkal. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé. Psalami Alžbětky. Alžbětka. Mail už včera říkal, dáme něco k narozeninám, přátelé, psala mi Alžbětka. Mail už včera říkal, si mi připomeň se mi dnes. Narozeninám, přátelé, psala mi Alžbětka. Mail už včera říkal, si mi připomeň se mi dneska, udělala to, psala mi Alžbětka. Mail už včera říkal, si mi připomeň se mi dneska, udělala to, to je super, Alžbětka. Mail už včera říkal, si mi připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Mail už včera říkal, si mi připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Prosím, o včera říkal jsem mi připomeň se mi.

0: na auto-police.cz
1: i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz.
1: Auto-police financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoli, váš
1: vání.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoli, váš autorizovaný. Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu na auto-police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v auto-police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň tvoří
0: partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň tvoří 14
0: plus v Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň tvoří 14%
0: v Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
3: Když uvidíte Albert
2: CZ pro bohatší Česko.
3: Když uvidíte Albert neporazit
2: pro bohatší Česko.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější
2: Česko.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehled. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledej. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás jihočeské ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás jihočeské máslo levnější nehledejte. Tento týden u nás jihočeské máslo 250 nehledejte. Tento týden u nás jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30. U nás jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. České máslo 250 gramů s apkou za 34,90. 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Alpanenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert svíčková kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30 za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9.99,90. Albert dle srovnání k 30.9.90. Albert dle srovnání k 30.9.
4: Máte špatný den?
3: Albert dle srovnání k 30.9.
4: Máte špatný den? Buďte rádi, že se...
3: Dle srovnání k 30.9.
4: Máte špatný den? Buďte rádi...
3: K 30.9.
4: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je... Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovani.cz. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovani.cz. Kom, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovani.cz. Komplet stěhovat. Život je rok. www.stěhovani.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí. Život je rok. www.stěhovani.cz. Krbec.cz kompletní stěhovací a vyklízecí.

0: kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Stěhování Krbec.cz, kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Krbec.cz, kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
1: Sakra!
0: CZ, kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
1: Sakra!
0: Stěhovací a vyklízecí služby.
1: Sakra!
0: Vyklízecí služby.
1: Sakra!
2: Moje záda.
3: Za tohle...
1: Sakra!
2: Moje záda.
3: Za tohle lidé dělají za to...
1: Sakra!
2: Moje záda.
3: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí.
1: Pro... Sakra!
2: Moje záda.
3: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přináším...
2: Moje záda.
3: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel helčíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Health Firm. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně, nebo zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně, Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně, nebo v Ostravě. Fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně, nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.cz a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář. Nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské váleční @healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v @healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. .eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Profi vonia. Stou se nemusí.

0: na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne.
0: Na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme. Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna
1: celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
1: Ne, pro naše věta.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna. Služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Péči před odletem.
0: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně. Odletem.
0: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně. Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně. Uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete.
1: Začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně. Uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes.
1: Už tady.
0: Salonek.
1: Správně. Uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic. Salonek.
1: Správně. Uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
1: Správně. Uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte.
1: Uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz.
2: Řekni
0: 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz.
2: Řekni třikrát
0: napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Objevte tu svou, na práci na letišti .cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám, na práci na letišti .cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší.
0: Letišti .cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje.
0: .cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje. Skla pr...
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje.
2: Prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ. Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
2: Co?
3: Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a prostroje. Skla prostroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a skla prostroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla?
3: CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla?
3: Pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla? Pro stroje. CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stavební stroje.
2: Skla? Pro stroje. CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Když čtyři
2: stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Když čtyři cví.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Když čtyři cví.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Když čtyři cví.
3: Pro pracovní stroje.
4: Když čtyři cví. Než slova.
3: Stroje.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav? Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze.
0: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na...
0: Který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na... Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a
1: nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A
0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít
0: k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na aut.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu.

od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela dárky od srdce. Bela bel CZ od srdce.

0: Chceme ho... Belabel.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama? Belabel.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý mat.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat do...
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybrat vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: Materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem,
1: buď náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, buduj... Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Honda... Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Honda přiváží akční... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CX. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CX. Akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV. Všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte-li. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodně si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 000 RV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybrid SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním voze se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň 1 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams a i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams. Rock Radio. Honda. The power of dreams. Rock Radio. The power of dreams. Rock Radio. Dreams.

0: Kvalitní vrtané studny na... Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. První vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10
0: studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím.
0: Z.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celé...
1: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Uhodnout.

0: dobrým zvykem. No a pak samozřejmě pojedeme dál v naší krasojízdě, jak je naším dobrým zvykem, přátelé.
1: Rock Radio, Rock Radio, rok

Krásně. Krásně nám to tady doprší. Krásně nám to tady doprší a krásně nám to tady doprší a listopad nás čeká. Krásně nám to tady doprší a listopad nás čeká, přátelé. Krásně nám to tady doprší a listopad nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc. Krásně nám to tady doprší a listopad nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc. To tady doprší a listopad nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc. No, uvidíme zda prší a listopad nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc. No, uvidíme zda. A listopad nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc. No, uvidíme zda bude pršet, snížit. Nás čeká, přátelé, za chvíli už za měsíc. No, uvidíme zda bude pršet, snížit či padat z oblohy. Už za měsíc. No, uvidíme zda bude pršet, snížit či padat z oblohy. No, uvidíme zda bude pršet, snížit či padat z oblohy, něco s hákem. To uvidíme. Zda bude pršet, snížit či padat z oblohy, něco s hákem. To uvidíme. Každopádně, co je snížit či padat z oblohy, něco s hákem. To uvidíme. Každopádně, co je jisté, či padat z oblohy, něco s hákem. To uvidíme. Každopádně, co je jisté, z oblohy něco s hákem. To uvidíme. Každopádně, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakaj, něco s hákem. To uvidíme. Každopádně, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny. To uvidíme. Každopádně, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny. Volal mi Martin. Každopádně, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny. Volal mi Martin, že bych chtěl, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro, dáme teďka nějaký arakajny. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará o arakajny. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře. Pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře, pro všechny slušní rockery a rockerky zahrát k zemi. Volal mi asistence, která se stará o vozíčkáře, pro všechny slušní rockery a rockerky zahrát k zemi. Přibitáře, pro všechny slušní rockery a rockerky zahrát k zemi přibitej. Tak jo, tak si tuhle tu slušní rockery a rockerky zahrát k zemi přibitej. Tak jo, tak si tuhle tu parádní k zemi přibitej. Tak jo, tak si tuhle tu parádní energii nabitou šlehu dám. Přibitej. Tak jo, tak si tuhle tu parádní energii nabitou šlehu dáme. Tak jo, tak si tuhle tu parádní energii nabitou šlehu dáme. No a pak samozřejmě si tuhle tu parádní energii nabitou šlehu dáme, no a pak samozřejmě pojedeme dál v naší parádní energii nabitou šlehu dáme, no a pak samozřejmě pojedeme dál v naší krasojízdě, jak je naším nabitou šlehu dáme, no a pak samozřejmě pojedeme dál v naší krasojízdě, jak je naším dobrým dáme, no a pak samozřejmě pojedeme dál v naší krasojízdě, jak je naším dobrým.

0: nabídkou Kladem ihned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Manského.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spin. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl. Luboši, ty ho nebyl. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebyl. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebyl. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebyl. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebyl. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebyl.
4: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vev. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Bezkvat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. Www. Bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. Www. Bezkempu.cz. Kempu. Www. Bezkempu.cz. www. Bezkempu.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
4: Bezkempu.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na lidi. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první edice.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi
5: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in? To?
6: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde se? Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Jeden jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečný
6: proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přes.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přes. Pak. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti pro.
6: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
6: pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
6: omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro
5: na práci na letišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu
5: letišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék do
7: Přijďte si do Benu pro léky

0: lék i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více...
1: Lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více...
1: Prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a poplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. A benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Benu, rádi vám poradíme. Rádi vám poradíme.
2: Jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky?

0: odpad do třídičky jak recyklaci.
1: Hele, jezdí žlutej kontejner.
0: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, kontejner.
0: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
0: Radši se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
0: Radši dopí a to petku plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
0: Radši dopí a to petku vyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
0: Radši dopí a to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná.
1: Dělej ze mě cementa, jo.
0: Radši dopí a to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle. Radši dopí a to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Pí a to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svědě se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plasta.
0: Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci.
0: Věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život.
0: Že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život.
0: Plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má
0: výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte o... Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na... Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ.
3: Oknem fouká střech.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Oknem fouká střech a padá kdo pak nám.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Oknem fouká střech a padá kdo pak nám to.
2: Odpadu CZ.
3: Oknem fouká střech a padá kdo pak nám to praví. Oknem fouká střech a padá kdo pak nám to praví.
4: Zedník malíř.
3: Oknem fouká střech a padá kdo pak nám to praví.
4: Zedník malíř. Topenář.
3: Oknem fouká střech a padá kdo pak nám to praví.
4: Zedník malíř.
3: Padá kdo pak nám to praví.
4: Zedník malíř. Topenář.
5: Podlahář.
4: Ale ne, na to všechno.
5: Podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho
4: konstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.tu.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
6: Udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
6: Rekbity tu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
6: Rekbity záruka kvality.
4: Více informací na rekbity.cz.
6: Rekbity záruka kvality.
4: Informací na rekbity.cz.
6: Rekbity záruka kvality.
4: .cz
6: Rekbity záruka kvality. Rekbity záruka kvality.
7: Ale
6: záruka kvality.
7: Ale co pak? Pískají brzdy? Ale co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvoze. Ale co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvoze. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to. Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Tí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez... Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi...

0: z nabídky z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba se tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba se i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5000 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy Jimínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 730 SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 5000. 7 dní kum. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Pravé vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si při
0: 35 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanské.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanské.
0: Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký.
0: Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až

0: krátkou dobou bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskovou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autovi. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autovi. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postervujte
0: na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho
0: na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Z poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
1: Postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
1: Rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Porfix.
2: Zděte dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
3: Budovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd.
4: Budujte srdcem.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin.
4: Budujte srdcem.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedině. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Sedmi Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Only Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Ne skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in 20. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Zoom Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti. Ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Kupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Honda přiváží
5: a Ticketportál a Ticketmaster.
6: Honda přiváží akční nabídku
5: a Ticketmaster.
6: Honda přiváží akční
5: nabídku.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinu.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo měsíční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může s výhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporným až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň 100 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Na i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams. Rock. Power of Dreams.

0: přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Psal mi tady... Dáme teď? Ano, další narozeniny. Psal mi tady Václav Baklík maila. Další narozeniny. Psal mi tady Václav Baklík maila. Ahoj, Jiřiny. Psal mi tady Václav Baklík maila. Ahoj, Jiří, chtěl bych nechat... Psal mi tady Václav Baklík maila. Ahoj, Jiří, chtěl bych nechat tady Václav Baklík maila. Ahoj, Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. Václav Baklík maila. Ahoj, Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. Baklík maila. Ahoj, Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. Maila. Ahoj, Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. K 40. narozeninám na všechno nejlepší. Ahoj, Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. K 40. narozeninám na všechno nejlepší. A bych nechat zahrát Tondovi ke 40. K 40. narozeninám na všechno nejlepší. A buď furt Tondovi ke 40. K 40. narozeninám na všechno nejlepší. A buď furt takový, jaký jsi. 40. K 40. narozeninám na všechno nejlepší. A buď furt takový, jaký 40. narozeninám na všechno nejlepší. A buď furt takový, jaký jsi, a píseň by měla být o všechno nejlepší. A buď furt takový, jaký jsi, a píseň by měla být od Krucipisku Mama. A buď furt takový, jaký jsi, a píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Buď furt takový, jaký jsi, a píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji. Takový, jaký jsi, a píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě strýc Hajíček to za chvilku Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě strýc Hajíček to za chvilku rozjede. To předem děkuji, Vašek. Samozřejmě strýc Hajíček to za chvilku rozjede. Tobě Tondovi ke 40. Přek. Samozřejmě strýc Hajíček to za chvilku rozjede. Tobě Tondovi ke 40. Přeju hodně štěstí. Hajíček to za chvilku rozjede. Tobě Tondovi ke 40. Přeju hodně štěstí, zdraví jako pec. Za chvilku rozjede. Tobě Tondovi ke 40. Přeju hodně štěstí, zdraví jako pec, randy na vrch. Jak? Tobě Tondovi ke 40. přeju hodně štěstí, zdraví jako pec, randy na vrch, jako vždycky. Tondovi ke 40. přeju hodně štěstí, zdraví jako pec, randy na vrch, jako vždycky. No a předtím, než se to rozjede, přeju hodně štěstí, zdraví jako pec, randy na vrch, jako vždycky. No a předtím, než se přeju hodně štěstí, zdraví jako pec, randy na vrch, jako vždycky. No a předtím, než se to rozjede, zdraví jako pec, randy na vrch, jako vždycky. No a předtím, než se to rozjede celý, tak přátelé, tradiční randy na vrch, jako vždycky. No a předtím, než se to rozjede celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás, vždycky. No a předtím, než se to rozjede celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás, kdo by chtěl zahrát? Předtím, než se to rozjede celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás, kdo by chtěl zahrát? Se to rozjede celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás, kdo by chtěl zahrát při pátku VIP celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás, kdo by chtěl zahrát při pátku VIP píseň na přátelé, tradiční výzva pro vás, kdo by chtěl zahrát při pátku VIP píseň na přání hned pohodně sedmý výzva pro vás, kdo by chtěl zahrát při pátku VIP píseň na přání hned pohodně sedmý, kdo by chtěl zahrát při pátku VIP píseň na přání hned pohodně sedmý, vymýšlí jazyk pro časové znamení při pátku VIP píseň na přání hned pohodně sedmý, vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě VIP píseň na přání hned pohodně sedmý, vymýšlí jazyk pro časové znamení a píseň na přání hned pohodně sedmý, vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci ve hned pohodně sedmý, vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl. Vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už mamo a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už mamánek.
1: Rok.
0: Taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat.
1: A teď už mamánek.
0: Rok. Situaci, ve které by ho chtěl načapat.
1: A teď už mamánek.
2: Rok na přání.
0: Ho chtěl načapat.
1: A teď už mamánek.
2: Rok na přání.
1: Rok.
0: Pat.
1: A teď už mamánek.
2: Rok na přání.
3: Rok rádio.
1: Mamánek.
2: Rok na přání.
3: Rok rádio.
2: Rok na přání.
3: Rok rádio.
2: Rok na přání.
3: Rok rádio.
2: Přání.
3: Rok rádio.
2: Rok rádio.

Vysílání, přátelé, ano, je 18 hodin 49. Už jsme ve vysílání, přátelé, ano, je 18 hodin 49 minut. Už jsme ve vysílání, přátelé, ano, je 18 hodin 49 minut. Tohle byly taky bývalí. Už jsme ve vysílání, přátelé, ano, je 18 hodin 49 minut. Tohle byly taky bývalí kudrnáči. Přátelé, ano, je 18 hodin 49 minut. Tohle byly taky bývalí kudrnáči. Europe, the final countdown. 18 hodin 49 minut. Tohle byly taky bývalí kudrnáči. Europe, the final 40 minut, tohle byli taky bývalí kudrnáči. Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda. Minut, tohle byli taky bývalí kudrnáči. Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda. Taky bývalí kudrnáči. Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici. Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodovou. Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodovou. Countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodovou trvalou. A se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodovou trvalou. Konečně teda, že měli na palici tu vodovou trvalou. To jsme rádi, protože měli na palici tu vodovou trvalou. To jsme rádi, protože foukaná by jim nevěděla. Na palici tu vodovou trvalou. To jsme rádi, protože foukaná by jim nevydržela. Vodovou trvalou. To jsme rádi, protože foukaná by jim nevydržela, že jo, jak jim foukal trvalou. To jsme rádi, protože foukaná by jim nevydržela, že jo, jak jim foukal ten vítr do těch vlasů. To jsme rádi, protože foukaná by jim nevydržela, že jo, jak jim foukal ten vítr do těch vlasů. To by jim to celý rozfoukal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. To celý rozfoukal. Tak,

0: Tak, přátelé, tohle byly po... Tak, přátelé, tohle byly po Parouče Ninth... Tak, přátelé, tohle byly po Parouče Ninth Live a my tam švihneme ještě jednu... Tak, přátelé, tohle byly po Parouče Ninth Live a my tam švihneme ještě jednu píseň. Tak, přátelé, tohle byly po Parouče Ninth Live a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bub. Přátelé, tohle byly po Parouče Ninth Live a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bub. Tohle byly po Parouče Ninth Live a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubňák mi psal mailem zdravíčko všetkým. Parouče Ninth Live a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubňák mi psal mailem zdravíčko všetkým poprosil. A my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubňák mi psal mailem zdravíčko všetkým poprosil by som zahrať. Jednu píseň jako bubňák mi psal mailem zdravíčko všetkým poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest. Jako bubňák mi psal mailem zdravíčko všetkým poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a bubňák mi psal mailem zdravíčko všetkým poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám mailem zdravíčko všetkým poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock všetkým poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock dúfam zahrať pre všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock dúfal som že budú amo všetkých Judas Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock dúfal som že budú Amon Amarth ale Priest a keď ich nám dali na Masters of Rock dúfal som že budú Amon Amarth ale aj Judas poteší nám dali na Masters of Rock dúfal som že budú Amon Amarth ale aj Judas poteší ja si myslím dali na Masters of Rock dúfal som že budú Amon Amarth ale aj Judas poteší ja si myslím do toho Honza Rock dúfal som že budú Amon Amarth ale aj Judas poteší ja si myslím do toho Honza Shifta zase že budú Amon Amarth ale aj Judas poteší. Já si myslím, do toho Honza Shifta zase hlídač našeho kalendáře, ale aj Judas poteší. Já si myslím, do toho Honza Shifta zase hlídač našeho kalendáře, aj Judas poteší. Já si myslím, do toho Honza Shifta zase hlídač našeho kalendáře poteší. Já si myslím, do toho Honza Shifta zase hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že 9. října je to do toho Honza Shifta zase hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že 9. října je to přesně 8:40 zase hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že 9. října je to přesně 8:40 let od vydání alba hlídač našeho kalendáře. Připomněl, že 9. října je to přesně 8:40 let od vydání alba kalendáře. Připomněl, že 9. října je to přesně 8:40 let od vydání alba Killing Machine od Judas. Připomněl, že 9. října je to přesně 8:40 let od vydání alba Killing Machine od Judas Priest. Tak 9. října je to přesně 8:40 let od vydání alba Killing Machine od Judas Priest. Tak přesně 8:40 let od vydání alba Killing Machine od Judas Priest. Tak prosím vyberněte od vydání alba Killing Machine od Judas Priest, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle vydání alba Killing Machine od Judas Priest, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale Machine od Judas Priest, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku Priest, tak prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 1908, prosím vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 2. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 1986 Turbo a dám tu nic nemám, ale můžu posloužit album z roku 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardian. Můžu posloužit album z roku 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardian. Album z roku 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok na
0: 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok na psání
0: Turbo a dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok na psání s Jirkou Vajk.
0: Dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Parental Guardians.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem.

0: Urölgásat, Latdurpat, Urisiásat, Latdurpat, Urisiásburz, Latdurpat, Urisiásburz, burz, burz, durpat, Urisiásburz, burz, burz, bat, Urisiásburz, burz, burz, baurop, Urisiásburz, burz, burz, baurop, Gaásburz, burz, burz, baurop, Burz, burz, burz, baurop, Gag, burz, kak, urz, burz, baurop, Gag, burz, kak, urz, op, baurop, Gag, burz, kak, urz, op, rop, Gag, burz, kak, urz, op, le, Gag, burz, kak, urz, op, Lőd, ultrak, burzkak, urszop. Lőd, ultrakat, got, kak, urszop. Lőd, ultrakat, got, urszop. Lőd, ultrakat, got, lőd. Lőd, ultrakat, got, lők, és lőd, ultrakat, got, lők, és akkrupat. Ultrakat got, lők és akkrupat sok. Rakat got, lők és akkrupat sok. Prat, lők és akkrupat sok. Praggan, lők és akkrupat sok. Praggan, és akkrupat sok. Praggan, akkrupat sok. Praggan, at sok, Praggan, Praggan,
1: tak,
0: Praggan.
1: Tak, dnes jste slyšeli. Tak, dnes jste slyšeli, přátelé. Tak dnes jste slyšeli přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás. Jak víte, dnes slavím své 666. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody své 666. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazyk a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak jak si to dnes čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak jak Lucie Kopečková, která napsala jazykem Mordoru, tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení, tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne.

kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Pečková, která napsala: ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace: Sauron slaví narozeniny. Ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace: Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody. Prosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace: Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody. V jazyku Mordoru. Situace: Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody. Jako dárek očekává Mordoru. Situace: Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody. Jako dárek očekává čokoládový dort. Situace: Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody. Jako dárek očekává čokoládový dort. Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody. Jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé narozeniny a zve nás všechny do hospody. Jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí. A všechny do hospody. Jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí. Jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy neopustí. Jako očekává čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většina vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam raději v časovém po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam raději v časovému znamení nedoký většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam raději v časovému znamení nedoporučil. To víte sami. Proto jsem ho tam raději v časovému znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si... Proto jsem ho tam raději v časovému znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj... Raději v časovému znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální... V časovému znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad... znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě poručil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil. Já doufám, že i vás. Něco můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil. Já doufám, že i vás. Něco přát a my si svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil. Já doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod a skvělý nápad, který mě jistě pobavil. Já doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod naší druhé půlky mě jistě pobavil. Já doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod naší druhé půlky. Já doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod naší druhé půlky. Něco přát a my si na úvod naší druhé půlky roku napřát a my si na úvod naší druhé půlky roku napřání, kterou teď otvírám. Od naší druhé půlky roku napřání, kterou teď otvírám. Dáme půlky roku napřání, kterou teď otvírám. Dáme Rammstein půlky roku napřání, kterou teď otvírám. Dáme Rammstein a Ausländer roku napřání, kterou teď otvírám. Dáme Rammstein a Ausländer, to jaký Mordor, kterou teď otvírám. Dáme Rammstein a Ausländer, to jaký Mordor. Dáme Rammstein a Ausländer, to jaký Mordor. Dáme Rammstein a Ausländer, to jaký Mordor. Rammstein a Ausländer, to jaký Mordor. Ausländer, to jaký Mordor.

0: byl, nebude a jestli to bude pravá jihočeská, snad ta svatba úplný peklo nebyl, nebude a jestli to bude pravá jihočeská, tak úplný peklo nebyl, nebude a jestli to bude pravá jihočeská, tak to bude, nebude a jestli to bude pravá jihočeská, tak to bude krásný, když se bude, a jestli to bude pravá jihočeská, tak to bude krásný, když se bude třeba konat na sebe. Bude pravá jihočeská, tak to bude krásný, když se bude třeba konat na severní Moravě. Jihočeská, tak to bude krásný, když se bude třeba konat na severní Moravě. Tak to bude krásný, když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, to bude krásný, když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, a my s Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, a my s Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, a my se rozjedeme dálnicí. Svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, a my se rozjedeme dálnicí. Ať si řeknou ano, a my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla. Ano, a my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla. A my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářema AC. Jedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářema AC/DC.
1: Rock Radio.
0: Přímo do pekla společně s elektrikářema AC/DC.
1: Rock Radio.
0: Přímo do pekla společně s elektrikářema AC/DC.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Společně s elektrikářema AC/DC.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na
0: společně s elektrikářema AC/DC.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Přímo AC/DC.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.
0: DC.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání. Rock Radio, Rock na psání. Rock Radio, Rock na psání. Rock na psání.

Jawohl, das ist gut. Jawohl, das ist gut. Jawohl, das ist gut. Přátelé, tak to byl Ausländer. Jawohl, das ist gut. Přátelé, tak to byl Ausländer. Otter. Jawohl, das ist gut. Přátelé, tak to byl Ausländer. Otter. Rammstein samozřejmě. A co se... Das ist gut. Přátelé, tak to byl Ausländer. Otter. Rammstein samozřejmě. A co si tady vybral? Gut. Přátelé, tak to byl Ausländer. Otter. Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj mobil? Ausländer. Otter. Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj mobil? Otter. Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Milá Lucka Kopečkovně. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Milá Lucka Kopečková. Co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Milá Lucka Kopečková píše pecka za ten svůj Mordor. Milá Lucka Kopečková píše pecka. Prosím, Mordor. Milá Lucka Kopečková píše pecka. Prosím, o Highway to Hell. Jedeme. Milá Lucka Kopečková píše pecka. Prosím, o Highway to Hell. Milá Lucka Kopečková píše pecka. Prosím, o Highway to Hell. Jedeme totiž na... Lucka Kopečková píše pecka. Prosím, o Highway to Hell. Jedeme totiž na svatbu jako hosté. Píše pecka. Prosím, o Highway to Hell. Jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak pecka. Prosím, o Highway to Hell. Jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný... Prosím, o Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný... Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný... Totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli to... Jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli to bude pravá, jo, či... No tak snad ta svatba úplný peklo nebude...

0: přátelé, krásný... Ano, přátelé, krásný nápad... Ano, přátelé, krásný nápad na víkendu. Ano, přátelé, krásný nápad na víkendovou činnost. Ano, přátelé, krásný nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Krásný nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Krásný nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex na ohni. Přátelé. Víkendovou činnost. Sex on fire. Sex na ohni, přátelé. Co vy na to? No, každý to má... Sex on fire. Sex na ohni, přátelé. Co vy na to? No, každý to má po svým samozřejmě takhle... Fire. Sex na ohni, přátelé. Co vy na to? No, každý to má po svým samozřejmě takhle to měli... Sex na ohni, přátelé. Co vy na to? No, každý to má po svým samozřejmě takhle to měli Kings of Leon. Co vy na to? No, každý to má po svým samozřejmě takhle to měli Kings of Leon. A my si to. No, každý to má po svým samozřejmě takhle to měli Kings of Leon a my si dáme svým samozřejmě takhle to měli Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky a Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky, ano, myslím tím kapelu, a my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky, ano, myslím tím kapelu Nickelbacka, dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky, ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady, jeho šánky od Bobří řeky, ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady, od ty od Bobří řeky, ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady, od ty si volal David, ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady, od ty si volal David, který by chtěl pro svůj milovanou kapelu Nickelback z Kanady, od ty si volal David, který by chtěl pro svůj milovanou Nickelback z Kanady, od ty si volal David, který by chtěl pro svůj milovanou maminku Alenku z Kanady, od ty si volal David, který by chtěl pro svůj milovanou maminku Alenku nechat zahrát, si volal David, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň. Volal David, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to samou, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to samou úplně pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to samou úplně nerozuměl. Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to samou úplně nerozuměl. Tak já doufám, nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to jsem úplně nerozuměl, tak já doufám, že píseň, kterou to jsem úplně nerozuměl, tak já doufám, že stejně jako já, kterou to jsem úplně nerozuměl, tak já doufám, že stejně jako já se cítíš nerozuměl, tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide, měl, tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide, tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide, too damn good. Feeling, že stejně jako já se cítíš ty, Davide, too damn good. Feeling way, jako já se cítíš ty, Davide, too damn good. Feeling way, too damn good. Cítíš ty, Davide, too damn good. Feeling way, too damn good. Bude ta píseň. Too damn good. Feeling way, too damn good. Bude ta píseň. Pro tebe, Alenko. Too damn good. Feeling way, too damn good. Bude ta píseň. Pro tebe, good. Feeling way, too damn good. Bude ta píseň. Pro tebe, Alenko. Rokra. Feeling way, too damn good. Bude ta píseň. Pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio.
0: Too damn good. Bude ta píseň. Pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio.
0: Damn good. Bude ta píseň. Pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio.
0: Rock. Píseň. Pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock na vsa.
0: Pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: Čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. V ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1,99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 2. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lísa. A máslo 250 gramů za 24,90. Máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Soj
0: 4,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Soj
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Co je? Funguj ty.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Co je? Funguj ty. Křáp.
0: To se vyplatí.
1: Co je? Funguj ty. Křápe. Co je? Funguj ty. Křápe.
2: Já to musím.
1: Co je? Funguj ty. Křápe.
2: Já to musím.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska
1: Je, funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska
1: Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám.
1: Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám.
1: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor.
3: Pořiď.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor.
3: Pořiďte si nový.
2: Musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor.
3: Pořiďte si nový.
2: Dneska dodělat. Kliknul vám kompresor.
3: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu.
2: Kliknul vám kompresor.
3: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na.
2: Kliknul vám kompresor.
3: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor.
2: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: A za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Pohon.
4: Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Navíc pro Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Navíc prodloužená Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada nového X-trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka

0: Sada zimních kol. Darma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan. Záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcu 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcu Nissan nebo na Nissan kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Akce na Nissan.cz.
1: Ale, copak? Pískají brzdy.
0: Nissan.cz.
1: Ale, copak? Pískají brzdy. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to co? Copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to co? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Oliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jsme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy.cz. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Zahrádkář se raduje.
0: Bezpomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Zahrádkář se raduje.
0: Zahrádkář.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
0: Jezděte bez poruchy.
2: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
0: Poruchy.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co duje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz cenuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobby.
2: Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobby. Nebo profík.
2: To, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Připravte svou zahradu na
3: u nás si vyberete.
4: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce

0: Agro.cz. Nechte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cz. Nejlevněji zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cz. Nejlevněji podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cz. Nejlevněji koupíte vždy produkty od českého výrobce Agro.cz. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.cz.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro
0: nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Když chci říct víc.
1: CZ. Partner pro vaši zahradu.
2: Když chci říct víc.
1: Partner pro vaši zahradu.
2: Když chci říct víc. Než slovo.

0: lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Pomoc. Nemůžu. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
2: Správné vytrání.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné vytrání a vzduchotechniku.
1: Dýchat.
2: Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto

Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prst, cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 9.

produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz Svět vytrání na jednom místě. Rock Radio. Na jednom místě.

od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel CZ od srdce. Bela bel CZ od srdce. Bela bel CZ. Bela bel CZ.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desky. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desky. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zárukou. Profivoda.cz.
1: Věda. Řemeslo.
0: Profivoda.cz.
1: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz.

A s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový. Na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rádiu a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál, dáme si zase všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal Jirka Vajgis. Tak posunem se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol. Dala posunem se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol. Dala mi ho Iveta Šedivá. Dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol. Dala mi ho Iveta Šedivá. Zase jsem tady dostal krásný úkol. Dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo. Ahoj, dostal krásný úkol. Dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo, když jsou ty volby, úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo, když jsou ty volby, Iveta Šedivá. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od... ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král, nebo nevíš, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy. Klaun je král, nebo ne, zahraj od Dana Landy. Klaun je král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to Dana Landy. Klaun je král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Klaun je král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Tak já jsem, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Tak já jsem říkal, no, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta při... Nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Tak já jsem říkal, no tak buď je to... Jmenuje, díky moc, na to dáš. Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla. Na to dáš. Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla. Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část... No tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část textu... To ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část textu... Tak dávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část textu... Tak je to v Kryla, anebo pokud je to část textu... Tak je to v písni Protest. A nebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest. Nebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil. Část textu, tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. To v písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan. Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan. Se trefil, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan. Který bych chtěl, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan. Který bych chtěl pro svoji ženušku, to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan. Který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku Sandokan, který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku nechat taky zahrát nějakou kan, který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku nechat taky zahrát nějakýho landu, který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku nechat taky zahrát nějakýho landu a mám svoji ženušku Vladěnku nechat taky zahrát nějakýho landu a mám Vladěnku nechat taky zahrát nějakýho landu a mám Vladěnce ska nechat taky zahrát nějakýho landu a mám Vladěnce ska a mám Vladěnce skázat, prej nemáš Sandokana, mám Vladěnce skázat, prej nemáš Sandokana příliš pop. Vladěnce skázat, prej nemáš Sandokana příliš popou. Skázat, prej nemáš Sandokana příliš popouzet. Prej nemáš Sandokana příliš popouzet. Tak to řekl. Nemáš Sandokana příliš popouzet, tak to řekl. Na příliš popouzet, tak to řekl. Tak jo, tak pro vás příliš popouzet, tak to řekl. Tak jo, tak pro vás všechny lidi je tak popouzet, tak to řekl. Tak jo, tak pro vás všechny

0: lidi, je tady Dan Landa, tak to řekl. Tak jo, tak pro vás všechny lidi, je tady Dan Landa a protest. Tak jo, tak pro vás všechny lidi, je tady Dan Landa a protest song. Pojďme protestovat. Je tady Dan Landa a protest song. Pojďme protestovat.
1: Rok na přání.
0: Landa a protest song. Pojďme protestovat.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Protest song. Pojďme protestovat.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Pojďme protestovat.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Přání. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

bezmocí otroku. Z bezmocí otroku. Z bezmocí otroku. Z bezmocí otroku. Z bezmocí otroku. Pouta zmocí otroku. Pouta schovává. Pouta schovává. Pouta schovává. Pouta schovává. Občan svobodný. Pouta schovává. Občan svobodný. Občan svobodný. Občan svobodný. Občan svobodný. Klopí zra. Občan svobodný. Klopí zra. Svobodný. Klopí zrak v zem.

zas na nás dopadá. Já zas na nás dopadá. Zas na nás dopadá. Zas na nás dopadá. Je na nás dopadá.

Píseň z milénia Iron Maiden. Píseň z milénia Iron Píseň z milénia Iron Maiden album. Píseň z milénia Iron Maiden album Brave New World. Píseň z milénia Iron Maiden album Brave New World a písnička The Píseň z milénia Iron Maiden album Brave New World a písnička The Wicker Man. Z milénia Iron Maiden album Brave New World a písnička The Wicker Man a písnička The Wicker Man. Taková byla muzika u nás v roku na přání. Wicker Man. Taková byla muzika u nás v roku na přání. Na vašem oblíbeném rockra. Taková byla muzika u nás v roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu a muzika u nás v roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u nás v roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho váš kapitán na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu.

Nas przece nie boli.

v zajetí před služemi, v zajetí před sudku, v zajetí před sudku, v zajetí před sudku, v zajetí před sudku, láska uvažuje v zajetí před sudku.

všechno v... Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. V tom našem okolí. V tom našem okolí. Pod teplou... V tom našem okolí. Pod teplou peřinou. Pod teplou peřinou.

co bolí, dobře se chrý. Co bolí, se chrý. Co bolí druhé. Co bolí druhé. Co bolí druhé. Nás přece. Co bolí druhé. Nás přece nebolí. Co bolí druhé. Nás přece nebolí.

0: si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si pískou, tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si píseň, tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal, jak jste si přáli. Jakube, zdravím, ať se vám tam od Brothers of Metal, jak jste si přáli. Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije a Metal, jak jste si přáli. Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije a jak jste si přáli. Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije a tady to máte. Si přáli. Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije a tady to máte. Rok na. Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije a tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgl.
0: Ať se vám tam dobře žije a tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Žije a tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: A tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem.

náma starý romantik Lenny. Svištíme dál v našem roku na přání na Rock Radio, za náma starý romantik Lenny Kravitz. Dál v našem roku na přání na Rock Radio, za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe. Na přání na Rock Radio, za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe. A teď Radio, za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe. A teď za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe. A teď už něco do Jirska si dám. Romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe. A teď už něco do Jirska si dáme, už věc s péčkou Believe. A teď už něco do Jirska si dáme, už druhý den mi tady péčkou Believe. A teď už něco do Jirska si dáme, už druhý den mi tady psal Believe. A teď už něco do Jirska si dáme, už druhý den mi tady psal Jakub Piško, zdravím. A teď už něco do Jirska si dáme, už druhý den mi tady psal Jakub Piško, zdravím. A kapitáne, jak se daří? Co do Jirska si dáme, už druhý den mi tady psal Jakub Piško, zdravím. A kapitáne, jak se daří? Hele, daří se, už druhý den mi tady psal Jakub Piško, zdravím. Kapitáne, jak se daří? Hele, daří se skvěle, děkuju. Druhý den mi tady psal Jakub Piško, zdravím. Kapitáne, jak se daří? Hele, daří se skvěle, děkuju za Jakub Piško, zdravím. Kapitáne, jak se daří? Hele, daří se skvěle, děkuju za optání. Já doufám, že to by Piško, zdravím. Kapitáne, jak se daří? Hele, daří se skvěle, děkuju za optání. Já doufám, že to by se kapitáne, jak se daří? Hele, daří se skvěle, děkuju za optání. Já doufám, že to by se taky jak se daří? Hele, daří se skvěle, děkuju za optání. Já doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady se skvěle, děkuju za optání. Já doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by se děkuju za optání. Já doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát. Já doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal please pro nás. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal please pro nás. Dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal please pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal please pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Díky Brothers of Metal please pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Díkes Jakub. Hele, Metal please pro nás všechny, co poslouchají v Irsku. Díkes Jakub. Hele, přátelé, díkes Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou, tak si můžete Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou, tak si můžete teďka připít. Přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou, tak si můžete teďka připít irskou whisky. Dávali na začátku, i když americkou, tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si, i když americkou, tak

0: Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Když uvidíte
0: ochutnat Itálii, www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert
0: na Itálii, www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné,
0: www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější,
0: www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice. Nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo. Nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo. Zase. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo. Zase. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo. Za 74,90. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo. Za 74,90. A řepkový olej kosti, kilo. Za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr. Za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 4,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. A olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. Pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.95,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9.
2: Přestaň být jen divákem. Navštiv místo plné emocí. Místo z jiného světa a přitom vybereš.

0: Honda přiváží. Honda přiváží akční Honda přiváží akční nabídku pro všechny své. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až s CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až po městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. A získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se ním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň 1 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. I zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Itálie.
0: Zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Itálie, která
0: Honda. The power of dreams.
1: Itálie, která chutná.
0: The power of dreams.
1: Itálie, která chutná. Objevte
0: dreams.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita Ves. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně La Vita ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo větší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které proseka. Osobně vybraných přímo italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality.

0: Místo z jiného světa a přitom kousek od... Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Od tebe. Another world. Jiná realita. Realita.cz. Realita.cz. Já nový plotmant. Já nový plotmant. Nový plot. Já nový plotmant. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. My Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i Monty Dobrý. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. I montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Komín
0: Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Komín musí mít
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to.
0: Dobrý, všechno dobrý.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové.
0: Všechno dobrý.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komín. Komín musí mít

0: Brně nebo Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a na Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@ od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@ healthy office bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@ healthyoffice.e a následků sedavé práce. Napište nám na praha@ healthyoffice.eu, protože my sedavé práce. Napište nám na praha@ healthyoffice.eu, protože my mě. Napište nám na praha@ healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář praha@ healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. EU, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Mám jen 10.
0: My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Mám jen 10.
0: Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
0: Válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Hrdiny deadlineů.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám.
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně.
1: Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadla.
2: Ne, když nás je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Tak se ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Doslova. Elektrika.
2: Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Doslova. Elektrika.
2: Jo. O čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Doslova. Elektrika.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha.
2: Technik ve věži. Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Doslova.
2: Elektrika. Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes.
2: Občas je v tom napětí.
1: Doslova.
2: Elektrika. Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
2: Napětí.
1: Doslova.
2: Elektrika. Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Elektrikář. Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: K novému Peugeotu.
1: Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy.
1: Na práci na letišti.cz.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u domanky.cz. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeot kupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. U Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. Arkádyho dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. Arkády Pankrác. Domanský k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru.

Arkády Pankrác, Domanský.cz. Tu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác, Domanský.cz. 1000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác, Domanský.cz. V obchodním centru Arkády Pankrác, Domanský.cz. Rok Arkády Pankrác, Domanský.cz. Rok Radio Domanský.cz. Rok Radio Domanský.cz.

pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny, sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete na nové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti.

0: sakra.seto.cz. Okáseto, ten pravej tah.
1: Sakra.
0: Okáseto, ten pravej tah.
1: Sakra.
2: Moje záda.
0: To, ten pravej tah.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé
0: tah.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Hnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Zaklad. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Šíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze.

0: a my si teďka dáme zase s peckou The Phantom of the Opera a my si teďka dáme zase nějakou pěknou českou píseň.
1: Rok na psání.

Rokrády. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajdio. Rok Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Them.

A s touhle ten pátek, děkuji, ano, logiku to má, samozřejmě. A s touhletou písní, děkuji, ano, logiku to má, samozřejmě. A s touhletou písní, logiku to má, samozřejmě. A s touhletou písní, naší páteč má, samozřejmě. A s touhletou písní, naší páteční hymnou, se dnes mě. A s touhletou písní, naší páteční hymnou, se dneska rozloučíme. A s touhletou písní, naší páteční hymnou, se dneska rozloučíme, oťase Hereše. Písní, naší páteční hymnou, se dneska rozloučíme, oťase Hereše. Pozdraví naší páteční hymnou, se dneska rozloučíme, oťase Hereše. Pozdravíme, slušně, hymnou, se dneska rozloučíme, oťase Hereše. Pozdravíme, slušně, jako žlababu, se dneska rozloučíme, oťase Hereše. Pozdravíme, slušně, jako žlababu. Ahoj. Rozloučíme, oťase Hereše. Pozdravíme, slušně, jako žlababu. Ahoj. No a přátelé, oťase Hereše. Pozdravíme, slušně, jako žlababu. Ahoj. No a pozdravíme, slušně, jako žlababu. Ahoj. No a přátelé, slušně, jako žlababu. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám, jako žlababu. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám přejem a pro dnešek. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám přejem a pro dnešek se s váma loučí. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám přejem a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán. No a přátelé, pěkný víkend vám přejem a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán. Pěkný víkend vám přejem a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný roku. Pěkný víkend vám přejem a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný roku. Přejem a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis se s váma loučí, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu zas na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu zase v pondělí u muziky. Jirka Vajgis a těšit se na vás budu zase v pondělí u roku na přání. A těšit se na vás budu zase v pondělí u roku na přání po 18. hodině. Zase v pondělí u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete. V pondělí u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! V 18. hodině, do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic! Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic! Mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic! A něco pro to dělejte. Pic! Dělejte. Pic!

cink, přátelé, a je to tady, máme tu... Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho... Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu. Se našeho pořadu rok na přání. Tak, čím to zakončíme, pokud... Pořadu rok na přání. Tak, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli. Rok na přání. Tak, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli. Že dneska neus... Na přání. Tak, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli. Že dneska neuslyšíte... Tak, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli. Že dneska neuslyšíte... Slyšíte naši páteční hity. Čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu, pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak slyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo sní hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo sní alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první teď k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No, tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No a Veronika Jurajdová. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Kdo s tím přijde jako první? No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitán přijde jako první. No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitán chtěla být první. No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek a Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek večeru, když je ta první dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano, dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano, kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku alkohol v pátek večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě. Pátek večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě. Když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má. Samozřejmě.

dym a už mám strach, že se blíží pondě. Zubnu vepřo, knedlo se zelím a už mám strach, že se blíží pondělí. Se zelím a už mám strach, že se blíží pondělí. Lim a už mám strach, že se blíží pondělí. Až pondělí ráno a už mám strach, že se blíží pondělí. Až pondělí ráno budí zazvoní, že se blíží pondělí.

0: super... Super ceny bez čekání na akci. Super ceny bez čekání na akci v DM Shop. Super ceny bez čekání na akci v DM. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý svět bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sorty v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstává DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstává mostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimum. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte tí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte ment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gelko, zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 60 šené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 prací minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 prací. Kupte třeba Persil prací gel color 66 prací dávek jen za 200. Kupte třeba Persil prací gel color 66 prací dávek jen za 200 prací gel color 66 prací dávek jen za 229 korun. Super ceny bez 66 prací dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce prací dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 9 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když chce.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit
0: bez akce, DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoin,
0: DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,
0: výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, spár nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, spár nakoupit. Je to jistě nápad víc než obstojný, spár nakoupit. Je to jistě nápad víc než obstojný, spár nakoupit s apkou bankovní. Koupit jistě nápad víc.

O víkendu zažiju zas legraci, až bude pátek po práci. O víkendu zažiju zas legraci, pátek po práci. O víkendu zažiju zas legraci. O víkendu zažiju zas legraci. O víkendu zažiju zas legraci. Zažiju zas legraci.

0: Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Rek z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Regbyty za opět domov.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Regbyty záruka kvality.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Regbyty záruka kvality.
0: Na regbyty.cz.
1: Regbyty záruka kvality.
0: Regbyty.cz.
1: Regbyty záruka kvality.
0: CZ.
1: Regbyty záruka kvality. Byty záruka kvality. Kvality.

0: Rokovej živák. Každou neděli vám drží Kamil Tráp. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rok Kamil Tráp. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rok Rádiu. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rok Rádiu. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rok Rádiu. Moto každou neděli od 19 hodin na Rok Rádiu. Motokeci Marcel od 19 hodin na Rok Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta. Hodin na Rok Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta. Od Rok Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova
0: Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova zemí designu
0: Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou. O tom, že je Česká republika a předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba Česká republika a předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském a předtím Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na Slovensko doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na svět zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. designu zaslíbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 50. líbenou nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho nabít pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následník v bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy o výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co si jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na NAP Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete, nebo co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete, nebo Škody vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie, na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní, prostě jsi na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní, prostě jsme fenomenální design prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní, prostě jsme už dlouhá léta prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní, prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu Škody Felicie, samozřejmě to je původní, prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je král? Samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je královstvím? Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je království? Tam musí být nutně. Dlouhá léta královstvím designu. A kde je království? Tam musí být nutně král. V tomto případě ta královstvím designu. A kde je království? Tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli designu. A kde je království? Tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli. A kde je království? Tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Vatví, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král, ten musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král, ten by se letos dožil král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král, ten by se letos dožil 90. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král, ten by se letos dožil 90. Mám na mysli krále s velkým K. Václav Král, ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi krále s velkým K. Václav Král, ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo Václav Král, ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo Václav Král, ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namát, přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MT mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX. Na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou.

0: namátkou legendární MTX Tatra V8. Supersport dnes stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Supersport, jehož design doslova fascinoval. Namátkou legendární MTX Tatra V8. Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Tatra V8. Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster Tatra V8. Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základ. Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit, design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil. X Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Na výsledek Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, počil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen na Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl ži legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici. Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. Z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodě. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. V závodění Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěn buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musí. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středočeském Supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středočeském Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středočeském muzeu v Roztokách pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března, musíte vidět. Nejlépe ve středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března výstava s názvem Nejlépe ve středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března výstava s názvem České muzeum v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března výstava s názvem Václav.Král v Roztokách u Prahy, právě tam běží až do března výstava s názvem Václav.Král automobil, právě tam běží až do března výstava s názvem Václav.Král automobilové, tam běží až do března výstava s názvem Václav.Král automobilového designu a vězte na výstava s názvem Václav.Král automobilového designu a názvem Václav.Král automobilového designu a vězte, že je na co koukat. Tečka Král automobilového designu a vězte, že je na co koukat. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio Motokeci.
0: Že je na co koukat.
1: Rock Radio Motokeci.
0: Na co koukat.
1: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Motokeci. Keci.

Nestihli jste o víkendu žádnej Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a mat. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a mat. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným vy. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Rokovej živák. Každou neděli rokových skupin vám drží Kamil Dráb.

ticky task it. Time to burn the ticky ticky task it. Time to

hvězdami světového roku. Střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s festiálními hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a za světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábavního roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Bav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyší. Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage. Roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage. V dubu jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage. V dubu. Slyšíš. Lač. Rock Radio Stage. V dubu. Lač. Rock Radio Stage. V dubu. Rock Radio Stage. V dubu. Stage. V dubu.

Poctivý český festiák. Poctivý český festiák nonstop. Poctivý český festiák nonstop. Ale je. Poctivý český festiák nonstop. Ale. Poctivý český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok jak nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapel. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapel. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími.

Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 90, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 90, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.25, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, F5.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio, slušnej rok pro Výkový rádio CZ. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. CZ. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Čechy.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za... Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej... Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej... Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úder a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. nervní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

ten strom plakal, dřevorubce jak porážej strom. A ten strom plakal, porážej strom. A ten strom plakal. A ten strom plakal. Plakal.

Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. I na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek v tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honz z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na kou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Pustíme celou.

Ve čtvrtek 15. října. Ve čtvrtek 15. října spatří svět. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů. Na hratek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost ne Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Kaškvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát, jsme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Ať. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tek. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce.

Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na N, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu Rokrát, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu Rok nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu Rokrádia na www.rokový... Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Rokrádia na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz DABu i FM nebo na rádia.cz FM nebo na rádia.cz na rádia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale rádia.cz. Ono se řekne e-shop.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mi. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky. To trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky. To máte dětské věci. My to máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky. To máte
2: my to všechno máme.
1: To půl litry. To máte ponožky. To máte dětské věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro
1: stry. To máte ponožky. To máte dětské věci.
2: My to všechno máme.
1: To ponožky. To máte dětské věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další.
1: To máte dětské věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu. To všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockovyradio.cz Jdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockovyradio.cz
3: To je do práce.
2: Na Rock Rádia. Na www.rockovyradio.cz
3: To je do práce.
2: Na www.rockovyradio.cz
3: To je do práce. Na festiák. Na poradu.
2: www.rockovyradio.cz
3: To je do práce. Na festiák. Na poradu.
2: www.rockovyradio.cz
3: To je do práce. Na festiák. Na poradu. Do porodnic. To je do práce. Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
2: Slušný.
3: Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop.
3: Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop.
3: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na Rokový rádio. Teď.
3: Do porodnice. Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na Rokový rádio. CZ.
3: Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na Rokový rádio. CZ.
3: Posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na Rokový rádio. CZ. Rokovej e-shop na Rokový rádio. CZ. Na Rokový rádio. CZ. Rádio. CZ. Z. Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán a... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kva... Nemáš

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben. Rock Radio.

Nestihli jste o víkendu... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krku. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? O víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebuje koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout? Máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli. Kopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer týdnem, nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnej. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnej v neděli večer a vychutnejte si rockovej večer a vychutnejte si rockovej a vychutnejte si rockovej živák místo v a vychutnejte si rockovej živák místo v první řadě na koncertech a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepší rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drast. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drast. V řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rotech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou neděli rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou neděli od 19 vám drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou neděli od 19 Kamil Drap. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Kdo ví, jestli? Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Kdo ví, jestli? Jestli od 19 hodin na Rock Radio. Kdo ví, jestli? Jestli od 19 hodin na Rock Radio.

stopy? A proč jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdy si vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Z nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? A

0: pondělí a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od... U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 roko a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte se 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neutečem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každým. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

0: po vydatným obě... Po vydatným obědě nejlíp vytrá... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Líp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Ujte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rok. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do
0: nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.

95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence na 8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušte našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušte www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro Radio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. CZ. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Je s Jirkou.

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben. Rock

Příjemné počasí. Příjemné počasí vám přeje jedinečný. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web www. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web www. rokoviradio.cz. Je jedinečný web www. rokoviradio.cz. Všechno o nás. O rokovičný web www. rokoviradio.cz. Všechno o nás. O rokový muzice. rokoviradio.cz. Všechno o nás. O rokový muzice. www. radio.cz. Všechno o nás. O rokový muzice. www. rokoviradio.cz.

DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz Rock Radio M nebo na radia.cz Rock Radia.cz Rock Radio Všude tady je .cz Rock Radio Všude tady je sluš.cz Rock Radio Všude tady je Rock Radio Všude tady je slušnej rok doma v Rock Radio Všude tady je slušnej rok doma v Praze na 100 Všude tady je slušnej rok doma v Praze na 103.7 FM Všude tady je slušnej rok doma v Praze na 103.7 FM v Kolíně na 90 doma v Praze na 103.7 FM v Kolíně na 90 Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 97 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95.1.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95,3, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 102,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103, v Benešově na 95,8

Vyznávate jedine klasiku? Vyznávate jedine klasiku? A vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není mě klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně čtyři žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně čtyři novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, z tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, je 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream. Stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream. Dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. A budete na svých. Stream Legends of Rock. A budete na svých. Legends of Rock. A budete na svých. Rock a budete na svých. Od AC/DC po a budete na svých. Od AC/DC po ZZ na svých. Od AC/DC po ZZ Top klasik. Od AC/DC po ZZ Top klasika a legenda. Od AC/DC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je AC/DC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends AC/DC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Na Rockový rádio CZ. Rádio CZ.

počkejte chvíli, jakpaže Danieli, počkejte chvíli, jakpaže Danieli, počkejte chvíli, mé oči paže Danieli.

6 s Zou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Ti na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelínu, my máme Dandabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dan. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den s Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, jste nechtěli. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Na radia.cz. .cz. Z.

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Ono se radia.cz. Ono se řekne e-shop, ale to má CZ. Ono se řekne e-shop, ale to máte tri. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny. To máte půl litry. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny. To máte půl litry. To máte ponožky. To máte trička. To máte mikiny. To máte půl litry. To máte ponožky. To máte trička. To máte mikiny. To máte půl litry. To máte ponožky. To máte dětské věci. Máte mikiny. To máte půl litry. To máte ponožky. To máte dětské věci.
1: My to všechno máme.
0: To máte půl litry. To máte ponožky.
1: My to všechno máme. Oblečení
0: půl litry. To máte ponožky. To máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz.
0: To je do práce.
1: Rádia na www.rockvyradio.cz.
0: To je do práce. Na festiák. Práce. Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rok.
0: Na festiák, na poradu, do porodnice, na posed,
1: slušnej rokovej
0: e-shop, na poradu, do porodnice, na posed,
1: slušnej rokovej e-shop na rokový rád,
0: poradu, do porodnice, na posed,
1: slušnej rokovej e-shop na rokový rád,
0: do porodnice, na posed,
1: slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz,
0: na posed,
1: slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz. Slušnej rokovej e-shop na rokový radio.cz. Radio.cz.
0: Rock Radio.
1: CZ.

vstáváme brzo a... Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

0: já spíš myslím, že tady lidi...
1: Pravdu vás pobaví.
0: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
0: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se jí přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu, ale určitě je tak. Ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
0: Ostatně jako jakákoliv jiná země.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

0: vás mlsná. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Znaš na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrickej. Našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrickej. Jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes na úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese máme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii my vám a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme a hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, při ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservíme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Připečeme a naservírujeme, tak se neupejpejte a objednávejte. A naservírujeme, tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrické neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Pejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Pejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Den od 11 do 12. Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Název
0: 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Název
0: ti na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Název. Opravdu vás piju. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.

zapích do huby, myslel si, že je to znát. Koho utíhnát si zapích do huby, myslel si, že je to znát. Utíhnát si zapích do huby, myslel si, že je to znát. Kapanku zapích do huby, myslel si, že je to znát.

Propásli jste středy. Propásli jste středy. Propásli jste středečního hosta. Propásli jste středečního hosta. Propásli jste středečního hosta. Zajímá vás. Propásli jste středečního hosta. Zajímá vás, co se konkrétní týden událo. Propásli jste středečního hosta. Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Středečního hosta. Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Hosta. Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Chcete znát konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legend událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osnát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězd. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio C a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ a na Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio C speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Na našem webu Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný podrokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít v jejich platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Žít kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Na. Kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Op. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás po. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví. No.

0: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si, no, a pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, a pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. Šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. Takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. Tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. No a. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. No a. No, tak ten blezen. No a. Puskejte. Normálně hledáme ty kulečníky. Tak ten blezen. No a. Puskejte. Normálně hledáme ty kulečníky. No a. Normálně hledáme ty koule. Puskejte. Normálně hledáme ty koule. Normálně hledáme ty koule. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
1: Ty jsi poprskal?
0: A on tam nějaký chlap.
1: Ty jsi poprskal botu?
0: A on tam nějaký chlap.
1: Ty jsi poprskal botu?
0: A on tam nějaký chlap.
1: Ty jsi poprskal botu?
0: A jo, promiň, ale dělal chlap.
1: Ty jsi poprskal botu?
0: A jo, promiň, ale dělal strip.
1: Ty jsi poprskal botu?
0: A jo, promiň, ale dělal striptýz.
1: Ty jsi poprskal botu?
0: A jo, promiň, ale dělal striptýz. Co si vy jste mladí?
1: A jo,
0: promiň, ale dělal striptýz. Co si vy jste mladí, to mi nepřijete. A jo, promiň, ale dělal striptýz. Co si vy jste mladí, to mi nepřijete vůbec rozumět, ale... Promiň, ale dělal striptýz. Co si vy jste mladí, to mi nepřijete vůbec rozumět, ale... Ježiš. Dělal striptýz. Co si vy jste mladí, to mi nepřijete vůbec rozumět, ale... Ježišnost. Co si vy jste mladí, to mi nepřijete vůbec rozumět, ale... Ježišnost. Jste mladí, to mi nepřijete vůbec rozumět, ale... Ježišnost, to tak vzalo, ty blaho. Můžete vůbec rozumět, ale... Ježišnost, to tak vzalo, ty blaho. Vůbec rozumět, ale... Ježišnost, to tak vzalo, ty blaho. Ježišnost, to tak vzalo, ty blaho. To mě konkrétně nej... Ježišnost, to tak vzalo, ty blaho. To mě konkrétně nejvíc. To tak vzalo, ty blaho. To mě konkrétně nejvíc. Ty blaho. To mě konkrétně nejvíc.

Știi și ștă? Știi și ștă? Știi și ștă? Știi și ștă? Tady na ulici. Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet růžíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat rok. Na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat rok rádio. A můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat rok rádio. Ať už jste tady, můžeš poslouchat rok rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte rok rádio v mobilu. Poslouchat rok rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte rok rádio v mobilu. Poslouchejte rok rádio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Rok rádio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Radia.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika. Večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legend startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Mocná muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirky. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. To slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdi.
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdi.
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdiš. Dovi co sto...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdiš. Dovi co sto korvu...
0: Vás pobaví.
1: Fuj ty smrdiš, dovi co s tou korvou dělá. Fuj ty smrdiš, dovi co s tou korvou dělá.
2: Jak dělá?
1: Fuj ty smrdiš, dovi co s tou korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělal? Nedělal?
1: Smrdiš, dovi co s tou korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělal? Nedělal?
1: S tou korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělal? Nedělal? Co se měl dělat?
0: Rock Radio.
2: Jak dělá, co dělal, nedělal, co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec
2: legrace. Co dělal, nedělal, co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Dělal, nedělal, co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

kde touha začíná. Každej se s ním tam, kde touha začíná. Každej se s ním na čas touha začíná. Každej se s ním na čas rozloučí, s ním na čas rozloučí.

0: Vyznáte se v... Vyznáte se v holandských... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguán? V holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jakých ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval prvnímu? A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu, kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. Správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. Nesou. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. Si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen roviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli to na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo jíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavol. Rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o... A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu. Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu. Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu. Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám
1: Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
2: Ky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.